0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Želám ti dobré ráno. Rád by som ale vedel, kde si. Veď zaspávali sme spolu. A ja tu som.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou. A vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

Hiroshima skull. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Začínají folková pohlazení a od mikrofonu zdraví Vítěz Rovníček. Pokud alespoň koutkem oka sledujete naší domácí folkovou scénu, pak vám jistě neunikla Žalmanova osmdesátka. Čas je opravdu naprosto nekompromisní a neúprosný. Přijde mi, že je to nedávno, co jsme slavili Žalmanovu padesátku. Nutno ale říci, že čas je i spravedlivý. Pokud někdo má dar tvorby, jako je Žalman, ovládá řemeslo, je obklopen báječnými lidmi a je pracovitý, cokoliv, co tvoří, bez ohledu na věk, stojí za pozornost. Žalman připravil k 80. pro své příznivce nové album. Pojďme si jej dnes poslechnout.

kam, jdu po čtyřech rozchodů. Říkávám si, jen si věř, v srdci mám hořící keř. Kdo brečí, ať brečí, já jdu hledat svobodu.

potěším, když mé tělo potěšíš, u tvých nohou zabaleným lhou spím. Rád tě potěším,

Posloucháme nové písničky Žalmanova spolu z narozeninového alba, které Pavel Lohonka vydal u příležitosti nedávného životního jubilea, tedy 80 let. Nese název Tomáš porád něco, psáno s vykřičníkem na konci, třemi tečkami na začátku a podivným zmutovaným slovem porád. Jde o oblíbenou kapelní hlášku pro nezasvěcené. Když spolu fungujete pospolu v kapele, není to úplně srovnatelné soužití jako třeba v rodině či partě kamarádů. Kapela, notabene profesionální, zažívá divné věci, bývá srocením nesourodých individualit, podobně se vzájemně potřebujících k obživě, tvořících v poměrně omezených mantinelech, pendlující mezi rozmary a nápady autora, očekáváním publika a vlastními potřebami. A těch společných chvil na cestách, v autě, na hotelech, při zkoušení, ve studiu. Tisíckrát omleté historky a názory. Není to vždy snadné a vyžaduje to opravdu obrovskou dávku vzájemného respektu a porozumění, aby na pódiu pak mohla jít společná energie ven. Při nahrávání, notabene opakovaném, s takovou četností po 2-3 letech, navíc v malém studiu, to celé pak ještě navíc ohrožuje určitá rutina. Občas prostě není co říci. A lidé takto spoutaní k sobě pak potřebují berličku, hlášku, signál. Hláška Tomáš porád něco je právě tím osvobozujícím prvkem, který zvedá náladu, pozbuzuje a motivuje, ukončuje debatu, aniž byste museli jít pryč nebo opustit místnost. Neutrální zdvořilá reakce, ať už si myslíte cokoliv. Asi jako když Werich říkal, lidi jsou holt lidi, anebo náš dědeček, to je život, to se nedá nic dělat. Touto optikou se dívám na nové Žalmanovo album. Podotýkám, že jsem velký fanoušek, který slyšel snad všechny jeho nahrávky. Celoživotně mě baví ten svět, který Žalman stvořil a schovývavě přihlížím věci, které mi nesedí, nebo kterým nerozumím. A víte, že mi to přijde jako klíč? Mám moc rád lidi, kterými je Žalman obklopen. Nečekejte ode mě tedy kritiku alba, ale výzvu k hlubšímu poslechu, protože to máte porád něco. Dodal bych vždycky a všude. A tohle jsou krásné chvíle na světě, když Žalman zpívá a tvoří.

Žalmanovo album A to máš porád něco, které dnes posloucháme, přináší 14 písniček, které Žalmanomily nepřekvapí, ale také, a to je cennější, nesklamou. Zvuk kapely se v podstatě už od odchodu Brožových před bezmála 20 lety nemění. Žalman zpívá stárnoucím, ale stále sametovým hlasem, co dokáže promlouvat do duše, jako když na vás mluví milovaný otec. Vedle toho jiskří naopak nestárnoucí Míša Hálková, občas až dívčím hlasem, a místy vzniká kontrast srovnatelný s legendárním pohádkovým protikladem Kráska a zvíře. Kapelu a samotného Žalmana hudebně už 35 let podepírá tichý basák Petr Novotný, který vychytává ve vokálech ty všechny možné a nemožné intervaly a nespívatelné tenoří party, protože duší to vždycky byl jazzman a rád překonává hudební výzvy. Solovou kytaru obstarává respektovaný rutinér Petr Havarda. A tohle je možná první deska, kde jej doslova musím pochválit za pěvecký projev. Překvapí třeba v countryovce Byl to hezký den.

Posloucháte Folková pohlazení Českého rozhlasu a dnes si pouštíme písničky z osmdesátkového alba Žalmanova spolu s názvem A Tomáš porád něco. Tvorba Pavla Lohonky vždy nesla určité stopy nostalgie a tichého smutku. To bude asi tou přezdívkou, kterou kdysi od kamarádů Trampů dostal. Ale do značné míry tím obarvil a ovlivnil celou folkovou scénu. Stačí si vzpomenout, jak se člověku hezky svírá srdce, když stojíte v davu lidí na festivalu a oni z pódia spustí třeba tymián. Nevím, jestli to je tím Žalmanovým věkem, ale množící se bilanční témata a motivy smíření nabírají na síle. Když pominu titul CDčka nebo fotku na obalu, kdy Žalman sedí v prázdném hledišti s cedulkou vstup zakázán, stačí

Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Album Žalmanova spolu a Tomáš furt něco, tedy přináší 14 písní v podstatě v podobném formátu jako několik předchozích alb. Je znát, že starý pán přinese materiál a ve studiu si pak kapela hraje, vymýšlí co a jak udělat, aby to znělo pokaždé alespoň trošku jinak než ty hromady písní, které už Žalman za svůj bohatý život přivedl na svět. A to je dobrý přístup, protože tím se mu vyhýbá osud jiných jeho kolegů, kteří zestárli a oposlouchali se rychleji. Do značné míry tomu napomáhá i dvorní mistr zvuku Petr Michal z jeho českého studia Dynín, který pořád vylepšuje své postupy a klobouk dolů. Nové album má naprosto svěží zvuk a i když výčet hostů je nevelký, skvělý Radim Pígl na perkuse a bicí, Robert Fleischman na irskou flétnu a Marek Bubl na altsaxofon a klarinet, překvapí nás mnoho jiných barev. Novotný si vyhrál s klávesami, Hafík přidal dobro, lapstýl nebo mandolínu. A to mě moc baví. Kor, když mezi osobní zpovědí a poetickými obrazy se v textech vynoří reakce třeba i na aktuální téma. U Žalmana možná až nezvykle přímočaré a odkryté to, aby člověk měl nad čím přemýšlet. Třeba chci zpívat českým dětem, ruský medvěd cloumá světem, z lásky plive síru, sám sebe požírá, kdo postaví se s mečem, kdo najde v sobě sílu, pán Bůh dveře v nebi zavírá.

Nevím, co z nového alba Žalmanova spolu zůstane mezi lidmi nebo v trvalkovém repertoáru skupiny při koncertním vystupování. Nabízí se úvaha, jestli vlastně má vůbec smysl dělat nové nahrávky, když ani posluchači už dnes nejsou schopni sedět a poslouchat ucelený soubor písní jednoho autora a vlastně ani několik předchozích řadových alb Žalmana nepřineslo nic jako Tymián, Jantarovou zemi, Můzu, či Kdyby tady byla taková panenka nebo Zráje, prostě písně, které doslova zlidověly. Tady bych však rád upozornil na chybu v úhlu pohledu. Ani ty zmiňované dávné hity a lidovky Žalman nepsal jinak než tyhle nové písně. Nikdy při tvorbě nebral ohled na to, co by se tak mohlo líbit posluchačům, nebo nedej bože kritikům, aby se to prodávalo nebo zapadlo do nějaké módní vlny. Prdlajs. Žalman se nikdy nepodbízel a kdo mu to vyčítá, nemluví pravdu. Žalman takhle prostě vidí svět a proto zůstává věrohodný. Tohle album je jen další zprávou o tom, jak se má a co je podle něj dobrý a co blbý. A má pravdu a dělá to dobře. Ostatně nemá problém s návštěvností koncertu. Dostává se mu úcty a vážnosti, která mu náleží. Jak jsem si všiml na festivalech, hraje v prestižních časech a bývá ozdobou akcí a lákadlem pro diváky, kteří ho berou, i když si pak třeba řeknou, že na něm občas je už unava znát. No, nikdo nemládneme, je to věc, která patří k životu. Ale Žalman nám ukazuje, jak se dá stárnout důstojně a s grácí. Jestli se nějaká píseň z nového alba bude hrát u ohňu, to přeci nezáleží a nikdy nezáleželo na něm, ale na těch, kteří u ohňu hrají. Myslíme na to. A pokud máte Žalmana rádi, sami si ten hit alba vyberte. Myslím, že tam jsou, ale já vám pomáhat nebudu, je to totiž fajn dobrodružství. Mladí by řekli challenge. Objevujme a naslouchejme.

třeba kluk umřel. Za času pro lásku na kraj střechy světa šel. Za času

0: lásku třeba umřel.
1: Za času,
0: pro lásku na kraj střechy světa šel.
1: Za času,
0: svou lásku jedné noci opustil.

konečná, prosím vystupovat, přátelé. Konečná, motoráček dál už nejede. Jdem hledat zlato.

0: Takové je tedy nové album Žalmanova spolu a Tomáš Porád něco, natočené a vydané u příležitosti Žalmanových osmdesátin. Doufám, že se vám líbilo alespoň tolik, jako autorovi folkových pohlazení, který se s vámi tímto loučí. Za týden naslyšenou se bude těšit váš Žalmanomil Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Měl jsem stovky domů.

pohladím svět očima, slunce si pro nás přijelo, měl jsem stovky domovů.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Ať je podzim nebo léto, babí, humoška vás prostě baví.
0: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková z Karlštejna nás pozdravila s touto slavnou muzikálovou filmovou písní. Jiří Lábus je s námi ve studiu. Někteří ho viděli v přímém přenosu v sobotu na cenách Thálie, jak si jednu cenu omylem odnesl.
1: Ano,
0: chtěli mít doma.
1: Ano, já už jednu mám, ale...
0: No tak...
1: No jo, tak to bych
0: chtěl. Cen není nikdy dost.
1: No, je to pravda vlastně.
0: Bylo to hezké, slušelo vám to a krásně jste povídal.
1: Jo, tak to ani nevím.
0: Jak to?
1: Já už si to moc nepamatuju.
0: Bylo to pěkné. Jo. Děkujeme za to. Teď poděkujeme za první výběr už předem, co ano, to bude.
1: A budou to slavné rozhlasové pidivajzlice.
0: Ano, z roku 1965, Silvestr, Československého rozhlasu.
1: To jsem poslouchal jako kluk, jsem to poslouchal ještě u rádia.
0: Tak to je paráda. Tak uvidíme, uslyšíme.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, já myslím, že ani nemusím představovat. Stačí, když řeknu pouze dvě slova.
3: Pidivajzlice, oheň. Pro Krista. Oheň to... Kam mám stříkat?
2: Ne. Nikam nemusíte stříkat, to bylo jenom tak, víte?
3: Tak to je jenom tak, prosím vás, přede mnou neříkejte, protože to je, jak když přede mnou řeknete oheň, to je jako když řeknete před vedoucím pramene podniková kontrola.
2: Tak. Tak prosím vás, co je nového v pidivajzlici?
3: No, no, Bouša už není předseda.
2: A co pak, něco proved?
3: No jo, nekrad, tak byl podezřel.
2: No a jaké jsou další novinky z pidivajzlic?
3: No, dostali jsme nos. To kreso.
2: Jo.
3: No, že se málo kulturně vyžíváme. Tak jsme šli do sebe, přemýšleli jsme. Hlavama?
2: Přímo?
3: Přímo. A otevřeli jsme novou hospodu.
2: A takhle, a tam se jako vyžíváte.
3: No jo, tuhle se tam vyžil skladník Mráček, že ho dva museli vláčet ráno, ráno. Nebo učitel Hužera, ten řval od rána až do večera ve sklepě, pojď sem synu, uč se moudrým býti.
2: A poslechněte to, na okrese to uznali, že ta hospoda jaksi supluje za kulturu?
3: Ale nic nešupluje, co to povídáte? My jsme koumáci, my jsme tu hospodu nazvali naše kultura, rozumíte?
2: No, takhle, ano, ano.
3: A je to, pač,
2: ano,
3: my
2: ano.
3: Máme...
2: A zůstalo, prosím vás, jenom u názvu, anebo jste tu kulturu jaksi zabudovali hlouběji?
3: No, my jsme ji přímo zazdili. Hele, a prckama.
2: Přímo.
3: Ale my jsme si nechali taky natisknout takový kulturní jídelní lístek. Tady
2: vážně?
3: Račte se podívat.
2: S dovolením? No to je velmi zajímavé. Předkrmy. Vočko Valdemar.
3: No.
2: Šterclův salát.
3: No.
2: Ale tohle. Televizní sekaná. Co to je, prosím vás? Co to je?
3: No takový to, co zbylo z ostatních hospod. Tak my to jenom trošku jaksi přešmrcneme a rozsekáme to a dáváme to krásně vypečený lidem.
2: Aha. Taková sekaná.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik pidivajzlice, začátek našeho dnešního humoriádnického menu. Silvestr roku 65. To možná, když to poslouchal Jiří Lábus jako kluk, jak no nám sdělil, ještě netušil, že bude vytvářet rozhlasovou rodinku a pokračovat
1: no to
0: v podstatě
1: netušil,
0: v takovéto zábavě.
1: No teď to teda nemáme v rozhlasu, už máme to na stanici Hero na internetu teda. A teď jsme točili nedávno s Aldou Kajzerem, zrovna minulý víkend jsme natočili 10 dílů v podstatě, takže máme se do pokračování, do zásob.
0: A jak prožívá Božena Tlučhořová babí léto?
1: No je to pro ní, je to bába, že jo, takže si to moc líbí, to babí léto, to je přesně pro ní, že? Ano.
0: Je to žena.
1: Je to
0: s
1: žena.
0: Velkým ž.
1: Ano.
0: Tak přátelé.
1: No. Skoro.
0: Jiří Melíšek, humorista, spisovatel a scénárista, je autorem, o něch pidivajzlic účinkovali pan Šúra, Najman a Lír. Můžeme s tím pokračovat, když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude tady smutný muž Jaroslav Válek.
1: To jsem taky poslouchal.
0: Taky.
1: Ano.
0: Co ten Jiří Lábus všechno neposlouchal? Tak jo, tak si mu vyberte to, co by ho bavilo a hlavně, co by bavilo vás, dámy a páni, u rádia. SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme tady, dnešní posádka Humoriády, náš dnešní host Jiří Lábus, Pavel Kučera. Zveme na hlasování na telefon 731 800 900. Můžete si vybrat a přidat své hlasy pro Pidi Vajzlice anebo Jaroslava Válka alias Smutného muže. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobrý odpoledne, tady Pepa ze Štětí. Chtěl bych Pidi Vajzlici.
1: děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: A hezký den a zdravím pana Rumburka.
3: Děkuju, taky.
1: Dobrý den, kdo je dál s námi na telefonu?
4: Dobrý den, Brno z Martina. Pozdravím vás do studia a posluchačů Humoriády a hlasujem za Ačko.
1: Máme zapsáno, děkujeme. Dobré odpoledne.
5: Já zdravím ze Světlé hory, zdravím slavného Rumburaka.
3: Děkuju vám.
5: A chtěl jsem se pana Lábuse zeptat,
3: ano.
5: Jaký měl pocit, když se chystalo natáčení Arabela se vrací aneb Rumburak králem říše pohádek?
3: No tak já to první třináctku už jsem si odtočil, že jo, a po letech se točilo to pokračování a to bylo jednou tolik, to bylo 26 dílů, že jo, takže jsem byl velmi překvapený a byl jsem zvědavý, jak to jako ten děj vlastně bude pokračovat dál, takže bylo to pro mě taková jako docela překvapení a točilo se to vlastně jednou tolik, že jo, tak 2x13, no takže to bylo asi rok a tři čtvrtě jsme točili.
1: Rumburak musel dvojnásobně čarovat.
3: No jo, dokonce tam byl, jsem měl dvojníka, jsem tam měl vlastně, no jo, ano.
1: No. Ano. A koho jste si vybral?
5: A nebo B? Samozřejmě Ačko.
1: Ačko, děkujeme, mějte se. Naschledanou. Dobré odpoledne.
6: Já vás zdravím, tady je Pepík z Pardubic. Zdravím vás, Pavle, i pana Jiřího.
1: My vás.
6: Jinak musím říct, že v roce 61 jsem zpíval u pana Brodskýho u Hajají maminkám k MDŽ. Takže taky jsem tam
1: Takže taky umělec.
3: No je.
6: Než jsem se přestěhoval tady na tu dědinu. No. Každopádně bych si vzal ty Pidi Vajzlice a přeju hezký den.
1: Tak děkujeme krásně a mějte se krásně. Naschledanou. Tak, sečítáme hlasy Pidi Vajzlice a Silvestr Československého rozhlasu 1965. Můžou pokračovat.
7: Sekaná mates, jo, to bych si dal po včerejší
8: mates. To jo, bych vám ani moc nedoporučil.
7: Proč?
8: To je dost drahý, stojí to dost peněz a furt se to tak ošklivě táhne.
7: Tak to ne. Ale tady, kouká, máte rozhlasovou specialitu kolotoč.
8: A jo, to jsou dobře uleželý melodie. A my k tomu přidáváme ještě vždycky jako přílohu kázání šéf kuchaře, víte.
7: Je polévka Karla Hály.
8: Jo, co... to je cezenej vejvar. No, aby v tom nebyly vlasy.
7: Tady koukám, hlavní jídla, slavní buditelé, pečený kohout.
8: No, kohout ten byl od jak živa jediný buditel na vesnici, víte?
7: Jo, tady nápoje, no. Specialita závodu, proti všem.
8: No jo, to je půl litr rumu. To když do sebe hodíte, tak projdete i vratama.
7: No. tak vám mockrát děkuju. Jo. A jak je to s cenama, aby mě zajímalo?
8: Ale no, jako v kultuře. Doplácíme na to a furt to není to, co bychom chtěli. Ale my už jsme na to přišli. My jsme si teď do šatny vzali bývalýho kapsáře Emana Čurdu, tak si od toho dost slibujeme.
7: Tak vy okrádáte lidi.
8: Co to povídáte? Takové okrádání. To nemůžete tady nazývat věci pravým jménem.
7: No,
8: aby jsme daleko nedošli.
7: No, nechme toho. Tak vám moc krát děkuju a já se zase někdy u vás zastavím.
8: Přijďte v pátek na zabíjačko.
7: Jo, výborně. A co porážíte?
8: Nějaký umělci z Prahy. Estráda.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, ptám se našeho hosta Jiřího Labuse. Na čem teď pracuje? Co mu zabírá nejvíc času?
2: No, vstát z postele. To by se byla...
1: To je někdy, jo, velká práce.
2: No, řeknu vám, teď jsem dotočil film jeden. K druhé půlce srpna jsem ho dokončil. Je to vlastně takový příběh. Hraju tam bratra Bolka Polívky v tom filmu.
1: Ano.
2: A je to komedie z prostředí těch zahrádkářů, co mají takový ty zahrádky a ty malý chatičky. A jí tam třeba 20 na jednom fleku, jo. Tak z tohoto prostředí.
1: Tak to možná bude vtipné, že?
2: No, zase už hraju pravidelně v Ypsilonce, v dalších divadlech, v Kalichu a ve Viole a v divadle Mana a zase v Rudolfinu ještě od ledna. Takže to práce mám moře, no.
1: Tak to už jsou všechna divadla, co jste vyjmenoval. No, kromě Národního teda, ale tam jste byl v sobotu na scéně.
2: Tak jsem byl v sobotu.
1: Tak jo, a jak často se vydáte s Oldou, s Oldřichem Kajzrem?
2: S Oldou točíme právě, ty jsme natočili další díly té rodinky Tlužořovic, tak teď tady byl a potkali jsme se v pořadu Tobogán, který byl věnován Václavu Havlovi. V 90. nám by to bylo.
1: Krásně, tak ho pozdravujte, jestli zase uvidíte od nás z Humoriády za naše posluchače a že ho tady rádi vysíláme společně s vámi, to, samozřejmě. Koho si dáme teď?
2: Teď si dáme Luďka Nekudu a jeho sešlost.
3: Jsem, pane, odpuste, jsem, pane Šlechtic, a byli pozdě, tak nechtíc.
4: O, zdá se mi, že jste podvodník.
3: Cože?
4: Patřili byste v skutku k šlechtě, věděl byste, že přechodník je v mužském rodě nechtě.
3: Cože? Pane, můj kort mě v dlaně lechtá. Tak dáte mi toho knechta?
4: Rád bych. Vždyť práce prý šlechtí. Však znáte to. Nejsou knechti.
3: Nebudu prosit dlouho. Slouho.
4: Slouha. Ty jsi řekni, pane, slouha? Ukaž mi, můj milý meči, jak tenhle tulpas ječí. A...
5: Nic mi hledle odsek ruku.
4: Tak já za to nemůžu, romantik, a držíš meč jak Flobertku, prosím tě. Tak
5: Flobertku, víš, já mám za sebou bitev v životě.
4: Já mám takovej dojem, že jsi dělal užíšky za mlada práče, víš? Jako kluk. Hele, pojď, je, no, romantik, tak pojď, no.
5: Nech to. Dejte špičku pryč.
4: Ještě máš jednou oko volný.
5: No, ale to nevadí. Hele, já mám takovýhle nápad. Hele, všechny cizokrajní hvězdy, jo. Mají třeba ten, no, jak je mi podobnej.
4: Redford.
5: No, tenhle. Ano, tenhle. Tak každý, když jako má dělat nějakou takovouhle scénu, která je risková, tak si za sebe bere takovýho toho, jak mu říkají, boilera.
4: Dublera, myslíš?
5: Jo, Dublera, no.
4: Zajímavé, jak se to oko projevuje.
5: Hele, ty jsi celé zdravé, já si vemu boilera toho zdravé. Haló, je tady nějaký někdo schopnej? Ano, ten je krásnej.
4: No.
5: Je hezký jako já.
4: No.
5: No, tak tohle, dovolíte, abych vám ho představil, to jsem já, tohle. No, takže...
4: No a co teďko?
5: No a teďko jako... No a teďko vem si ho. No.
4: To je volovina, ten mě zabije.
5: To koukáš, jak jsem divokej,
4: víš? Tomu lítají z nosu plameny, když ten mě zabije. Ne, to já si vemu taky kopí. Pojď sem. Boiler, pojď sem. Tak já mám taky tohle, Dublera. Přátelé,
5: no to
4: jsem já.
5: No to je větší váha, těžší váha ovšem.
4: Já jsem taky těžší váha. Hele, a teďko ukaž mu, jak jsem silný, jo, jako referent. Pojď, hele, vy budete se za nás mlátit a my za vás budeme kecat, jo? My budeme tam. Takový je život, chlapci, tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím sešlost Luďka Nekudy a slyšeli jsme Jiřího Cízlera a pan Lábu se s ním pracovně potkával.
2: No hodněkrát, my jsme spolu natáčeli takovou, ještě za totality, to byl takový televizní triptych, tři takové satirické komedie, to se jmenovalo Kdo si hraje nezlobě, tam jsme hráli takový podivný úředníky.
1: Aha.
2: S Jirkou Cízlerem. No a samozřejmě Jirku jsem znal a to je zajímavý příběh jeho životní. On vlastně začínal jako houslista v Budějovickém orchestru v divadle. Tam je činohra, balet i opera, že jo? Mm-hmm. A režisér Miroslav Macháček, který tam začínal v těch Budějovicích, protože on občas viděl, že Jirka Cízle vždycky v těch po představení v klubu exhiboval a vyprávěl nějaký vtipný historky a byl to opravdu takový klaun, tak ho použil a obsadil ho do

0: rádi, tak co, podíváme se na Nekodu a nebo na Šimka? Co tomu říkáte? Já už umím i Hele.
1: Já myslím, že by to bylo velmi dobré, miléju.
2: Tak já tady mám oba teď, Ju i Hele. Dobře, paráda. Tak přátelé, výběr jste slyšeli, teď ještě spojení Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 01 04. Pošlete své SMS anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jsme tady spolu v Humoriádě, už se těšíme na vaše další hlasy, kam je přidáme Luďkovi Nekudovi nebo Miloslavu Šimkovi. Poslouchá vás i Jiří Lábus. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk.
1: Dobrý den.
2: Pana Lábuse a pana Kučeru. Chtěl bych hlasovat pro pana Šimka a Lábuse, teda kecám, pro pana Šimka a Kosmana.
1: Klidně.
2: A chtěl jsem poprosit, jestli by pan Lábus zaspomínal, jak natáčel Slunce, seno. Děkuju moc.
1: Tak to jsme tu dlouho neměli, ano, děkujeme.
3: No, Slunce, seno, tak samozřejmě to byly... Já měl tu výhodu, že já mám ve Volyni, což je 2 kilometry od Hoštická Lupu, že jo, po mém dědečkovi.
1: Takže nemůžete zapomenout na natáčení.
3: Takže tam vlastně jsem trávil příjemné léto, jsem to spojil práci a zábavu, že jo, a byla to doba šťastná, to natáčení a mezi báječnými lidmi, že jo, a hlavně tam hrála půlka Hoštic, ty vesnice, že jo, protože Zdeněk troška všecky dobře znal, tak je perfektně obsadil, takže tam byla polovina neherců, což byly velký zážitky pro mě taky, a byl tam samozřejmě pan Kopřiva, Otík a Helena Ružičková, no a pak jsme točili 10 dní v Itálii, ten třetí díl, ale ten nedlouhý povídání, co jsem s Oldou Kajzerem udělal v autobuse, to vám ani nemůžu vyprávět. Psali jsme nějaký dopisy některým lidem jako mystifikační při té cestě. No, bylo to veselý, bylo to krásný, no. Je to dávno.
1: Živočichář Béda.
3: Ano.
1: Byla
3: ano,
1: ta
3: ano.
1: Velká role, nezapomenutelná. Tak pojďme dál, dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás oba zdraví.
1: Zdravíme.
4: Já jsem se vrátil ze setkání školáků z roku 54 a 63. A stihnul jsem vás a dám si taky jáčko.
1: Tak zdravíme školáka, mějte se hezky, naslyšenou.
4: Ahoj.
1: Dobré odpoledne.
5: Já vám taky přeju i posluchačům dobré odpoledne. Chtěla bych to áčko toho pana Cíblera a chci moc poděkovat panu Lábusovi za všechny jeho role.
3: Jo.
5: A přeju mu hodně zdraví moc. A těch rolí ještě se od něj dostaneme hodně.
3: Moc vám děkuju, to se mě potěšilo. Děkuju.
1: Naslyšenou. Přátelé, sečítáme a výsledek máme. Vracíme se do pořadu Sešlost. Tentokrát bude téma Jiří Žáček. Luděk Nekuda.
6: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka, Potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
7: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
6: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko. A já bych přečetl, co třeba. Někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí, někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt, někdo mlčí, někdo žvaní, a kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple, zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik poezie ze sešlosti a teď jdeme do dalšího souboje. Vracíme vám do hry Smutného muže Jaroslava Válka na téma Lustr a slaneček, anebo Pedagog ve výslužbě, to už je téma pro Miloslava Šimka a Karla Šípa z Horoskopy Čin. Tak si vyberte v závěrečném souboji Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
8: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: špatnou nudu?
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Přátelé, je vás hodně, kdo jste si oblíbili Humoriádu, tento pořad, který právě vysíláme. Já jsem se dozvěděl šťastnou novinu, že nás poslouchá i Marge Simpsonová.
3: No, tak občas poslouchám a moc se mi to líbí. Já tam neznám pana Lábuse, já jsem s ním nikdy jako nebyla v kontaktu i sexuálním, ale docela bych to někdy, musí být zajímavý pán, teda velice.
2: Já myslím,
3: zajímavý.
2: Že by se panu Lábusovi líbil váš ten modrý účes, ten vysoký.
3: Myslíte si? Určitě, já nevím.
2: Ano, já si myslím, že
3: no, on se to líbí. Hlavy. Ten se mu to strašně líbí, zvlášť, když to rozpletu teda.
2: Ano, tak prý už máte 800 dílů Simpsonů.
3: 800 dílů jsme dělali už, no je to teda úctyhodný výkon od všech, i od Lízy.
2: Tak no. Děkujeme za návštěvu, Marč, a teď se vracíme zase k našemu hlasování. Přátelé, Jaroslav Válek nebo Miloslav Šimek, závěrečný výběr dnešní Humoriády. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Dobrý den, já jsem byla teprve rozla, já jsem to dneska nějak zaspala.
2: Vy jste nás zaspala skoro, ale ještě jste zastihla pana Lábuse v posledním, no, ne tažení, ale výstupu.
4: Jak se říká, pozdě, ale přece, koho tam máte jako hosta?
2: Pana Lábuse.
4: Je, tak já ho pozdravuju moc, jak mi děti, mám vás hodně ráda, je to sranda.
3: Ano,
2: že jo. Tak jo. A zvolíte si smutné...
4: Ano. Hodně zdraví a pevné nervy.
3: Ano.
4: Dneska potřebujem.
2: Ano.
4: No a dejte mě tam pana Lábuse.
2: Pana Lábuse tady
3: já vás
2: máme,
3: zdravím,
2: ten už je daný.
3: Musíte si vybrat.
2: Můžete si vybrat smutného muže Válka, ano. Anebo Miloslava Šimka.
4: Tak toho Šimka.
2: Myslel jsem si, děkuji vám, nashledanou,
4: tak
2: milá paní. A zveme dalšího, dobrý den. Halo.
5: Dobrý den, tady František Jalupin nad Vltavou. Zdravím pana Lábuse i vás, Pavlíku.
2: Zdravím.
5: A toho pana Šimka tam šoupněte.
2: No,
5: a jinak musím říct, že pan Lábus je senzační a dělá, co dělá, v čemu činkuje.
2: Všechno mu jde.
5: Nemá to chybu.
3: Tak vám děkuji.
5: Mějte se. Stále zdraví vztahu. Díky.
3: Ano, naschledanou, naschledanou.
2: Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vltavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Lábuse.
2: Zdravíme.
6: A chlapi, já bych hlasoval taky pro pana Šimka určitě.
3: Dobře.
2: Je to tam. Aha. Mějte se hezky.
6: Zbytek dne, naschle.
2: Dobré odpoledne, koho zdravíme?
7: Zdravíme z Valašska. Zdravím Jiřího.
3: Ano.
7: A chtěl jsem si zeptat, jak dopadla scénka v Londýně před strážní budkou po natáčení.
3: Jo, to už je leta, to jsme tam byli s divadlem. Mm-hmm. Dopadlo to tak, že tam naše kamarádka, která žije v Londýně, je Češka, tak se domluvila s tím policajtem, že to byla taková jako sranda, taková recese. A on ten policajt řekl, že to ulici z Kajzre máme na dosmrti zakázanou už.
2: Takže takhle. Josefe, Ačko nebo Bčko?
7: Ačko.
2: Ačko, děkujeme pěkně. Naslyšenou. A koho ještě vyspovídáme? Haló, jste to vy? Dobrý den.
8: Dobrý den, Zana. Zdravím pana Lábuse.
3: Dobrý den.
8: Chtěla bych se zeptat, co mu říká kačka za kačku.
3: Cože?
2: Kačka za kačku?
3: Kačka za... Teď nevím, co to říká.
2: Napovězte indici další, prosím.
8: Malý televizní kabaret.
3: Je to let.
2: Jo, frkačka za kačku.
3: Frkačky za kačku.
2: Já jsem špatně rozuměl. Frkačky za kačku.
3: Za kačku, ano. Ano, no to byl báječný pořád. To jsme dělali s Pavlem Zeníškem a s Pepíkem Dvořákem,
2: s Jitkou Malavcovou
3: a s Ondřejem Havelkou. No bylo to báječný, byli jsme ještě mladí všichni docela a i dětské publikum bylo mladé, to už jsou dneska dospělí lidi a dělali jsme to hrozně rádi, no.
2: No, možná by stálo za to udělat takový kabaret po 40-50 letech.
3: To by se odehralo v LDNC.
2: Dobře, tak no. Nic. Ano. Pojďme vyhlásit výsledek. Pedagog ve výslužbě, to je Miloslav Šimek a Karel Šíp.
9: Zkus si to představit, že opravdu by tě zavolali, by byla taková nouze, že by řekli, ať jde učit Šimek. Zkus si představit, že tohle je tvoje třída, znovu by si stanul před tabulí. Aha. Jo, to je takový to velký černý.
10: Ona je tady, ta bude.
9: No tak jako, aby si se cítil jako učitel. No, dobře, no, podívej.
10: No, jak, no? Jak to nosej, vej, tak. Čvoče, tak to nos.
9: Ne, oni někdy, ty žáci, ty pomůcky, víte? Kolega, jednou mi natrhli mapu. Jsem to, a kolegyně poslala prosovu a oni ji vyškubali, ta přišla kuře na pipí přinesl.
10: Ne, pardon, ale už mě to bere, víte, trochu. To je hrozný. Ne, to Čeka to poznamená, učil krátce, ale je to, víte, v tom člověku to...
9: Slavku.
10: A kde je houba, kde je tabule, teda kde je hadr? No, nebudem to
9: používat. To jsou tvoji žáci, jo, ne, to... tohleto je katedra, ano. To je tabule. Uč, ano. Já si jdu sednout do lavice.
10: No tak ale, dobře, tak to veme ale s příchodem nějak.
9: Vem to, jak chceš.
10: Máte zvoneček?
9: Ježišmarie.
10: Použij svůj teda šíp, jo?
9: Crrrr.
10: Prosím vás, já jsem myslel, že jste bystřejší třída. Já jsem váš nový učitel, oni vstali pouze dvě žákyně. Já mám času dost. Já nepospíchám, můžeme se zdržet. Tak já si ještě odejdu a přijdu jednou. Šípe zazvoní ještě ano, potom. Ano. Učitele, pokud vám to nedošlo, zdravíme povstání. Já jsem netušil, že tak málo z vás chodilo do školy.
9: Crrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
10: Děkuji vám, sedněte si. Jsem váš nový učitel, jmenuji se Miloslav Šimek a vy jste moje třída. Již předem vás mám rád. Děkuji ti, že jsi taky přišla. No, podíváme se na vás trochu blíže, abychom se seznámili. Já jsem vám své jméno řekl. Teď půjdu trošku mezi vás a vy se mi budete představovat. Samozřejmě ne všichni, ale vemem to namátkou. Tak jestli vás mohu prosit, vy se jmenujete jak?
0: Srnec.
10: Srnec se jmenujete, ano. S váma bude legrace. Srnec, ano. Hezké jméno, takové přírodní, ekologické. Můžete vy nám říct své jméno?
11: Maťová.
10: Maťová, nahlas, abychom si rozuměli.
11: Matějová.
10: No tak nestydím se. Já vím, že jednou se provdáš, ale třeba se dohodnete na společném příjmení Maťová. Tak prosím, jak to řekne? Ale co? Maťová. No. To se ti manžel poděkuje. Já jsem Maťová. No zkus to. Jak máš křestní jméno?
11: Zuzanka.
10: No Zuzanka, hned to, řekni to celé.
11: Zuzanka Matějová.
10: Zuzanka Matějová. Tu si budu pamatovat. Hezká žákyně. Výborně.
2: Tak tolik hezká žákyně a její obdivovatelé, tolik taky hezký host Jiří Lábus z dnešní Humoriádě. Děkujeme krásně, hezký pozdrav.
3: Mějte se hezky taky, naschledanou.
2: Loučí se i Pavel Kučera, přejeme dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Když oknem

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Tým expertů z 9 evropských zemí kontroluje na dálnici u Plzně přepravu žíravin, plynu a dalších nebezpečných věcí. Cenový strop na naftu dnes mírně klesne, u benzínu naopak vzroste. Hokejisté Plzně vyhráli 5. zápas v lize mistrů. Švédské Skellefteå zdolali po obratu 4-2. Čekejte oblačno až polojasno, postupně až jasno a teploty do 23 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Na dálnici D5 u Plzně druhým dnem pokračuje rozsáhlá kontrola přepravy nebezpečných věcí. Zaměřuje se na kamiony nebo cisterny a transport žíravin, plynů nebo pohonných hmot. Jedné ze dvou letošních největších kontrolních akcí tohoto druhu v Evropě se účastní inspektoři z 9 evropských zemí. Josef Matěj z inspekce silniční dopravy popsal, co mezinárodní týmy kontrolují.
3: Ta kontrola v podstatě probíhá tak, že si kolegové samozřejmě vyžádají od řidiče dokumenty, a to zejména dokumenty k nákladu, kde už jsou nějaké podmínky, jak ty zápisy musí vypadat, aby třeba pak složky další v případě nějaké nehody věděly, co se přesně veze. Třeba u těch cisternových vozidel, tak tam se kontrolují i technické stavy těch cisteren, například, jestli jsou připraveny na převoz těch látek.
2: Za nedostatečně zajištěný náklad, vady v dokumentaci nebo další prohřešky mohou inspektoři na místě uložit řidiči pokutu 10 000 korun, ve správním řízení pak až 700 000 korun. Kaple v Novosedlech u Nemanic na Domažlicku je pokřtěná. Stavbu, které hrozil zánik, se podařilo letos obnovit. Podílel se na tom Státní pozemkový úřad, obec Nemanice, správa HKO Český les i obyvatelé regionu. Oprava kaple, včetně projektové dokumentace a úpravy okolí, stála přes 800 000 korun, říká mluvčí Státního pozemkového úřadu Petra Gazdová.
4: Kaplička má novou střechu, omítky, fasádu, okna a dveře. Součástí obnovy bylo osazení nového kříže, který vznikl z torza nalezeného na státních pozemcích a podařilo se ho znovu vytvořit díky místním odborníkům. Obnovená kaple je symbolem spolupráce, místem zastavení, setkávání a připomínkou bohaté historie pohraniční krajiny Českého lesa.
2: Poblíž kaple také obec Nemanice vybudovala turistický přístřešek. Teď jedná s vlastníky okolních pozemků o vybudování pěší cesty. Maximální povolená cena nafty dnes mírně klesne. 1 litr budou čerpací stanice moct prodávat nejvýše za 47 korun a 97 haléřů. To je o 41 haléřů méně než včera, informovala o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu naopak proti úterku stoupne o 10 haléřů na 46 korun a 7 haléřů. Ministerstvo bude maximální možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce.
1: Sport.
2: Čeští fotbalisté podlehli domácí Anglii 0-3 a po 4 duelech jsou v Lize národů stále bez bodu. Vlastní gól si dal český obránce Vladimír Coufal.
5: Za každou cenu.
2: Hokejisté Plzně dál drží v sezóně Ligy mistrů neporazitelnost. V zápase o první místo v tabulce otočili zápas proti švédskému mistrovi Skellefteå z 0-2 na konečných 4-2. Plzeňský trenér Jiří Weber po zápase chválil styl hry soupeře.
5: Za každou cenu neotáčeli rychle tu hru. Ty beci, když můžou, tak radši hrajou na tom kotouči, tak to klidně podržej, dali zpětnou přihrávku, ale v tom našem systému, co se hraje tady u nás, chceme hrát co nejméně času u nás ve třetině. My jsme se s tím dobře popasovali, kluci výborně reagovali a hlavně výborná práce videokoučů, který na to připravili naše hráče.
2: Švédského soupeře v Lize mistrů porazil i Liberec. Severočeši přehráli Frölundu 3-2 v prodloužení a přiblížili se play-off. A čeští fotbalisté do 21 let zakončili kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy prohrou v Portugalsku 0-2. V tabulce skončili Češi druzí a míří do baráže.
1: Počasí.
2: Počátku bude oblačno až polojasno, v údolích ojedinělé mlhy, odpoledne postupně skoro jasno a nebo jasno. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách 17 až 20. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rostlové podmínky budou mírně nepříznivé, odpoledne přechodně dobré a biozátěž na dvojice, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na porouchané odstavené auto dejte pozor na dálnici D5 ve směru do Německa, kilometr 80,5 u Plzně Litic. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Ranní zpravodajské relace pro vás chystá Štěpán Kazíková. Ta stávající skončila 5 minut po 5. hodině. Přejeme vám hezké ráno. Nepřehlédnout ani ten nejmenší nádor ve slinivce břišní. I v tom by mohla lékařům v budoucnu pomáhat umělá inteligence. Nejen pro sebe ji už cvičí gastroenterologové z fakultní nemocnice Olomouc. Víc informací za chvíli.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Co je to rogalo?
1: Stroj?
2: Skupiní jako to, jak se pomenovali tu skupinu.
1: Nějaký prapodivnej třeba robot?
3: Zvíře nějaký.
1: Je to chlupatý a je na souši.
2: Hudební nástroj. Třeba nějaká soutěž.
1: Třeba nějaká kapela se třeba takhle může jmenovat.
2: Třeba nějaká lipo.
3: Nějaký skútr.

0: Hezké ráno v 5 hodin a 17 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude zpočátku oblačno až polojasno, v údolích ojedinělé mlhy, odpoledne postupně skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší denní teploty je mezi 20 a 23, na horách do 20 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr, rostlové podmínky mírně nepříznivé, odpoledne přechodně až dobré a biometeorologická zátěž střední, tedy na stupni číslo 2.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tak ať jste svěží jako ranní rosa a ať vám není kosa. Tady je Český rozhlas Plzeň, 5 hodin a 21 minut. Gastroenterologové z fakultní nemocnice Plzeň, Olomouc, promiňte, cvičí umělou inteligenci ve vyhledávání nádorů slinivky břišní. Pomáhala by jim při vyšetření pacientů s podezřením na tento nádor. Pohlídala by, jestli skutečně prohlédli celou slinivku, ale i to, zda ani ten nejmenší nádor nepřehlédli.
1: Cílem toho endosonografického vyšetření je poznat, jestli se jedná o nádor.
2: Popisuje přednosta druhé interní kliniky gastroenterologické a geriatrické Ondřej Urban. Stojí přitom na sále nad pacientkou, která už je připravená na zákrok.
1: V případě potřeby z něho odebráte vzorek.
2: Na konci endoskopu je miniaturní ultrazvuková sonda. Při vyšetření se gastroenterolog dívá na dva monitory.
3: Co je důležité, je, že toto je ta slinivka.
4: My bychom chtěli, aby nám ta umělá inteligence řekla, jestli jsme opravdu viděli celou tu slinivku.
2: Přeje si gastroenterolog Ondřej Urban, který mezitím nádor ve slinivce našel.
4: Je lokalizovaný v ocasu slinivky břiš.

0: inteligence, že ona nám na konci toho vyšetření řekne: pane doktore, podívejte se tam ještě jednou pořádně.
1: Ukazuje se, že nádor má přes 2 cm. Umělá inteligence by zároveň mohla lékaři pomoci najít i mnohem menší karcinomy. Podezřelé útvary by totiž během vyšetření označovala výrazným žlutým čtverečkem.
0: Některé ty nádory jsou velikosti 4-5 mm a tam už to není tak jednoduché jako tady poznat, jestli je to nádor zhoubný nebo ne.
1: Následně už gastroenterolog odebírá z ložiska vzorek, který vyhodnotí patolog. Lékařům to pomůže v rozhodnutí, jak pacientku dál léčit.
0: Zavádíme vlastně takovou ohebnou, dlouhatánskou jehlu. Jitko s podtlakem 20, jo?
1: Obrací se lékař na zdravotní sestřičku Jitku Hinkovou.
2: Tu jehlu zacílil do toho ložiska.
3: A nahoře má teď vlastně nasunutou stříkačku.
2: Speciální podtlaková stříkačka.
1: V péči o pacienty s nádory slinivky břišní jde i o čas. I proto se olomoučtí gastroenterologové snaží o to, aby mohli umělou inteligenci zapojit do vyšetřování pacientů co nejdříve, dodává přednosta kliniky Ondřej Urban.
0: Vytváříme si ten svůj vlastní dataset a věříme, že ve spolupráci s IT experty budeme schopni vytvořit vlastní systém.
1: Až umělou inteligenci vycvičí, plánují ji nabídnout lékařům z dalších vysoce specializovaných center v Česku. Z fakultní nemocnice Olomouc, Andrea Skalická, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni pokračuje příjem žádostí do programu Zelené střechy Plzně. Nadační fond Zelený poklad přispěje majitelům budov na jejich přípravu i realizaci. Více ve zprávách za půl hodiny. V obci Bučí na severním Plzeňsku postaví nový vodovod. Na jeho stavbu získala obec stavební povolení. Stavební úřad v Nýřanech schválil vybudování 70 metrů hlubokého vrtu i nového vodovodního řadu. Vyplývá to z informací na webu města Nýřany. Projekt naváže na současný vodárenský systém v obci a zajistí místním obyvatelům stabilní zásobování pitnou vodou. V Lobeském parku v Plzni by měla vzniknout architektonicky zajímavá stavba, která nabídne zastřešené pódium, občerstvení a toalety. O podobě stavby rozhodla malá architektonická soutěž. Vítězný návrh se představí veřejnosti 9. listopadu a až do konce listopadu pak budou moci lidé posílat své připomínky a podněty. Česko dostalo první platbu z unijního obranného programu SAFE, informuje o tom Evropská komise. Zatím dorazilo asi 7,5 miliardy korun, tedy zhruba 15% ze schváleného úvěru. Půjčku má stát využít na pořízení nových tanků Leopard a vozů Tatra T-815. Národní památkový ústav stály dvě neděle s bezplatným vstupem na vybrané památky přes 18 milionů korun. Ústav je zpřístupnil ve spolupráci s Ministerstvem kultury. Nabídku využilo během obou dnů více než 120 tisíc lidí. Resort kultury slíbil, že Národnímu památkovému ústavu část výpadku ze vstupného nahradí. Čeští fotbalisté prohráli v Anglii 0-3 a po čtyřech zápasech Ligy národů stále čekají na první bod. A hokejisté Plzně vedou po pátém ze šesti zápasů neúplnou tabulku Ligy mistrů. Aktuální švédské

0: mistry Šalevteho porazili 4-2. A ještě počasí čekejte zpočátku oblačno až polojasno, odpoledne skoro jasno až jasno a nejvyšší teploty do 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u Plzně Letic pozor na porouchané odstavené nákladní auto. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jezdíte rádi nebo často vlakem? V tom případě pro vás máme dobrou zprávu. Od tohoto měsíce do našeho programu pravidelně zajíždí Západní expres. Tak se jmenuje náš nový seriál o železnici a za chviličku vám ho představíme. Na hodinách máme 3 minuty po půl šesté. Hezký den.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

že v budově bývalého hraničního přechodu Rozvadov je muzeum železné opony? V současné době je tu vystaveno přibližně 800 exponátů, včetně telefonu prezidenta Husáka, kterým se spojoval s Moskvou. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Historie, zajímavosti i aktuality ze železnice na západě Čech.
1: Ano, ano, je tu náš nový seriál, máme pro vás úvodní, první, možná by dokonce šlo říct nultý díl, ve kterém vám autor seriálu Jan Čubr představí, o čem to vlastně celé bude.

0: Ono se řekne cesta vlakem. Pro někoho je to každodenní záležitost, jiní nostalgicky vzpomenou na svá studentská léta a pravidelné nedělní cesty na inter nebo na kolej a v pátek zase zpátky domů. Spousta z nás má cestování po železnici spojené s turistikou, s výlety, s trampováním nebo cestami na chatu. Ale mnozí si také vybaví, jak vypadaly některé vlaky třeba před 30 nebo 40 lety. Jak se třeba půl hodiny čekalo na přepřah lokomotivy, jak pištěly brzdy a jak nevábně někdy vypadaly záchody. Na druhou stranu, snad u všech vlaků tenkrát šlo otevřít okno a dívat se do dálek na panoramata hor nebo siluety měst, protože tratě onehdy ještě nebyly tolik obestavěné protihlukovými stěnami. Čas strávený na cestě někdy utekl raz dva, jindy se to táhlo, ale cestování vlakem není jen o kolejích, vagonech, lokomotivách a zpožděních. Je to také o lidech a příbězích. A příhody ve vlaku, to je kapitola sama pro sebe.
1: Příští stanice Přeštice.
0: A své příběhy má také železnice jako taková. Jak se vůbec stalo, že se dráha dostala i do našeho regionu? Kdy to vlastně bylo? A jak se železniční síť postupně rozvíjela? Tohle všechno probereme v našem novém seriálu Západní expres. A bude toho mnohem víc. Podíváme se na železničářské profese. Nejsou to jen strojvedoucí, výpravčí a průvodčí. Nešlo by to bez traťových dělníků, mechaniků, posunovačů, dispečerů a tak dále a tak dále. Povíme si také, jak to v dnešní době na železnici funguje, protože už to dávno není tak, že by celá dráha byla jedna firma. Někomu patří koleje a po nich jezdí vlaky různých dopravců. Ti mají své přepravní podmínky a také ceníky. A to už se dostáváme k dalšímu fenoménu dnešní doby, k integrovaným dopravním systémům, kdy nám je v ideálním případě jedno, se kterým dopravcem jedeme a celou cestu zvládneme na jednu, pokud možno levnější jízdenku. A pokud se máme bavit o vlacích a regionu, nemůžeme opomenout plzeňskou Škodovku. Vždyť právě odsud se vydávaly lokomotivy na svou první cestu, ať už byly parní nebo elektrické. A i dnes má Plzeň v železniční a tramvajové dopravě své místo. A pak jsou tu zařízení a stavby, které pro svůj provoz železnice potřebuje. Mosty, tunely, někdejší strážní domky, depa a samotná nádraží s přidruženými službami, třeba nádražní restaurace. A i svět železnic se musí udržovat a modernizovat. To si pak vyžádá nepopulární výluky. Jak se to celé organizuje a jak vůbec vznikají jízdní řády vlaků, i o tom si něco povíme. Tak si honem nastupte a počkejte si na první díl našeho nového seriálu.
2: Tak dodejme, že Západní expres uslyšíte v premiéře každý čtvrtek před 11:30. Teď do 6. hodiny vás ještě pozveme na koncerty, na spoustu divadelních představení i výstavy. Počkejte si na tipy pro volný čas.

0: Dáma v červeném odchází v 5 hodin a 47 minut. Přejeme vám hezké ráno. Počasí. V regionu dneska bude zpočátku oblačno až polojasno, v údolích ojediněle mlhy, odpoledne postupně skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší denní teploty mezi 20 a 23, na horách do 20 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr, rostlové podmínky budou mírně nepříznivé, odpoledne přechodně až dobré a biometeorologická zátěž střední, tedy na stupni číslo 2.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude Francesco Kinský dal Borgo, potomek šlechtického rodu Kinských.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Díky za to, že jste s námi i takhle časně ráno na hodinách 5 hodin a 52 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Měšťanské besedě v Plzni vystoupí od 8 večer hudebník, textař a poeta Karel Plíhal. Muzeum Černošín láká na výstavu krásy přírody. Na výtvarná díla a keramiku se můžete zajít podívat do 4. listopadu. Plzeňské divadlo Pluto uvede inscenaci Paparazzi a neb intimní život bulvárního fotografa. Představení začíná v 19 hodin. Labirintem Přeštic, to je název venkovní výstavy v Přešticích. Výstava obsahuje 14 panelů s texty a fotografiemi o historii významných částí města. Projít si můžete až do konce května příštího roku. V Domě hudby v Plzni se od 19 hodin uskuteční písňový recital sopranistky Lucie Hájkové a baritonisty Jiřího Hájka. Divadlo Jekátela v Plzni zve na všechny své scény, ve Velkém divadle to bude činohra Jakub a jeho pán, nová scéna nabídne muzikál Rebeka a malá scéna se rozezní operou Faraonova kletba. Všechna tři představení začínají v 19 hodin. No a v plzeňském Prazdroji se koná Pilsner Fest, od 8 večer zahraje mimo jiné i Kabát Revival West.
1: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Vyhodit majlant za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Nadační fond Zelený poklad rozdělí dotace na vznik zelených střech v Plzni. V plzeňském kraji narůstá počet internetových podvodů. Bude oblačno až polojasno, postupně jasno a teploty do 23 stupňů. Hezké ráno přeje Štěpánka Zítková. V Plzni pokračuje příjem žádostí do programu Zelené střechy Plzně. Nadační fond Zelený poklad přispěje majitelům budov na jejich přípravu i realizaci. Žádosti je možné podat do 30. listopadu. Pokračuje Tereza Pelclová z Nadačního fondu Zelený poklad.
3: O podporu mohou žádat fyzické osoby, ale i další vlastníci budov, například společenství vlastníků. Podmínkou je, že zelená střecha vznikne na stávající budově na území města Plzně. Kromě samotné realizace je možné částečně hradit projektovou dokumentaci. Všechny podmínky představíme tedy na informačním semináři.
2: Bezplatný informační seminář k dotacím na zelené střechy v Plzni se uskuteční dnes od 16:30 odpoledne ve studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje ve Smetanových sadech. V Plzeňském kraji se za poslední 4 roky zvýšil na 2x počet kybernetických podvodů. Policisté proto včera v Plzni s maketou Bitcoinmatu upozorňovali na toto nebezpečí. Zatímco v roce 2021 policisté evidovali necelých 480 případů, loni to bylo téměř 900 případů kybernetické kriminality. Letos do konce září pak policisté řešili 587 podobných událostí. Policie proto doporučuje dodržovat pravidlo 3Z, říká její mluvčí Michála Reindlová.
4: Zastav, tedy nenechte se vystrašit a nedělejte nic pod tlakem. Podvodník chce, abyste jednali právě rychle a bez přemýšlení. Zavěs, to je pokud vám volá údajný bankéř nebo policista a chce po vás peníze. Přístupové údaje nebo instalace nějaké aplikace, hovoru okamžitě ukončete. No a potom zkontroluj, sami si zavolejte do své banky, policii a ověřte si, co se skutečně děje.
2: Pro letošní chřipkovou sezonu by mělo být v Česku k dispozici o 15% víc dávek vakcín proti chřipce než loni, informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Zhruba 540 tisíc dávek už do Česka dorazilo a dalších 400 tisíc by mělo přijít tento měsíc a začátkem listopadu. Letošní zpoždění v dodávkách očkovacích látek vysvětlil předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Je to podle něj celoevropský problém.
5: Protože se historicky po hodně dlouhé desetiletí trvající době změnily všechny 3 složky té vakcíny. Tam se změnily oba 2 typy chřipkového viru typu A i B. Jinými slovy, je to úplně nové složení, protože jinak každý rok se třeba měnil jenom 1 nebo 2 a ten virus, který tam byl loni, je i letos. Když to letos jsou všechny 3 úplně nové.
2: Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Lidem starším 65 let platí vakcíny proti chřipce pojišťovny. Rodiny obětí i přeživší útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael si připomenou jeho 3leté výročí. Tisíce lidí se dnes sejdou například na pietní akci na místě hudebního festivalu Nova, kde byly při útoku zabity přes 300 Izraelců a zajaty 10 rukojmí. Výročí připomenou ale i pro palestinské demonstrace v Berlíně, Londýně nebo Bogotě.
1: Sport.
2: Hokejisté Plzně jsou v aktuální sezóně Ligy mistrů stále neporažení. Duelu o první místo v tabulce porazili Šeleftejo 4-2. Uspěl i Liberec, který vyhrál nad Frelundou 3-2 v prodloužení a přiblížil se postupu do play-off. Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů ani na 4. nebodovali. V Anglii prohráli 0-3. Vlastní gól si dal obránce Coufal, pak se 2x trefil domácí útočník Kane. Skupinu Ligy národů Češi zakončí v listopadu zápasy proti Španělsku a Chorvatsku. Fotbalista Lionel Messi se v přátelském utkání s Beninem rozloučil s reprezentační kariérou. Argentina vyhrála Buenos Aires 3-0. Messi 1 gól dal a na další 2 přihrál.
1: Počasí.
2: Počátku bude oblačno až polojasno, v údolích ojediněle mlhy, odpoledne postupně skoro jasno až jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách bude maximálně 20. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž je na 2, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Sponzorem pořadu je
7: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 2/182 u Líšiny na jižním Plzeňsku se opravují vozovky a platí dopravní omezení. Jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Už to Štěpán Kazíková ve zprávách naznačila, po pěti kolech hokejové ligy mistrů bude mít jenom jeden tým plný počet bodů. Je to Plzeň, která v zápase o první místo v tabulce porazila elitní švédský klub. Víc informací připojíme za pár minut.
9: A tři dny se radujte!
8: To už je ukázka z dnešního kalendária. Kdo ví, o čem v něm za chvilku bude řeč? Počkejte si na Petra Jungmana. Přejeme hezkou středu.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovík.

0: I have a dream.
1: It's been a hard day's night.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
0: Yes, we can.
3: Středa 7. října. Svátek má spravedlivá, tedy Justýna. Tady je Petr Jungmann. 7. říjen roku 3761 před naším letopočtem je podle židovského Talmudu prvním dnem kalendáře, podle legend den stvoření světa. Světu je tedy dnes 5787 let.
4: A 3 dny se radujte!
3: Snad ještě něco vydrží. V námořní bitvě u Lepanta v Jonském moři při pobřeží Řecka porazilo v roce 1571 křesťanské loďstvo svaté ligy pod velením španělského vojevůdce Dona Juana de Austria námořní síly Osmanské říše. Před 25 lety v roce 2001, jen několik týdnů po 11. září, zahájily Spojené státy a Velká Británie letecké útoky na vojenské cíle vládního hnutí Talibán a na výcvikové tábory sítě Al-Kaida v Afghánistánu. Operace dostala název Trvalá svoboda.
5: On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
3: Taliban se po 20 letech dostal zpátky k moci. Američani a Britové už jsou dávno odsud doma. Palestinské hnutí Hamas zaútočilo před 3 lety z pásma Gazy pomocí raket a pozemního útoku na Izrael. Teroristický útok si vyžádal přes 1200 obětí, většinou civilistů. Mnoho dalších lidí jako rukojmí skončilo v Gaze na dlouhé měsíce. Někteří se nevrátili. Izrael odpověděl raketovými útoky, později i pozemní operací. Tenhle fantastický zpěvák Scott s italskou krví, Luis Capaldi, má dneska kulatou 30. A já přeju hezký den.
6: Jak vypadá dnešní ráno v Plzeňském kraji? Venku je oblačno až polojasno, v údolích výjimečně i mlhy. Teploty ty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 6 do 10 stupňů Celsia, v údolích při malé oblačnosti ojediněle 4 stupně. Co nás čeká přes den, to povíme za chvilku. Na hodinách 6:45. Hezké ráno.
7: Český rozhlas Plzeň.

0: našem hudebním programu za chvilku převezmou štafetu Iva Frýlingová s Mekim Žbirkou. Máme 6 hodin 18 minut. Přejeme hezké ráno.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude v Plzeňském kraji oblačno až polojasno, zpočátku se v údolích výjimečně vyskytnou i mlhy. Odpoledne bude polojasno, postupně skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší denní teploty mezi 20 a 23, na horách do 20 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Šestá hodina právě dává dech, 21. minutě, přejeme hezké ráno. Hokejisté Plzně sice v extralize aktuálně nezáří, prohráli poslední dva zápasy, ale na evropské scéně se jim daří náramně. V pátém zápase Ligy mistrů vyhráli souboj dosud neporažených týmů se švédským mistrem Skellefteå.
1: Kdo sleduje asi hokej, tak se koukal na ty soupisky jak naší, tak ty Švédové přijeli prostě po změněný sestavě jako my. Jsme nastoupili, dali jsme šanci těm mladším klukům nebo ty, co nedostávají tolik prostoru.
2: Asistent trenéra Jiří Weber připomíná poměrně běžný jev v Lize mistrů, kdy týmy nechávají odpočívat opory. Tentokrát Plzni chyběly zahraniční hvězdy Petman, Lalancet nebo kapitán Jeřábek a podobné to bylo na straně soupeře. Přesto je otočený zápas proti úřadujícím švédským šampionům pro Plzeň velkým povzbuzením.
3: My viděli jsme, že Skellefteå prostě top tým, švédský mistr. Samozřejmě asi taky přijeli v sestavě, řeknu slepen trošku jako my, ale na tom nic nemění, chtěli jsme uspět a vážíme si toho.
2: Řekl autor vítězného gólu Jakub Lev, poslední dobou spíš sváteční střelec. Pro obránce Jakuba Chromiaka byla branka na 2-2 dokonce vůbec první v dresu Plzně. Padla v dlouhé přesilovce 5-3, která při speciálních pravidlech Ligy mistrů i potom dál pokračovala.
4: Mě podarilo se dať dva góly, ale našťastie aspoň ten jeden. U niektorých hráči chýbali, takže to bolo prvýkrát, čo som hral presilovku 5-3 a som rád, že to vyšlo.
2: Obrat z 0-2 na konečných 4-2 je pro Plzeň vítaná vzácnost, jak říká trenér Weber.
1: V lize jsme prohrávali, tak jsme to nikdy neotočili. Tak jenom doufám, že jsme si teďko ukázali, že jsme toho schopní. Tím nechci říkat, aby jsme prohrávali a otáčeli, ale že jsme si dokázali, že jsme toho schopní.
3: Otočíte zápas, vyhrajete doma, hlavně si myslím, že lepší prostě nečekat na zápasy, hrát furt v tempu, tím, že jsme obměnili sestavu, tak si myslím, že budeme zase fresh. Jsem rád, že hrajeme doma, že necestujeme, takže jsme rádi, že si každý udělá tu svoji pohodu tady doma, připraví se, doufám, že ve čtvrtek potvrdíme.
2: Připomíná Jakub Lev náročný program, ve kterém už zítra Plzeň přivítá v extralize České Budějovice. Z Plzně Krištof Kousal, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na dálnici D5 u Plzně pokračuje mezinárodní kontrola cisteren a kamionů. Inspektoři z Česka, Francie nebo Polska se zaměřují na vozidla převážející žíraviny, plyny, pohonné hmoty a další nebezpečné věci. Během prvního dne kontrol mezinárodní týmy odhalily nedostatky u 12 vozidel. Většinou se jednalo o špatně zajištěný náklad, chybné značení vozidla anebo chybějící hasicí přístroj. V Plzni se odpoledne otevírá nové sportovně rekreační centrum v Psovském údolí u Ejpovického tunelu. Součástí doprovodného programu je akce městské policie, která zájemcům zdarma označí jízdní kola nebo koloběžky, takzvanou syntetickou DNA, více ve zprávách za půl hodiny. Tři nové tůňky vznikly v obci Novosedly u Nemonic na Domažlicku. Nechala je tam zřídit agentura ochrany přírody a krajiny díky dotaci z Národního plánu obnovy. Jedna tůňka se opravila a dvě jsou úplně nové. Maximální povolená cena nafty dnes mírně klesne. Litr budou čerpací stanice moci prodávat nejvýše za 47 korun 97 haléřů. Je to o 41 haléřů méně než včera, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu naopak proti úterku stoupne o 10 haléřů na 46 korun 7 haléřů. Čeští fotbalisté podlehli domácí Anglii 0-3 a po čtyřech duelech jsou v Lize národů stále bez bodu. Hokejisté Plzně drží neporazitelnost v sezóně Ligy mistrů. V zápase o první místo v tabulce otočili zápas proti švédskému mistrovi Skellefteå z 0-2 na konečných 4-2. A čeští fotbalisté do 21 let zakončili kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy prohrou v Portugalsku 0-2. A dnešní počasí zpočátku bude oblačno až polojasno, odpoledne skoro jasno až jasno a nejvyšší teploty do 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u Líní na Plzeňsku se pracuje na silnici, provoz je převedený do protisměru a po objízdné trase přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno.

0: a Vladimír Šťovíček.
1: Kde se narodil dědeček Francesca Kinského dal Borgo? I to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host. Pár podrobností vám nabídneme za chvilku. No a hudební program obstarají Katapult, Lenka Filipová a Krištof. 3 minuty po půl 7.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Víte, že Konstantinovy lázně jsou jedinými lázněmi v Plzeňském kraji? Využívají léčivých zdrojů minerálního pramene prusík, který byl poprvé objeven už v 16. století a popsán jako smraďák. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, potomek jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, Francesco Kinský dal Borgo. Dozvíte se například i to, kdy poprvé slyšel o Česku.
1: No, mě bylo asi, já nevím, 9 let nebo 10, protože moje dědeček, který se narodil v Čechách a pak v roce 48, jak přišel v Itálii se oženit, nemohl potom bohužel se vrátit, nebo bylo mu doporučeno, ať se nevrátí, zůstal celou dobu v Itálii a moc nám nemluvil o co tam bylo, co tam nechal, což na jednu stranu dobrý, protože musím říct, že mu nekazilo život, respektive on to bral jako životní smůla, ale sice, že je to uzavřená kapitola a život jde dál, vzal se a našel si normální práce v uvozovka a lituji jenom to, že spousta věcí, které dneska bych chtěl vědět, on nám neřek a mě nenaučil česky. Já jsem přišel tady, já jsem si to musel naučit nějak.
0: Celý rozhovor s Francescem Kinským dal Borgo si poslechněte po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
0: Teď máme 6.42 a přejeme vám hezké ráno.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: U nás je 6:45, přejeme hezké ráno.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude oblačno až polojasno, zpočátku se v údolích výjimečně vyskytnou i mlhy, odpoledne bude polojasno, postupně skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší denní teploty mezi 20 a 23, na horách do 20 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
0: Bronzové plastiky, závěsné skládané obrazy, ale i trojrozměrné stavby zvané schránky Zbyňka Sekala. Vystavuje Západočeská galerie v Masných Krámech v Plzni. Za dílem sochaře, malíře a překladatele se vypravíme za chvilku. Teď je tady Krištof.

0: Na červenou radši neprojíždějte. Tolik Krištof v 6 hodin a 50 minut. Západočeská galerie v Plzni dneska poprvé veřejnosti představí výjimečný dar, který v minulém roce získala od Marie Kristýny Sakal.
1: Díla Zbyňka Sekala pokrývají celé období jeho tvorby od 50. let až po polovinu let 90.
2: Popisuje kurátor Západočeské galerie Petr Jindra. Tady jsou takové dřevěné objekty.
1: To jsou naprosto unikátní umělecké útvary, schránky, ke kterým dospěl Zbyněk Sekal v 80. letech. Tím jádrem je vždy nějaký nalezen předmět, který kdysi měl nějakou funkci, dřevo, železo, porcelán, který byl vytvořen lidskýma rukama a kolem toho jádra vytvářel takové ochranné vrstvy z latí. Ty schránky jsou něco jako relikviáře, které ale neskrývají ostatky svatých, nýbrž ostatky lidského života, lidské civilizace.
2: Marie Klimešová je kurátorkou výstavy.
3: Představuje veřejnosti dar, který získala Západočeská galerie v Plzni díky odkazu paní Kristýny Sekal, manželky Zbyňka Sekala, který žil od roku 70 až do své smrti v roce 98 ve Vídni.
2: Co tady můžeme vidět?
3: Celý ten soubor prací obsahuje jednak velký soubor bronzů, potom takzvané skládané obrazy, což jsou závěsy, asambláže materiálové a potom soubor takových konstrukcí dřevěných. Je tady chronologický a zároveň tedy typologický přehled Sekalovy tvorby.
2: Co to pro Západočeskou galerii znamená, dodává její ředitel Roman Musil.
4: Je to jedna z nejkvalitnějších a nejpočetněji zastoupených kolekcí uměleckých, které máme od jednoho autora. Ta kolekce je skutečně mimořádně kvalitní a to, že se Maria Kristýna Sekal rozhodla k tomu kroku, tak je vlastně úžasné, protože to mohla třeba taky zpeněžit. To, že se rozhodla to dát několika málo českým institucím, tak je jaksi velmi poznášející.
2: Kolik výstava obsahuje děl?
4: My jsme dostali od Kristýny Sekal v rámci toho daru 102 děl sochařských prací, objektů, trojrozměrných obrazů plus 4 práce, které už Západočeská galerie spravovala.
2: Více informací o dílech Zbyňka Sekala se také návštěvníci můžou dozvědět skrz mobil aplikaci, popisuje mluvčí Západočeské galerie Kateřina Štulc-Modrá.
5: Aplikaci si stáhnou do svých mobilních telefonů.
2: Namíříme mobilní telefon na to dílo.
5: Tam se objeví takový modrý terč, na který když kliknete, tak buď je tam citace, nebo je tam rozšířený popisek. Je tam mnohem hlubší poznání díla Zbyňka Sekala.
2: Výstava je doplněná texty z autorova deníku. K výstavě vyšel i katalog. Z Plzně Jitka Doubravová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, miluje Západní Čechy.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Při dnešním otevření sportovního centra v Plzni na Doubravce si mohou zájemci nechat zdarma označit kolo syntetickou DNA proti krádeži. Švihovský hrad buduje nové zázemí pro pořádání kulturních akcí. Dnes v 16 hodin končí možnost požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Čekejte oblačno až polojasno, postupně bude až jasno a teploty do 23 stupňů. Dobré ráno přeje Štěpánka Zíková. V Plzni se dnes odpoledne otevírá nové sportovně rekreační centrum v Psovském údolí u Ejpovického tunelu. Součástí doprovodného programu je akce městské policie, která zájemcům zdarma označí jízdní kola, koloběžky nebo elektrokoloběžky takzvanou syntetickou DNA. Pokračuje mluvčí městské policie Plzeň Jana Pužmanová.
4: Systém má celorepublikovou působnost a může pomoci nejen jako prevence proti krádežím, ale také při dohledání odcizeného majetku. Při evidenci strážníci zkontrolují doklad o nabytí nebo vlastně a ověří totožnost majitele podle občanského průkazu nebo jiného hodnověrného dokladu. Každý zaevidovaný prostředek pak označí speciální značkovací barvou s mikrotečkami, které obsahují evidentní číslo, tedy syntetickou DNA.
3: Značení kol bude probíhat přímo na místě slavnostního otevření sportovního areálu v Psovském údolí v Plzni na Doubravce od 14 do 16 hodin. Správa Švihovského hradu opravuje velkou stodolu na nádvoří. Kompletní rekonstrukce, včetně výměny střechy, přijde na 10 milionů korun. Po jejím dokončení bude mít objekt novou funkci, upřesňuje kastenál Lukáš Bojčuk.
5: Připravujeme nové zázemí pro návštěvníky a zejména pro kulturní akce. Budou tam toalety, bude tam nějaké místo pro catering, bude tam i šatna pro účinkující, takže v areálu hradu budeme mít to zázemí, které nám tady na hradě chybí, pro pořádání různých kulturních akcí a podobně.
3: Nové zázemí by mělo být hotové na příští návštěvnickou sezonu. Lidé dnes mají poslední možnost požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Vyřídit si ho mohou už jen osobně, a to do 16 hodin na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Průkaz mohou využít voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb ale musí zůstat ve svém senátním obvodu. Pro komunální volby průkaz neplatí. Američanka Krista Pajková se po nezdařené popravě probrala v nemocnici z bezvědomí a začala komunikovat. Zůstává ale i nadále na jednotce intenzivní péče. Jaká je její prognóza a jak dlouho ještě zotavení bude trvat, není jasné. Prohlášení to uvedli její právní zástupci. 50-letou Pajkovou soud odsoudil k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky. Před týdnem dostala dvě smrtící injekce, po kterých upadla do bezvědomí, ale nezemřela. Od té doby byla v kritickém stavu v nemocnici.
2: Sport.
3: Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů ve Wembley s Anglií 0-3. Pro národní tým je to v aktuálním ročníku soutěže čtvrtá porážka ve čtvrtém utkání. Hokejisté Plzně vedou po pátém ze 6 zápasů neúplnou tabulku Ligy mistrů. Aktuálně švédské mistry Skellefteå porazili 4-2. Vítěznou branku dal Jakub Lev, který poslední dobou nebyl zvyklý rozhodovat zápasy.
6: Znal jsem ty pocity, nebudu lhát, ne. Příjemný. Samozřejmě dostali kluci volno, co jsou hodně vytížen v lize. My, co jsme byli trošku v tom druhém sledu, nebo jsme se mohli zahrát, trošku dostat se tu zápasovou kondici. Já vím, jako co mám za roli, dokud nepřijdu trenéři, že chci bude něco jiného, tak to chci plnit a tím já můžu být tomu týmu prospěšný a ne, abych si tam vymýšlel nějaké svoje věci, to si myslím, že by nedělal dobrotu.
3: Švédského soupeře v Lize mistrů porazil i Liberec. Severočeši přehráli Frölundu 3-2 v prodloužení a přiblížili se play-off.
2: Počasí.
3: Ráno a dopoledne bude oblačno až polojasno, zpočátku se v údolích výjimečně vyskytnou mlhy. Odpoledne bude polojasno, postupně skoro jasno a nebo jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů a na horách 17 až 20. Povane slabý, proměnlivý vítr a biozátěž je na dvojce, tedy střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u Starého Plzence se pracuje na údržbě mostu a platí dopravní omezení. Jeďte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Plzni dneska pořádají informační seminář o novém grantovém programu Zelené střechy Plzně. Zajímá vás tohle téma? Není nic jednoduššího, než si počkat na veškeré podrobnosti. Máme je pro vás. Na hodinách 5 minut po 7 hodině, dneska je středa s datem 7. října.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

V rubrice Ahoj rádio nám děti za chviličku budou odpovídat na otázku, který sport je podle nich nejvíc nebezpečný. Nebezpečí skrývá šach. Auto bolí, ach, ach, ach. Nesu vždycky hrozně těžce, když mi matka kosí pěšce. Padají střelci, jezdci, dáma, to mi dělá vlastní máma. A když padne taky král, to už dojde na kravál. Teď už vím, když chci s ní hrát, matka je od slova mat.

0: Který sport je podle vás nejnebezpečnější?
1: Americký fotbal, protože se tam pořád perou o ten míč.
2: Házení oštěpem, může to někomu hodit do hlavy.
3: Rugby na ledě, třeba když tenhle klouže.
4: Box, protože se tam pořád mlátí.
5: Závody třeba jako je Formule 1 nebo ty motorky, že si, když jezdí velkou rychlostí a je zatáčka, tak můžu do něčeho narazit. To může buď umřít ten řidič, nebo se nepořádná škoda, nebo že zabije i víc lidí.
6: Závody na koni, třeba když ten jezdec spadne, ale ten druhý může přejet.
7: Karate, protože když mě se igra naštve, tak ji můžu skoro zabít.
8: Rally, jako když vylítne to z té dráhy, že může zabít.
9: Hokej, třeba když nemají mřížku, tak jim tam můžou střepit do obličeje pukem.
10: Skoky na lyžích, protože třeba můžou blbě rozkočit a třeba se tady zabít.
11: Skoky na motorce, když to, tak se můžou blbě spadnout a zabít se.
12: No, bungee jumping, protože pak se to může přelomit to, no, přitrhnout to lano.
13: Rally, protože můžu do sebe nabourat.
14: Skákání do vody, protože třeba můžu skočit placák a budu mít na břiše flak červený.
15: Fotbal, protože třeba když někdo nemá zavařenou kopačku, tak tu kopačku může hodit tomu druhému do obličeje.
16: Vybíjena, někdo to trefí nikomu do hlavy nebo do kulí.
17: Ahoj, rádio!
18: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 7. října roku 2026, na hodinách 7 hodin a 17 minut.
1: Počasí.
0: A už zdravíme meteoroložku Martu Suchou a ptám se na aktuální počasí v regionu. Dobrý den.
2: Hezký den, tak máme zvětšenou oblačnost a teploty klesly na 10 až 5 stupňů Celsia v regionu.
0: Jak se to vyvine v příštích hodinách?
2: Tak dnešní den je poslední v řadě s teplým a slunečným počasím. Ráno a dopoledne bude sice oblačnosti více než v minulých dnech. Oblačno až polojasno, ale kolem poledne oblačnost rychle ubyde a odpoledne bude slunečné, bude většinou skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší denní teploty budou podobné včerejším. Očekáváme je mezi 20 a 23 stupni, na horách do 20 stupňů Celsia. Vítr pované jen slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky budou proto i dnes většinou mírně nepříznivé, jen odpoledne mohou být přechodně až dobré.
0: Zítra tedy už chladněji, ale o tom si popovídáme až v příští hodině. Zatím děkujeme, naslyšenou.
2: Budu se těšit na slyšenou, hezký den.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Plzeň.

0: Zajímáte se o zelené střechy nebo chcete získat finanční podporu na zelenou střechu na území města Plzně? Pak právě vám je určený informační seminář o novém grantovém programu Zelené střechy Plzně. Koná se dneska ve studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje a pořádá ho nadační fond Zelený poklad. Já už teď zdravím Terezu Pelclovou, která je zodpovědná za vedení a rozvoj grantových projektů. Přeji vám hezké ráno.
1: Dobrý den.
0: A už mě zajímá, pro koho přesně je ten seminář určený?
1: No tak přesně, jak jste řekl, určitě pro ty, kdo zvažují zelenou střechu, pořízení zelené střechy na území města Plzně, ať už je to fyzická osoba nebo SVJčko, družstvo, další subjekty, s tím, že minimální rozloha zelené střechy, která je podporovaná, je 10 metrů čtverečních a maximum je 1000, takže pokud uvažujete o zelené střeše, tak určitě je pro vás ten seminář určen.
0: Takže skupina těch případných zájemců je opravdu široká. Co se o zelených střechách dozvědí?
1: Tak my jsme se spojili se Svazem pro zakládání a údržbu zeleně. Konkrétně tam jsme pozvali pana Pavla Dostála, který tam působí v Asociaci pro zelené střechy. Protože naším cílem je samozřejmě rozšiřovat počet zelených střech ve městě, ale důležité je, aby ty střechy byly dobře naplánované, založené a samozřejmě také udržované. Proto jsme pozvali člověka z praxe, který se tím intenzivně zabývá, takže to bude taková první prezentace, bude možné se na cokoliv z tohoto zeptat. A v té druhé části právě připravujeme to podrobné představení, jakým způsobem vlastně do toho grantového programu si požádat, co je k tomu potřeba a tak dále.
0: A se vás nepřekvapím, chci se ptát i na peníze. Jakou částku je možné čerpat na realizaci zelené střechy, případně na projekt a statický posudek?
1: Je to tak, že záleží na typu zelené střechy. Každopádně je to od 650 do 2200 korun za metr čtvereční, právě podle typu a velikosti té zelené střechy. A mimo té samotné realizace lze částečně hradit také projektovou dokumentaci a statický posudek, protože to jsou nutné podmínky k tomu podání o ten finanční příspěvek.
0: Ještě jedna věc by určitě měla padnout, dokdy je možné ty žádosti podávat?
1: Jo, žádosti je možné podávat do 30. listopadu, pořádá se to online a k tomu bych asi ještě dodala, pokud někdo nestihne seminář, tak není problém na našich webových stránkách. Jednak jsou všechny informace samozřejmě, ale také se domluvit individuální konzultaci a jsme na to připraveni.
0: To byla Tereza Pelclová z nadačního fondu Zelený poklad. Ještě doplním, že dnešní seminář začne ve studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje v 16:30. Vám děkuji, v 7 hodin a 25 minut. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.
2: Český rozhlas Plzeň. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Úřady se připravují na zajištění bezpečného průběhu nadcházejících komunálních a senátních voleb. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jim pomáhá připravit se hlavně na tzv. DDoS útoky, při kterých útočníci zahltí webové stránky a vyřadí je z provozu. Bezpečnostní opatření před volbami, které budou v pátek a v sobotu, chystají i mobilní operátoři. Na dálnici D5 u Plzně pokračuje mezinárodní kontrola cisteren a kamionů. V rámci Evropy se jedná o jednu ze dvou největších letošních kontrol přepravy nebezpečných věcí. Více ve zprávách za půl hodiny. U plzeňského krajského soudu bude dnes pokračovat hlavní líčení s mužem obžalovaným z toho, že se v listopadu 2024 pod vlivem metamfetaminu dostal do stavu toxické psychózy a kuchyňskými noži ubodal k smrti svého bratra a zranil otce. Státní zástupce v obžalobě navrhuje trest 6 let vězení a uložení zabezpečovací detence. Františkovy Lázně chtějí ve městě vybudovat síť dobíjecích stanic pro elektromobily. Jak informuje radnice na sociálních sítích, v současné době pracuje na přípravě projektu, který počítá s přibližně 20 dobíjecími místy. Stanice plánuje umístit hlavně na sídlištích, záchytných parkovištích a dalších místech. Čeští fotbalisté prohráli v Anglii 0-3 a po čtyřech zápasech Ligy národů stále čekají na první bod. Hokejisté Plzně vedou po pátém ze 6 zápasů neúplnou tabulku Ligy mistrů. Aktuální švédské mistry Skellefteå porazili 4-2. Hokejový útočník Tomáš Hertl řídil v NHL výhru Vegas na ledě Seattle 6-2, ke kterému pomohlo dvěma góly a dvěma asistencemi. Jiří Kulich asistoval u rozhodujícího gólu Buffalo při výhře 3-2 v prodloužení nad Minnesotou. A dnešní počasí ráno a dopoledne bude oblačno až polojasno, odpoledne skoro jasno nebo jasno a nejvyšší teploty do 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 1/20 u Plzně Černice se opravují vozovky a platí dopravní omezení. Projížďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Nové tůně na pozemcích farnosti Blovice, Horažďovický spolek Prácheň žije a ekopark v Plzni Skvrňanech. To všechno probereme v rubrice O čem se píše. Už za chviličku.

Víte, že novogotická jízdárna Světce je po španělské dvorní jízdárně ve Vídni druhá největší ve střední Evropě? Celková délka budovy je 60, šířka i výška 26 metrů. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Helena Vondráčková a zblížení na hodinách se aktuálně zbližují 7. hodina a 40. minuta a že jim to jde.
1: O čem se píše?
0: Na pozemcích farnosti Blovice vzniká soustava sedmitůní, dočtete se ve zpravodaji plzeňské diecéze. Biskupství plzeňské připravuje na pozemcích v katastrálním území Střížovice u Plzně projekt obnovy vodního režimu krajiny. Jeho součástí bude vybudování soustavy sedmi průtočných tůní o celkové ploše skoro 3000 metrů čtverečních. Projekt je financován z operačního programu Životní prostředí prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Horažďovický obzor připomíná 1000 dní spolku Prácheň žije. Během uvedené doby spolek uspořádal řadu akcí, mezi nimi úklidové brigády, komentované prohlídky, přednášky a soutěže. Taky vytvořil pátrací hru a na Práchni usídlil poustevníka. V pondělí 12. října pořádá oslavu v divadelní kavárně Šibule v Horažďovicích, která se uskuteční od 14 do 18 hodin. Členové spolku mezi sebou rádi uvítají každého zájemce o jeho činnost nebo i členství. Vypni stres, zapni skvrňany, doporučuje nápis na fotopointu v novém plzeňském ekoparku. A nabídka parku je taková, že se vám to s největší pravděpodobností i povede. Seznámit se s ní můžete na našem webu plzeň.rozhlas.cz. Článek doplněný spoustou fotografií má název Lasice hranostaj, v nouzi sní i hmyz. Také to se dozvíte v ekoparku v Plzni Skvrňanech. Velká česká opera s orchestrem, sborem i příběhem Jana Sladkého Koziny. Pojďte s námi na Psohlavce. Soutěž o vstupenky tady bude ještě do 8 hodiny. Teď 7.40.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy, a co vy?
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude v našem regionu oblačno až polojasno, zpočátku se v údolích výjimečně vyskytnou i mlhy. Odpoledne bude polojasno, postupně skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší denní teploty mezi 20 a 23, na horách do 20 stupňů Celsia, k tomu slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, 7 hodin a 49 minut, Chocko, boj za svobodu a příběh, který má právě v našem regionu mimořádnou sílu. Psohlavci přinášejí na jeviště Velkého divadla v Plzni velkou českou operu s orchestrem, sborem i příběhem Jana Sladkého Koziny. Pojďte s námi na představení, které se ve Velkém divadle koná 20. října od 19 hodin. Právě teď můžete v telefonické soutěži ukořistit dvě volné vstupenky, a to na čísle 221 554 222. Když mi zodpovíte soutěžní otázku, jak se jmenoval Kozinův hlavní protivník, kterého známe také pod přezdívkou Lomikar. Buď to byl Maximilian Laminger z Albenreutu, nebo Albrecht z Valdštejna, anebo Václav ze Šternberka. Linka do studia, jejíž číslo ještě jednou zopakuje 221 554 222. Hezké ráno. Halo, halo, povídáte si se mnou?
1: Ano, ano, povídám si s váma.
0: Jsem za to velmi rád.
1: Já bych řekl, že správná odpověď je Bčko.
0: Bčko, to znamená Albrecht z Valdštejna.
1: Ano.
0: Jsem rád, že si se mnou povídáte, ale ještě bych byl radši, kdybych vám mohl zahrát fanfáru, což momentálně nemůžu. Mějte se moc hezky, budu se těšit někdy příště. Naschledanou. Linka do studia 221 554 222, vy to ale víte, dobrý den.
2: No, popitelně je Lomikar, Lappingen.
0: Dobrý den, to znamená, která možnost?
2: To bylo asi za Ačko, myslím, ne? Tam byl...
0: Maximilian Laminger z Albenreutu?
2: Jo.
0: Pamfara. Jo, budete ve Velkém divadle v Plzni 20. října v 7 večer, ať se vám to líbí, naschranou.
2: Jo, díky, nechce.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
2: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
3: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého. Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty, souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Cukrář Josef Maršálek hostem nového dílu talkshow Na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík se na Madejze vydají po stopách Cristiana Ronalda. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu pražských symfoniků pod taktovkou šéfdirigenta Tomáše Netopila s Událostmi v kultuře v přestávce. Středeční večer s Českou televizí.
6: Přemoženská uzenina.
7: Nejlepší chvíle? Ty strávené s rodinou. A na stole? Poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Přemoženská uzenina CZ.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Mezinárodní týmy kontrolorů prověřují na dálnici u Plzně cisterny a kamiony s nebezpečnými látkami a předměty. Do ukrajinského Charchova letos z Plzně zaměřila druhá tramvaj. Bude oblačno až polojasno, postupně jasno a teploty do 23 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Na dálnici u Plzně pokračuje mezinárodní kontrola cisteren a kamionů. Inspektoři z Česka, Francie nebo Polska se zaměřují na vozidla převážející žíraviny, plyny, pohonné hmoty a další nebezpečné věci. Během prvního dne kontrol mezinárodní týmy odhalily nedostatky u 12 vozidel. Většinou se jednalo o špatně zajištěný náklad, chybné značení vozidla a nebo chybějící hasicí přístroj. Jaké sankce je možné uložit, upřesnil Josef Matěj z inspekce silniční dopravy.
2: Na místě jako inspekce můžeme uložit nejvýše pokutu 10 000 řidiči a v případech, které nám umožňuje zákon, až 200 000 jsou kauci dopravci, s tím, že ve správním řízení dopravce může dostat pokutu až 700 000.
0: V rámci Evropy se jedná o jednu ze dvou největších letošních kontrol přepravy nebezpečných věcí. Ta první byla na jaře v nizozemském Rotterdamu. Plzeň darovala Ukrajině další tramvaj. V uplynulých dnech odeslala do Charkova vůz typu K3R. Kvůli délce bylo nutné tramvaj rozdělit, říká mluvčí plzeňských městských dopravních podniků René Vávru.
3: Je tvořena třemi články a pro přepravu tak musela být rozložena na jednotlivé části. V letošním roce se jednalo o druhou darovanou tramvaj a do konce roku budou na Ukrajinu přepraveny ještě další dvě tramvaje. Kromě tramvají byly do Charkova v letošním roce darovány ještě 4 autobusy a 5 trolejbusů.
0: Uchazeči o posty v Senátu nebo zastupitelstvech mají poslední hodiny na stažení svých kandidatur. Lhůta končí ve 14 hodin. Udělat to mohou přes datovou schránku, poštou nebo osobně na úřadě, kde se k volbám zaregistrovali. Stejná pravidla platí i pro zmocněnce politických stran, které chtějí kandidaturu svého zástupce odvolat. Ministerstvo vnitra už ale nebude upravovat hlasovací lístky. Volební komise v pátek a v sobotu musí voliče o odstoupení nebo odvolání z voleb informovat. Skončilo přihlašování do druhého ročníku mise Zero G. Zájem výrazně překonal loňský rok. Podle organizátorů se přihlásilo přes 3000 školáků. Z uchazečů nakonec vyberou 26 kadetů, kteří si příští rok při parabolickém letu vyzkoušejí simulovaný stav bez tíže.
4: Výběrové řízení je vypsáno pro žáky, děti mezi 13 a 18 lety a nám se podařilo mít téměř naprosto rovnoměrně rozprostřené věkové zastoupení.
5: Říká za organizátory vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek. Uchazečům teď začíná další fáze. Do 25. října musí natočit představovací video.
4: A potom bude následovat další a další etapy, které budou postupně, řekněme, eliminovat jednotlivé uchazeče, až nám z toho vykrystalizuje opravdu ta celá 26.
5: Mise Zero G je součástí kampaně před cestou českého astronauta Aleše Svobody do vesmíru. Karolína Burdová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Hokejisté Plzně vyhráli v Lize mistrů i po páté. Šelefteho porazili 4-2 a v tabulce soutěže jsou první. Liberec porazil další švédský tým Frölundu 3-2 v prodloužení. Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů na body dál čekají. V zápase v Anglii nevystřelili na branku a s domácím výběrem prohráli 0-3. Reprezentační trenér Santi Denia připustil, že v londýnském Wembley tým předvedl nejhorší výkon pod jeho vedením.
6: Potřebujeme se zlepšit, možná jsem udělal nějaké chyby i já. Vybral jsem základní jedenáctku, některé hráče vyměnil, určil jsem taktiku, ale chtěli jsme hrát lépe, mít víc šancí, být pevnější. V první řadě se potřebuju zlepšit já, hráči mě musí následovat. V zápasech ale odevzdali 100% a jsem na ně pyšný.
0: Další zápas v Lize národů odehrají Češi v listopadu proti Španělsku, které v úterý vyhrálo v Chorvatsku 2-1.
1: Počasí.
0: Počátku bude oblačno až polojasno, v údolí výjimečně mlhy. Odpoledne bude postupně skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 17 až 20. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž je na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
7: Sponzorem pořadu je
8: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.autocb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 pozor na pomalu jedoucí vozidlo údržby ve směru na Prahu u Ejpovic na Rokycansku. Platí dopravní omezení. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Příjemné ráno, máme 5 minut po 8 hodině, tak si představte, že soutěž před 8 vyhrál pan Majer ze Zbyrova, který bydlí v ulici Majerové. To je dokonalé. Tak gratuluji nejen k výhře, ale i k téhle skutečnosti. Každý nemá to štěstí, aby měl rovnou celou ulici. Tak já se jdu mrknout, kde mají Šťovíčkovou ulici, budu se stěhovat, vám zatím nabídnu dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Víte, že někteří lidé mají o žebro víc? Právě o tom vám Martin Písařík řekne.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé mají žebro navíc? Biblický příběh o Adamovi a Evě vypráví, že Bůh stvořil ženu z žebra, které odebral Adamovi. První člověk tak strávil zbytek života ochuzen o část svého těla. Naproti tomu existuje docela velké množství lidí, v Turecku je to třeba 6% populace, kteří mají naopak jedno žebro navíc. Říká se mu krční žebro a vyrůstá ze 7. krčního obratle. Žebra jsou párové kosti, vycházející symetricky ve 12 párech z hrudních obratlů a směřující k hrudní kosti. Některá jsou s ní spojená malými klouby, jiná pouze vazivem, nejspodnější žebra pak končí volně. Dohromady tvoří hrudní koš, chránící důležité orgány jako srdce nebo plíce. Průměrně jeden člověk ze 200 má však ještě jedno nebo dvě žebra navíc. 13. pár se objevuje v oblasti krku a krátké kůstky jsou buď pevně nebo vazivově spojené s nejbližším žebrem. Lidé o této drobné anatomické anomálii často vůbec nevědí, protože je nijak neomezuje a přijde se na ni třeba při náhodném rentgenu. Někomu však může nadbytečné žebro utlačovat cévy nebo nervy v oblasti krku.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
2: 5 témat nafocených během 5 hodin. To je výzva pro účastníky 16. ročníku soutěže Šumavský fotomaraton. A pozor, k té účasti stačí třeba jenom mobilní telefon. Detaily připojíme za chvilku. Na hodinách 8:45. Hezké ráno.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Tohle byla mimo jiné vzpomínka na nedávno zesnulou Dolly Parton. Tenhle duet si střihla s Kennym Rogersem na hodinách 8 hodin a 19 minut. Za chvilku od nás taky Petr Kolář. Počasí. V regionu bude dopoledne oblačno až polojasno, odpoledne polojasno, postupně skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší denní teploty mezi 20 a 23, na horách do 20 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Plzni. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Proudy, řeky táhnou k nám.

0: Teď už vás pozveme do kina v Sušici, ovšem nikoliv na promítání filmu, ale na 16. ročník šumavského fotomaratonu. Pokud by vás tahle sobotní fotografická soutěž zajímala, řekneme vám o ní i další detaily, a to společně s jejím ředitelem Andrejem Macenauerem. Přeji vám dobrý den.
1: Dobrý den a zdravím ze Šumavy.
0: No a nejprve asi dodejme, pro koho je ta soutěž vůbec určená. Musí být účastník profesionálním fotografem, který někde publikuje, nebo stačí, když někoho focení prostě baví?
1: Ta soutěž má tři kategorie. Samozřejmě kategorie dospělých, pak je tady studentská kategorie, která je od 15 do 25 let, a kategorie dětská, která je do 15 let. A určitě to není pro profesionály, ale musím říct, že i profesionálové si to tady občas vyzkoušejí, protože ta soutěž je vlastně přísně anonymní.
0: Přísně co? Teď nám v tom zapraskalo anonymní?
1: Přísně anonymní, protože vy tam nevystupujete pod jménem, ale vlastně ta soutěž běží tak, že dostanete visačku. Ta visačka má číslo. Takže pak vlastně až na konci té soutěže, když je vše vyhodnoceno, tak my třeba víme, že vítěz je číslo 23. Takže vy tam až v závěru jste odhalen vlastně, kdo jste fyzicky. Takže se vám, takže to není jako na soutěži, kde se dopředu ví, ano, to je třeba Pepa Vomáčka a tak dále. Tady je to opravdu přísně anonymní, takže mohou být i překvapení.
0: Samozřejmě i Pepovi Vomáčkovi s číslem 23 držíme palce. Co budou mít účastníci za úkol a jaká jsou vlastně pravidla?
1: Ta pravidla jsou taková, že je pět témat. První je teda, jak už jsem říkal, visačka, ale co je důležitý, že ta témata musí být nafocena podle zadání samozřejmě, ale také přesně v pořadí, jak byla zadána. Máte na to pět hodin, což se zdá poměrně hodně času, ale abych to ještě trošku vysvětlil, tak v okamžiku, kdy třeba první téma je radost, druhý téma je třeba linie, a teď se vám může stát, že ve třetím tématu už máte nafocený ty první dvě témata a třetí téma najednou máte perfektní snímek radosti, ale to by znamenalo, že musíte znova vše vymazat a začít tím prvním tématem. Takže to je trošku obtížný, nicméně ta soutěž, my používáme mezinárodní pravidla, takže ono to neběží jenom tady u nás v Česku, ale třeba ve Vídni, v Rotterdamu a tak dále.
0: Tak, já se omlouvám, my teď nemáme pět hodin, ale asi tak jenom minutku. Poprosím o stručnější reakce. Mám dobré informace, že stačí i mobilní telefon?
1: Ano, je to jak pro digitální fotoaparáty, tak pro mobilní telefony.
0: Jaký je další program toho šumavského fotomaratonu?
1: Ty úkoly se odevzdávají do 13. hodiny. Někdo může ještě o trochu později, protože vyhlášení je ve 4. Takže jsou zde i přednášky. Bude zde David Těšínský, Andrej Macenaur, Honza Schaffhauser, a témata jsou inspirativní, třeba Šumava, reportážní fotografování, cestovatelská fotografie. Takže vlastně můžete počkat a na vyhlášení vítězů a něco se ještě dozvědět.
0: No a úplně v závěru mi řekněte, pokud někoho šumavský fotomaraton láká, jak se má přihlásit a kdy a kde se vlastně začíná?
1: Začíná se v 8 hodin ráno v sobotu 10. října v kině Sušice a na stránkách www.fotomaratony.cz najdete všechny potřebné informace, ale samozřejmě můžete přirazit rovnou i do kina Sušice.
0: Tak držíme palce, ať se nepřihlásí jenom Pepa Vomáčka, tolik Andrej Macenauer. Přejeme vše dobré, naschledanou.
1: Ano, díky, naschled.
2: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: si chystáš, Hurvajs?
1: Na ITEP do Plzně, za sněhem, pro levnější skipasy, nové typy a inspiraci na zimní dovolenou.
0: A co naše divadlo?
1: Samozřejmě bude, zahrajeme dětem i dospělým.
0: Tak přijďte 23. a 24. října na veletrh cestovního ruchu ITEP do TJ Lokomotiva v Plzni.
1: ITEP.plzeň.cz. Haha!
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Ještě do dnešních 16 hodin můžete požádat o vydání voličského průkazu pro senátní volby. Musíte ale už jen osobně na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Průkaz můžete využít při hlasování v jiné volební místnosti svého volebního obvodu. Pro komunální volby průkaz neplatí. V Plzni v Psovském údolí na Doubravce se dnes slavnostně otevírá nový sportovně rekreační areál. Akce začne ve 14 hodin a nabídne exhibiční ukázky nejlepších jezdců na horských kolech. Veřejnost se může zúčastnit soutěže v jízdě na pump tracku a městská policie zájemcům zdarma označí jízdní kola, koloběžky nebo elektrokoloběžky takzvanou syntetickou DNA, a to od 14 do 16 hodin. Historii Puššabalovy filtrace z městské vodárny v Plzni ukáže nová venkovní výstava. Slavnostně začne zítra odpoledne v lesoparku Homolka v Plzni na Slovanech. 100 let starou budovu navrhl architekt Hanuš Zápal. Dodnes jsou tam zachované původní funkční technologie, i když objekt funguje jako sádky. Město také letos zahájilo rekonstrukci historické budovy. Jednací řád sněmovny by se mohl opět změnit. Navrhuje to šéf poslaneckého klubu motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný. Podle něj by si třeba poslanci nově mohli stanovit konkrétní den, kdy by mohli hlasovat o návrzích zákonů bez rozpravy. Šťastný tak chce omezit parlamentní obstrukce. Aktuální jednací řád teď platí necelý měsíc. Čeští fotbalisté podlehli domácí Anglii 0-3 a po čtyřech duelech jsou v Lize národů stále bez bodu. Hokejisté Plzně drží neporazitelnost v sezóně Ligy mistrů. V zápase o první místo v tabulce porazili švédského mistra Skellefteå 4-2. Argentinský fotbalista Lionel Messi nastoupil naposledy v dresu národního týmu. V přátelském utkání Buenos Aires proti Beninu byl při výhře 3-0 u všech branek na dvě nahrál a jednu sám dal. A dnešní počasí bude oblačno až polojasno, odpoledne postupně skoro jasno nebo jasno a nejvyšší teploty do 23 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 27 u Plzně Letic bourala dvě osobní auta a v Plzni v ulici Rokycanská u ústředního hřbitova se také stala nehoda. V křižovatce tam po ní zůstalo odstavené auto. Provozy plynují. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Herec Ladislav Županič kdysi ujišťoval svou nastávající manželku, že se narodil v kraji, kde jsou samí pohodáři. No a jak si o tom v autě povídali, byli svědky situace, která mu bezvadně hrála do karet. To jsou základní obrysy příhody, kterou v dobrém ránu uslyšíte za chvilku.
6: Mám prostě od pán...

Víte, že věž kostela Na nebevzetí Panny Marie na náměstí Míru v Domažlicích je vysoká 56 metrů? Od svislé osy je vychýlená o téměř 60 cm. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Ať už z Plzně míříme až na Hanou, kde se lidé zbytečně moc nestresují. Herec Ladislav Županič, rodák z Prostějova, o tom kdysi přesvědčoval svou budoucí manželku Janu Drbohlavovou, na kterou chtěl zapůsobit.
1: Já jsem jednou jel svou nastávající do Prostějova a tam jsou šraňky před tím Prostějovem.
2: A závody, jeli, prosím vás, pro Plzeňáky.
1: Ano, ano. A teď jsme jeli a já jsem říkal, podívej se, ty Janáci mají takovou výhodu úžasnou. Oni jsou klidní, oni se nerozčilujou. Jako proč by měli být naštvaný, když je to útok sama na sebe, že jo? Tak to jsem to vysvětloval a před náma jel pán na kole a měl takový ty štruksový gatě a to je takový ty spinky, víš, jak jezdí na kole. A takhle to vysvětluju a spadly ty šraňky, závory tedy. A ten pán přestal šlapat, zůstal takový S234 na tom kole a pak sebou řachnul na tu silnici. A teď vyběhla ta Jana, že jo, vyběhla, ale byl tam nějaký pán, co byl před náma, teď ten, vidí, jak ten pán tam leží pod tím kolem a říká, strecuji vám něco? A on naprosto spokojně spod toho kola říká, co by bylo, chlapče, jsou ožralé. No, pojďže, ale ta Jana na to tak... Ale pointa přišla, to bylo políbě od pána Boha, jak jsem říkal, jaký jsou, tak ta Jana chvilku tak nevěřícně říká, tak proboha, aspoň vstaňte. On se tak na nich poříkal, proč paní, až zvednou ty šraňky. Takže já jsem nemusel nic vysvětlovat.

0: nás je 8:45, absolutně přesně. A co u vás?
1: Počasí.
0: A právě v tento čas zdravím meteoroložku Martu Suchou, tak co nám dělá počasí v regionu? Dobrý den.
2: Hezký den, tak momentálně je na západě a severovýchodě kraje oblačno, převažuje jinak polojasno. V teploty se pohybují většinou mezi 6 a 10 stupni Celsia.
0: Co se bude dít v dalších hodinách?
2: Tak dnes se budeme loučit s počasím babího léta. Ráno a dopoledne bude přechodně tedy více oblačnosti, oblačno až polojasno, ale kolem poledne oblačnost rychle ubude a odpoledne bude slunečné, skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách na 17 až 20 stupňů a vítr povane pouze slabý, proměnlivý.
0: Tak si tady píšu bye bye babí léto, co nás čeká zítra?
2: Zítra už bude přes naše území přecházet podvečer studená fronta. Dnes večer bude oblačnost zmenšená, ve druhé polovině noci na zítra bude od západu oblačnost přibývat, postupně na oblačno, kránu až na zataženo na západě kraje. Velká oblačnost nás pak bude provázet zítra po celý den. Občasný déšť nebo přehánky očekáváme po většinu dne ojediněle, až později odpoledne a večer, pak už na většině území to budou srážky související se studenou frontou. Později večer budou srážky ustávat. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 7 stupňů, maxima očekáváme zítra ještě mezi 17 a 20 stupni na jihovýchodě a východě kraje. Mohou teploty vystoupit i slabě na 20 stupňů Celsia. Vítr bude zpočátku slabý, během dopoledne mírný o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, odpoledne zesílí na 4 až 7 metrů za sekundu, k večeru se jihozápadní vítr bude měnit na severozápadní a v nárazech může místy dosahovat rychlostí až kolem 55 km v hodině. Bude už zítra snižovat vítr pocitovou teplotu, nicméně zítřejší teploty se dostanou ještě poměrně vysoko, v těch dalších dnech bude větrné počasí i nadále a odpolední teploty pak výrazně nižší.
0: Už jenom děkujeme a přejeme pocitově hezké dopoledne. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
1: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Plzeň, na hodinách aktuálně 8 hodin a 51 minut. Už pozítří se otevřou volební místnosti. Někde si letos budeme vybírat i senátory, ale všude se budou volit zastupitelé obcí a měst. A právě komunálním volbám věnujeme v našem vysílání sérii debat, která bude pokračovat i dnes. Pozvali jsme lídry kandidujících uskupení v Plzni. Los určil, že se dnes v našem studiu sejdou Tomáš Morávek za Pro Plzeň s podporou lidovců, Michal Vozobule za Chceme Plzeň, koalice nezávislých, TOP 09 a Zelených a Michal Malásek za Motoristy sobě a Stranu svobodní. S Ivou Kokešovou proberou nefungující místa v plzeňském veřejném prostoru a řeč se bude točit i kolem bezpečnosti a dopravy ve městě. Poslouchejte po 17. hodině. To za chvilku rozhlasové dopoledne a Stanislav Jurík. Vladimír Šťovíček se loučí.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Úřady i mobilní operátoři se v souvislosti s volbami připravují na více kybernetických útoků. Obec Bučí na severním Plzeňsku získala stavební povolení na nový zdroj vody. Čekejte postupně polojasno až jasno a teploty do 23 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Úřady i mobilní operátoři pracují na zabezpečení svých systémů proti kybernetickým útokům při nadcházejících volbách. Ty komunální a první kolo do třetiny Senátu budou v pátek a v sobotu. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jim pomáhá připravit se hlavně na takzvané DDoS útoky. Útočníci je využívají, aby přetížili weby a dočasně je vyřadili z provozu. Opatření kvůli tomu zavádějí také mobilní operátoři, říká za T-Mobile mluvčí Patricie Šedivá.
2: Na takové situace se dlouhodobě připravujeme prostřednictvím preventivního posílení monitoringu, dohledu, pravidelného testování našich systémů, bezpečnostních cvičení a posilování ochranných opatření tak, abychom byli schopni zvládnout i několikanásobně vyšší zátěž.
0: Obci Bučí na severním Plzeňsku postaví nový vodovod. Obec aktuálně získala na nový veřejný zdroj pitné vody stavební povolení. Vznikne 70 metrů hluboký vrt i nový vodovodní řad. Vyplývá to z informací na webu města Nýřany. Projekt naváže na současný vodárenský systém v obci a zajistí místním obyvatelům stabilní zásobování pitnou vodou.
3: Součástí stavby nového zdroje pitné vody pro Bučí je téměř 200 metrů dlouhé potrubí, odkalovací šachta i oplocení nového vrtu. Podmínkou stavebního povolení je, že práce musí začít do 2 let od nabytí právní moci rozhodnutí. Z Bučí na severním Plzeňsku Pavel Hala, Český rozhlas.
0: Historii Čerchova v Českém lese na Domašlicku v různých časových obdobích přiblíží nová venkovní expozice, která se teď dokončuje. Těsně pod vrcholem v místech, kde dříve byly ostnaté dráty a železná opona, budou 4 interaktivní scény, říká koordinátorka projektu Kristýna Pinkrová.
4: 4 zastavení představují milníky v historii Čerchova. To první, kdy Čerchov patřil přírodě, na druhém, kdy byl objeven a zpřístupněn turisty. To třetí představuje takovou nejsmutnější éru 20. století, kdy byl Čerchov v zakázaném pásmu a Čerchov dnešní jako místo setkávání.
0: Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná úroková sazba na začátku října dosáhla výše 5,79%. Oproti září se tak zvýšila o skoro 0,3% bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu, který vychází ze sazeb nabízených bankami na začátku každého měsíce. Hypotéky zdražují už 7 měsíců v řadě. Sazby jsou teď nejvyšší od ledna 2024.
1: Počasí.
0: Počátku bude oblačno až polojasno, v údolích výjimečně i mlhy. Odpoledne bude postupně skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách bude 17 až 20. Povane slabý, proměnlivý vítr a biozátěž je na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 27 u Plzně Litic zbourala 2 osobní auta a v Plzni v ulici Rokycanská u ústředního hřbitova se také stala nehoda. V křižovatce tam zůstalo odstavené auto. I tam jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: I dnes dopoledne vám dělá společnost Český rozhlas Plzeň a Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme tomu velmi rádi, přejeme vám příjemné dopoledne, 4 minuty po 9. hodině. Naše první téma je vysoce aktuální už několik měsíců. Jak přetrvávající sucho ovlivňuje vegetaci? Právě o tom bude řeč už za několik minut. Tak hezký poslech.
1: Český rozhlas Plzeň a Stanislav Jurík.

0: Určitě jste si všimli, že listy stromů se letos zbarvily a začaly opadávat o poznání dřív, než jsme zvyklí. Může za to dlouhodobé přetrvávající sucho. Přehlédnout nejde ani mizející vodu v krajině. I její úbytek má pochopitelně neblahý dopad na vegetaci.
1: Jak teda mokřední, to se týče ostřic a nějakých mokředních trav, a nebo také přímo vegetaci vodních makrofyt, vázenou na nějakou výšku vodního sloupce. A to se bohužel také dost rychle mění.
2: To se týká kterých oblastí, řekněme?
1: Jednak jsou to vodní nádrže, rybníky, anebo i přirozené nějaké meandrující zbytky třeba řek, mrtvých ramen a tůní.
2: O vlivu dlouhodobého sucha na vegetaci si povídáme s botanikem Jiřím Sladkým z plzeňského pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Které vzácné rostliny v našem regionu trpí suchem ponejvíce?
1: Letos to bylo patrno už na jaře, třeba na různých druzích orchidejí, třeba vstavače obecného, což největší vlastně lokality jsou na Sušicku, Horažďovicku, tam ty počty, co je počítáme, tak šly až o polovinu dolů, byly až o polovinu méně na lokalitách. A nebo teďka i na podzim, je to zřejmé na takových druzích, jako jsou hořečky a hořce. Také jsme byli na Sušicku, na Sušicko-Horažďovických vápencích, kde jsme nalezli úplně minimum těchto rostlin.
2: Jak významné je to do budoucna?
1: Ta sucha se opakuje čím dál tím častěji, takže prognóza ani na příští rok není moc příznivá. Ten úbytek může být až fatální, že z některých lokalit tyto rostliny mohou i zmizet úplně.
2: Může proti tomu člověk jako takový něco dělat?
1: Tak samozřejmě můžeme zlepšovat stav těch lokalit jako lidé nějakým způsobem hospodařování a napomáhat tomu v těch suších obdobích, aby měly ty rostliny šanci i nadále.
2: Jako jedinec toho asi moc podniknout nemůžu.
1: No jedině, že bychom pobíhali tam s nějakýma kropáčema nebo kontejnerama, ale to asi nikdo nemá sílu to dělat takhle, ale možná ještě nějaký, když jsou to hodně slunné lokality, by šlo udělat nějaký toulavý stín, aby tam byl, třeba výsadbu nějakou, ale rozumnou, aby to zase se úplně nezastínilo, ale třeba aspoň nějakou takovouhle formou.
2: Co možná leckoho udiví, je to, že sucho může některým rostlinám i prospívat. Rostlinám, u kterých bychom to ani nečekali.
1: Jsou to převážně vodní rostliny, které jsou při vyrovnaném vodním režimu nebo stavu vodních hladin, jsou pod vodou a nemohou vegetovat. Jsou vlastně jakoby ukryté, jejich cyklus životně ukryt, ale když jsou tato sucha extrémní, velké kolísání vodní hladiny, tak oni zase mají prostor na tom obnaženém dně vodních ploch vyrůst, vykvést a odplodit a zase vytvořit nějakou semnou banku do dalších let, kdy bude zase třeba příznivější vodní režim z hlediska teda jako člověka. Například jsou to různé druhy rozrazilů nebo třeba chráněné puchýřky útlé, různé druhy šáchorů a ostřic.
2: Zítra ve čtvrtek 8. října se koná setkání příznivců Českého lesa v Tachově.
1: Konkrétně v muzeu Českého lesa od 17 hodin.
2: A tam se bude také mluvit o suchu?
1: No úplně na programu to asi není, ale předpokládám, že v diskuzi na toto téma určitě padne nějaké slovo.
2: Na programu je co?
1: Různé referáty, například o savcích okolo starého sedliště nebo o minulosti přítomnosti přírodní památky na Kolmu, což je u Lesné tady u Tachova, a nebo pak ještě zajímavé příspěvky samotných příznivců Českého lesa.
2: Zváni jste zítra na 17. hodinu do Muzea Českého lesa v Tachově. Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude Francesco Kinský dal Borgo, potomek šlechtického rodu Kinských.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: V Měšťanské besedě v Plzni vystoupí od 8 hodin večer hudebník, textař a poeta Karel Plíhal. Muzeum Černošín to láká na výstavu krásy přírody, na výtvarná díla a keramiku se můžete zajít podívat do 4. listopadu. Plzeňské divadlo Pluto uvede inscenaci Paparazzi a neb intimní život bulvárního fotografa. Představení začíná v 19 hodin. Labyrintem Přeštic, to je název venkovní výstavy v Přešticích. Výstava obsahuje 14 panelů s texty a fotografiemi o historii významných částí města. V plzeňském Prazdroji se koná Pilsnerfest, od 8 hodin večer zahraje mimo jiných i Kabát Revival West. Karlovarské divadlo Husovka zve na novinku tragikomedii s názvem Love Story. Příběh o jednom muži a třech ženách připravilo divadelní studio D3 a začíná v 19.30. A benefiční koncert na podporu hospice Archanděla Rafaela v Nejtku začne v 19 hodin v kostele Na nebevzetí Páně v karlovarské čtvrti Stará Role. Účinkuje Zbyněk Trda, vokál band Quartet, komorní soubory Karlovarského symfonického orchestru a další umělci. Tolik tipy pro volný čas, za chvilku trochu změníme téma, i když zůstaneme u kultury a památek. Památky zdarma o posledních nedělích v srpnu a září návštěvníky lákaly, minimálně co do obsazených kapacit. Zaplněné byly týdny dopředu, ale třeba Vilhartice nebo Švihov nakonec zůstaly spola úplně prázdné. Jak k tomu došlo? No, dozvíme se v reportáži už za chvilku, po 9:30. Teď tu má prostor Babi Daněk a Hucanské šífy.
2: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hucanský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucanský šífy najmout dá.

0: tě najmou tam. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, jo, jo, jo, jo.
1: Víte, že nejvyšší horou českého lesa je Čerchov? Dosahuje výšky 1042 metry nad mořem. Na vrcholu je historická Kurcova rozhledna vysoká 24 metrů. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Hrady, zámky, kláštery a další památky, které spravuje Národní památkový ústav, letos zatím navštívilo kolem 3,8 milionu zájemců. Tedy stejně jako v loni. Letos na přání Ministerstva kultury mají za sebou i dva dny, kdy byly zpřístupněné zdarma. Byly to neděle 30. srpna a 27. září, s tím, že ministerstvo bude státy kompenzovat. Lidé si jen museli vstupenku zarezervovat předem online. Kapacity byly obsazené rychle, na samotnou prohlídku už pak ale zdaleka všichni nedorazili a zablokovali místa skutečným zájemcům.
1: Jo, je to určitě pěkná akce pro rodiny s dětma, si myslím, že v dnešní době, jak je všecko zdraví a toto, takže jako dobrý.
2: Přijela jsem na Velhrtice i rodina Maškova z Nešic. Jak dlouho dopředu jste si zamlouvali lístky?
1: No, 2 měsíce.
3: Dobrý den,
2: jdete na prohlídku?
3: No, chtěli bychom.
2: A máte lístky?
3: Nemáme.
2: Paní Jaroslava z Prahy, takže jste nevěděli o té akci?
4: Nevěděli jsme to. No, když jsme se potom koukli na stránky, tak jsme viděli, tak jsme říkali, že asi bude plno, že se nedostaneme na prohlídku, ale že se aspoň podíváme po okolí.
2: Tak to vypadalo na Velhrtici.

0: v neděli 27. září. Všechny kapacity prohlídek byly dlouho předem obsazené. V praxi už to pak ale bylo jiné, zhodnotila po akci zástupkyně Kastelána Ellen Demeterová.
1: První termín bylo využito asi 80% těch vstupenek a teď ten druhý termín asi 55%.
0: A i když to bylo organizačně a procesně náročnější, po zkušenostech z prvního termínu tady poloprázdné prohlídky doplnily i těmi návštěvníky, kteří online vstupenku neměli.
1: Bylo nám líto těch, kteří právě přišli a nevěděli o tom, tak jsme se domluvili, že řekneme těm lidem, ať vždycky se vrátí před tou celou hodinou. My jim řekneme, jestli je volná kapacita.
0: No a podobná situace byla i na hradě Švihov, dodává Kastelán Lukáš Bojčuk.
2: Skoro polovina lidí, kteří měli ty vstupenky, tak nepřišla. Při té první neděli byla asi třetina lidí, kteří nepřišli.
0: Stornovali někteří ty vstupenky?
2: Já vím o dvou stornovaných vstupenkách.
0: Podle generální ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goričkové navštívilo v uvedených dnech památky vždy kolem 61 tisíce návštěvníků, tedy zhruba 20% ze zamluvené kapacity.
3: Setkali jsme se i s tím, že bohužel mnoho lidí se zaregistrovalo na několik prohlídek na různých památkových objektech v jeden čas, takže tím zablokovali volná místa pro jiné zájemce.
0: Podle ředitelky by tomu mohlo částečně zamezit i drobné zpoplatnění rezervací. Dny volných vstupů na státní památky totiž mají být i příští rok.
3: Ten propad ve výnosech je 18,5 milionu. A v téhle chvíli jednáme s ministerstvem o kompenzaci a ten příslib, že nám budou tyto ztráty kompenzovány ze strany zřizovatele je.
0: Otázky k bezplatnému zpřístupnění památek jsme zaslali před týdnem i ministerstvu kultury. Ani po urgencích na ně dosud nereagovalo. Z Plzně Jitka Englová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na ochranu jahodníků před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy jak se letos dařilo horku rybám, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

Tak to byla švédská kapela Roxette a my si teď připomeneme jméno Ralph Wedgwood, že vám to nic neříká, no byl to Londýňan, který na den přesně před 220 lety 7. října 1806 udělal jednu důležitou věc pro psací stroje a psaní jako takové, totiž nechal si patentovat takzvaný uhlový papír. Tenký papír potažený směsí vosku a černých pigmentů. Ano, mluvíme o kopíráku, který má dneska narozeniny, a to 220. Podstatně menší a nižší narozeniny má streamovací služba Spotify, ta byla založena 7. října 2008. No a další výročí a narozeniny a svátky přidá Petr Jungmann v rozhlasovém kalendáriu, jen co tady společně dosnídáme s Karlem Gottem. Když muž se ženou snídá. Sice trochu později, ale proč ne? Pokud snídáte, tak dobrou chuť. Za minutu bude 10:45.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
4: Středa, 7. října. Svátek má spravedlivá, tedy Justýna. Tady je Petr Jungmann. 7. říjen roku 3761 před naším letopočtem je podle židovského Talmudu prvním dnem kalendáře, podle legend den stvoření světa. Světu je tedy dnes 5787 let.
5: Volejte sláva a 3 dny se radujte!
4: Snad ještě něco vydrží. V námořní bitvě u Lepanta v Jonském moři při pobřeží Řecka porazilo v roce 1571 křesťanské loďstvo svaté ligy pod velením španělského vojevůdce Dona Juana de Austria námořní síly Osmanské říše. Před 25 lety v roce 2001, jen několik týdnů po 11. září, zahájily Spojené státy a Velká Británie letecké útoky na vojenské cíle vládního hnutí Talibán a na výcvikové tábory sítě Al-Kaida v Afghánistánu. Operace dostala název Trvalá svoboda.
6: On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
4: Taliban se po 20 letech dostal zpátky k moci. Američani a Britové už jsou dávno odsud doma. Palestinské hnutí Hamas zaútočilo před 3 lety z pásma Gazy pomocí raket a pozemního útoku na Izrael. Teroristický útok si vyžádal přes 1200 obětí, většinou civilistů. Mnoho dalších lidí jako rukojmí skončilo v Gaze na dlouhé měsíce. Někteří se nevrátili. Izrael odpověděl raketovými útoky, později i pozemní operací. Tenhle fantastický zpěvák Scott s italskou krví, Luis Capaldi, má dneska kulatou 30. A já přeju hezký den.

0: Říká se, že na studium není nikdy pozdě. Možná jste se po letech vrátili do školních lavic, rozhodli se dokončit maturitu, začali studovat vysokou školu, nebo jste si prostě chtěli splnit sen, na který dříve nebyl čas. Co vás přivedlo k rozhodnutí začít studovat v pozdějším věku a jak se vám všechno dařilo skloubit s aktuálním životem? Měli jste obavy z návratu do školního prostředí nebo ke zkouškám či z mladších spolužáků? To všechno můžete dnes probrat s Jarkou Barboříkovou v noční lince, která začíná tradičně chvilku po 23. hodině. Tak vás s ní už srdečně zvu v tuhle dopolední hodinu. Za chvilku jsou tady zprávy v 10, konkrétně za 6 minut.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Nadační fond Zelený poklad rozdělí dotace na vznik zelených střech v Plzni. V Plzeňském kraji budou při volbách ve třech menších městech referenda k větrníkům. Čekejte postupně polojasno až jasno a teploty do 23 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Štěpánka Zíková. V Plzni pokračuje příjem žádostí do programu Zelené střechy Plzně. Nadační fond Zelený poklad přispěje majitelům budov na jejich přípravu i realizaci. Žádosti je možné podávat do 30. listopadu. Pokračuje Tereza Pelclová z Nadačního fondu Zelený poklad.
2: O podporu mohou žádat fyzické osoby, ale i další vlastníci budov, například společenství vlastníků. Podmínkou je, že zelená střecha vznikne na stávající budově na území města Plzně. Kromě samotné realizace je možné částečně hradit také projektovou dokumentaci. Všechny podmínky představíme tedy na informačním semináři.
0: Bezplatný informační seminář k dotacím na zelené střechy v Plzni se uskuteční dnes od 16:30 ve studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje ve Smetanových sadech. V pátek a v sobotu půjdou obyvatelé tří menších měst v Plzeňském kraji volit nejen své zastupitele, ale budou také hlasovat v místních referendech o tom, zda se má jejich vedení postavit proti stavbě větrných elektráren, které na jejich území plánují soukromí investoři. Jde o Kralovice a sousední Kožlany na severním Plzeňsku a Měčín na Klatovsku. Jejich starostové uvedli, že jejich oblasti nejsou ve státem schválených akceleračních zónách, kde mají tyto stavby získat povolení do roka. Pravidla pro hlukové limity v Česku zůstávají beze změn. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení vládního nařízení, který připravila skupina senátorů. Tvrdí, že se povolená hranice pro hlukové limity postupně zvyšuje a stát tak méně chrání zdraví lidí. Naposledy se limity vládním nařízením měnily v polovině roku 2023. Ústavní soud zamítl návrh už podruhé. Před 2 lety to bylo zejména kvůli formalitám. Ředitelství silnic a dálnic pokračuje v přípravě výstavby dálnice D6 mezi Chebem a hraničním přechodem Pomezí. Téměř 7 kilometrů dlouhý úsek má navázat na 4 jízdní pruhy, které končí u stávajícího sjezdu na Františkovy lázně a Cheb. Pokračuje ředitel krajské pobočky ředitelství silnic a dálnic Lukáš Hnízdil.
3: V současné době je zpracovávána dokumentace EIA, včetně všech celoročních průzkumů, a někdy v prvním kvartále příštího roku bychom chtěli žádat o samotný proces EIA. Sport.
0: Plzeňští hokejisté vedou po 5. kole tabulku Ligy mistrů. Šalefteho porazili 4-2 a v soutěži zůstávají 100%. Liberec zvítězil nad dalším švédským celkem Frölundou 3-2 v prodloužení. Dnes ve 20 hodin a 15 minut nastoupí Pardubice na ledě francouzského Bordeaux. Počasí. Dopoledne bude oblačno až polojasno, odpoledne postupně skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů a na horách bude 17 až 20. Povane slabý, proměnlivý vítr a biozátěž je na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 ve směru na Prahu u Ejpovic na Rokycansku dejte pozor na pomalu jedoucí vozidlo údržby, pravý jízdní pruh je tam uzavřený. V Plzni v ulici Vejprnická se opravuje povoch vozovky a počítejte tam s dopravním omezením, stejně tak i ve Starém Plzenci v ulici Modřínská. I tam mějte opatrně šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: S našimi dnešními dopoledními hosty upozorníme na to, že se chystá cyklistický svátek, a to závod Velká cena města Plzně. Nejen o závodění, ale o lásce k jízdě na kole si popovídáme s organizátory závodu. A to už za pár minut. Do pedálů se opřeme jen co dohrají Petra Janů s Petrem Jandou a taky skupina Elán.
1: Český rozhlas Plzeň a Stanislav Julík.

0: Velká cena města Plzně, to je akce, o které teď budeme mluvit s našimi dnešními dopoledními hosty. Jedná se o cyklokrosový závod a pozvat nás přišli ředitel závodu Josef Soukup. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A technický ředitel Martin Pečenka. I vás vítám. Dobrý den.
2: Dobrý den i vám.
0: Nejdřív bychom měli představit posluchačům vás jako takové. Předpokládám, že jste s cyklokrosem a skoly spojeni celý život. Josefe?
1: Já jsem začínal s cyklokrosem v Táboře. Už je to teda nějaký pátek, ale tam jsme jezdili cyklokros, kde je vlastně Líheň do dneška, pak jsem se přesunul sem a nějaký mistrovství světa se taky absolvovalo. A v podstatě nám bylo líto, že v Plzni cyklokros umřel a začali jsme tady vymýšlet znova obnovu.
0: A vlastně se to daří, protože se tady vidíme vlastně po nějaké době zase, takže už jste navázali na tu tradici a každý rok připravujete velkou cenu Plzně, je to tak, Martine?
2: No, já se přiznám sám o sobě, že já jsem v životě cyklokros nejel, takže jenom díky tomu, že se uznáme s Pepou se silnice, tak jsme se tak nějak dali dohromady a zkoušíme to dál tady dostat.
0: Ale cyklistika jako taková vám voní, to je v pořádku.
2: Jo, to každopádně.
0: A jaký druh cyklistiky?
2: Já jsem začínal silnicí a jsem odkryl silnicí, samozřejmě proběhla tam nějaká DH a horský kolo.
0: Dobře, teď bychom měli možná posluchačům představit cyklokros jako takový, protože tam jsou rozdíly mezi cyklokrosem a horskými koly. V tom se často chybuje. Dá se to nějak shrnout, jak se to liší?
1: Jestli můžu, tak mě přišla hrozně vtipná myšlenka. Někdo mi říkal, vyjezdíte na favoritech v lese. Když to zjednoduším, v podstatě je to silniční kolo, který má uspůsobený brzdy a omezený šíři pneumatik, což si myslím, že je jedna z těch nejzásadnějších věcí oproti třeba tomu silničnímu kolu, který všichni znají. Takže tam je limit 33 mm a prostě nesmí být širší pneumatika.
0: To se nějakým způsobem kontroluje, na to jsou pravidla. To znamená, že cyklokrosaři mají kolo z berany, chápu to dobře, a nesmí mít širší kolo než 33 mm.
1: Pneumatika nesmí být širší a samozřejmě na menších závodech, nějakých regionálních se to nějak neřeší, ale závod, který se dělá v mezinárodní úrovni, tak už chodí prostě komisář, má měřák a prostě kontroluje, jestli někdo nemá širší pneumatiku, protože by byl ohromně zvýhodněn.
0: A oproti tomu horské kolo, to vypadá jak?
2: Tam žádná limit v podstatě není. Tam jsou daný jenom šíře řídítek a pneumatiku je záleží, jakou si závodník zvolí. Ať už je hrubá, hladká, šíře, záleží jen na nich.
0: Předpokládám, že nemá berany.
2: Přesně tak, nemá berany. Rovné řídítka.
0: Tak máme základní rozdělení. Možná se liší i převodník nebo přehazovačka v obou dvou těch druzích cyklistiky. Je tam nějaký rozdíl?
1: Řekl bych, že se to hodně jakoby srovnává, ale dřív to bylo, nebo dneska se jezdí všude jedno převodník, vepředu je jedna placka, vzadu 12 koleček, už ten trend jde i do toho cyklokrosu, ale v cyklokrosu se furt ještě víc, výrazně víc drží, že ty závodníci mají ty silniční převody, kde vepředu mají dvě placky a vzadu dneska už 12 koleček je standard.
0: Vím, že cyklisté hodně sázejí na to, že kolo by mělo být co nejlehčí. Platí to i pro cyklokros a horská kola?
2: Platí to, i v tom cyklokrosu je daný váhový limit, který je 6,8 kg na kolo.
0: Takhle málo.
2: Takhle málo.
0: 6,8.
2: Dokážou se dostat výrobci i níž, ale je to takhle daný kvůli bezpečnosti, aby potom nic neprskalo.
0: Mm-hmm. Tak to se nedivím, že potom cyklokrosaři mnohdy to kolo vezmou na záda a běží s ním po trati, protože to třeba ani jinak nejde. 6,8 kg, když přemýšlím, já mám kolo asi 9,8, to je o 3 kg, to je docela znát potom. I třeba při závodění. No,
1: hodně. Dobrá.
0: Tak cyklokros versus honská kola máme vyřešeno. A teď tedy, proč jste přivedli cyklokros zpátky do západních Čech? Vím, že se tady kdysi jezdívalo super prestiž, tyhle ty velké závody. Bylo vám to opravdu tak líto, že Plzeň nemá tyhle závody?
1: No, ono to v podstatě vzniklo u piva jako všechny dobrý nápady.
2: Plzni?
1: Ne, ono to v podstatě vzniklo, když se kamarád Venca Metličku loučil s kariérou, tak jsme přijeli na závody na poslední mistrovství republiky, který on absolvoval a já jsem říkal, ty, to je hrozná škoda, tady v Plzni nic není a já už jsem v tu dobu z té cyklistiky jakoby vypad z té závodní a metla mě dotáh, ať jedu, ať se jedu podívat, ať je sranda, tak jsem říkal, no tak jo, to by pojedu, dobrý kamarád a pak jsme říkali, tyjo, musíme tady udělat prostě nějaký závod, no a teď myslím, že už je to pátý ročník.
2: Myslím, že pátý
1: před
2: ročník
1: před pěti jdeme. Lety jsme začali a začali jsme v podstatě krajským přeborem, úplně malinkým závodem, přes nějaký druhý rok jsme měli český pohár a teď už dva roky po sobě jsme měli světový pohár druhé kategorie, a letos máme poprvé zase o krok výš světový pohár první kategorie. Nad námi už je v podstatě jenom ten nejvyšší světový pohár, který je samozřejmě naším cílem.
0: Tak posluchače za chvilku pozveme, řekneme i organizační náležitosti. Našimi hosty jsou Josef Soukup a Martin Pečenka.

0: O cyklokrosu si povídáme s našimi dnešními dopoledními hosty Josefem Soukupem a Martinem Pečenkou. Už máme za sebou takové ty základní pojmy, to je skoro jako nějaké zkoušky nebo maturity, ale teď půjdeme ke konkrétním záležitostem. A to je právě Velká cena Plzně. Vy jste zmínili, že už je to pátý ročník, ale to, co se týče kvality a obsazení, ten závod asi bude opravdu stát za to. Můžeme říct, jak je ten závod obsazen třeba, nebo kdo je favoritem mezi těmi jezdci?
1: No, zatím, pokud se přihlásí Venca Ježek, tak ten není stoprocentně potvrzený, tak asi Čech Venca Ježek, který by měl být jeden z favoritů, a myslím si, že Krištof Bažant. Jsou to Češi.
2: Jako místo republiky asi jo.
0: Důležité je, kde se závod bude konat a kdy, to jsme ještě neřekli.
2: Měli bychom 10.10. ve Škodolandu.
0: Nebude to v 10 hodin.
2: Nebude, začínáme už daleko dřív, začínáme v 8.50, to je ten první kategorie.
0: Ano, budeme o nich, o těch kategoriích za chvilku mluvit. Proč jste zvolili zrovna ten prostor Škodolandu? Je to pro cyklokros vhodná trať nebo vhodný prostor?
1: Je to vhodný prostor a druhá věc je, hrozně těžko se dělá prostor, kde máte jednak zázemí pro parkování, pro závodníky, a máte i takovou pestřejší trať, my jsme si ji samozřejmě trošku už poupravili a není moc prostoru, kde by se to v Plzni dalo realizovat.
0: Hmm. Jak vypadá taková cyklokrosová trať? To jsme ještě posluchačům neřekli. Kdybyste ji třeba srovnali s tratí na horská kola, když se dělá závod horských kol?
1: Tak v první řadě ten okruh je kratší, než je na horských kolech. A je hlavně rychlejší a nejede se v tak extrémním terénu. Nejsou tam moc kořeny a kameny, což na horských kolech dneska vidíme na těch svěťácích, že se tam dávají ty obrovský balvany, tak to v cyklokrosu samozřejmě úplně není. A cyklokrosová trať se počítá s tím, že se ji bude běhat. A to, jak jsme se bavili, nějaká atraktivní část, tak tam máme krásné nový schody. Takže je rychlejší, svižnější a tím, že se jede na měkčí, jako tenčích pneumatikách, tak je techničtěji, nechci říct, že náročnější, ale je jinak technicky náročná a ono to hodně klouže. A jestli teda to vypadá, že nám do toho zaprší, tak si myslím, že se mají diváci určitě na co těšit.
0: No, to je první, co mě napadlo, když jsem zjistil, že dneska přijdete do vysílání, že budeme probírat počasí, že jste si ho na cyklokros docela zařídili, protože ve čtvrtek v pátek by mělo začít pršet a mělo by být mokro, což je pro cyklokros asi dobře, nebo se pletu?
2: Jo, všichni tvrdí, že cyklokros má být na blátě. Aha. Uvidíme, co se stane tady zrovna v tom areálu toho Škodolandu, kdy je to po loukách, je to po trávě, ale rozmítnout by to mohlo.
0: Mhm. Jak je ten okruh dlouhý?
2: Okruh je dlouhý 2900 metrů, startujeme na asfaltu, pak jedeme klasicky louky, máme tam nějaký šikminy, nějaký regoly, jak říkal Pepa, schody, a je tam i trošku takový belgický úsek v písku.
0: Belgický úsek. Jet v písku na té úzké pneumatice, to asi není úplně jednoduchá záležitost. Je tam se možná bude běhat, nebo se v tomhle pletu?
1: Bude záležet, jak budou závodníci technicky vyspělí. Jako určitě ten úsek jezditelný je, ale myslím si, že polovina závodníků to bude pravděpodobně běhat. Udělá se jedna koleja, kdo jí mine, tak prostě běží.
0: Mm-hmm. Pojďme teď k jednotlivým kategoriím, které se pojedou 10. října tady v Plzni na Škodolandu. Jak to tam je časově seřazeno, ty jednotlivé kategorie?
1: Tak v 8.50 startují holky, kadetky, starší žákyně a mladší žákyně, budou v intervalech. V 9.45 starší žáci a mladší žáci, pouštíme vždycky v minutových intervalech. Pak bude v 10.15 první vyhlášení, v 11 hodin startujou kadeti, v 11.50 juniorky, ve 12.50 junioři. Pak bude vyhlášení výsledků zase 13.45 a 14.20 startují ženy a 15.30 hlavní kategorie muži.
0: Takže ty dvě hlavní kategorie až v odpoledních hodinách, ale kdo si chce užít cyklokros, tak může klidně přijít na celý den, když na to přijde.
1: Myslím si, že určitě od těch juniorek to bude zajímavý, protože je to vypsaný i pro tyhle ty kategorie jako světový pohár první kategorie, takže sbírají body, bude slušná konkurence.
0: Důležité jsou i organizační záležitosti, za chvilku se k ním dostaneme.

0: Ještě chvilku si s našimi hosty budeme povídat o cyklokrosu, konkrétně o Velké ceně Plzně, která se chystá na tuto sobotu 10. října. Zeptám se ještě na organizační záležitosti, třeba pro diváky, kteří by se chystali na základě třeba našeho dnešního povídání do Hlediště. Poradíte nějaké místo, kde si jaksi pohoví a uvidí dobře na trať a uvidí třeba nějaké atraktivní místo, kde se třeba bude často, já nevím, brodit, nosit, běhat a tak dále.
1: Tak brodit se bude podle toho, jestli nám do toho opravdu hodně zaprší.
0: Ano.
1: A tam těch pasáží, když zmokne, tak bych řekl, že těch brodících je docela dost. Tak tam by to bylo skoro celý okruh potom. Mm-hmm. A určitě atraktivní ta šikmá pasáž, kde prostě

0: parkování nebo něco takového?
1: Bude to všechno označený. Když si dáte do navigace, kdo přijede autem v Lukách 34, což všechno najdete na webovkách cyklokrosplzeň.cz, tak všude budou cedule, budou pořadatelé, kteří budou posílat, kam si kde má kdo zaparkovat, takže neměl by to být problém.
0: Mm-hmm. Co se týče organizačního týmu, tak asi musíte mít desítky lidí za sebou, kteří vám pomáhají a relativně dlouho, tedy, jestli to tak vnímám.
2: No, přiznám, že závod chystáme tak 4 měsíce dopředu a od pondělka jsme tam od rána chystáme tak, natloukají se kulíky, těch je tam 1000. Možná příště uděláme nějakou akci pro lidi, kdo by si chtěl zatlout svůj vlastní kolík na trati závodu cyklokrosu.
0: Dobře, docela dobrý plán. Tak zveme jednak na závody, na podrobnosti na cyklokrosplzeň.cz, to už tady taky zaznělo. Nakonec se vás zeptám, kdy jsme začínali, tak kdy skončíme. Kdy vyrazíte sami na kolo, pánové? Josefe, jak to bude s vámi?
1: No, já si myslím, že příští týden hned v úterý, protože krom tady, že pořádáme závod, tak se staráme ještě v klubu teď už zhruba asi o 40 dětí a vychováváme si další mladý talenty. Takže asi hned v úterý, ale jinak samozřejmě teďko před tím závodem to bylo hodně slabý.
0: Mm-hmm. Jak to bude s Martinem?
2: No, já počkám asi až do příštího roku, abych si to moc neujezdil to kolo.
0: Kolo už je zazimováno.
2: Jo, už je to čistý, takže abych to zbytečně nezašpinil.
0: Proč to špinit? Ano, samozřejmě. Josef Soukup a Martin Pečenka byli našimi hosty. Pánové, ať se závod Velká cena Plzně vydaří. I to počasí, ať se umoudří, třeba ať zaprší, ale ať je v sobotu hezky. Takhle vám to popřeju.
1: Děkujeme.
0: Mějte se hezky.
1: Díky moc.
2: Naschle.
1: Naschle.

Víte, že nejstarší kamenný hrad v Česku, který tu stojí už od první poloviny 12. století, je Přimda na Tachovsku? Z původní stavby se dochovala především masivní románská věž. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Zbytky starých zdí, kamenných sklepů a taky původního vybavení zaniklých hospodářských usedlostí. I to našli vědečtí pracovníci při záchranných archeologických výzkumech nedaleko Karlových Varů. Podrobnosti nabídneme v reportáži za chvíli.

0: Je 10:45, přejeme hezké dopoledne. Mezi Prahou a Karlovými Vary pokračuje stavba nových úseků dálnice D6. V trase budoucí moderní silnice se ale kromě stavebních strojů pohybují taky archeologové. V současné době pracují nedaleko lázeňského města v místech, kde ještě ve druhé polovině 20. století stály rodinné domy a zemědělské usedlosti.
1: Základy staré usedlosti v podobě zbytků starých kamenných a cihlových zdí. Právě to se postupně objevuje v těsné blízkosti frekventované silnice číslo 6 u Andělské hory. Potkávám tady tým archeologů s vedoucí výzkumu Martinou Bradovou.
2: My se vlastně nacházíme na ploše základního archeologického výzkumu, který je součástí přípravných prací před výstavbou D6. Nacházíme se v zaniklé usedlosti u Andělské hory. Jednalo se původně o barák se zahradou s kůlnami, který vzniká někdy zhruba v druhé polovině 19. století. Jeho zánik je až ve století 20., který souvisí s rozšířením současné silnice. Máme tady zachycený i lehký stavební vývoj, kdy ten barák byl postupně rozšiřován a upravován.
3: Kromě odhalených zdí a party tedy vašich archeologů, tady vidím už první nálezy. Tady na zísce jsou třeba lahvičky nějaké a tak dále. Co jste nejzajímavějšího zatím našli?
2: Vzhledem k tomu, že ten barák je mladý, tak tady máme nálezy z toho 19. až 20. století. Jedná se o různé skleněné lahvičky, porcelánové nádobí, součástí výbavy klasických jakoby domů té doby, to, co používali.
3: Teď se tady kousek od nás pustil do práce bagr. Kromě košťátek a různých špachtlí, lopat, přichází ke slovu těžká technika. Z jakého důvodu?
2: My vlastně ty skrývky jsme tady zahájili prvotně úplně s bagrem, protože to bychom tady těžili strašně dlouho a my jsme věděli, co tady očekávat. Tady jsme hledali koruny zdi, ty jsme pomocí bagru odhalili a potom si ještě pomáháme, abychom to urychlili, že si necháme s bagrem pomoc vybrat sklepy, základové spáry, ať to jde trošku rychleji. No.
3: A teď mi ještě řekněte, až dokončíte výzkumy a bude se blížit samotná stavba, co se s těmihle zbytky zdí nakonec stane.
2: Ty zdi tady zakonzervované nezůstanou. To, co my tady děláme, má právě nahradit tu nálezovou situaci. My to zdokumentujeme, uděláme podrysy, popíšeme to a tím to vlastně jakoby nahradíme, aby to bylo zachované i pro budoucí generace, co tady stálo. To je vlastně takový ten základní princip záchran archeologických výzkumů, kdy se snažíme aspoň zdokumentovat to, co se nám dochovalo, pak bohužel to ustupuje stavbě.
1: Záchranné archeologické výzkumy v trase budoucí dálnice D6 v blízkosti lázeňského města začaly letos v květnu a skončit by měly v závěru podzimu. Z Karlovarska Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

Pojďte s námi i do našeho dalšího vysílání. Jsme 8 minut před 11. hodinou. Co se bude dít odpoledne mezi 13. a 14. uslyšíte rozhovor s příslušníkem starého českého šlechtického rodu Kinských, Franceskem Kinským dal Borgo. Mezi 13. a 14. určitě poslouchejte. Dalším naším hostem pak bude v Humoriádě herec Vítězslav Jandák, který tu bude mezi 16. a 17. vybírat vždy nějakou scénku. Vy rozhodnete, jestli chcete slyšet stejného komika nebo někoho jiného. Klasická pravidla Humoriády po 16. hodině, dnes tedy s Vítězslavem Jandákem. No a teď už chystáme zprávy na 11. hodinu, bude s námi samozřejmě zprávařka a potom i další program. Teď ale ještě před 11. krásná balada od Marka Ztraceného a po ní ještě Robbie Williams.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Při dnešním otevření sportovního centra v Plzni na Doubravce si mohou zájemci nechat zdarma označit kolo proti krádeži syntetickou DNA. Úřady před volbami zabezpečují své systémy před hackerskými útoky. Čekejte postupně polojasno až jasno a teploty do 23 stupňů. Dobré dopoledne přeje Štěpánka Zítková. V Plzni se dnes odpoledne otevírá nové sportovně rekreační centrum v Psovském údolí u Ejpovického tunelu. Součástí doprovodného programu je akce městské policie, která zájemcům zdarma označí jízdní kola nebo koloběžky takzvanou syntetickou DNA. Pokračuje mluvčí městské policie Plzeň Jana Pužmanová.
2: Systém má celorepublikovou působnost a může pomoci nejen jako prevence proti krádežím, ale také při dohledání odcizeného majetku. Při evidenci strážníci zkontrolují doklad o nabytí nebo vlastnictví a ověří totožnost majitele podle občanského průkazu nebo jiného hodnověrného dokladu. Každý zaevidovaný prostředek pak označí speciální značkovací barvou s mikrotečkami, které obsahují evidentní číslo, tedy syntetickou DNA.
0: Značení kol bude přímo na místě slavnostního otevření sportovního areálu v Psovském údolí v Plzni na Doubravce od 14 do 16 hodin. Tři nové tůňky vznikly v obci Novosedly u Nemanic na Domažlicku. Nechala je tam zřídit Agentura ochrany a přírody a krajiny díky dotaci z Národního plánu obnovy. Jedna tůňka se opravila a dvě jsou úplně nové, říká Kateřina Juhaňáková z Agentury ochrany přírody a krajiny.
3: Cílem je vytvořit biotop pro zvláště chráněné druhy obojživelníků, různé druhy žab, čolci, nedaleko se vyskytuje kuňka žlutobřicha, takže ta by se tam také mohla vyskytovat. A tady u těchto tůní je to napájené přepadem z původní staré studny.
0: Úřady se připravují na zajištění bezpečného průběhu komunálních a senátních voleb. Ověřují hlavně, jestli jsou jejich systémy a weby připravené na potenciální hackerské útoky. V kontaktu jsou například s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle jeho mluvčího Jakuba Neščivery hrozí hlavně tzv. DDoS útoky, při kterých útočníci zatíží web a tím ho dočasně vyřadí z provozu.
4: Pro veřejnost to může být nepříjemné, pokud se například nedostane k informacím o volbách nebo k průběžným výsledkům. Je ale důležité zdůraznit, že takový útok nemá vliv na samotné hlasování ani na sčítání hlasů.
0: Volby do obecních a městských zastupitelstev a také do třetiny senátu budou v Česku tento pátek a v sobotu. Za vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky dostali dva bývalí manažeři IKEMu peněžité tresty. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Soudkyně právě teď čte odůvodnění rozsudku. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit 50 000 korun. Někdejší šéf IT oddělení Petr Raška 80 000. Případ souvisel s mocenskými spory uvnitř IKEMu. Rozsudek není pravomocný. Oba bývalí manažeři jakoukoliv vinu popírají.
1: Počasí.
0: Čekejte polojasno, odpoledne skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách bude maximálně 20. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž je na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Ve Stodu na jižním Plzeňsku na silnici 26 na kruhovém objezdu bourala dvě osobní auta. Nehoda se vyšetřuje, jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Za chvilku se vydáme do Fouskova světa, Josef Fousek a jeho zamyšlení už za pár minut. Také nás čeká další díl příběhů nejen šumavských a máme pro vás další z našich rozhlasových volebních vysvětloven. Čekejte jich chvilku po 11:30.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.
6: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: Kousků v svět.
1: Zamyšlení. Snažím se nemyslet na větu, s příchodem stáří se musíš připravit na to, že už tě nic dobrého nečeká. Vytýkám si, že jsem tato slova napsal sám sobě. Stojíš na zemi, máš rodinu, pár přátel, nemáš hlad, paměť ti jakž tak slouží, proč kafráš, říkám si. Moje žena narozená ve znamení štíra je rozumnější než já. Řekněte, který muž to přizná. Jsem ve znamení ryb a ty jsou prý nestálé, nerozhodné, přecitlivělé. Nevím, zda je to pravda, vodu nemám v lásce. Ať se rád dívám na hladiny rybníků, jezer i moří. Ale přiznat musím, že mám občas rybí náladu. Nevím, kam plout, zda doleva nebo doprava. Můj tatínek říkával, že kdo se drží středu, není ryba ani rak. Pokaždé, když začnu spílat na jakékoliv orgány, si připadám nemocen. Jarmila klidně říká, prosím tě, nalej si 2 deci červeného vína, pušť si píseň Život je náhoda, vzpomeň si na větu zlaté ryby vletí nad mraky a zůstaň na zemi. Rozhledni se, kolik je kolem trápení, maléru a přestaň fňukat. Milí posluchači, jistě mne litujete, jak jsem ve svém věku káran, jako malý kluk. Jsem ryba a nezlobím se, umím rychle odpouštět. Ale co to říkám, co bych odpouštěl? Pokaždé, když se rozčílím, stoupne mi tlak a zatmí se mi před očima. Vzpomínám na dobu, kdy jsem si říkal, až bude demokracie, bude svoboda, až se nebudou říkat anekdoty za rohem, až nebudu muset chodit povinně do průvodu na schůze, na brigády, až se bude cestovat bez příslibu, až nebude štěnice v telefonu, to bude ráj na zemi. Zestárl jsem a porovnávám. Na vahách spravedlnosti nebyly nikdy misky v rovnováze. Z té totalitní misky mnohé ubylo a mnohé zůstalo. Píseň Zítra se bude tančit všude odvál čas. Přejme mladým, aby se nestali potravou nenažraných. Když se něco ruší, musí být to, co se chystá, lepší než to, co se zrušilo. Štír mi říká, rybo, tobě se nestýská po starém režimu, tobě se stýská po mládí.
0: Fouskův svět.

11:16, Justýna, vám všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Setkali jste se někdy s pojmem kohoutí kříž? V seriálu Příběhy nejen šumavské vám už za chvilku řekneme, o co se vlastně jedná. Teď ale krásný duet Budu tu stát, tak si ho užijte. Přeju vám hezké dopoledne.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Krucifix, tedy umělecké zpodobení ukřižovaného Ježíše Krista, zná určitě každý. Setkáváme se s ním často. Na Šumavě, na pár místech, je ale možné najít úplně jiné zobrazení Kristova umučení. V obcích Úbyslav, Nicov a v Kašperských horách najdete takzvané kohoutí kříže. O co se přesně jedná a kde se kohoutí kříže na Šumavě vzali, vysvětlí Iva Kokešová a Jan Dvořák.
1: Nejen šumavské. Kohoutí kříž symbolizuje to samé jako klasický kříž s umučeným Kristem. Ale tak, jak je klasický krucifix, řekněme, strohý, tak kohoutí kříž je naopak velmi bohatý na artefakty, které představují nástroje Kristova umučení.
2: Velmi dobře to shrnuje část textu, která je součástí kohoutího kříže v obci Úbyslav. Kohoutí kříž, starobylý lidový rozčepířený kříž starobavorského původu, je ověšen nástroji znázorňujícími Kristovo umučení.
1: Díky bohatosti kříže působí jako výpravný artefakt, který kolem jdoucím odvypráví příběh umučeného Krista. Je to vlastně taková učebnice. Ústředním prvkem zůstává samotný kříž s korpusem Ježíše Krista. Ale kříž má více než jedno břevno a na vrcholku pak sedí kohout.
2: Ten připomíná zapření Petrovo a tento symbol dává název celému kříži. Dále je kříž doplněn hodinami, které ukazují třetí hodinu, čas Kristovy smrti. Na břevnech jsou umístěny nástroje, které jsou spjaty s umučením Krista. A tak na kříži najdete hřeby, kladiva, kleště, meče, halapartnu, žebřík, kalichy, kopí, pochodně, lopatu, trnovou korunu, houbu, ruce nebo měšec.
1: Kohoutí kříže najdeme na Šumavě pouze tři. Jeden z nich v obci Úbyslav zhotovený v roce 1890 z kovaného železa a stříhaného plechu. Na kamenném podstavci se přitom dočteme, že z Bavor jej v 19. století přivezl zdejší rolník a povozník František Štoural. Svým nákladem jej nechal opravit a postavit u rozcestí uprostřed osady v blízkosti mostu přes Dílecký potok.
2: Další kohoutí kříž stál nad obcí Nicov. Byl ze dřeva a to až do roku 1890, kdy ho nahradil nový, podobně jako v Úbyslavi, stepaného železa a plechu. Vydržel tu až do 60. let minulého století, kdy ho poškodili vandalové. Dnešní kříž na okraji lesa severovýchodně od Nicova je kopií vyrobenou v roce 2005.
1: Poškozený originál se naštěstí neztratil. Krátce po útoku vandalů byl přenesen do muzea a následně zrekonstruován. Dnes si ho můžete podrobně prohlédnout u kostela svaté Markéty v Kašperských horách.
2: Kohoutí kříže na Šumavě mají svůj předobraz v Bavorsku, kde byl tento typ v 18. a 19. století běžný. Celosvětově se kohoutí kříže vyskytují ještě v Itálii, Francii, Maďarsku a nebo v Peru.
3: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: No a teď otázka na vás, na všechny. Máte platný občanský průkaz nebo cestovní pas? Raději se před volbami zkontrolujte. Bez průkazu totožnosti vás totiž komise odvolit nenechá. Co všechno sebou do volební místnosti vzít a co když se do ní nemůžete dostat, třeba kvůli schodům, i to vám poradíme v dalším díle našeho volebního průvodce.
1: Po celém Česku se v pátek otevře 14,5 tisíce volebních místností. V menších obcích a městech bývají na úřadech nebo třeba v hospodách. Na sídlištích je často najdete v nejbližší škole.
2: Každý okrsek má v rámci obce svoje vlastní číslo. Kde najdete adresu své volební místnosti, říká ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Bývá dobrou praxí těch větších úřadů, že do té volební dokumentace, která vám chodí s hlasovacím lístkem, tak je obsažena i informace o adrese volební místnosti. Současně zákon stanoví, že na úřední desce musí tedy být zveřejněny informace o umístění volebních místností.
1: Ve volební místnosti je připravená komise. Té se musíte prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. S řidičským průkazem odvolit nemůžete.
2: I letos se dá volit taky s elektronickým občanským průkazem. Ten se zobrazuje v aplikaci e-doklady, kterou si můžete stáhnout do mobilu. Loni se při volbách systém potýkal s výpadky. Jak se problémům dopředu vyhnout, radí ředitel digitální informační agentury Bohdan Urban.
4: Stačí tu aplikaci otevřít s mobilním nebo Wi-Fi nebo jiným připojením, protože dojde k synchronizaci dokladů. V tu chvíli 48 hodin je možné se prokázat i bez aktuálního připojení k internetu.
1: Potom, co se komisi prokážete, vám vydá obálku a můžete se vydat za plentu. Tam upravíte volební lístky. Jak na to, si řekneme zítra. Poté už stačí obálku vhodit do urny a máte odvoleno.
2: Pokud jste nemocní nebo třeba nezvládnete vyjít k urně do patra, můžete se s komisí domluvit na tom, aby k vám vyslala komisaře s přenosnou volební schránkou. Kdy a jak oni žádat, vysvětluje Tomáš Jirovec.
3: V den voleb můžete klidně zavolat do té konkrétní volební místnosti, tam to zvedne člen okrskové volební komise a domluví s vámi nějaký termín, kdy zhruba by ta

0: komise vás mohla navštívit a kde vás má navštívit.
1: Číslo na komisi najdete na webu příslušného městského nebo obecního úřadu. Přenosnou urnu můžete využít, i když jste v nemocnici nebo pečovatelském domě. Opět ale záleží na domluvě s komisí.
2: U senátních voleb navíc platí, že musíte být ve svém senátním obvodě. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Víte, že klatovské katakomby ukrývají 37 těl? Prvním mumifikovaným byl v roce 1676 páter Jan Jahoda. Pravděpodobně nejznámější klatovskou mumií je ale slavná donátorka jezuitů Anežka Kunhuta Příchovská. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Plzni. S čím se ucházejí o vaše hlasy? A jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

Tak to byla skupina Krištof, před námi Jennifer Rush. Nabídka potravin je opravdu široká, pro spotřebitele je ale někdy těžké rozeznat mezi tím, zda jde o zdraví prospěšné potraviny, a nebo jen o reklamní triky. Jak nenaletět, to si povíme v naší rubrice už za chvíli.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Snažíte se jíst zdravě? Pozor na reklamní triky. Výrobci často používají označení, která znějí lákavě. Po knedlíku z biomouky ale rozhodně nezhubnete. Na marketingové pojmy v potravinářství se zeptala naše redaktorka Bára Kvapilová.
2: Potraviny v obchodech mívají nejrůznější nálepky, například fitness, proteinový, farmářský a nebo tradiční. Co to pro nás znamená?
3: Tak bohužel v celé řadě případů to pro nás neznamená nic, protože celá řada těch pojmů je opravdu jenom marketing bez nějaké pevné opory v předpisech, které by říkaly, co výrobek označený tímto slovem má znamenat.
2: Říká odborník na potraviny Jan Mariška ze spotřebitelské organizace D-Test. Když se podíváme na párky, tam asi neočekáváme značku fitness.
3: Tak pardon, já teda u těch párků bych se dovolil oponovat. Samozřejmě slovo fitness tam asi úplně čekat nebudeme, ale můžeme tam třeba najít, že jsou to třeba dětské párky a to existuje. A rozhodně bych jenom na označení pro děti nespoléhal a doporučuji v takovém případě zkontrolovat, jestli třeba ten výrobek nemá příliš vysoký obsah soli.
2: Když na másle najdeme nápis tradiční, co to znamená?
3: Slovo tradiční zrovna u másla má většinou význam, že to máslo neobsahuje 82% tuku, ale 84% tuku. To je jedna z mála výjimek, kdy ten název něco znamená, kdy ten pojem má svůj definovaný význam. Ale jinak můžeme na másle najít celou řadu slov marketingových, a to je třeba slovo selské nebo farmářské. Tato slova ve spojení s máslem nemají žádný předepsaný význam. Takže u těch másel bych si všímal zejména teda to slova tradiční, anebo si můžeme všímat slova bio, které má u másla samozřejmě také svůj význam.
2: Co to znamená bio?
3: Tak bio znamená, že ten výrobek byl získaný v ekologickém zemědělství. Je to systém, kde je omezeno používání pesticidů, používání umělých hnojiv a velmi se dbá na to, aby třeba chovaná zvířata byla krmená ve volné přírodě, na pastvě, z regionálních surovin. Je to prostě systém, který má zajistit co nejšetrnější ekologickou produkci. Docela častý omyl je, že bio znamená, že ta potravina je zdravější. To automaticky tak není. To slovo bio opravdu znamená, že kupujeme výrobek, který vznikl způsobem šetrným k přírodě.
2: Máte ještě nějaký další příklad toho marketingového pojmu?
3: Tak aktuální je slovo proteinový. To nacházíme na celé řadě speciálních potravin, například speciálních mléčných výrobcích, ale prakticky se s tím můžeme setkat na čemkoliv. To slovo proteinový samo o sobě neříká, kolik proteinu takový výrobek může obsahovat. Obvykle se tímto slovem označují výrobky, které obsahují více bílkovin než běžná varianta téhož, ale rozhodně bych doporučoval všímat si skutečného obsahu bílkovin ve výrobku. A tady můžu dát třeba jeden příklad, kdy to slovo proteinový může být vlastně trošku zbytečné. Když budu mít nějaký mléčný dezert a on bude proteinový, tak si můžete třeba všimnout, že když vedle něj postavíte obyčejný tvaroh, tak ten tvaroh má úplně stejný obsah bílkovin a v některých případech dokonce i vyšší.
2: Říká odborník na potraviny Jan Mariška ze spotřebitelské organizace D-Test. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: No a rubrika Jak nenaletět bude pokračovat i zítra v tomto čase. A tentokrát se dostaneme k podrobnostem o bezpečnosti při komunikaci s bankou.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: A už se blížíme k poledním zprávám. Budou tady za 4,5 minuty. Přejeme hezký den a dobrou chuť, pokud právě obědváte.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Mezinárodní tým inspektorů i dnes provádí kontroly na dálnici u Plzně. V 16 hodin končí možnost požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Tenista Macháč ukončil na turnaji Masters v Šanghaji sérii porážek a bude polojasno až jasno, teploty do 23 stupňů. Pěkný den přeje u zpráv Andrea Samešová. Na dálnici D5 poblíž Plzně i dnes pokračují kontroly přepravy nebezpečných věcí. Inspektoři z 9 evropských zemí se zaměřují na cisterny nebo kamiony a prověřují náklady žíravin, pohonných hmot, ale třeba i kosmetiky a čistících přípravků. Už včera zkontrolovali 30 vozidel a u 12 zjistili nedostatky. Expert Josef Matěj z inspekce silniční dopravy upřesnil, v čem nejčastěji řidiči nebo dopravci chybují.
2: Setkáváme se poměrně často s nezabezpečeným nákladem, což přímo ohrožuje bezpečnost toho transportu, kdy v podstatě může dojít k tomu, že při typicky prudkém brždění dojde k rozbití toho materiálu, vyteče ta látka. Únik těch látek může představit nakonec jako velmi velké nebezpečí, protože můžou poškozovat infrastrukturu, případně ohrožovat životy.
0: Jedno z aut převáželo jinou látku, než uváděla dokumentace. Další vozidla měla špatné značení anebo chyběly hasicí přístroje. Ve Švihově na Klatovsku se teď zaměřují na opravy obecních budov ve městě i v okolí, a to za peníze, které byly připravené na rekonstrukci jedné z ulic. Kvůli pozdnímu vydání stavebního povolení se oprava přesouvá na příští rok. Švihov se proto věnuje menším projektům, na které povolení být nemusí, upřesňuje starosta Václav Petrus ze Sdružení nezávislých kandidátů.
3: Třeba ve sklepení, kde jsou pod restaurací v kulturním domě sklady pro tu restauraci, tak tam jsme museli vyměnit elektrické rozvody a po 15 letech jsme museli opravit třeba rampu i pro vozíčkáře celou do kulturního domu. A kvíle drobnějších věcí jsme si nazbírali jakoby taky dost.
0: Opravy v kulturním domě přišly na 300 tisíc korun. Lidé dnes mají poslední možnost požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Vyřídit si ho mohou už jen osobně, a to do 16 hodin na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Průkaz mohou využít voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti, na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb, ale musí zůstat ve svém senátním obvodu. Pro komunální volby průkaz neplatí. Rusko v noci provedlo jeden z nejrozsáhlejších vzdušných útoků na Ukrajinu za posledních několik týdnů. Vystřelilo 70 raket a vyslalo více než 100 bojových dronů. Přímé zásahy hlásí z 18 ukrajinských lokalit. Při útoku v Černihivské oblasti zemřelo 9 lidí. Dalších 26 je podle vojenské zprávy zraněných.
4: Záchranáři doteď pátrají v troskách pětipodlažního bytového domu v Prilukách po obětech ruského raketového útoku. Výbuch zastihl obyvatele domu ve spánku a poškodil budovy v celé ulici. Dvě oběti hlásí úřady v Kyjevě. V tamním Darnickém obvodu se pyrotechnici pokoušejí zneškodnit balistickou střelu, která sice dopadla, ale neexplodovala. Dva lidé zahynuli a 7 bylo zraněno ve městě Kremenčuk v Poltavské oblasti. Velké škody v jednom z podniků zaznamenali v Dnipru. V Záporoží Rusko pokračuje v útocích na mosty přes řeku Dněpr. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
0: Tomáš Macháč ukončil v úvodním kole turnaje Masters v Šanghaji dlouhou sérii porážek. Český tenista dnes zdolal po obratu 1-6, 7-6 a 6-2 domácího Číňana Chang Chena a připsal si první výhru v hlavní soutěži na ATP Tour od květnového Roland Garros. Ve druhém kole vyzve 19. nasazeného Alexandra Bublika z Kazachstánu.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno, postupně skoro jasno až jasno, teploty 20 až 23, na horách do 20 stupňů Celsia. Vát bude slabý proměnlivý vítr, rostelové podmínky mírně nepříznivé, přechodně dobré a bio dvojka, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Se zdržením počítejte na dálnici D5 mezi 8. a 6. kilometrem před Prahou, kde se vytvořila kolona. A pozor také na hlavním tahu 1/20 u Plzně Černic, kde se opravuje vozovka. Neprůjezdný je jeden pruh. Přejeme řidičům šťastnou cestu.
1: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
5: Je to tu, hrajeme na vaše přání až do 13. hodiny na telefonním čísle 221 554 222 a přišla i celá řada písemných gratulací, jedny dokonce 85, samozřejmě na žádnou z nich nezapomeneme. Stanislav Jurík vám přeje příjemný poslech.

0: nikdo mi s růžemi nepřijde psát. Pomlčí důstojně klasici svázaní o tom, co brzy už musí se stát.
1: Z Bukové u Merklína volá paní Jitka jako první do dnešního pořadu. Dobrý den.
2: Dobrý den a dneska posílám hudební gratulaci na Lhotu pro paní Věru Bláhovou, která má dneska narozeniny a zítra má svátek. Přeji jí hodně zdraví, spokojenosti, dobré pohody. To jí přeju já, sestra a Ani a taky kocour Macek. A děkuji vám.
1: Dobře, taky děkujeme a posíláme písničku, kterou jste vybrala. Nashledanou.
2: Ano, ano. Děkuji.

0: Tak to bychom měli 3 oříšky a s další gratulací už čeká na telefonu paní Věra. Máte slovo, dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore, dneska vás prosím o písničku pro všechny Věry, Věrky a Věrušky, které mají zítra svátek, ale hlavně pro naši maminku, babičku a prababičku, paní Věrku Prčkovou z Horní Břízy. Milá maminko, k zítřejším jmeninám všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, pohody a spokojenosti, aby už tě nic nebylo a byla jsi šťastná na světě. To ti z celého srdce přeje dcera Věra s manželem Radomírem, vnučka Radka s manželem Tomášem, pravnučka Nikolka s přítelem Kubou, pravnučka Verunka posílá babice velkou pusu a vzkazuje, že jí má moc ráda, a pak se připojuje dcera Stánina a švagrová Hana Handrejchová se svými rodinami. A vám, pane redaktore, moc děkuji za písničku.
0: Tedy Věrko, vy to máte připravené, to je něco neuvěřitelného. Tak klobouček tedy, smekám, a samozřejmě děkuju, i vám děkuju. Gratuluju k svátku, ať se vám daří.
1: Děkuju moc, děkuju.
0: Mějte se hezky,
1: nashledanou.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.

0: Pokračujeme v písničkách pro vás. Z Nířan volá paní Jindra a bude gratulovat oslavenkyním na zítřek. Je to tak? Dobrý den.
1: Ano, dobrý den. Zdravím všechny posluchače, moderátory a moderátorky Plzeňského rozhlasu. Dnes mají svátek Věry. Chtěla bych poslat písničku kamarádce, spolužačce paní Věře Tolarové z Plzně a kamarádce Věře Šláferové z Nířan. Přeji jim oběma hodně zdraví, štěstí, dobrou pohodu s pěknou písničkou, to vám přeje Jindra z Nířan. Děkuji za zahrání a někdy zase nashledanou.
0: Díky, nashledanou, vybrala jste písničku V srdce mě ubytuj, to asi není od OPBH, vidíte, to je něco jiného.
1: Ne.
0: Mějte se hezky, nashledanou.

Dostáváme se k písemným gratulacím. Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o zahrání písničky pro naší skvělou maminku Magdalenu Hrabačkovou z Milaveč, která právě dnes oslavuje 85. narozeniny. Mami, přejeme ti hlavně hodně zdraví, pohody, stále dobrou náladu, kterou můžeš rozdávat a ještě mnoho výletů se švagrovou Alenou. Užij si dnešní krásný den, to ti přeje dcera Magda s rodinou, synové Josef a František s rodinami a prosíme o zahrání písničky od Jakuba Smolíka Ave Maria. Gratulujeme k 85. nám do Milaveč.

0: Do Střížovic teď zdravím naši posluchačku paní Zdeňku. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím posluchače Plzeňského rozhlasu a vás z redakci. A chtěla bych poslat písničku do Plzně ke krajskému soudu do telefonní ústředny paní Věrce Schnebergerové. A písničku taky bych chtěla poslat do nezvěstic paní Věrce Levy. Oběma přeju všecko nejlepší, hodně štěstí a hodně, hodně zdravíčka. A vám děkuji za zahrání a někdy naslyšenou.
0: Děkujeme, naslyšenou.

Do dnešního pořadu se sešlo hned několik písemných gratulací pro jednoho oslavence. K dnešním narozeninám posíláme písničku Dokolovče pro Josefa Heisnera. Jistě přijde mnoho přání, bude jich na rozdávání, tak to dnes vezmeme ve zkratce, ať tvůj život běží hladce. Štěstí, zdraví, lásku vždy má.

máš a vše potřebné si jen užíváš. Do dalších let vše nej a radost z vnoučat přejí kamarádi ze Staňkova. To je jedna gratulace. A další, chtěli bychom dnes poslat písničku panu Josefu Heisnerovi. K narozeninám, Pepo, přejeme ti nejen k dnešnímu dni, ale i od dalších let. Hlavně jen to krásné, vždy úsměv na tváři, každý den, ať tě zazáří. A každý den alespoň malá radost, ať tě potěší. A k tomu hlavně pevné zdraví, ať tě provází. A že jsi o rok starší, komu to vadí, vždyť tě máme pořád všichni rádi. Přejí Alena a Honza a k přání se připojují synové Luboš a Michal s rodinami. Za zahrání děkujeme, byla by to písnička od Jiřího Helekala. Co jsem dělal, jak jsem žil. Tak gratulujeme.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze západních Čech. To všechno najdete na našem webu plzeň.rozhlas.cz. Milujeme západní Čechy i na internetu. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: už tu máme paní Alenu z Kněževce. Vítám vás ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, všechny Rádio Plzeň, posluchače i vás, redaktor. A chtěla bych tu písničku prostě poslat pro všechny hodný lidi, pro mě manžela, pro syna, pro sebe i pro vás. A mějte se hezky všichni a pozdravujte pana Jánskýho, pana Stupku, prostě úplně všechny.
0: Dobře.
1: A mějte se moc hezky a tu písničku za toho Ládi Křížka.
0: Dobře, Láďa Křížek už se rozjel, mějte se krásně, nashledanou.
1: Taky.
0: Skupina Krejson, Ladislav Křížek a Vzdálená.

Pokračujeme dalšími písemnými gratulacemi. Rádi bychom potěšili písničkou k dnešním 87. narozeninám paní Vlastimilu Šúsovou z Plzně Doubravky. Do dalších let jí přejeme hlavně pevné zdraví, spokojenost, životní pohodu, optimismus a velkou radost ze 6 vnoučat a 6 pravnoučat. Dcery Alena a Mirka s rodinami, ostatní příbuzní a známí, a děkujeme za vycízení naší žádosti. A tady je písnička. Tak gratulujeme k 87.

A nestratí se ani tohle přání, prosíme o zahrání pro naší kolegyni Martinku k jejím dnešním narozeninám. Přejeme hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a pevné nervy, aby to s námi ještě dlouho vydržela. Podepsány jsou Švadlenky Stejna. Děkujeme a přejeme hezký den, přejeme si písničku od Karla Gotta Stále mlád. Tak gratulujeme a písničky pro vás tu budou zase zítra mezi 12. a 13. Stanislav Jurík se loučí a přeje hezké odpoledne. Naslyšenou.

Víte, že vodní dílo Nýrsko na řece Úhlavě slouží jako zdroj pitné vody pro Klatovsko a Domažlicko? Vybudována byla v letech 1965 až 1969 a délka hráze v koruně je 320 metrů. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Policisté odhalili v plzeňském kraji 300 kg pervitinu. Vydírání lékařů Pirka a Netuky potrestal soud peněžitými tresty. Ester Ledecká oznámila jména nových trenérů a bude polojasno, postupně až jasno, teploty do 23 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Dvě varny pervitinu odhalili policisté na jižním Plzeňsku. Ve vazbě skončili dva muži. Jeden z nich byl zadržen v Klatovech při předávání drog dílerovi. Druhý byl dopaden v obci Ublovic. Během následné prohlídky policisté našli 300 kg pervitinu, vyšší finanční hotovost a také plynovou pistoli. Doplňuje jejich mluvčí Eva Červenková.
5: Muž vyráběl drogu nejméně od září roku 2024 do doby svého zadržení a dodával pervitin svým odběratelům nejdříve na Třebíčsku, následně pak na Klatovsku a na jižním Plzeňsku.
4: Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná úroková sazba od začátku října dosáhla na 5,59%. Oproti září se zvýšila o téměř 0,3% bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu, který vychází ze sazeb nabízených bankami na začátku každého měsíce. Hypotéky zdražují už 7 měsíců v řadě. Sazby jsou teď nejvyšší od ledna 2024. Za vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky dostali dva bývalí manažeři IKEMu peněžité tresty. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Bývalý náměstek IKEMu Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun, někdejší šéf IT oddělení Petr Raška 80 tisíc. Případ souvisel s mocenskými spory v institutu. Rozsudek zatím není pravomocný. Obhájci poškozených i obžalovaných, stejně jako státní zástupce, si ponechal lhůtu na odvolání. Jeden z poškozených, chirurg Ivan Netuka, je s verdiktem spokojený jen částečně.
6: Na jednu stranu určitě cítím satisfakci, upřímně na druhou stranu cítím i velký smutek, kam spory mezi inteligentními lidmi mohou až zajít a silně rezonuje u mě ten výrok paní soudkyně, že více sebereflexe od obžalovaných by určitě tou satisfakcí bylo.
4: Obžalovaní k jednání nepřišli, už dříve vinu odmítli.
7: Sport.
4: Novými trenéry Ester Ledecké budou nadcházející lyžařské sezóně Rakušané Karl-Heinz Pichler a Gernot Grasser. Snowboardovým koučem zůstal Justin Reiter. Trojnásobná olympijská šampionka bude také nově závodit na lyžích značky Het. Uvedla to na dnešní tiskové konferenci. Ledecká avizovala změny už v dubnu, kdy v týmu skončili trenéři Tomáš Bank a Franz Gambr.
3: Počasí.
4: Dnes bude polojasno, postupně skoro jasno nebo jasno, nejvyšší teploty 20 až 23, na horách vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia. Vár bude slabý proměnlivý vítr a bio dvojka, tedy střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Řidiči se drží na dálnici D5 po cestě z Plzně do Prahy. Zhruba kilometrová kolona stojí před Rudnou od 7. kilometru. A omezení platí u Lužan na jižním Plzeňsku na výjezdu na Přeštice na hlavním tahu 1/27 se provádí stavební práce a provoz je řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex
3: a host.
2: Je potomkem jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů. Vyrůstal v Itálii, do Česka se naplno vrátil až v dospělosti. Dnes se stará o rodový majetek, mezi který patří hrad Kost či zámek Karlova Koruna. Francesco Kinský del Borgo je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Alex a host.

0: Alex a host dnes zavítal Francesco Kinský dal Borgo, potomek slavného šlechtického rodu chlumecké větve Kinských Borgo. Když se řekne Kinský dal Borgo, tak většina lidí si vybaví pozemky, zámky, hrady, koně, staletou historii. Co si představíte vy osobně?
1: To samý, podstatně. Já oproti jiný členy našeho rodu mám tu čest sloučit i tu italskou část. Někteří z nás jsou kinský a my jsme kinský dal Borgo právě díky moje babička, která se narodila v Itálii. Ta byla poslední z rodu dal Borgo netolický, proto ta česká taky byla nějak čas česká. A je to fajn mít ten oboj pohled, jak z Itálie, jak tady v Čechách.
0: Ano, vy jste vyrůstal v Toskánsku, nedaleko Pizy na venkově.
1: Ano, mezi Pisa Luka.
0: Kdy jste poprvé uslyšel o Česku?
1: No, mě bylo asi, já nevím, 9 let nebo 10, protože moje dědeček, který se narodil v Čechách a pak v roce 48, jak přišel v Itálii se oženit, nemohl potom bohužel se vrátit, nebo bylo mu doporučeno, ať se nevrátí, zůstal celou dobu v Itálii a moc nám nemluvil o co tam bylo, co tam nechal, což na jednu stranu dobrý, protože musím říct, že mu nekazilo život, respektive on to bral jako životní smůla, ale sice, že je to uzavřená kapitola a život jde dál, vzal se a našel si normální práce v uvozovka a lituji jenom to, že spousta věcí, které dneska bych chtěl vědět, on nám neřekl a mě nenaučil česky. Já jsem přišel tady, já jsem si to musel naučit nějak horko těžko. A to byla výzva.
0: Tak k tomu se samozřejmě dostaneme. Nicméně, když zmiňujete svého dědečka, ano, on vlastně nástupem komunistické moci, tak mu byl sebrán veškerý majetek, který tady měl. Čili vy říkáte, on si nestěžoval, on o tom příliš nemluvil a dnes říkáte, že kdyby o tom býval mluvil, že vy byste se ho více ptal? Protože
1: určitě
0: byste měl na co? Věděl
1: určitě
0: byste na co?
1: Protože dneska je to v rámci moje profese, nejenom profese, jako já sice doprovázím na zámku, na hradě kost, ale osobně mě ta historie baví a zajímá a je spousta věcí, které bych chtěl se mu zeptat, jako proč to takhle je, nebo proč to takhle bylo, bylo to tak nebo nějak, ale už nemůžu.
0: Už nemůžete, já jsem se vás ptala, kdy jste poprvé slyšel o Česku, vy jste říkal, bylo mi tak 9 let, tak si říkám, to bylo ještě Československo, vy jste 83. ročník, takže počítejme, to bylo už pomalu.
1: Už
0: se
1: pomalu
0: to blížilo.
1: Česko. Já jsem přišel poprvé v Chlumci nad Cidlinou, když už byla Česká republika.
0: Jak to na vás zapůsobilo tady v České republice?
1: No, víte, když jste dítě, vnímáte ten svět trošku jinak. Já jsem v té době moc nestálo za historie nebo za architekturou Santini. Jsem spíš honil pávy kolem parku a lezel na stromy. Ale jedna věc si pamatuju čistě jasný. To bylo, my jsme přišli poprvé v zimě se rozkoukat a bylo všechno šedivý. Pamatuju si ten smrad z uhlí, prostě když jste normálně dýchal na uhlíci, prostě se cítil opravdu uhlí ve vzduchu. Všechno bylo šedivý, baráky nedodělaný, bez fasády a mě způsobilo trošku jako smutno. Jo. Pak znova jsem přišel po rok, myslím, ale v létě a najednou úplně jinak. Všechno zelený, kytky. Pamatuju si taky, že jsem první vnímal, že něco se změní, jak lidi začali malovat vlastní domy, jako fasády. A tak, aha, tak říkám, už něco se mění, jako prostě už jsou barvy. Dřív každý dům bylo šedivý, bez omítky, že jo?
0: Tak, ale tam to ještě rozhodně nevznikla ta myšlenka, že byste se natrvalo přesídil do České republiky, to přišlo až mnohem později a o tom budeme mluvit také za malou chvíli. Naším hostem je Francesco Kinský dal Borgo.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Franceskem Kinským Dalborgo, který se před 14 lety navrátil do míst, kde má jeho rodina dlouholetou tradici. Tak vy jste Českou republiku navštívil už co by dítě. Kdy ale přišla ta myšlenka, ten nápad, to rozhodnutí tu trvale žít?
1: Bylo po studium, když jsem maturoval v univerzitě v Holandsku, ve Wageningenu, a moje první představa byla, že budu pracovat v nějakou mezinárodnou firmu, ideálně na vývoj obnovitelné energie, ale bylo to rok 2010, tak plná krize, a já jsem v té době nebyl ani inženýr, ani ekonom MBA, takže prostě, jak se říká, ani ryba, ani maso, něco mezi, a takže to úplně nešlo, jak jsem si představil. A ve finále jsem našel práce, stáže v Bruselu pro Evropská organizace vlastníků půdy, a tam jsem pracoval 2 roky, až jsem měl příležitost pracovat na projekt takzvaný Wildlife Estates, který byl taková značka, certifikát určený pro soukromní pozemky, který prokázali, že udělají opravdu něco ke prospěchu biodiverzitu a příroda v rámci těch hospodaření. A takže začal jsem cestovat do Čech jednou za pár měsíce, pak jednou za měsíc, a už mě začalo vrtat v hlavě, jako jestli by tady nezůstal, protože Brusel mě nikdy jako moc nelákalo.
0: Tak ale to si žádalo i naučit se česky, naučit se jazyk, kterým se tady domluvíte. Jste říkal, dědeček mě česky nenaučil, tak ani to, že se budete muset naučit relativně těžký jazyk, vás neodradilo od toho tu zůstat. Kdy jste začal s češtinou?
1: Já jsem začal nejdřív online, jsem měl takový soukromý lekce před Skype v té době, a potom prostě jsem si do toho ponořil, protože když jsem tady přišel, jsem musel prostě nějak komunikovat, a já jsem takový, že jako moc se nestydím, takže prostě já zkouším. Bylo to občas těžký, občas legrační, každopádně vždy zajímavý. Pamatuju si jasně, že většinou jsem měl 2 reakce od lidí. Buď lidi se snažili prostě mě pomoct, jako opravdu se snažili rozumět, protože se dívili, že nějaký cizinec se snaží prostě mluvit česky, a nebo prostě opakovali to sami jen nahlas. A to bylo trošku nepříjemné. No.
0: Učíte se stále česky?
1: Každý den.
0: Tak tím, že mluvíte, to určitě ano, ale máte třeba svoji lektorku nebo lektora nebo online, nebo ještě stále?
1: Doma. Manželka je Češka, děti mluví jak česky, jak anglicky, protože já s nima mluvím anglicky jenom, a občas i oni mě upravujou s těma chybama, který dělám, takže je to stále vývoj. Ale určitě je dobrý, nebo bych nikdy nemluvil takhle, kdybych nemusel mluvit každý den, tak.
0: Jak dlouho vám to vlastně trvalo, jak dlouho jste se učil, než jste opravdu třeba i udělal takovýto rozhovor?
1: Určitě mě trvalo, já bych řekl, asi 5 let, když jste schopný udělat vtipy ve cizím jazyku,
0: ano.
1: Pak víte, že zvládáte.
0: No a v jakém jazyce se vám zdají sny?
1: Už míchám. Jako někdy, jasně, protože i přemýšlím v češtině někdy. Je to podle situace. Jestli třeba jsem v Itálii a začnu mluvit víc italsky, tak už připínám, nebo v angličtině, v češtině. Jediná věc, která mě opravdu obtěžuje, je ta francouzština. Dřív jsem měl dobrou francouzštinu, když jsem to více procvičil, a dneska je to bída. Mně to nejde, a jakmile začnu, prostě se snažím mluvit francouzsky, se to přepne s tou češtinou a z toho vznikne guláš.
0: Tak vidíte, ale čeština bída rozhodně není, takže ne. To je asi to podstatné teď, co potřebujete. Francesco Kinský Dalborgo je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Franceskem Kinským Dalborgo, který od roku 2012 trvale žije v České republice a spravuje zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, hrad Kost, nebo třeba obory Kněžičky a Polesí Luhy. Když se na ty stavby podíváte, tak vidíte nádhernou historii nebo hlavně obrovské starosti, práci a tak dále.
1: Jeden bez druhý nejde. My se o tom staráme, jak se staráme, protože především je naše dědictví, je naše odpovědnost. Jinak věřím, že bychom měli to jednodušší jako všechno prodát už dávno, ale nemůžete přerušit ten příběh, který už před váma běží 300 let, že jo?
0: Je to zodpovědnost?
1: Velká.
0: Velká zodpovědnost. A v tomto duchu vychováváte i své děti, že jednou až tak zkrátka o to dědictví se budou také starat a také ho zachovávat pro další generace.
1: Tak je to, když to řeknu takhle, umělectví, jo? Protože já na ní nechci tlačit příliš, stejně jako moje rodiče netlačili příliš na mě, musíš to dělat, budeš jenom ty. Já doufám, že bude její přirozený rozhodnutý. Jediné, co se snažím dělat prozatím, je jim nechat prostor a dát jim příklad. Já ji vezmu sebou občas v práci, nebo jim ukážu, co všechno děláme, o co se staráme, a děti jsou zvědaví, děti sajou, takže já vidím určitý, jak jim to prostě zajímá, začnu se ptát a tohle, a je to občas vtipný, jak to berou, ale určitě za mě příklad, osobní příklad je nejlepší vodítko.
0: Tak matere seděl tou dcerou, tak si třeba na zámku může připadat jako princezna, ne?
1: Jo, až moc bych řekl, občas ji musím prostě držet na zem. Jo. A to je výhoda, já si myslím, že takhle, já jsem měl výhodu, že jsem vyrostl v Itálii, kde moje jméno bylo pouze divný. Neznamenalo nic, lidi prostě neměli žádný očekávání, nevěděli, a to má, a měl určitou výhodu, že prostě jsem neměl ani příležitost, jo, si nějak myslet hodně o sobě. A doufám, že tu pokoru, že moje děti budou mít taky tu pokoru a ta skromnost, protože je to velice důležitý.
0: Vy vlastně také hned, jak jste nedospěl, tak jste se nešel nebo nezačal věnovat tomu odkazu, tomu dědictví. Vy jste si budoval svoji kariéru, čili ani váš tatínek, vaše rodina vás do toho nenutili. Bylo to vaše přirozené rozhodnutí, kdy jste jednoho dne přišel a řekl jste, já se půjdu starat o to, co tady naši předci vybudovali, abych to uchoval pro další generace.
1: Ano, ne, že jako otec mě k tomu vedl, respektive on jediný, co chtěl, až jsem začal pracovat, je, aby jednou za čas se účastnil představenstvo. Třeba můj bratranec Karlo, ten žije o rok dřív tady, ten se stěhoval tady první, když jsem já ještě pracoval jinde. Víte co, je to takový, nevím, jestli jsem přišel příliš brzo, mohl jsem pracovat dále, mohl jsem sbírat jako ještě více zkušenosti. Možná, že vždy mě bude chybět ten pocit, že jsem něco opravdu provedl sám, ale už je to pase, že jo? Už jsem si vybral svoje cesta v životě, už je to tak, a myslím, že mám se soustředit, aby mohl nechat svoje vlastní otisk na to, co máme a co děláme. Nejsem na to sám, rozhodně, jako, jak jsem říkal, bratranec tady pracuje aktivně každý den, táta přijde každý měsíc na jednání, taky strýc. Je to prostě, je rodinná firma a rozhodujeme si o věci jako spolu.
0: Říká Francesco Kinský Dalborgo, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Přeber si to sama.
1: Francesco Kinský dal Borgo je naším hostem. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, co spravujete, o tom, jaké dědictví uchováváte pro další a další generace. Nicméně, co je z pohledu vlastně té správy nejnáročnější? Jsou to peníze, památkáři, zaměstnanci nebo právě ta odpovědnost vůči dalším generacím?
2: Bych řekl, že všechno, to se jmenovala. A kombinace. Protože, když jste mluvila o ty budovy, najít peníze k rekonstrukci je to jenom podstatně jedna věc. Další věc je sehnat povolení, abyste dělali, co chcete dělat. Uh-huh. A ještě důležitější za mě je najít ten záměr, co s tou budovou dělat. Protože ať je, jak je, většina budovy kulturní památky ztratily původní funkce, které měly. Dneska prostě nejde udělat, co se dřív dělalo. A tak musíte najít něco funkční, smysl úplně nový, a to je velká výzva. No.
1: No a jak se právě rozhoduje, co zachovávat, přesně třeba zachovat to, jak to přesně dělali vaši předci, a kdy už je potřeba udělat nějaký kompromis právě s tím, že je 21. století?
2: Jako není náš rozhodnutý úplně, je to vždycky konverzace s památkářema, se státními orgány. A kdybych bylo moje čistě rozhodnutý, bych řekl, že důležitý je mít vkus. Jo, v tom prostě vyrůstáte. Když vyrůstáte, žijete přímo v nějakým památkem, máte kolem sebe starožitnosti, je to přirozená věc skoro. Ale další věc je, že musíte se podívat z ohledu, že opravená budova, která nemá funkci, jenom bude chátrat za x let. Je potřeba jim vrátit tu funkci, vrátit tu život, a v tom případě bude prospívat. Bude prospívat právě proto, že má nějakou funkci.
1: Tak a vy jste zmínil, že majetek a ty nemovitosti spravujete samozřejmě společně se svým bratrancem, tatínkem, takže když právě přichází nějaké důležité rozhodnutí, kromě památkářů, tak se radíte právě i jako rodinám, je to rozhodnutí, se kterým jsou všichni, jste všichni jakoby stotožněni, třeba hlasujete nebo přete se
2: určitě,
1: také?
2: Jako hlasujeme, ale scházíme se každý měsíc, minimálně všichni, a necháme si samozřejmě poradit od našich ředitelové, který máme v různých obor, a zatím to funguje. I když občas nejsme všichni v souladu, no tak hraje majorita, nebo vyhraje majorita, kdo hlasuje. No.
1: Tak už to bývá. Jaké to je vlastně vyrůstat obklopen krásou?
2: To je prostě velká odpovědnost a krásný s tím, že máte možnost opravdu se věnovat něco, který za mě dává smysl.
1: A je to i tak, že když vyrůstáte obklopen krásou, tak prostě i v dospělosti chcete mít kolem sebe, a pak třeba vidíte něco, co se úplně nestotožňuje s tím, v čem byste vyrůstal, a nechápete to, že třeba někdo jiný vyrůstá v něčem jiném než vy, neobklopen třeba tou krásou.
2: Ne, já si myslím, že jde jako každý je individuálně a svůj. Jsou lidi, kteří rostou ve zámku a pak jsou rádi, že jsou v malém bytě v moderním nábytkem. Jo? Jako,
1: to se
2: ale já mluvím za sebou. Mm-hmm. Já mluvím za sebou. Mě opravdu zůstal ten vkus. Já mám rád prostě dřevo, kámen, mám rád starožitnosti, a myslím si, že protože jsem vždycky kolem sebe to měl.
1: Francesco Kinský dal Borgo je stále naším hostem.
0: Alex a host. Rozhovor.

Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si stále povídám s Františkem Kinským Dalborgo, potomkem jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů. Když jsme hovořili o různých rekonstrukcích a opravách toho nádherného majetku, který spravujete, ať už je to hrad Kost, ať už je to zámek a další, tak která rekonstrukce z vašeho pohledu byla nejnáročnější a skutečně dostála tomu, co jste zmiňoval, že je potřeba, aby ta nemovitost nebo ten objekt byl funkční?
1: Určitě bych řekl naše zámecká jízdárna, protože my jsme od začátku věděli, že nechceme vrátit tam ta funkce jakoby jezdecká, protože by to nedávalo ekonomický smysl. Sice ty koně na zámku jsou, ale ve stáji a ve výběhu ven, ale ta jízdárna se zrekonstruovala na multifunkční prostor. Respektive dneska v něm máme výstavu, samostatnou výstavu, kde lidi si můžou naučit o historie koně Kinský, historie parforsní honu i až ta velká pardubická, která je spojena z našeho rodu. Jo, ale pokud budeme mít příležitost, což máme příležitost, děláme tam firemní akce, konference, svatby, protože je to jeden z málo prostorů, kde se vejdou až 300 lidí třeba v našem okolí.
0: Takže ten příklad jízdárny vlastně dokládá tu situaci, kdy jste byli vlastně konfrontováni s tím 21. stoletím, že už zkrátka jízdárna jako taková, koně prostě už to nebylo něco, co by se hodilo do této doby?
1: Ano, dá se to takhle říct. My jsme si rozhodli jako prostě udělat tam systém topení a vzduchotechnika, čistě protože jsme chtěli tam mít lidi a ne koně.
0: Vy sám ale nebydlíte na zámku, je to tak?
1: Já jsem bydlel na zámku asi rok v apartmánu proti zámku, kde dneska jsou rodiče, když přijdou na návštěvu, a jsem z toho utek vysloveně, protože navíc mám dva jezevčici a ji vyvenčit v parku bylo vždycky jako zajímavý. No. Tak já oceňuji to, že prostě mám svoje zahradu, mám svůj prostor a nemám nikdo, který se ptá třeba, kde jsou záchody, anebo jestli mu podepíšu nějaký pohled.
0: Tak máte zkrátka soukromí.
1: Ano, ano, to je určitý bohatství.
0: Vaši rodiče tedy žijí v Itálii. Jak často vy se dostanete domů, nebo tak, co je vlastně vaše domů teď? Je to jedu domů do České republiky, jedu domů do Itálie?
1: Ano, já to říkám bez problému. Mám dvě domovy, jedna v Čechách a jedna v Itálii. A když jdu v Itálii, snažím se aspoň třikrát za rok, hlavně, aby tam vedl i děti, aby měli k tomu vztah. A když jsem v Itálii, se cítím jako ježíš, konečně jsem zpátky doma, všechno super, a po pár týdnů už se těším do Čech, a když jsem v Čechách, říkám, jak je to tady všechno fajn, a takhle to je.
0: Co vám chybí z Itálie, co jste si nemohl přivést sem?
1: Moře. Jídlo. A samozřejmě ty kamarádi, který mám od mlády. Jo. Je to zajímavé sice, že ta tradice naše o aperitivo ještě nechytla, ani v Praze se nechytla.
0: A to je jaká tradice, aperitivo?
1: Že vůbec děláme aperitivo. V Itálii už v 7 hodin po práci jedete ven, si dáte nějaký drink v baru, potkáte se buď v kolegama nebo s kamarádama, mezi tím a máte zadarmo nějaké jídlo a pak se můžete rozhodit, jestli jdete doma na večeři, anebo jestli pokračujete do nějaké restaurace, anebo jenom k pití.
0: A vy jste chodíval domů, nebo jste pokračoval?
1: No, jakdy, ale pade na pade.
0: Francesco Kinský Dalborgo zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si stále povídám s Franceskem Kinským Dal Borgo, který od roku 2012, tedy 14 let, už trvale žije v České republice, kde spravuje zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, také hrad Kost a další. Ale my se teď zastavme v Chlumci nad Cidlinou na zámku Karlova Koruna, protože tam proběhne zajímavá, krásná akce, která se bude týkat koní. Doslova se jmenuje Slavnosti koní a tradic. Vy sám máte svého koně?
1: Ještě nemám. A to je, protože jsem příliš odpovědný a přiznávám, že nemám moc času na ní zatím a budu ho mít, až si udělám víc času. Nicméně je moje sestra Eleonora, která příliš jako pokračuje ta konská tradice v rodině. Ona od, když jim bylo 6 let, že jezdí a závodí na koně a dneska vede jezdecký centrum v Itálii, Toskánsko.
0: Ostatně máte to v krvi, to jezdectví no,
1: jasně,
0: a koně.
1: Jasně. Kinští ještě před 30letovou válkou, představte si, byli známi, protože chovali koně ze zajímavé barvy, různé barvy. Jo. Až potom hrabě Octavian Kinských vyšlechtli svoje vlastní plemeno, ten chlumecký plavák. Dneska se říká koně Kinských a je to a taky byl ten, který začal jezdit parforcní hony ale anglického stylu, právě kolem Chlumci a podílel se na vznik Velké Pardubicky, nějaký známe.
0: Tak. A když se přesuneme do současnosti, tak 10. října, už tuto sobotu, se bude konat tedy akce Slavnosti koní a tradic. Na co se mohou návštěvníci zámku Karlova Koruna těšit?
1: No, to bude program otevřený pro veřejnost a tam plánujeme mít představený kladrubský koně, představený kinský koně, budou tematické prohlídky na téma Octavian a Octavian Kinský Latabrandisová na zámku Karlova Koruna, bude okruh v jízdárně, konírně a kočárovně kopitem sem, kopitem tam, bude polo, akce polo na zámku a samozřejmě naše tradiční parforcní hon na počest Octaviana Kinského, která startuje ze zámku, budeme mít nějaký 25 kilometrů trasu kolem Chlumci, Mlékosrby a pak se vrátíme na zámku se slavností fanfáry.
0: Tak a samozřejmě návštěvníci se předpokládám budou moci potkat a pozdravit i s vámi. Uvidí vás tam někde?
1: Já tam určitě budu.
0: Jedna věc je, že tam budete, ale kdy vás případně najdou?
1: Na koně. Protože já budu jezdit, tak jestli mě chtějí chytit, jediný v 10 hodin, když udělám uvítací slovo všem a potom, až se vrátíme kolem a teď půl styrží, tak budu na zámku a rád.
0: Budete pozdravit. Na koni, ale na vypůjčeném koni. Vlastně.
1: Ano, na půjčený koni.
0: Jezdíte na jakémkoliv koni, nebo k němu musíte mít nějaký vztah?
1: Je vždycky lepší mít ke koním vztah. Já jsem měl kůň, který stále jsem si půjčil od kamarádama, protože ta malá skupinka, s kým jezdím, tazvaný žebráky Hounds, pochází z Tachova a to je kamarád, který dědil tu tradice po tátovi. Je Holanďan, ale žije v Čechách už dlouho díl než já. Mají smečku psy, mají koně právě a s nima jezdím. A mimo jiné, nebo mezi náma, z naše skupina patří i Vašek Vidra a ten taky bude na zámku, tak lidi se můžou těšit ne moc na mě, ale spíš na Vaška, který přijde taky.
0: A vaše jezevčice nebo jezevčíci budou také přítomni?
1: Nebudou, protože by ani nestíhali z namalý nožičky. Ne, my ty psy, ta smečka psů, která je určena k takovým honům, jsou spíš harriery, to jsou vyšší psy. No. Musím zmínit, uklidnit možná posluchače, že my nelovíme na živou zvěř, ale jenom na falešný trasu.
0: No dobře, tak na to, tedy na slavnosti koní a tradic do zámku Karlova Koruna vás vlastně dnes přišel i pozvat Francesco Kinský Dal Borgo, který byl naším hostem. Já vám za to moc děkuju, ať se sobota vydaří a ať se vám daří celkově.
1: Já taky a uvidíme se v sobotu na zámku. Děkuju moc, že jste poslouchali.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Úřady i mobilní operátoři se před volbami připravují na případné kybernetické útoky. Šetrnější odstranění nosní mandle nově nabízí klatovská nemocnice. Čeští fotbalisté si pohoršili v žebříčku FIFA. A zítra bude oblačno až zataženo, občasný déšť, teploty do 21 stupňů. U zpráv přeje pěkné odpoledne Andrea Samešová. Úřady i mobilní operátoři pracují na zabezpečení svých systémů proti kybernetickým útokům při nadcházejících volbách, které se uskuteční už tento pátek a sobotu. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jim pomáhá připravit se hlavně na takzvané DDoS útoky, při kterých útočníci zatíží web a tím ho dočasně vyřadí z provozu. Opatření zavádí i mobilní operátoři, říká za T-Mobile mluvčí Patricie Šedivá.
2: Na takové situace se dlouhodobě připravujeme prostřednictvím preventivního posílení monitoringu, dohledu, pravidelného testování našich systémů, bezpečnostních cvičení a posilování ochranných opatření tak, abychom byli schopni zvládnout i několikanásobně vyšší zátěž.
1: V klatovské nemocnici zavedli novou metodu na odstranění nosní mandle. Kromě klasické operace je možné využít i chirurgický zákrok pomocí plazmy a v celkové anestezii. Podle mluvčího nemocnice Jiřího Kokošky má novinka hned několik výhod.
3: Mezi hlavní přednosti patří šetrnější a přesnější odstranění tkáně, minimální krevní ztráta během toho výkonu a rychlejší hojení. Při odstranění tkáně se nepoužívají vlastně ostré chirurgické nástroje. Je také kratší doba hospitalizace a předpokládaná doba rekonvalescence už potom v domácím prostředí bývá přibližně 7 až 10 dnů.
1: Zákrok je hrazen pojišťovnami, pacient ale musí uhradit jednorázovou sondu v hodnotě 10 000 korun. Prodej nových elektromobilů v Česku za 3/4 vzrostl meziročně o více než 35%. Prodalo se 13 800 vozů. Registrace aut s hybridním pohonem se ve stejném období zvýšily o téměř 14% na více než 55 000 vozů. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Nejprodávanější značkou elektromobilů je Škoda, následuje Tesla a Mercedes-Benz, prodejům hybridů ve vodí Toyota. Karlovarský kraj opět vyhlásil dotační program Obědy do škol. Je určen na podporu dětí a žáků ze sociálně slabých rodin. Částka pro letošní školní rok přesahuje 12 milionů korun. Pokračuje mluvčí kraje Jitka Čmoková.
4: Cílem dotačního programu je poskytnout dětem a žákům vyváženou stravu, zlepšit jejich stravovací návyky a zvýšit tak jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a odpoledních zájmových aktivitách. Snaží se také omezit případné sociální vyloučení dětí a zajistit jejich integraci do společnosti.
1: O příspěvek mohou žádat školy, školská zařízení anebo jídelny od 17. října.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté si pohoršili v žebříčku reprezentací FIFA. Po 4 porážkách v Lize národů klesli o 3 příčky na 51. místo. Pro český tým je to nejhorší výsledek od září 2017. Mimo elitní 50. se propadl teprve podruhé v samostatné historii. Pořadí nadále ve vodí mistři světa ze Španělska. FIFA zveřejnila říjnové vydání žebříčku na svém webu. Druhá je Argentina a třetí Francie.
0: Počasí.
1: V noci postupné přibývání oblačnosti, kráno většinou oblačno, na západě kraje až zataženo, teploty 10 až 7, na horách 12 až 9 stupňů. Zítra oblačno až zataženo, zpočátku ojediněle, odpoledne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty zítra 17 až 21, na horách 14 až 17 stupňů. Foukat má slabý až mírný jihozápadní vítr, odpoledne zesílí, aby o zátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: K dopravní nehodě došlo na dálnici D5 u Mýta na Rokycansku na kilometru 53 ve směru na Plzeň. Havarovalo osobní auto. Na místě zasahují policisté, průjezd je možný se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A po zprávách ve 14 hodin už je s vámi odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Už za chvilku vám poradíme, jak nenaletět při výběru potravin. I dnes otevřeme rozhlasové tržiště a také se s naší reportérkou podíváme na slavnostní otevření sportovně relaxačního areálu Plzně na Doubravce. Jsme rádi, že středeční odpoledne trávíte v naší společnosti. Přejeme vám pěkný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň a Michaela Vondráčková.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Snažíte se jíst zdravě? Tak pozor na reklamní triky. Výrobci často používají označení, která znějí lákavě. Po knedlíku z biomouky ovšem rozhodně nezhubnete. Na marketingové pojmy v potravinářství se zeptala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Potraviny v obchodech mívají nejrůznější nálepky. Například fitness, proteinový, farmářský, anebo tradiční. Co to pro nás znamená?
3: Tak bohužel v celé řadě případů to pro nás neznamená nic, protože celá řada těch pojmů je opravdu jenom marketing bez nějaké pevné opory v předpisech, které by říkaly, co výrobek označený tímto slovem má znamenat.
2: Říká odborník na potraviny Jan Mariška ze spotřebitelské organizace D-Test. Když se podíváme na párky, tam asi neočekáváme značku fitness.
3: Tak pardon, já teda u těch párků bych se dovolil oponovat. Samozřejmě slovo fitness tam asi úplně čekat nebudeme, ale můžeme tam třeba najít, že jsou to třeba dětské párky a to existuje. A rozhodně bych jenom na označení pro děti nespoléhal a doporučuji v takovém případě zkontrolovat, jestli třeba ten výrobek nemá příliš vysoký obsah soli.
2: Když na másle najdeme nápis tradiční, co to znamená?
3: Slovo tradiční zrovna u másla má většinou význam, že to máslo neobsahuje 82% tuku, ale 84% tuku. To je jedna z mála výjimek, kdy ten název něco znamená, kdy ten pojem má svůj definovaný význam. Ale jinak můžeme na másle najít celou řadu slov marketingových a to je třeba slovo selské nebo farmářské. Tato slova ve spojení s máslem nemají žádný předepsaný význam. Takže u těch másel bych si všímal zejména teda to slova tradiční, anebo si můžeme všímat slova bio, které má u másla samozřejmě také svůj význam.
2: Co to znamená bio?
3: Tak bio znamená, že ten výrobek byl získaný v ekologickém zemědělství. Je to systém, kde je omezeno používání pesticidů, používání umělých hnojiv a velmi se dbá na to, aby třeba chovaná zvířata byla krmená ve volné přírodě na pastvě z regionálních surovin. Je to prostě systém, který má zajistit co nejšetrnější ekologickou produkci. Docela častý omyl je, že bio znamená, že ta potravina je zdravější. To automaticky tak není. To slovo bio opravdu znamená, že kupujeme výrobek, který vznikl způsobem šetrným k přírodě.
2: Máte ještě nějaký další příklad toho marketingového pojmu?
3: Tak aktuální je slovo proteinový. To nacházíme na celé řadě speciálních potravin, například speciálních mléčných výrobcích, ale prakticky se s tím můžeme setkat na čemkoliv. To slovo proteinový samo o sobě neříká, kolik proteinu takový výrobek může obsahovat. Obvykle se tímto slovem označují výrobky, které obsahují více bílkovin než běžná varianta téhož, ale rozhodně bych doporučoval všímat si skutečného obsahu bílkovin ve výrobku. A tady můžu dát třeba jeden příklad, kdy to slovo proteinový může být vlastně trošku zbytečné. Když budu mít nějaký mléčný desert, on bude proteinový, tak si můžete třeba všimnout, že když vedle něj postavíte obyčejný tvaroh, tak ten tvaroh má úplně stejný obsah bílkovin a v některých případech dokonce i vyšší.
2: Říká odborník na potraviny Jan Mariška ze spotřebitelské organizace D-Test. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: No a já ještě dodám, že zítra si v naší rubrice povíme o bezpečnosti při komunikaci s bankou.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Cukrář Josef Maršálek hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík se na Madejze vydají po stopách Cristiana Ronalda. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu pražských symfoniků pod taktovkou šéfdirigenta Tomáše Netopila s Událostmi v kultuře v přestávce. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Plzeň. Chcete vědět, co právě hrajeme? Jak vypadáme a co je v našem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web, Facebook i Instagram. Přidejte se k nám. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: minuty pro volný čas.
1: Přemýšlíte, kam dnes vyrazit? Tak tady je několik tipů od nás. V Měšťanské besedě v Plzni vystoupí dnes od 8 hodin večer Karel Plíhal. Labyrintem Přeštic, to je název venkovní výstavy v Přešticích. Tahle výstava obsahuje 14 panelů s texty a fotografiemi o historii významných částí města. Projít si ji můžete až do konce května příštího roku. V Domě hudby v Plzni se od 19 hodin uskuteční písňový recitál sopranistky Lucie Hájkové a baritonisty Jiřího Hájka. Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni zve na všechny své scény. Ve Velkém divadle to dnes bude činohra Jakub a jeho pán. Nová scéna nabídne muzikál Rebeka a malá scéna se rozezní operou Faraonova kletba. Všechna tři představení začínají v 19 hodin. A v plzeňském Prazdroji se koná Pilsner Fest od 8 hodin večer, zahraje mimo jiných i Kabát Revival West.

0: Valdemar Matuška dospíval a teď jedna aktualita, kterou jsme vám slíbili. Nové možnosti sportovního vyžití nabízí sportovně relaxační areál v Psovském údolí v Plzni na Doubravce. Právě před půl hodinkou ho vedení obvodu a další hosté slavnostně otevřeli. A na místě vše sleduje také naše reportérka Martina Klímová. Hezký den, Martino.
1: Pěkné odpoledne. Tak já jsem právě v areálu Poset, nedaleko železničního vjezdu do Ejpovického tunelu. Je tu mimo jiné nástup na cyklostezku do Chrástu, kterou město a kraj vybudovali na bývalé železniční trati. Teď je tady docela živo. Na novém pump tracku právě teď řádí přední bajkeři z celého Česka, ale viděla jsem tam i docela malé děti, jak odvážně jezdí nebo skáčou z těch odrazových můstků. Takže se jim to opravdu líbí a užívají si to, hodně lidí je sleduje a fandí jim. Sportovně rekreační areál je na vyvýšeném místě nad tím železničním portálem. To místo si lidé našli, chodí tudy na procházky, lidé přijíždějí na tu cyklostezku. No a kousek odtud začíná přírodní park Horní Berounka, je odsud vidět Chlum, kostel svatého Jiří a já se teď dokonce dívám i na kostel katedrálu svatého Bartoloměje.
0: No a pověz prosím, co se tedy konkrétně podařilo vybudovat?
1: Tak je tady spousta laviček, třeba já teď stojím pod stromem a kolem mě je taková půlkulatá lavička, ty jsou různě rozeseté tady v okolí té centrální budovy, jsou tu různá dřevěná lehátka s výhledem do údolí a právě na Plzeň, no a to hlavní je tu dřevostavba, ve které je restaurace a také tedy občerstvení a zároveň vyvýšená vyhlídka. Za sportovce tak je tu vlastně ten pump track. Lidé si ho vybrali v participativním rozpočtu. Rozhodněte sami. Teď tu zrovna nějaká automobilová...
0: Ano, jsme se vyděsili trochu, pokračuj.
1: ...kolize. Ano. Jinak ten pump track je na ploše 1000 m2, jsou tu tři různé dráhy a různé úrovně zručnosti. Jedna tady je určena i dětem nebo začátečníkům. Ty další dvě části jsou vzájemně propojené. No a ten pump track má navíc doskočiště s vrstvou dřevěné štěpky, což prý jinde v Česku není. A i odsud vidím, jak opravdu ti cyklisté skáčou hodně vysoko.
0: Tak snad se tam ta dopravní situace uklidnila, že se mohu zeptat ještě na jednu věc. Součástí projektu je také dřevostavba nazvaná Poset. Dá se tam opravdu sedět jako na Posedu?
1: Ano, tak ten Poset má zhruba tři úrovně, jsou tam různé plošiny, dá se na nich sedět, je tam odsud krásný výhled tedy do krajiny na celou Plzeň, jak už jsem zmiňovala. No a samotná ta vyhlídka, tak tam se tedy musí stát, ta je zhruba 6 metrů vysoká a bude otevřená celoročně, takže lidé, kteří půjdou kolem, tak opravdu mohou vystoupat a až tady nad ty topoly, na které se dívám, tak myslím, že přes jejich koruny se mohou dívat do centra města. Jinak součástí jsou taky třeba uzamykatelné skříňky pro inline bruslaře a samozřejmě toalety. Celá ta budova tak má míst k sezení dostatek, nekrytá terasa má přibližně 135 m2, zastřešená část 50 m2. Podle provozovatelů by se tu v budoucnu mohly konat i menší kulturní akce, ale to vše

0: Všechno ukáže čas, k čemu všemu se tady ten areál bude hodit a jaké najde uplatnění. Jinak je tu taky pobytová louka. Postupně by se tu měly vysázet keře a záhonky s trvalkami. No a během podzimu se tu ještě bude sázet 30 stromů, například javory, jeřáby nebo duby.
1: Děkujeme za všechny informace. Do vysílání se nám přihlásila Martina Klímová. Tak na sebe dávej pozor. Děkujeme, naslyšenou.
0: Díky a přeji příjemný den a určitě se přijďte podívat. Stojí to za to.
2: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

Víte, že kolem historického jádra města Horažďovice se dochovaly zbytky městského opevnění, včetně Červené brány? Ta je jednou z nejstarších dochovaných městských bran v Česku. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

Povídka na sobotu. Povídka na sobotu. To jsou příběhy v kulisách západních Čech od místních autorů a v rozhlasové podobě. Poznávejte regionální literaturu s Českým rozhlasem Plzeň. Každou sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: A teď už otevíráme rozhlasové tržiště. Linka sem k nám do studia 221 554 222. Začínáme. Dobrý den. Haló, slyšíme se. Dobrý den. Vítejte ve vysílání. Tak vypadá to, že nikdo si s námi nechce povídat. Tak zkusíme to ještě jednou.
4: Halo.
3: Dobrý den. Ano, vítejte ve vysílání. Dobrý den.
4: No, dobrý den. Já bych chtěla nabídnout větší množství petací vlny. A potom okružní pilu, je to na Domažlicku a bylo by to na telefonu 737 330 518.
3: Tak já to zopakuji, 737 330 518, mějte se krásně, naslyšenou. A tržiště pokračuje, vítejte, dobrý den.
5: Dobrý den, volám z Jižního Plzeňska a prodám 4 prošívané péřové deky na čísle telefonu 607 166 678. Děkuji, naschledanou.
3: Zač ještě jednou číslo 607 166 678. Mějte se hezky a my pokračujeme. Vítejte v tržišti, dobrý den.
6: Dobrý den, já bych prodala zimní pneu na Škodu Fabii bez disků 185/60 TXL. Je to barum, je dostatečně hluboký vzorek, žádná celá 5/10 centimetrů. Dále bych prodala televizi LG, uhl opříčka 56 centimetrů se setoboxem za 1000 korun a různá CDčka v perfektním stavu, populární dechová hudba, lidová hudba plzeňského kraje, jeho českého, moravskoslovácko a tak dále, ale i mluvené slovo trumpské a tak nějak, co kdo by chtěl. A je to Klatovsko, číslo telefonu 603 539 070. Děkuji.
3: Není zač, 603 539 070, naslyšenou. A v tržišti teď vítáme vás, dobrý den.
7: Dobrý den, já bych rád prodal kamenné koryto, je to délka 230 cm, je to na Nepomucku a dám ho levně. A je to na telefonu 602 408 444, opakuji telefon 602 408 444. Děkuji za inzerci.
3: Není zač, naslyšenou a my stihneme ještě jeden inzerát. Dobrý den.
8: Krásný den, já volám z Plané a prodala bych sazenice jahod. Je to od Lura Cengana a ještě bych tady měla borůvky a je to borůvka, která je na sirupy, vyroste do výšky 4 metru a nepotřebuje rašelinu. A je to na telefonu 720 100 262.
3: Říkala jste Planá, viďte. Je
8: ano.
3: To tak? A ještě jednou vaše číslo, tedy 720 100 262. Máme také zapsáno. Není zač, naslyšenou. A tím už dnešní rozhlasové tržiště končí. Další otevřeme zase zítra ve stejném čase.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: nejlepší chvíle, ty strávené s rodinou. A na stole poctivá uzenina, která chutná všem. Třemošenská uzenina. Pro chvíle, na který záleží. Třemošenská uzenina CZ. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Žihli půjdou lidé k referendu o možné stavbě větrníků. Stožáry chce postavit ČES. Nadační fond Zelený poklad rozdělí dotace na zelené střechy v Plzni. Maximální cena nafty opět klesne. A zítra bude oblačno až zataženo, občasný déšť, teploty do 21 stupňů. U zpráv přeje pěkné odpoledne Andrea Samešová. Obyvatelé Žihle na severním Plzeňsku budou v pátek a v sobotu hlasovat v místním referendu o tom, jestli mohou vyrůst na jejím katastru dvě větrné elektrárny, které by tam chtěla postavit skupina ČES. Kromě Žihle se bude hlasovat během komunálních voleb i v Kralovicích a Kožlanech na Plzni severu a ještě v Měčíně na Klatovsku. Všichni starostové uvedli, že jejich oblasti nejsou ve státem schválených akceleračních zónách, kde mají tyto stavby získat ve zrychleném režimu stavební povolení do jednoho roku. V Plzni pokračuje příjem žádostí do programu Zelené střechy Plzně. Nadační fond Zelený poklad přispěje majitelům budov na přípravu i realizaci. Žádosti je možné podat do 30. listopadu. Pokračuje z nadačního fondu Tereza Palclová.
2: O podporu mohou žádat fyzické osoby, ale i další vlastníci budov, například společenství vlastníků. Podmínkou je, že zelená střecha vznikne na stávající budově na území města Plzně. Kromě samotné realizace je možné částečně hradit také projektovou dokumentaci. Všechny podmínky představíme tedy na informačním semináři.
1: Informační seminář k dotacím se uskuteční dnes od 16:30 ve studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje ve Smetanových sadech v Plzni. Stavební spoření má aktuálně asi pětina Čechů. Ukazuje to průzkum agentury Ipsos pro asociaci stavebních spořitelen, do kterého se o prázdninách zapojilo 1000 respondentů. Lidé nejčastěji používají stavební spoření pro pořízení vlastního bydlení, popisuje předseda asociace a generální ředitel ČSOB stavební spořitelny Martin Vašek.
3: Je to opravdu produkt, který je široce ukotven. Klienti v 87% respondentů vlastně říkají, že prostředky, které si spoří nebo by si spořili, kdyby si je uzavřeli, tak by byly použity na financování bytových potřeb.
1: Průzkum také ukázal, že 3/4 dotázaných by uvítali státní podporu vyšší než 1000 korun ročně. V minulosti byla částka dvojnásobná, snížila se předloni jako součást vládního úsporného balíčku. Nejvyšší povolená prodejní cena nafty zítra klesne o více než 70 haléřů na 47 korun a 23 haléřů. U benzínu se cenový strop nemění, zůstává na 46 korunách. Dnes o tom v cenovém věstníku informuje ministerstvo financí. Současně vyzvalo provozovatele čerpacích stanic, aby se snažili udržovat ceny pod nařízenými stropy. Sport. Dvojnásobná mistryně Evropy v judu Renata Zachová se na světovém šampionátu v Baku popere o bronz v kategorii do 63 kg, což by byla její první světová medaile. Finálový blok začne v 16 hodin středoevropského času. Duel o třetí místo přijde na řadu jako první. Zachová nastoupí proti Maďarce Krizové. Počasí. V noci čekejte postupné přibývání oblačnosti, kráno většinou oblačno, na západě kraje až zataženo a teploty 10 až 7, na horách 12 až 9 stupňů. Zítra oblačno až zataženo, zpočátku ojediněle, odpoledne od západu už na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty zítra 17 až 21, na horách 14 až 17 stupňů. Foukat má slabý až mírný jihozápadní vítr, odpoledne zesílí a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda je na dálnici D5 u Mýta na Rokycansku na kilometru 53 ve směru na Plzeň. Havarovalo osobní auto a na silnici 1/20 u Plzně Černic se pohybují pracovníci údržby a opravují vozovku. I tudy projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: I po 15. hodině vám přejeme pohodové odpoledne, s vámi je Český rozhlas Plzeň a pokud s námi rádi soutěžíte, tak za chvilku přijde váš čas. Dnes pro vás máme jednu pěknou audioknížku. Také společně navštívíme krušnohorský Semmering, no a povíme vám i to, jak vypadá s návštěvností na památkách, které letos na přání Ministerstva kultury mají za sebou i dva dny, kdy byly zpřístupněné zdarma. Přejeme vám i nadále pěkný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň a Michaela Vondráčková.

0: Tajemství technických památek. Technických památek.
1: Označení Krušnohorský Semmering se používá pro horský úsek železniční tratě číslo 142 z Karlových Varů do německého Johanngeorgenstadtu. Mezi Nejtkem, Novými Hamry a Perninkem totiž vlak musí překonávat prudké svahy a ostré oblouky, podobně jako na proslulé rakouské horské dráze Semmeringbahn.
2: První základy trati z Karlových Varů do Johanngeorgenstadtu přes Nejdek a Potůčky. První ta koncese byla z roku 1881, ale ta trať vedla ještě původně Chodov, Nová Role, Nejdek. Ta větev z Karlových Varů se připojila po pár let později a vlastně dokončená ta trať byla až úplně celá až na hranice teprve v roce 1899. Což je o nějakých 18 let později.
3: Podle vlakvedoucího Jana Čecha patří trať s celkovou délkou 47 kilometrů k těm náročnějším.
2: Je to horská trať, mnoha oblouky, poměrně táhlé a dlouhé stoupání, které místy dosahuje něco málo přes 30 promile. V dobách, kdy tady jezdily parní lokomotivy nebo v dobách socialismu ty starší dieselové lokomotivy, docházelo k jejich přehřívání a vlastně v mnoha případech se stalo, že vlak nedojel.
3: Na nástrahy horské trati pak vzpomíná bývalý strojvedoucí Jan Kemr, který na trati jezdil 45 let.
4: Ku příkladu v roce 1977 ujeli vozy z Horní Blatný, při posunu posunovali, strčili do těch vozů, oni ujeli dolů. Dolů je spád 30 promile, to je velký spád na dráze, umíte si to představit. Bylo to v dubnu a volali do Potůčku, tam byl ještě náčelník a říkali, nepřijeli vám tam nějaký vozy. Projeli, říkali, asi 100 km rychlostí dolů, dojeli do Německa, přes hranice, tam nic nebylo, a volali do Německa, nepřijeli vám tam nějaký vozy, a v Německu říkali, my nevíme, jdem se podívat. Tak se šli podívat a tam byl ještě sníh v tom dubnu, na ty koleje nevyčištěný z těch Čech, ty vozy tam zajeli, ani nevykolejili a nic se nestalo.
2: Když se podíváme na profil tratě, tak vidíme v každém oblouku, jak se tratě trváme, buď dolů nebo nahoru, to znamená klesání nebo stoupání. Momentálně jedeme nahoru směr Radost, to znamená i železniční přejezd na Radosti u Perninku, což je nejvyšší bod trati, a pořád se jedeme nahoru. Je to možná i takový pocit, že je to i cítit, že prostě ten vlak pořád stoupá.
3: Nejvyšší bod na trati se nachází v nadmořské výšce 915 metrů u stanice Perning, kde je zároveň největší 20-metrový kamenný viadukt se 6 oblouky. Z Karlových Varů do saského Johanngeorgenstadtu vlak s maximální rychlostí 60 km v hodině dojede zhruba za 75 minut. Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: teď už je čas na dnešní soutěž. Dnes tady pro vás máme audioknihu Jiří Čáslavský Šlápoty. Je to přes 5 hodin poslechu, čte Václav Knop. A Jiří Čáslavský v této knížce sděluje milé, někdy až tak něžně naivní vzpomínky nejen na dětství, na své pouto s rodiči, sestrou Liduškou a také o 10 let starším bratrem Karlem, mnohem později populárním filmovým historikem a tvůrcem legendárního videostopu a hledání ztraceného času. No a soutěžní otázka. Bratři Jiří a Karel Čáslavští se narodili v místě, které je známé hlavně díky mohutnému hradu. A také je to místo, kde trávil poslední měsíce života autor osudů dobrého vojáka Švejka Jaroslav Hašek. Věděli byste, o které místo se jedná? Pokud ne, mám tady tři možnosti, tak uvidíme, jak si s tím poradíte.
1: Český rozhlas Plzeň 221 554 222.
0: Ptáme se tedy na místo, kde se narodili bratři Jiří a Karel Čáslavští. Tři možnosti zatím ještě nepadly. Uvidíme, zda je budete chtít. Někoho už máme na telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, Pavel.
0: Pane Pavle, chcete nápovědu nebo to zkusíte střelit?
2: Ne, radši nápovědu.
0: Tak už tam byly nápovědy, že je to místo, které je známé hlavně díky mohutnému hradu a také, že tam dožil Jaroslav Hašek, což asi nestačí, tak teď ještě ty tři možnosti. Tak buď jsou to Strakonice, nebo Lipnice nad Sázavou, a nebo Točník.
2: No, zda B bych řekl.
0: Čili?
2: Lipnice.
0: Lipnice nad Sázavou říkáte. Tak pokud jste opravdu střílel, tak báječně jste se trefil, protože skutečně Lipnice nad Sázavou, kraj Vysočina, to je správná odpověď. No, pane Petře, nebo Pavle, pardon, jste Pavel, vidíte, jsem vás trochu přejmenovala, omlouvám se. My vám moc gratulujeme, Jiří Čáslavský Šlápoty je audioknížka, říkala jsem, že trvá asi 5 hodin poslechu, tak si to můžete rozdělit a věříme, že se vám to bude líbit. Mějte se moc hezky a gratulujeme.
2: Děkuji.
0: Naslyšenou.

0: Dnes máme 7. října a to znamená, že už pozítří se otevřou volební místnosti. Někde si letos budeme vybírat i senátory, ale všude se budou volit zastupitelé obcí a měst. A právě komunálním volbám věnujeme v našem vysílání sérii debat, která bude pokračovat i dnes. Pozvali jsme lídry kandidujících uskupení v Plzni. Los určil, že se dnes v našem studiu sejdou Michal Vozobule za Chceme Plzeň, koalice nezávislých TOP 09 a Zelených a Jan Schejbal za Motoristy sobě a Stranu svobodní. S Ivou Kokešovou proberou nefungující místa v plzeňském veřejném prostoru a řeč se bude točit i kolem bezpečnosti a dopravy ve městě. Poslouchejte dnes po 17. hodině.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

je největším jezerem v České republice, pokud nepočítáme vodní plochy, k jejichž vzniku přispěl člověk. Černé jezero má rozlohu 18,5 hektaru a jeho hloubka dosahuje bezmála 40 metrů. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Hrady, zámky, kláštery a další památky, které spravuje Národní památkový ústav, letos zatím navštívilo kolem 3,8 miliardy zájemců, tedy stejně jako v loni. Letos na přání Ministerstva kultury mají za sebou i dva dny, kdy byly zpřístupněné zdarma. Byly to neděle 30. srpna a 27. září. S tím, že ministerstvo bude ztráty kompenzovat. Lidé si jen museli vstupenku zarezervovat předem online. Kapacity byly obsazené rychle. Na samotnou prohlídku už pak ale zdaleka všichni nedorazili a zablokovali tak místa skutečným zájemcům.
1: Jo, je to určitě pěkná akce pro rodiny s dětma, si myslím, že v dnešní době, jak je všecko zdraví a toto, takže jako dobrý.
2: Přijela jsem na Velhrtice i rodina Maškova z Nešic. Jak dlouho dopředu jste si zamlouvali lístky?
1: No, 2 měsíce.
3: Dobrý den,
2: jdete na prohlídku?
3: No, chtěli bychom.
2: A máte lístky?
3: Nemáme.
2: Paní Jaroslava z Prahy, takže jste nevěděli o té akci?
4: Nevěděli jsme to. No, když jsme se potom koukli na stránky, tak jsme viděli, tak jsme říkali, že asi bude plno, že se nedostaneme na prohlídku, ale že se aspoň díváme po okolí.
2: Tak to vypadalo na Velharticích v neděli 27. září. Všechny kapacity prohlídek byly dlouho předem obsazené. V praxi už to pak ale bylo jiné, zhodnotila po akci zástupkyně Kastelána Ellen Demeterová.
5: První termín bylo využito asi 80% těch vstupenek a teď ten druhý termín asi 55%. Takže téměř polovina lidí vlastně vůbec nepřišla.
2: A i když to bylo organizačně a procesně náročnější, po zkušenostech z prvního termínu tady poloprázdné prohlídky doplnili i těmi návštěvníky, kteří online vstupenku neměli.
5: Bylo nám líto těch, kteří právě přišli a nevěděli o tom. Tak jsme se domluvili, že řekneme těm lidem, ať vždycky se vrátí před tou celou hodinou. My jim řekneme, jestli je volná kapacita, a tím pádem se dostali do těch prohlídek a nebyli zklamaní.
2: No a podobná situace byla i na hradě Švihov, dodává Kastelán Lukáš Bojčuk.
6: Skoro polovina lidí, kteří měli ty vstupenky, tak nepřišli.

0: Ní neděli byla asi třetina lidí, kteří nepřišli.
1: Stornovali někteří ty stupenky?
0: Já vím o dvou stornovaných stupenkách.
1: Jak se to třeba řešilo s cizinci?
0: Cizinci byli největší obětí toho prvního dne, protože my jsme vlastně neměli na výběr a říkali jsme, že kapacita je vyprodaná. Po té zkušenosti předchozí jsme se na to víc připravili a troufám si říct, že nikdo neodcházel neuspokojen prohlídkou.
2: Podle generální ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goričkové navštívilo v uvedených dnech památky vždy kolem 61 tisíce návštěvníků, tedy zhruba 20% ze zamluvené kapacity.
3: Setkali jsme se i s tím, že bohužel mnoho lidí se zaregistrovalo na několik prohlídek na různých památkových objektech v jeden čas, takže tím zablokovali volná místa pro jiné zájemce.
2: Podle ředitelky by tomu mohlo částečně zamezit i drobné zpoplatnění rezervací. Dny volných vstupů na státní památky totiž mají být i příští rok.
3: Samozřejmě byly s tím spojené velké organizační problémy, ale z hlediska prezentace to jistě své důvody má.
2: Ztráty ze vstupného by měl teď památkovému ústavu kompenzovat zřizovatel, tedy Ministerstvo kultury.
3: Ten propad ve výnosech je 18,5 milionů. V téhle chvíli jednáme s ministerstvem o kompenzaci a ten příslib, že nám budou tyto ztráty kompenzovány ze strany zřizovatele je.
2: Otázky k bezplatnému zpřístupnění památek jsme zaslali před týdnem i Ministerstvu kultury. Ani po urgencích na ně dosud nereagovalo. Z Plzně Jitka Englová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Plzni. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Jak se tváří kakabus?
1: Nusně. Normálně. Srandovně.
2: Blbě.
3: Já jsem nevěděl.
4: Otráveně. Kyselé.
5: Hezký.
6: Vykuleně.
7: Když si někdo prdne, tak vykulí oči.
8: On se ani netváří, on je kamen.

To byl Žalmán ve našem odpoledním vysílání, které už po 16. hodině vystřídá Humoriáda dnes se Vítězslavem Jandákem. No, já se na vás budu těšit ještě dnes v 6:30 večer ve špalíčku lidových písní, který dnes věnujeme čarodějnicím. Pěkné odpoledne přeje a loučí se pro tuto chvíli Michaela Vondráčková. Naslyšenou.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Policisté na Plzeňsku odhalili dvě varny pervitinu. Dva muži skončili ve vazbě. Obec Bučí na severním Plzeňsku získala stavební povolení na nový zdroj vody. A zítra bude oblačno až zataženo občasný déšť. Teploty do 21 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Andrea Samešová. Kriminalisté z Plzeňska odhalili dvě varny pervitinu a zadrželi dva muže, kteří podle nich drogu vyráběli a distribuovali. Při domovních prohlídkách zajistili téměř 500 gramů pervitinu, více než 420 tisíc korun v hotovosti a chemikálie určené pro výrobu drog. Oba obvinění skončili ve vazbě. Dnes to potvrdila policejní mluvčí Eva Červenková s tím, že jednoho z mužů se podařilo zadržet už v květnu po předání drogy dílerovi v Klatovech. Druhého policisté zadrželi před několik dny v jedné z obcí Ublovic. Oba čelí obvinění z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. V obci Bučí na Plzni severu postaví nový vodovod. Aktuálně obec získala na nový veřejný zdroj pitné vody stavební povolení. Vznikne 70 metrů hluboký vrt i nový vodovodní řad. Vyplývá to z informací na webu Nýřan. Projekt naváže na současný vodárenský systém v obci a zajistí obyvatelům stabilní zásobování pitnou vodou.
2: Součástí stavby nového zdroje pitné vody pro Bučí je téměř 200 metrů dlouhé potrubí, odkalovací šachta i oplocení nového vrtu. Podmínkou stavebního povolení je, že práce musí začít do 2 let od nabytí právní moci rozhodnutí. Z Bučí na severním Plzeňsku Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová neuspěla s dovoláním v kauze smrtelné nehody, kterou podle policie zavinil někdejší předseda představenstva loděnické firmy GZ Media Zdeněk Pelc. Bradáčová nesouhlasila s tím, že justice stíhání zastavila s ohledem na Pelcovu vážnou nemoc. Nejvyšší soud dovolání odmítl, potvrdila to jeho mluvčí Gabriela Tomíčková. Pelcův vůz se při nehodě loni v červnu střetl s protijedoucím autem. Pelc se těžce zranil. Druhý řidič následkům zranění podlehl. Pelc měl podle znaleckého posudku alkohol v krvi.
0: Sport.
1: V Hale Lokomotivy v Plzni na Slovanech se dnes bude hrát český volejbalový pohár žen. Prvoligový tým Volejbal Plzeň přivítá extraligový celek KP Brno. Duel začne v 18 hodin. O soupeřkách z Jižní Moravy mluví domácí kapitánka Kateřina Chlumecká.
3: Tam mají hodně zahraniční hráčky a ta mentalita těch zahraničních hráček je jako úplně jiná než u nás. Takže si myslím, že tam bude rozdíl hlavně v tom, že tam mají asi 4 hráčky, které jsou z Ameriky a z Polska a takhle. Já doufám, že nás podcení, že si řeknou, že jako tady nějaký plzeňský holky, tam nám nesahají pokotníky a překovíme je.
0: Počasí.
1: V noci postupně oblačno až zataženo, teploty 10 až 7, na horách 12 až 9 stupňů, zítra oblačno až zataženo, zpočátku ojediněle, odpoledne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty do 21, na horách do 17 stupňů a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nabourané auto stále stojí na dálnici D5 u Mýta na Rokycánsku na kilometru 53 ve směru na Plzeň. A nově se pohybují pracovníci údržby na silnici 1/27 u Čachrova poblíž Javorné na Klatovsku. I tudy projíždějte velmi opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Váš oblíbený pořad plný ukázek z archivu těch humorných je tady. Patrik Rozenál vás zdraví od mikrofonu a před tím druhým už sedí a natěšený je určitě Vítězslav Jandák.
5: Slavko, samozřejmě zdravím všechny, zdravím tebe, Patriku, a jsem samozřejmě tak předstartovně rozčílen, protože humoru je málo a ty ho děláš, tak je to skoro premiéra. Takže jsem strašně rozčílený, těším se na to, protože ten výběr, který jsme udělali, si myslím, že potěší.
4: Dobře, odhalíme za malou chvíli.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno s humoriádou a Slávek Jandák vybírá první ukázku. Říkal, že seznam je bohatý, tak co bude ta první?
1: Můžem, Patriku. Mně napadly, víš, co to je zajímavý, málo kdo si to třeba uvědomuje, že sranda byla i v synové a dcery Jakuba Skláře. Teď se to všade opakuje na všech televizích. No a Aleš Cibulka tehdy vyzval Luďka Munzara, aby zazpomínal. To máme jednu ukázku. No a pak máme ještě Luďka Munzara, jak imituje Nepila. Frantu. Uvidíme. Tak první bychom začali s ten Cibulka Munzar.
0: Dobře,
1: jo?
0: A pak možná přijde i na tu druhou. Vy budete rozhodovat. Tak teď vzpomínka na natáčení seriálu Synové a dcery Jakuba Skláře.
2: Jakub Sklář, je to normální přijet na plac, nechat se nalíčit v těch letech, že je vám 30 a tvářit se, že jste Jakub Sklář?
3: Protože jsem tenkrát jako už byl starší věkem, ale pan režisér trval na tom, že budu hrát toho mladýho, což jsem mu rozmlouval. Ale neposlech mě, protože maskér Milan Jandál řekl, já ho omladím. A já jsem povedal, Milane, jak mě chceš omladit? To bude překvapení. Přišel jsem do maskérny, tadyhle mě nalepil takový poutko gumový, tady, takhle. Teď to vytáh. Pod parukou to sepnul. A já jsem, a teď Milan čekal, jakože, co tomu říkáš. Já jsem se díval do zrcadla, on stál za mnou. Pam, nemáš tady citron? A Milan povídá, na co? No ne, já, že bych sral do huby, tak bych mohl dělat reklamu na Ovar. A v tom přijeli moji synové. Krampol, Hanzlík. A teď mě vidějí vyšponovanýho takhle. Ježišmarja, my máme tatínka mladýho. A já povídám, počkejte vy vole, až napnou zase vás, protože musím být mladý. Když já už pak jsem byl starý, a jak si možná na to vzpomínáte, tak ten můj syn Kramchol uteče do Ameriky, ano, že jo? Ano. Nedá o sobě vědět a pak se vrací domů. Klapka, stojí napětí, teď vyjde táta a já říkám, vyšponovaný Krampol, vyšponovaný Hanzlík, Marta Vančurová, všichni tohle. A já jsem povídal, děti moje, tak koukám, že to točíme v japonsko-čínské koprodukci.
0: Z pořadu Sejdeme se na Cibulce v režii Jakuba Wernberga. Slávku, taky vás někdy omlazovali takhle v pozdějším věku?
1: Omlazovali.
0: Jo.
1: A je zajímavý, že to neopakuju nikde, přitom to dostalo v Tokiu cenu. Bylo to z války, kde jsem hrál vlastně nacistického zločince, který byl provokatér, a odehrává se to 20 let po válce. A po válce vlastně ho objevějí, že to byl on, že unik tomu zasloužené odplatě. A takže mě vlastně, a odehrává se to v současné době, kdy ho propustili v Polsku z kriminálu, předali ho českým úřadům, tak to už sešlej 20 let po válce. No a jsou tam takový reminiscence vždycky do té minulosti, kdy on byl, takže to mě dolepovali vlasy, napínali v obličej, pomalu butuli, ten butul mi dávali do toho. No ale byl jsem fešák, který, když jsem se na sebe díval, nepoznával jsem se, říkal jsem, ten chlap je fešák. No. A to jsem byl, že omlazovali taky samozřejmě.
0: A chtějí třeba maskéři v takovém případě vidět fotku třeba z mládí, nebo to tak je jejich
1: tvůrčí? Myslím, že na to oni kašlou.
0: Jo.
1: Ale co je zajímavá věc, strašně, když mě dělali těžce rozbitej obličej, ano, z filmu, který už teď se opakuje, válečnej, a to bylo až do konce film, kde hrou nacistického důstojníka, dvě hlavní role s Cupákem tam máme, a to mě lepili, kdy vybuchne granát a roztrhá mi to obličej, oslepnu a opět se to zase vrací, tak tam mě lepili to, nevím, jestli to byla krkovička, nebo co to bylo, to mi lepili syrový maso na obličej.
0: Ne.
1: To byla trošku hustota, opravdu.
0: Jak dlouho to člověk na tom obličeji má?
1: No, dělalo se to tak ta samotná, to líčení trvalo tak 2-3 hodiny.
0: No tak to už pěkně se zkazilo během toho.
1: Nalepili a pak to několikrát točili, řekněme 2 hodiny.
0: A pak to šlo do cateringu.
1: No pak to šlo zřejmě do cateringu, já nevím. No a pak to sundali, ale den byl v háji a je to strašný a vypadá to nesmírně autenticky. Jako my máme dobrý maskéry. Opravdu máme. Já kolikrát, když koukám na americký film, tak si říkám, ježíš, dí, co mu nalepená paruka. Pro Krista, že na to nekoukaj. To se v českým bijáku nestane. Tady prostě máme dobrý maskéry.
0: Takže klobouk dolů před jejich prací, umí samozřejmě. To, chválíme, takhle se někdo z nich poslouchá. Třeba se nám je ozve a bude mezi těmi, co hlasují a vybírají si z ukázek, které nabízíme my ve studiu. Jak už naznačil na začátku v úvodu Slávek Jandák, tak ta druhá ukázka s Luďkem Munzarem může být o tom, jak uměl imitovat Františka Nepila. Může to předvést. A nebo si dáme, to nasazuji já proti Miloše Kopeckého s Miroslavem Horníčkem a jejich rozpravu o ženách.
1: To je těžká konkurence.
0: Tak co si vyberete? Ačko Luděk Munzar, Bčko Miloš Kopecký a Miroslav Horníček. Píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04 nebo se můžete ozvat přímo do studia přes telefonní linku s číselnou kombinací 731 800 900. Je to na vás. Tak do toho.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: je čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Tak ve hře připomeňme si to v humoriádě Luděk Munzár, jedna ukázka, ta druhá s Milošem Kopeckým a Miroslavem Horníčkem. Dohlíží nad tím prvním soubojem dnes náš dnešní host Slávek Jandák a vy se ozýváte přes telefon 731 800 900. Hlasujete. Pro co tedy se ptám?
2: Dobrý den, Karel z Bojkovic. Taky přeju dobrý den. Mého oblíbeného herce, pana Jandáka.
3: Děkuju moc.
2: Moc se mě líbíte a líbil jste se mě až dřív jako herec. A vybral bych, a Patriku samozřejmě i po další době vás, a zdraví, a vybral bych si pana Munzara.
1: Dobrá, Munzara. Píšeme mu bod a děkujeme moc, ať se daří.
3: Mějte se hezky a díky.
1: A dobrý den dalšímu zároveň.
4: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás, panové, do rádia oba dva.
1: My taky.
3: Dobrý den.
4: Chtěl bych pokračování.
1: Luděk Munzar další bod.
3: Luděk Munzar další.
1: Ať se daří. Kdo další je tam?
3: Mějte se.
5: Tady Anna z Brna. Všechny vás zdravím a prosila bych Ačko.
1: Dobře.
3: Taky.
1: Tak samé Ačko zatím.
3: On se líbil ženským vždycky. To je pravda ten Luděk.
1: Kdo tam je teď? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si také Ačko.
1: Taky Ačko.
3: Taky, já jsem ti to říkal.
1: Jo, líbil se vám Luděk Munzar, ptám se tedy?
6: Ano, moc.
3: No a já to říkal. On se líbil ženským.
1: Líbí se i jeho vyprávění a bude teď imitovat tedy Františka Nepila. Tady je ukázka, kterou jste si vybrali.
7: Jeden český spisovatel, schválně nebudu říkat který, doufám, že ho poznáte, píše, že jistý štábní kapitán Kropáček, který velel minometnému oddílu a jeho bratranci Skalickému, prožili tuto příhodu. Když dovolíte, já vám ji přečtu, ano? Těsně před Štědrým dnem se tento štábní kapitán zeptal při raportu své roty. Kdo umí dobře malovat, zvedněte ruku. Nezvedl ji nikdo, protože takový nositel zdvižené ruky se obvykle poslal na nějakou nedůstojnou práci. Jenže v téhle rotě jeden opravdický vyštudovaný malíř byl a proto všichni, kdo nechtěli jít zametat dvůr, volali: Skalický, pane štátní kapitán, Skalický to umí. Skalický, řekl Kropáček, zítra v 11 se u mne hlaste. Rozkaz, pane štábní kapitáne, zachroptil mistr Skalický. V 11 hodin se tedy přihlásil a Kropáček si ho odváděl domů, do své vily. Doma mu nejprve nařídil zvout bagančata a obout si přes onuce trepky s bambulemi a pak ho odvedl do koupelny. Ve vaně pod šňůrami s kalhotkami paní štábní kapitánové plavali dva kapři. Skalický, řekl temným hlasem velitel, bouchnete mi ty kapry. Skalický chtěl srazit paty k sobě, ale v těch trepkách to nedalo ten efekt. Taky neřekl rozkaz, pane štábní kapitáne, nýbrž začal koktat, ale když já, pane štábní kapitáne, žádné. Ale Skalický, umlčel ho Kropáček, bouchnete mi ty kapry. Bratranec hleděl na oba šupináče a jeho senzitivum začalo pracovat. Představoval si, jak probíhá celý ten popravčí proces a když došel v myšlenkách až k tomu, co nesnášel, bez hlasu v té koupelně se svalil. Tohle štábní kapitán nečekal. Přivedl si jednoho muže na bouchání, protože nesnášel pohled na krev. Nenapadlo ho, že by ještě někdo jiný pohled na krev nesnášel. A Skalický nesnášel nejenom pohled, ale ani pouhé pomyšlení. Teď se štábní rozhodoval, zda ho pokropit nebo odtáhnout do haly na koberec, ale jak se k němu sehnul, všiml si jeho nosu. Skalický si ho při pádu trošku narazil a začala mu téci červená. Jakmile si kropáček všiml, složil se přes Skalického, takže jedinými živými tvory, kteří v této chvíli zůstali v koupelně při vědomí, byli ti dva kapři. Paní štábní kapitánová, která se vrátila krátce poté, nevěděla v první chvíli, zda jim koupelnu nevyvlastnili na márnici. Byla však první lidskou bytostí, která v této místnosti neomdlela a věděla, kde je Čpavek. Přivedla tedy svého muže i jeho Skalického k vědomí a posadila je v kuchyni k černé kávě. Než ji vypili, tak ty kapry bouchla sama.
8: No tak nemusím říkat, František Nepil, dobré a ještě lepší jítro, takže dobré a ještě lepší Vánoce, pane Nepil.
1: Humoriáda. Hezky mu to šlo.
3: Krásně mu to šlo. Já viděl toho Františka Boubelatýho, což byl přepůvabný člověk plný dobroty. Znal jsem ho.
1: Kde jste se potkali?
3: My jsme se potkali, moje máma byla redaktorka Merkuru, propagace časopis, no a František tam chodil, že s nima spolupracoval.
1: Ano.
3: No a tam se jako v téhle kruzí to bývá taky trošku popíjelo, že jo, a všechno. A bylo tam veselo. A tam vždycky přišel Franta, jak svatej se snes a ved podobně takový řeči, jako ved teďka ten Luděk Munzarů. Byl nádherný. Všichni ho milovali. Toho nešlo nemilovat.
1: No a co Luděk Munzar, potkali jste se pracovně?
3: No jistě moc krát, my jsme spolu dokonce přemýšleli v různých autech a automobilech, on se dal pak přes smrtí chudák ještě do podnikání a okradli ho vošklivě jako spousta herců, který do toho šli a řekli si, no kapitalismus vlastně všichni umíme, neuměli, takže ten Luděk skončil v tomhletom podnikání špatně, ale jinak to byl báječný člověk, který vlastně byl trošku pocákanej tím benzínem, takže to byly letadla, auta, veteráni a všecko. V tom jsme si moc rozuměli.
1: Jaký byl jako řidič?
3: Byl dobrý a ukázněnej. Byl strašně, všichni tyhle dobrý řidiči nebo i závodníci jsou na silnicích ukáznění. Pouze kreténi jsou neukáznění.
1: Tak oni se můžou vybít na tom závodišti, tak pak
3: dobře, a jsou si vědomi, co to může způsobit. Když se chceš vybít, můžeš tedy různými způsoby, že jo? Ano. Ale když to chceš před benzín, tak si můžeš jít na dráhu. Máme tady hodně drah, letiště některý pouštějí, že si můžeš zajezdit autama. Tam se vybiju a pak jsem zase ukázněný, jak si účastník silničního provozu.
1: Jel jste někdy nějaký závod automobilový?
3: Jel jsem dokonce s rallyovými jezdci Škodovky, Finny. To bylo strašný. Víte co?
1: Jak to?
3: Jezdil jsem i na dráze, když se jezdili závody vlastně nikoli rallyový, ale ty okruhový. No, já tam byl úplně zoufalej v tom lese, že s tím Finem jsem letěl 210 po polní lesní cestě a vedle mě na 5 cm po každé straně byly prostě smrky a borovice a všecko. Takže jsem říkal, no to ujedeme a rozsekáme se na hadry. Nerozsekali. Finové jsou jedni z nejlepších řidičů. Ale my máme našeho Kopeckýho, teď nemyslím herce, ale jednoho z nejlepších závodníků. Takže my jsme taky dobrý. Češi jsou dobrý, ale jsou provokatéři. Myslím, že daleko ukázněji se například jezdí v Anglii, kde jsem byl úplně nadšený, jak se jezdilo.
1: Jo.
3: Tam si všichni dávají navzájem přednost, akorát jezdí blbci vlevo. No. To je špatný, takže jsem se trochu plet, ale mám to tam rád. Jsou takový gentlemani, to jim zůstalo jen za tím volantem. No.
1: Říká Slávek Jandák, za malou chvíli pro vás bude vybírat další ukázku a třeba se zase strefí a vy budete hlasovat i pro pokračování. Takový je totiž princip Humoriády, kterou s námi vytváříte. Tak hezký poslech.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Se Slávkem Jandákem vysíláme tu dnešní humoriádu. Patrik Rozehnal se ho tedy ptá, co vybereme teď.
2: No, co jsme vybrali, tedy nevím, já ti to navrhuju. Našli jsme, ono je to jak zlato ten humor, to je těžce se to hledá, ale z roku 61 Silvestr, jmenovalo se to Koňas se žení a je to Zdenčka Hadrbolcová, Laďa Menšík a Milan Neděla. Tak to nabízíme.
3: Zahajuji tímto přelíčení s pohádáním. Přítomný Václav Koňas, 21-letý svobodný, uvedl ve své výpovědi, že se rozhodl po hlubokém uvážení pojmout za manželku rovněž zde přítomnou Dášu Tlučhořovou.
4: Ano.
3: Pane Koňasi, trváte na svém původním rozhodnutí?
4: Ano.
3: Důvod?
4: No, já ji mám rád.
3: Beru vaši obhajobu na vědomí. Nyní se táži Dáši. Tlučhořové, 19 let staré, svobodné, zda stále ještě trvá na svém rozhodnutí vdát se?
5: Ano.
3: Důvod?
5: Mám pana Koňase ráda.
3: Na základě jednomyslného doznání stran má tedy dojít k uzavření sňatku, který vyplynul ze vzájemné lásky.
4: Ano.
3: V zájmu hladkého průběhu věci vás vyzývám, pane Koňasi a slečno Tlučhořová, abyste se dobrovolně pohádali a upustili od plánovaného manželství.
4: Nikdy.
5: Nikdy.
3: Proč?
4: To protože ji miluji.
5: Protože ho miluji.
3: Ještě strany nechtějí uposlechnout rady soudu, žádám úředního zmocněnce pro věci sňatkové, aby přivodil takovou situaci, kdy se strany budou cítit jako manžel a manželka a vzájemně se pohádají.
4: My dva? Dášo.
5: Ale Vášo, proč my bychom se hádali?
4: Proč my dva bychom se hádali?
3: Uvidíte.

0: Tak tady něco nehraje. Kdybyste se laskavě dohodli, ano?
1: Je přeci samozřejmé, že si nařídíme budíka na půl sedmou. No. Když si váša, tedy pardon, pan Koňas, trochu pospíší, klidně to stihne.
2: A jak to klidně, no přece.
0: A co bude se snídaní?
2: Co bude se snídaní? Drahoušku, než já se oholím, ty mě zatím postav na čaj, namaž dva krajíčky chleba s máslem.
1: Ale kočičko zlatá, podívej, to si můžeš udělat sám, to tě nezabije.
2: Ale bambulinku, víš, že jsem rozespalý, jak jsem nešikovný, já jsem se, pánové, už dvakrát při krajní chleba pobodal.
1: Nešikovný tedy je, pánové, to je fakt. Jednou vám u nás spravoval pojistky a to byla taková legrace.
2: To bych nepřipomínal, paní... na to jsi měla pozvat pana Tintercinterfalda. No.
1: Žárlí, ale nemá důvod. Tak já ho tedy namažu večer.
0: Koho namažete?
1: No, ten chleba.
2: Ovšem, a... ten ti do rána okorá.
1: Jak to mě? Ty jsi ho poručil.
3: Že by založeno na manželskou hádku, kdo ví, ale... uslyšíme jen, když si vyberete ukázku její pokračování.
4: Ano.
3: No, tak kdo stává dřív u vás doma? Vy nebo manželka?
4: My už se nehádáme v tomhle věku. Jenom to bychom neudechali.
3: Takže když se probudíte, tak se probudíte.
4: Tak my se budíme každý trošku jinak.
3: Ano.
4: A mě to nevadí, já moc nesnídám, když mi nedá snídani. No a ona nesnídá vůbec, takže... ale už se nehádáme, to už nemá smysl.
5: Jo.
4: To nemá, v tomto věku to nemá smysl.
5: Věkem to přestává mít smysl?
4: Já si myslím po té sedmdesátce.
5: Jo.
4: Když nechytnete druhou mízu. Nebo třetí, v tomto případě čtvrtou.
5: Jo.
4: No a před tou osmdesátkou to už nemá smysl.
3: Jo, to už je to zmoudření, jo?
4: No jistě. To jste zmoudřený a musíte se usmívat pořád. Někteří říkají, on je sklerotický, on je blbej. Ne, on je veselej. Tak to má bejt.
3: Mhm. K hercům, kteří to hráli, tak Zdeníčka Hadrbalcová, jak si ji pamatujete?
4: No ježíš, já si ji pamatuju, já znal i jejího tátu, protože její táta pracoval s mým tátou. Takže zase, vidíte, vždycky se tam ta moje rodina trošku vecpala. Takže já jsem Zdeníčku znal, ovšem Zdeníčka byla trošku starší. No byla dost starší, tak jsem na ní přece jenom koukal tak jako trochu nahoru. To byla paní Herenda už v té době, když já jsem začínal. No Laďa Menšík, s tím jsem jako o třech oříšku po popelku až po divoký víno a já nevím co všecko, tak tam to byla veliká sranda. To prostě nešlo. To byl genius. No a Milan Neděla, to byl výborný herec, fanatik, slavista. Tam stačilo, když jste přijel před jeho barák, on bydl asi v šestém patře, to jste nemusel vidět, nevědět, kde bydlí, ale tam jste viděl truhlíky, nakytky, který byly v barvách Slávie.
3: Jako on až tak,
4: no jistě upozorňoval, tady žije slávista, velký slávista to byl. Takže všechny ty lidi byli zase báječní a zase měli v sobě humor a srandu a to je důležitý.
3: Vyberete si tuhle trojici ještě jednou nebo dáte přednost jiné, tedy obsazené Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem a Luďkem Sobotou v ukázce nazvané Rozhovor se slavným diskjokejem. Tak Koňas se žení anebo míchání hudby a diskjokejové, jejich svět. Co si vyberete, Ačko nebo Bčko, volte SMS-kách na čísle 90 011 04, taky nám zavolejte klidně na číslo 731 800 900 a řekněte, co byste rádi slyšeli. My ty vaše hlasy budeme se Slávkem Jandákem samozřejmě sčítat.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Huboriáda v plném proudu, Patrik Rozehnal a Slávek Jandák ve studiu, vy na telefonu 731 800 900 věnujete hlasy vždy jedné ukázce. V jedné je Zdena Hadrbolcová s Vladimírem Menšíkem a Milanem Nedělou, v té druhé Luděk Sobota s Karlem Šípem a Jaroslavem Uhlířem. Tak komu půjdou ty následující body? Dobrý den, přejeme.
3: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsuk.
2: Ano.
3: Zdravím vás.
4: Mě přestali jít.
3: Chtěl bych hlasovat... Slyšíme se?
2: Slyšíme, ano, povídejte.
3: Chtěl bych hlasovat pro Ačko.
2: Dobře.
3: A můžu poprosit jenom pana Jandáka, jestli by zaspomínal, na jak hrál v pohádce o Popelce. Moc děkuju.
2: No jo, vzpomínky Slávka Jandáka na Popelku, to bychom tu byli dlouho, to jsme vzpomínali mnohokrát.
4: Tak na koho?
2: Na Popelku, Tři oříšky.
4: No už jsme teď vzpomínali před chvílí na Královnu. A tak bych mohl pokračovat.
2: Ano, to bylo s posluchačem, který volal během písničky.
4: Taky se mu líbila.
2: Karin Leš vlastně, no, jednu z hereček německých,
4: ano,
2: která
4: se
2: té pohádce
4: objevila. Mě přestali technika trošku, takže tak. Mě budeš muset překládat, jestli mi někdo něco říká, Patriku.
2: Tak kdo hlasuje dál? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jirka. Já bych si dal taky pokračování Ačko.
2: Taky pokračování, dobře. Ještě nějaký ten hlas přidáme? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jana z Jeseníku.
2: Ano.
6: Já si vypnu rádio a chtěla bych pokračování.
2: Dobře, no tak jo, tak já to můžu říct. Máte ho mít, Venčíka s Hadrbolcovou a s Nedělou, Koňas sežení.
7: Pardon. Nechci se do toho plést, ale vy jste si, pane Koňasi, zřejmě dosud chystával snídaní sám, že?
8: Oh, co vás nemá. Moje maminka, pane, vstávala denně o 5:30 ráno, aby mě připravila snídaní.
9: Ale taky nechodila do práce.
8: Ovšem, nadřela si to, si ani nedovedeš představit.
9: Ale jak to, že si to nedovedu představit, když se starala o tebe?
8: Jak to o mě?
9: No ale vůbec, co do toho pořád pleteš svoji matku, to si neberu.
8: Ale do pusy si ji bereš pořád.
7: Vážení.
8: Pardon.
7: Tak ještě jste se nenasnídali. A už vám tolik věcí leží v žaludku.
9: Samozřejmě, že leží. Vy byste vstával o 2 hodiny dřív, abyste manželce připravil snídaní, já bych to chtěla vidět.
7: Já?
9: Tak vidíte. Aha.
7: Já jsem starý mládenec.
8: Totiž to všechno vězí v tom, že ona ve mně nevidí patřičně hlavu rodiny.
7: Co to znamená ten výraz?
8: No, ten
7: hlava
8: co...
7: rodiny.
9: Souhlasím, velice souhlasím. Prosím, když oba vyděláváme, prosím. Proč bych nemohla být hlavou rodiny já?
8: Miláčku, pojď na tuhle tu hlavičku. Tohle to přece nemůže dělat hlavu rodiny, pánové, kdyby byl rodinný rozpočet. Plánování financí, nákupy.
9: Pánové, dávejte pozor, jak pan Koňas plánuje. Lístek na fotbal pod rukou 50 korun.
8: No to jde.
9: Lístek na Kanadu 150 korun, no, pokud vím.
8: Ano.
9: Pánové, on by prosportoval i moji výplatu.
8: Ale neprošlehačkuju jako někdo. Pánové, u nás zblajzne 10 rakviček, jen to uvízne.
9: Lepší 10 rakviček, než 10 štamprlat po fotbale. Rozumíte, pane Koňas?
7: Ale. Pan Koňas, slečno Dučhořová, holduje alkoholu?
8: No pročka si dám, tak co?
9: Ne. Neholduje.
7: Ne.
9: Loni na Silvestra přišel na Tři krále.
7: Aha.
9: Vlastně nepřišel. Přinesli ho.
8: No, to je pravda, přinesli mě, ovšem já si dobře pamatuju, kvůli mě nešli. A měl jsem proto, pánové, důvod.
9: A Ano, litr slivovice.
8: Ne, já vám ho řeknu. Ona dělala pořád cukrblíky na pana Cintrku.
9: Kokta! To má spití.
8: Že se nestydí čty, ačkoliv ty se nikdy nestydila. Ani
9: čím se mnou mluvíš tady před lidma.
7: No, no, no, pokračujte. No, ty...
9: Netvorí. Do smrti tě nechci vidět.
8: Tak já jdu všechno. Maucta.
7: Okamžik, prosím. Vážený soude, vážený soude, suverených okolností je zřejmé, že jsem zdárně splnil svůj úkol. Žádám o vynesení rozsudku. S přihlédnutím k tomu, že zde přítomní snoubenci, pan Václav Koňas a slečna Dáša Tlučhořová, si vzájemně dokázali během přelíčení hluboký rozvrat předmanželský, doporučuje se jim, aby upustili od uzavření sňatku. Upustíte?
10: My dva? Dášo?
9: Vášo?
10: Nikdy!
9: Nikdy!
7: Ne? A proč?
8: Protože se milujem!
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: 65 let stará scénka.
4: Je to strašný, ale furt pravdivý. Proč se to dneska nepoužívá? Ne, a je to optimistický, oni se furt milujou. To je jako my s manželkou, ano, furt se milujem.
2: Pamatujete si na svatbu?
4: Pamatuju si na svatbu, samozřejmě, protože vím, kolik to stálo, Ježíšmarja. Ne, že bych nebyl poetická duše, to jsem, ale vím, kolik to stálo. No takže, a měl jsem ji v kostele.
2: Ve kterém?
4: V Nuslích. Mm-hmm. V Nuslích tam v té kapli a byl krásný ten pan farář. Já to měl domluvený od Víta s tím mladým, ale on onemocněl, tak tam přišel starší a tento plet chudák, že nevodával leta. A Zdena už byla trošku v jiném stavu, takže jí bylo... To trvalo strašně dlouho, protože on chudák listoval a hledal, jak se ta svatba vlastně oddává. A pak říkal, no vidíte, a teď začal mluvit něco pomalu po pohřbu. No bylo to hrozný, ale bylo to hezký.
2: Jo, je
4: bylo
2: to vzpomínat. Hezký,
4: my jsme byli mladí a bylo to v tom kostele a byli tam kamarádi a já jsem měl ještě svědka a to byl muslim, to bylo krásný. A já jsem se ptal pana faráře, jestli by teda může být on muslim. A on říkal, no samozřejmě, když dá něco na kostel, jak byla církev taková nezištná, no tak on dal asi 10 000 teda na kostel, takže mohl. Takže já měl muslim a jsem měl za svědka. To by se mi dneska mohlo hodit, třeba v takovém Německu, ve Španělsku nebo kdekoliv.
2: Kde jste tehdy přišel k takovému svědkovi?
4: To byl kamarád. A to byl student, který tady v Praze studoval. Já jsem studoval v divadelní akademii, on studoval i na inženýra a už pak začal dělat šéfa Kuwait Airways. A no, já jsem dělal komedianta. No, ale kamarádili jsme se vlastně do jeho smrti, kdy před pár lety umřel sportovec na raka. No. A byl to bezvadný, a ta svatba byla bezvadná a Kratina mi rozbil celý demižon vína. No, Kratina umělec, no. Ne, vzpomínám si, bylo ano. To fajn, všecko bylo fajn, protože jsme byli mladí.
2: Ano.
4: Tak to je vždycky všecko
2: to
4: fajn.
2: To pomáhá.
4: Teď už je to, no tak hůř fajn, no.
2: Ale pořád
4: je
2: dobrý.
4: To hůř fajn, vážení, ale strana musí být.
2: Čím si dokončíme, uzavřeme to dnešní vysílání humoriádnické? Bude to povídání o ženách, anebo rozhovor se slavným disc-jockeym? Vrátíme zpátky do hry ty varianty B, tedy Miloše Kopeckého s Miroslavem Horníčkem.
4: Ano.
2: To je Ačko pro tuhle chvíli. A varianta B, Karel Šíp, Jaroslav Uhlíř a Luděk Sobota. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900, anebo v SMS-kách, které pošlete na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Miloš Kopecký, Miroslav Horníček nebo Luděk Sobota, Karel Šípa, Jaroslav Uhlíř. Komu dáte přednost? Ptáme se dnes se Slávkem Jandákem. Vás, co voláte na telefonní linku do Homoriády 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek, já vás zdravím. Zdravím také všichni ostatní humoriádníky, kamarády.
1: Ano.
2: A nebylo vám smutno po nás?
1: Víte, že jo?
2: Tak dlouho. Poslouchal jste nás aspoň?
1: Občas ano, ale spíš jsem si užíval volna.
2: No, já si užívám teď Luhačovice ještě stále.
1: Krásně.
2: No. Jsem se koupal v minerálce pěkně před chvílou.
1: No vida. A čím teda uděláme dobrou náladu?
2: Tak já bych zkusil toho Šípa.
1: Šípa, dobře, s Uhlířem a také s Luďkem Sobotou. Kdo volá teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, jsme chtěli Bčko. A zdravíme Petra Dozdonek.
1: Dobře, takhle to máte rozdělené. Dobrý den, kdo teď?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, podovolený i pana Jandáka.
1: Ano, taky zdravíme.
4: A já bych taky hlasoval pro Bčko.
1: Bčko, tak se nám to pěkně vyrovnává. Dobře. A ještě někdo, dobrý den?
5: Ano, dobrý den, zdravím oba pánové. A chtěla bych se zeptat pana Janáka, jak tráví důchodový věk.
1: Jak tráví důchodový věk? No v Homoriádě, takhle.
6: Co říkáte?
5: Ano, ale celkem vůbec.
1: Jak trávíte důchodový věk, Slávku?
6: Jak trávím důchodový v Homoriádě? No a potom na různých sociálních zařízeních.
1: Tak, a co to bude? Ačko nebo Bčko?
5: Ano, Bčko.
1: Bčko, dobře, tak jo, děkuji moc. My taky děkujeme, mějte se pěkně, ale musím zklamat součet všech hlasů, i těch od SMS-kařů, je pro Miloše Kopeckého Miroslava Horníčka. Povídání o ženách uzavře dnešní vyprávění.
7: Prostě žena to je...
8: Moment,
7: pardon.
8: Já vám povím zajímavý postřeh.
7: No.
8: Uvědomte si, prosím, že žena může člověka nejenom jaksi nakopnout nahoru, povznést ho výš.
7: Až ke hvězdám.
8: Až ke hvězdám, kdy ano.
7: Citát, znám citát. Za věčným ženstvím jsme neseni výš.
8: Nádherný.
7: No já ne,
8: Goethe. To krásný.
7: Goethe.
8: Prosím?
7: Goethe.
8: To je co?
7: To je jméno, Goethe.
8: Čí?
7: Ale... No jeho Goethe, znáte.
8: Neznam.
7: Ale znáte.
8: Ne,
7: Johann Wolfgang Goethe.
8: Neznam.
7: Ani Kleine Nachtmusik. Tak, no.
8: Dobře, na jedné straně žena může povznést muže výš, k výšinám, nad oblačným výšinám, ale na druhé straně, pozor, může žena srazit člověka
7: srazit dolů,
8: do propasti. Ano, může.
7: Ano, no jo. To je tak, když jsme vznášeni k hvězdám, tak je to vždycky dílem ženy.
8: Ženy. Ale jsme-li dole, je to vinou nás mužů.
7: Ano.
8: Pochopitelně.
7: Ano, prostě je tady žena, která bych řekl, obohacuje společnost.
8: Já bych to řekl lépe,
7: no?
8: Jestli byste dovolili.
7: Samozřejmě, řekněte to lépe, ano.
8: Já bych řekl přímo, že žena kultivuje. Žena kultivuje lidstvo, člověčenství.
7: Kam vy znáte pro ta slova?
8: Žena kultivuje společnost.
7: Ano.
8: Pozor, nejenom společnost. Žena kultivuje dokonce i společnost. Malé.
7: Ano, takovou...
8: Vezměte si to, čemu se říká pánská společnost. Ano, muži sami mezi sebou. To nikdy není.
7: Nemám to rád.
8: Já to strašně nemám rád. Víte, to je vulgární.
7: Ano.
8: Padají nechutná slova.
7: No, je. Například tuhle, jak jste řekl to...
8: Neříkejte to.
7: Ne. No, já bych to ani nevyslovil, ale...
8: No.
7: Vy jste to řekl.
8: No. A vejde žena a najednou se slova pročistí,
7: vyjasní,
8: zduchovní.
7: I vy jste zduchovní, jak vešla ta blondýna.
8: Jsem říkal krásné věci.
7: No, potom jsem říkal krásné věci.
8: Nádherný
7: věci.
8: To tady řekněte.
7: Jak jste říkal, ty věci byly hezký, co jste říkal, všem ty myšlenky.
8: Ty neříkej.
7: No. To bych ani nepomyslel. No prostě předtím, než vůbec se žena objevila nejen v té malé společnosti, ale vůbec.
8: Než se objevila vůbec, kde byl muž?
7: Kde
8: v jakém prostředí mezi zvěří?
7: Ano.
8: Já bych se nebál říci, že muž v té době sám byl dokonce jistým druhem zvěře.
7: Tak. Neměl před sebou příklad, neměl na sebou ideál, vedle sebe vzor.
8: Ale všichni by byli takoví. I my dva bychom byli tací, věřte mě. Kdybychom žili stále mezi samými nosorožci a hrochy a krokodýly a tchozy.
7: Ano, pouhým okem k nerozeznání.
0: Humoriáda.
1: Ta dnešní je na konci, tak se loučíme a přejeme hezký den.
6: Hezký den vám všem.
1: Ať se daří.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Za smrt bratra a zranění otce dostal muž v Plzni 8 let vězení. V Plzni na Doubravce byl dnes otevřen nový sportovní areál. Judistka Zachová získala medaili na mistrovství světa. A zítra bude oblačno až zataženo, občasný déšť, teploty do 21 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv vás vítá Andrea Samešová. 8 let má podle dnešního verdiktu Krajského soudu v Plzni strávit ve vězení s ostrahou 29-letý muž, který předloni na podzim kuchyňskými noži ubodal svého bratra a vážně zranil otce. Protože se ale užíváním drog dostal do stavu toxické psychózy, byl podle znalců v nepříčetném stavu a souzen byl za opilství. Rozsudek dnes soud vynesl v nepřítomnosti obžalovaného. Verdikt není pravomocný, jak potvrdil mluvčí soudu Jakub Štverák. Muž má podle rozsudku také zaplatit škody za více než 700 tisíc korun. A pokud nepominou důvody, tak má být umístěn do zabezpečovací detence. V Plzni na Doubravce dnes slavnostně otevřeli sportovně rekreační areál Posed. Nachází se v Psovském údolí u železničního vjezdu do Ipovického tunelu. Náklady ve výši 30 milionů korun zaplatil obvod ze svého rozpočtu. Součástí je pumptrackové hřiště a členitá budova, kterou navrhoval architekt Ondřej Janout.
5: Je to celý dřevostavba, ono to je vyhlídka, je to bistro, restaurace, je to i šatna nebo zázemí, protože tam můžou lidi na inlinech si dát do skříněk boty a můžou pokračovat dál na inlinech na chrást. Je to ta vstupní brána k cyklostezce směrem z Plzně ven. No a je to zázemí na ten pump track a vlastně dá se tady dělat představení. Má to mnoho asi funkcí a ještě bude možná překvapený, jaký to bude mít.
4: Mezi Andělskou horou a Žalmanovem u Karlových varů pokračuje další etapa archeologického průzkumu. Zaměřuje se na místa někdejšího osídlení na trase budoucí dálnice D6. V současné době tým dokumentuje pozůstatky zaniklých usedlostí z 19. století. K dispozici už má i první nálezy, říká vedoucí průzkumu Martina Bradová.
6: Vzhledem k tomu, že ten barák je mladý, tak tady máme nálezy z toho 19. až 20. století. Jedná se o různé skleněné lahvičky, porcelánové nádobí, součástí výbavy klasických jakoby domů té doby, to, co používali.
4: Evropská unie by podle Evropského parlamentu měla více chránit své zájmy ve vztazích s Čínou. Vyplývá to z dokumentu, který dnes schválili europoslanci. Tvrdí, že unie se musí snažit vyrovnat vzájemný obchodní deficit.
7: Sama Ursula von der Leyen ve svém projevu uvedla, že máme deficit s Čínou 1 miliardu euro denně. Tak si myslím, že jako to je opravdu na pořadu dne.
8: Říká europoslankyně Klára Dostálová z hnutí ANO, která návrh podpořila. Podle dokumentu musí Evropská unie zajistit, že nebude na Číně závislá tak, aby to Peking mohl využít proti ní. Europoslanci přitom hrozby vidí například v oblastech, jako je elektronika, mikročipy nebo syrové materiály. Unie ale podle Ondřeje Koláře dál povede s Pekingem dialog.
9: Říkáme, že Čína je partner, ale není to spojenec a je potřeba se mít na pozoru a rozhodně si od ní nenechat nic líbit.
8: Dokument upozorňuje také na porušování lidských práv v Číně a požaduje propuštění politických vězňů. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas. Sport.
4: Judistka Renata Zachová vybojovala bronzovou medaili na mistrovství světa v Baku. V kategorii do 63 kg porazila v nastaveném čase v zápase o bronz Maďarku Krizovou. Pro dvojnásobnou mistryni Evropy Zachovou je to první medaile ze světových šampionátů.
3: Počasí.
4: V noci postupně oblačno, na západě kraje až zataženo, teploty 10 až 7, na horách 12 až 9 stupňů. Zítra čekejte oblačno až zataženo, zpočátku ojediněle, odpoledne na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty 17 až 21, na horách 14 až 17 stupňů. Povane slabý až mírný jihozápadní vítr, odpoledne zesílí a biozátěž na jedničce tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Kolona se vytvořila na dálnici D5 těsně před Prahou, počítejte se zdržením a pracovníci údržby se pohybují na silnici 1/27 u Čachrova poblíž Javorné na Šumavě. I tudy projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Už po písničce vás čeká třetí ze čtyř živě vysílaných debat k letošním komunálním volbám. Moderátorka Iva Kokešová se zástupci kandidujících uskupení probere nefungující místa v plzeňském veřejném prostoru a mluvit se bude také o dopravě a bezpečnosti ve městě.

0: Komunální volby 2026.
1: Začíná třetí z celkem čtyř předvolebních debat plzeňských lídrů nebo jejich zástupců z politických stran a hnutí kandidujících do zastupitelstva města Plzně. Seriál debat jsme zahájili v pondělí, kdo s kým diskutoval nebo diskutovat bude, rozhodlo losování pod dohledem notáře. Dneska jsou ve studiu Českého rozhlasu Plzeň pan Michal Vozobule, Chceme Plzeň, koalice nezávislých, TOP 09 a Zelených. Je mu 45 let, je to učitel a je to zastupitel města Plzně. Dobrý den.
2: Hezké odpoledne.
1: A ve studiu je také pan Jan Schejbal, koalice Motoristé sobě a svobodní. Na kandidátce má číslo 44, je mu 40 let a je to projektový manažer ve stavebnictví. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Hnutí pro Plzeň s podporou lidovců se z naší dnešní debaty omluvilo.
0: Komunální volby 2026.
1: Pánové, poprosím vás na úvod, tak jako všechny vaše předřečníky v úterý a v pondělí, o minutový přehled toho, s čím jdete do voleb. Začíná Michal Vozobule, Chceme Plzeň, vaše minutka.
2: Chceme Plzeň primárně vzniklo jako koalice lidí, kteří chtějí tu komunální politiku změnit tak, aby jenom ta komunální politika nemluvila na lidi, ale mluvila s lidmi a naslouchala jim. A máme pět takových, řekněme, hlavních témat. Odmítáme silniční průtah městem, chceme radši budovat okružní komunikace, věnujeme se vzdělávání, protože máme za to, že dnes není například dostatek psychologů a dalších podpůrných profesí ve školství. Chceme zamezit tomu, aby v Plzni kvetl obchod s chudobou, což se reálně děje. Máme za to, že děti prostě nepatří na ubytovny. Chceme rozvíjet dostupné bydlení pro Plzeň s tím, že bude financováno přímo z nájmu, to znamená, město má stavit vlastní byty. A v neposlední řadě to začíná u nás u uklizených ulic, u spoustu zeleně v nich, abychom se přizpůsobili i tomu, jak vysoké teploty třeba v létě jsou a jak kvalitní ten veřejný prostor má být, aby se lidem v Plzni žilo lépe než nyní.
1: Děkuji za dodržení vaší minutky a teď Jan Schejbal, koalice Motoristé sobě a svobodní. Vašich 60 sekund je tady, prosím.
3: Děkuji. My jako Motoristé sobě a svobodní jsme především konzervativní stranou. Budeme se snažit bojovat proti aktivismu v dopravě, budeme se snažit bojovat za průtahy městem naopak, aby město bylo co nejvíce průjezdné. Budeme podporovat malé a střední podnikatele, protože si myslíme, že na ně nikdo nemyslí. A obecně chceme nabízet rozumný program, který nebude založen na progresivismu.
1: Ano, děkuji i vám a teď už se pojďme věnovat prvnímu tématu a to je bezpečnost ve městě. Je to diskutované téma a přiznejme si, že už několik let a to téma neřeší jenom Plzeň samozřejmě, ale i další velká města, čili Plzeň není v tomto ohledu nějak výjimečná. Převážně se mluví o hlavním vlakovém nádraží, o americké, ale těch míst, kde se občané necítí bezpečně, je víc. Okolí Plazy, centrálního autobusového nádraží, nádraží Jižní předměstí, okolí ubytoven. Chceme Plzeň, říká ve svém programu, že každé takové problémové místo by mělo mít svůj plán a jasnou odpovědnost za jeho řešení. Pane Vozobule, jak to myslíte?
2: No, takhle, prvotně, Plzeň je bezpečné město. My pořád v poslední době v těch diskuzích slýcháme a někteří kolegové z jiných měst nám říkají, že když to poslouchají, tak mají o nás obavu, tak není prostě potřeba o nás mít obavu. Jsme opravdu bezpečné město. Ale nepodceňujeme to, že lidé se opravdu v některých místech necítí úplně dobře. A ta místa mají mít plán v tom smyslu, že velmi často ta místa nejsou jakoby kvalitním, dobrým veřejným prostorem, nejsou dobře spravována, dobře uklízená. A my si myslíme, že právě ta kvalita veřejného prostoru je jeden z klíčů, který by měl jaksi vylepšit stav těch míst a ten pocit bezpečí u těch lidí zvýšit. A pak je to samozřejmě to, že město má nějaké nástroje k tomu, aby ty bezpečnostní problémy potenciální na těch několika místech řešilo. Je to každopádně vždycky otázka třeba prevence, je to otázka adekvátní represe, protože si všimněme, že v každé té debatě do malé chvíle skočíme do debaty jenom o tom, kolik je kde městských policistů, jestli chodí nebo nechodí po ulici, ale řekněme, že ta adekvátní represe je důležitá, ale stejně tak důležitý je poměrně robustní sociální systém, to znamená terénní práce neziskových organizací a podobně, protože to jsou kroky, které přinášejí reálné řešení. A kombinace těchto opatření potom může tu situaci, které a ten pocit těch lidí, které z některých těch míst mají, významně vylepšovat a zároveň řešit problémy těch jednotlivých lidí. Takže si myslím, že to je kombinace kvalita veřejného prostoru, prevence, adekvátní represe a robustní sociální systém, který si Plzeň může dovolit.
1: Jan Schejbal, Motoristé sobě a svobodní, jak vy se díváte na bezpečnost ve městě, respektive na ten špatný pocit lidí z té bezpečnosti?
3: Já se jim na některých místech v Plzni ani nedivím, že se necítí bezpečně. Já osobně, když se pohybuju po 6. nebo 8. hodině večer v okolí hlavního vlakového nádraží, po Americké třídě nebo na náměstí Republiky, tak se sám bezpečně moc necítím a hrozně mě mrzí přístup třeba městské policie, která mně připadá, že se tím problémům vyhýbá, problémovým lidem se vyhýbá okruhem, než aby řešila problémy s nimi, což je ale přesně práce, za kterou je platíme.
1: Ten počet těch městských policistů, pane Vozobule, se přece výrazně v těch uplynulých 4 letech navýšil. Vy máte pocit, že je to v pořádku, že je v pořádku ten počet těch policistů a že je v pořádku třeba četnost těch jednotlivých obchůzek, jak to vidíte?
2: Takhle, počet městských policistů se podle všeho, co město vykazuje, navýšil. Máme dokonce historický provozní rozpočet městské policie, který překročil už 300 milionů korun. Já to vždycky porovnávám s divadlem, protože oni zhruba jsou na stejné úrovni z hlediska jakoby objemu peněz. Ale ne vždycky ta efektivita těch vynaložených peněz je vidět reálně v terénu. Ale znovu opakuji, v zásadě jde o to, aby město tu otázku bezpečnosti nezužovalo prostě primárně na to, kolik je policistů v ulicích, ale i na to, že prostě ten systém musí fungovat s těmi dalšími složkami, o kterých jsem mluvil. A co se týče městských policistů, tak já si pořád myslím, že třeba v některých okrajových částech a podobně mohou být ti okreskáři třeba a podobně, kteří znají tu situaci v tom místě, znají ty občany, nějakým způsobem s nimi komunikují. V minulosti to třeba fungovalo velmi dobře, si pamatuju, na Roudné. A zároveň tedy, aby na ta místa, která jsou opravdu exponovaná, bylo dostatek volných hlídek a volných policistů, jako je třeba to nádraží, nebo jako jsou další části města, kde se právě lidé necítí bezpečně.
1: Pane Schejbal, vy jste před chviličkou vyjádřil poměrně ostře nespokojenost s prací městských policistů. Co by se tedy mělo stát, aby to bylo lepší z vašeho pohledu?
3: Určitě jde o přístup samotných městských strážníků, protože opravdu, když se člověk kouká, jak přistupují k lidem bezdomova, drogově závislým a tak dále, kteří ty problémy na těch místech způsobují, tak mnohdy se jim vyhýbají. Vyhýbají se problémům. Já je na druhou stranu chápu, je to jako dennodenní problém s těmi a samými lidmi, ale od toho přece ta městská policie je, aby proti těmto lidem zasahovala a minimálně jim znepříjemňovala život a z těch míst inkriminovaných je prostě dostala.
1: Pane Vozobule, v Plzni je 400 bezdomovců zhruba. Máte tohleto povědomí v zastupitelstvu města Plzně?
2: Ta studie historicky, která vznikla před několika lety, kterou vlastně dělala katedra sociologie Západočeské univerzity, tak mluvila zhruba o tomto čísle. Jak se s ním takhle počítá. Městská policie mluví o tom, že ten problém, který je jako směrem k té bezpečnosti, je zhruba z 10% těch lidí, kteří se na ulici pohybují. Takže ta čísla v zásadě sedí, ale já pořád mám za to, že u řady věcí prostě místo nějakého vyhájení podobně, tak prostě by měla vzniknout mnohem intenzivnější koordinace mezi městskou policií a příslušnými organizacemi, které se zabývají terénní prací, protože bez té terénní práce zaprvé ta společnost je více ohrožována různými neduhami, které jsou s tím spojeny, a za druhé je tady určitá šance na to, že do těch lidí z té ulice dokážeme dostat.
1: Tak Jan Schejbal, Motoristé sobě a svobodní, poslední myšlenky a věty k tématu bezpečnosti, prosím.
3: My bychom byli pro, aby se upravily pravidla. Máme informace o tom, že třeba kolega mluvil o Roudné. Je tam několik míst, kde prostě je několik stanových městeček bezdomovců. Je to v podstatě kousíček od Viktorky, kde jsou prostě mladí lidi. Okolo vznikla cyklostezka, chodí tam prostě maminky s dětmi. A tohle to jsou problémová místa, která prostě nesmí zůstat v tom městě a musí se s nima aktivně pracovat.
1: Tak pánové, děkuji vám za tohle první téma. Pojďme dál.
0: Komunální volby 2026.
1: Naším druhým tématem bude doprava v Plzni, která Plzeňany také hodně trápí. Ve studiu jsou Michal Vozobule, Chceme Plzeň, Koalice nezávislých, TOP 09 a Zelených, a také Jan Schejbal z Koalice Motoristé sobě a svobodní. Hnutí pro Plzeň s podporou lidovců se z debaty Českého rozhlasu Plzeň omluvilo. Tak začněme zase u vás, pane Vozobule. Vy jste v tom svém programu řekli, že další regulace vjezdu do centra města je možná, k tomu se určitě dostaneme. Chcete také zlepšovat bezpečné pěší a cyklistické trasy a chytré řízení dopravy. Také třeba chcete ještě upravit sadový okruh nebo východní stranu náměstí a říkáte ne silničnímu průtahu městem. To už jste zmínil na začátku, tak pojďme to trochu rozebrat, jak se stavíte k dopravě, k ucpanému městu, k problémům s parkováním.
2: Jo, no, zajímavá věc je, že v posledních 4 letech vedení města vlastně znovu obnovilo myšlenky na průtah centrem města. My máme za to, že to je jako zhoubná myšlenka v tom, že se zeptejte jako kohokoliv v České republice, kterékoliv obce, jestli by chtěli radši primárně řešit průtah, nebo jestli by chtěli řešit obchvaty. A samozřejmě 99,9% řekne, že by chtěli řešit logicky okruhy nebo obchvaty měst. A my najednou v Plzni chceme pár set metrů od Klatovské vytvořit de facto další komunikaci, přes kterou bude, řekněme, denně jezdit až 18 000 aut. Dokonce podle toho dopravního modelu by měla ta komunikace stáhnout auta i ze západního okruhu, takže jde úplně proti smyslu všech strategických dokumentů, které město má. A k tomu centru i tady je vlastně přijatá nějakým způsobem, je přijatý scénář zastupitelstvem opakovaně, který předpokládá další, řekněme, úpravy centra, s tím, že je ta, jsem řekl, regulace sice možná, ale není to nic, co by mělo teď být zásadní úplně prioritou, protože rekonstrukce náměstí je nějak naplánovaná, nějakým způsobem se posunula americká, a vedle toho vlastně určitě teď nově vznikne debata o sadovém okruhu, což je jenom dobře, protože například prostor před besedou si nějakou revitalizaci bez pochyby zaslouží. Takže řekněme, to jsou k těmhle těm dvou tématům, a to parkování. Plzeň se do budoucna neobejde bez masivního rozšiřování parkovacích zón, které de facto budou dávat větší možnost zaparkovat rezidentům a budou spoplatňovat zejména ty, kteří sem třeba přijíždějí mimo Plzeň a kteří de facto zajíždějí co nejblíže centru a ta parkovací místa i pro ty rezidenty blokují.
1: Teď to pojďme vzít pěkně postupně i s Janem Schejbalem, Motoristé sobě a svobodní. Vy jste zahájili kampaň před volbami do zastupitelstva města Plzně peticí Prokopneme americkou, s tím, že auta na americkou třídu v Plzni patří. Můžete to nějak okomentovat?
3: Tak my si myslíme, že americká třída je jedna z hlavních tříd, kde by měla zůstat zachovaná doprava. Nemáme nic proti tomu, aby tam byla sdílená zóna, ale vzhledem k tomu, jak to aktuálně v Plzni vypadá, tak si myslíme, že lidé, kteří bydlí v centru nebo potřebují tím centrem projet, tak nemají jinou možnost aktuálně, než tou americkou třídou projíždět.
1: No a jak se stavíte k tomu průtahu městem, který Michal Vozobule před chviličkou v podstatě odmítl?
3: My jsme jednoznačně proto ten kompletní v podstatě jako průtah městem dokončit, ať už se jedná o to průtahu od Richtářky přes Roudnou v podstatě jakoby k fakultní nemocnici na Lochotín a i další v podstatě jakoby dopravní stavby, ať je to v podstatě dokončení od stavebních strojů v podstatě směrem na Olympii podél řeky, anebo ať je to v podstatě nějaký severovýchodní okruh, který by byl někde od Kyšic nebo od Teska a ulehčil tady dopravě, která by se vůbec na tu jateční třídu a do města nedostala.
1: No a ještě třetí věc, o které mluvil pan Michal Vozobule, a to je parkování. Já jsem si ve vašem programu přečetla, že navrhujete například úpravu modrých zón, kdyby mohl být zaveden nějaký hybridní režim, že ve vymezených časech, třeba od 7 do 7 nebo tak podobně, by v té modré zóně mohli parkovat i lidé, kteří tam nebydlí?
3: Tak určitě je asi potřeba pracovat s těmi modrými zónami a v podstatě jakoby i s dalšími, které se plánují třeba na Doubravce a tak dále, kde kandiduji. A my jsme proto, aby existovala minimálně pro podnikatele v podstatě jakoby jednotná zóna napříč Plzní, protože představa, že jsem řemeslník, jezdím v podstatě po práci po celém městě a řeším všude parkování, nemohu nikde zaparkovat, tak to je problematické podle nás.
1: Michal Vozobule bude reagovat?
2: No, já jenom poznámku k těm modrým zónám. Plzeň jich má absolutní minimum. My máme od začátku spíšené zóny a ta strategie přesně byla taková, aby v momentě, kdy přes den tam ten rezident právě třeba neparkuje, tak aby to mohl využít někdo jiný. K tomu, čemu třeba Praha došla postupně, že některé ty barvy těch zón jsou i proto, aby si ten člověk potom mohl zaplatit toto parkování, tak to je v Plzni od začátku a dokonce to máme i tak, že těch vydaných rezidentských karet je méně vždycky, než je těch parkovacích míst v té dané zóně. To znamená, že ta pravděpodobnost, že ten rezident zaparkuje, je velmi vysoká. Takže čistě modré zóny jsou v Plzni opravdu jako minimální počet parkovacích míst. Naopak ty smíšené, které evidentně fungují, bych měl být ještě mnohem více, než dneska těch zhruba asi 7 tisíc.
1: Jan Schejbal má ještě poznámku?
3: To je sice pravda, ale na druhou stranu v podstatě člověk má děti, vozí je v podstatě do školek, na kroužky a tak dále. Tím, že řekněme třeba od 7 do 7 hodin nemůže parkovat kdekoliv po městě, je to velký problém. Je to velký problém a my bychom s tím něco chtěli udělat, protože ty ulice bývají často prázdné. Dneska v podstatě zaparkujte si na americké třídě, když vezete dítě do školky nebo v podstatě na kroužek. Veškerá místa, která byla pro parkování i placená, dneska jsou v podstatě jako rezidenční a těch míst, kde můžete zastavit i s placeným parkováním, tak je naprosté minimum. A zase neřeší to v podstatě pro podnikatele to, že si koupí za 25 tisíc na rok v podstatě do zóny A, což je vnitřní město, kde třeba pracují a musí si kupovat na každou další městskou čtvrt, na každou další zónu si musí kupovat další a další povolení.
1: Pane Vozobule, chcete ještě k tomuhle?
2: Ne, tak na americké těch parkovacích míst bylo i v minulosti úplné minimum, v té zavřené části dokonce nebyla ta parkovací místa žádná, takže tam to vždycky řešili ty přilehlé ulice. Je pravda, že v té horní části těch pár míst, která dřív byla placená, tak jsou dneska v modrém režimu, ale myslím si, že to je jenom jako jemný detail, který vlastně není jako až tak zas podstatný. Je to, co se týče těch zón, tak právě ta logika toho, že vlastně jsou ty zóny rozdělené, je přesně to, aby zachovala tu možnost toho parkování pro ty rezidenty, protože v momentě, kdyby všichni měli tu jakoby jednu velkou plzeňskou, řekněme kartu nebo podobně, tak by ten problém s tím parkováním by se prakticky nevyřešil a za 1000 korun ročně by mohl ten člověk prakticky parkovat kdekoliv.
1: Pojďme prosím ještě v závěru tohoto tématu, a tím je doprava, k těm dvěma alternativám k autům, a to je MHD a cyklodoprava. Jan Schejbal, Motoristé sobě a svobodní, jak se stavíte k MHD a ke sdíleným kolům nebo vůbec k cyklodopravě v Plzni?
3: My jsme určitě proti aktivismu v dopravě, což v podstatě v posledních minimálně dvou volebních obdobích se v dopravě v Plzni děje. Jsme samozřejmě jakoby podporujeme MHD, ať už rozšiřování tramvajové tratě na Lochotín a do dalších městských částí. MHD si myslím, že do města patří a je velice prospěšná. Co se týká sdílených kol, nápad to není špatný, v minulosti už tady sdílená kola byla. Nám vadí spíš v podstatě ten přístup. Dneska si to kolo může půjčit každý. Každý z nás, kdo po Plzni se pohybuje, vidí úrazy na těch kolech, nejsou v dobrém technickém stavu. Nebudem se bavit vůbec o ekonomice, nikde není zveřejněné, na kolik to městský dopravní podnik přišlo pořízení těchto kol a tak dále. Takže v podstatě ano, jsme pro, ale rozumně.
1: Tak a ještě Michal Vozobule, chceme Plzeň, koalice nezávislých TOP 09 a zelených k MHD a k cyklodopravě, prosím.
2: K těm sdíleným kolům, když to tady padlo, tak já nehodlám nějak hájit komunikaci, kterou k tomu vede město, protože si myslím, že není ve všech těch věcech jakoby šťastná. Nicméně nějaká ta data, včetně toho nákupu, jsou k dispozici ať už rozpočtově nebo v dopravním podniku, ale je pravda, že i já bych si představoval mnohem lepší informování. Ale co ta sdílená kola naprosto jednoznačně ukázala, tak to jsou obrovské nedostatky v té infrastruktuře pro kola. Jo, to myslím, že najednou to všichni vidí, že prostě radši ti lidé volí ty bezpečnější cesty, které jsou ale bohužel velmi často třeba spojeny s chodníky a podobně. My jsme tady, nebo město přes 30 let prakticky budovalo cyklistickou infrastrukturu prakticky na chodnících a ukazuje se i, že v tomto kontextu třeba těch elektrokol je to velmi nešťastný. Město má dneska generál a jde jenom o to ho začít naplňovat nějakým způsobem jako rozumně i finančně. A co se týče té veřejné dopravy, tak tam každopádně bez ní bychom se v tom městě vůbec neobešli, přepravu jako největší objem lidí vůbec v rámci celého toho přepravního výkonu ve městě. A její modernizace nebo modernost v Plzni je na obrovské úrovni, včetně toho, že dneska de facto všechny vozy jsou nízkopodlažní, že jsou tak tomu přizpůsobeny i zastávky a podobně. A rozvojové projekty jsou nějakým klíčem pro to, aby ta veřejná doprava byla i nadále prostě takhle kvalitní. A jedno z nich, z těch projektů, je například tramvaj na Vinice, nebo do budoucna tramvaj do Kasára na Slovanech, nebo do Olympie, anebo jsou to trolejbusy, které by z centra obsloužily fakultní nemocnici a celé severní předměstí. Takže je důležité prostě pokračovat v těch rozvojových projektech, aby ta MHD byla i nadále kvalitní a tudíž jí lidé častěji a lépe využívali.
1: Tak tolik k dopravě, víc už toho k tomuto tématu nestihneme. Děkuji a pojďme dál.
0: Komunální volby 2026.
1: Michal Vozobule, chceme Plzeň, koalice nezávislých TOP 09 a zelených a Jan Schejbal, koalice motoristé sobě a svobodní. Jsou hosty naší třetí debaty. Hnutí pro Plzeň s podporou lidovců se z debaty omluvilo. No a naším posledním tématem, které budeme muset bohužel vzít trochu rychleji, jsou místa, ke kterým má město Plzeň velký dluh, jsou nedokončená, nehezká, nevyužitá, která jsou podle vás na seznamu Jana Schejbala, motoristé sobě a svobodní?
3: Za nás dlouhodobě v podstatě jakoby rozvoj celého města, tak je ta ambice toho města v podstatě jakoby nestavět do výšky, bránit se zahuštění výstavby a v podstatě stát se městem krátkých vzdáleností, tak je podle nás velký problém. Takže my nevnímáme některá místa, že by byla až tak problematická, na některé se dostane, některá naopak budou v podstatě jakoby odemčena těmi dopravními stavbami, ať už těch obchvatů a tak dále. A myslíme si, že by se prostě mělo stavět do výšky a měla se zahušťovat ta výstavba ve městě.
1: No a jak to vidí Michal Vozobule, chceme Plzeň. Která místa jsou podle vás nevyužitá, nedořešená, nedokončená a mají potenciál?
2: Protože když jsme u té debaty o bezpečnosti, která je, říkám, trochu nafukovaná v některých případech, de facto ve finále se bavíme o hlavním nádraží a americké, tak řekněme, že prostě tahle místa bychom si mohli vzít úplně jasně jako příklad. okolí hlavního nádraží, které samo je krásné, zrekonstruované, je tam nový autobusový terminál a podobně, tak je vlastně nedořešená ta křižovatka americká, vlastně ukrajinská, mikulášská, kde je ten podchod a podobně, takže tam si myslím, že do budoucna bude důležité udělat tu rekonstrukci celé té křižovatky, odstranit část těch nevzhledných krytů těch podchodů, přiblížit ještě tramvajové zastávky blíže nádraží, udělat přechody, a ten podchod má do budoucna využít podle dohody společnost Amesida, až bude stavět na té americké. A na té americké, která má svých strukturálních problémů jakoby celou řadu, tak je to samozřejmě ta dostavba projektu Amesida, aby tam bylo více bydlení a dalších jako služeb. A stejně tak je to potom nahoře na americké řešení problémů kolem bývalého krajského výboru KSČ, kolem komorního divadla a těch mlýnů. Ale oba tyto projekty jsou v rukou developera, nebo různých developerů, takže ale primárně je to na nich, ale na druhou stranu město už dneska projektuje a má plán na to, jak třeba upravit tu americkou i v té části potom k nádraží a právě v okolí těch takzvaných mlýnů a komorního divadla.
1: Jan Schejbal chce ještě k tématu těchto míst něco dodat, prosím.
3: My se díváme na jiná místa, která by, co se týká dopravy, bylo potřeba řešit vzhledem k nové zástavbě okolo řeky na Slovanech, v Papírně a tak dále. Si myslíme, že by bylo potřeba v podstatě propojit Slovany a Doudlevce, nebo respektive Bory, protože to je místo, které bude extrémně problematické do budoucna. Vzniká tam až 1000 nových bytů, bude tam bydlet spousta nových lidí a už dnes třeba ty Slovany jsou dopravně přetížené a není v podstatě možnost jinak se dostat na druhou stranu řeky, než zajet opět do centra, anebo přes náměstí Milady Horákové, kde opět jako jsou problémy a nedá se tam

0: To budování tohohle městského vnitřního okruhu je určitě taky prioritou, která se má řešit. Ale ze strany té papírny na druhou stranu převést ta auta by nedávalo nějakým přímým řešením vlastně smysl, protože samozřejmě i Doudlevecká má nějaké svoje vytížení.
1: Tak a nyní vás prosím o poslední větu, maximálně dvě, jednoduchou větu, ne souvětí. Jaká bude vaše největší konkrétní priorita poté, co budete případně zvoleni do nového zastupitelstva města Plzně? Motoristé sobě a svobodní Jan Schejbal.
2: My bychom chtěli být konzervativní stranou se zdravými názory a logikou, a nikoliv s aktivismem v dopravě.
1: Michal Vozobule, chceme Plzeň?
0: My chceme Plzeň, která bude více naslouchat lidem a bude se s nimi bavit a bude společně s nimi to město plánovat. Nejenom na ně mluvit a nejenom jim představovat osobní PR jednotlivých politiků na radnici.
1: Třetí předvolební debata lídrů politických stran a hnutí kandidujících do zastupitelstva města Plzně končí. Našimi hosty dnes byli Michal Vozobule, lídr kandidátky Chceme Plzeň, koalice nezávislých TOP 09 a Zelených. Díky, mějte se hezky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A Jan Schejbal, koalice Motoristé sobě a svobodní, na kandidátce s číslem 44. I vám děkuji. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Hnutí pro Plzeň s podporou lidovců se z debaty omluvilo. Všechny debaty si budete moci ze záznamu poslechnout už zítra, tedy ve čtvrtek 8. října, nejpozději v 19 hodin na našich webových stránkách.
3: Komunální volby 2026.
1: Zítra vám ve stejném čase nabídneme poslední čtvrtou debatu, v které budou diskutovat lídři těchto stran a hnutí. SPD, Trikolora a Pro s podporou přísahy, sociální demokracie s Plzeňáky a ANO 2011 a nezávislí. Iva Kokešová přeje pěkný večer, těším se na slyšenou.

Víte, že kapli Anděla Strážce nad Sušicí místní neřeknou jinak než andělíček? Areál má zhruba čtvercový půdorys o rozměru 40x40 metrů. Tvoří ho hlavní kaple, boční kaple a ambity. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Mezinárodní tým inspektorů kontroloval na dálnici D5 u Plzně cisterny a kamiony s nebezpečnými látkami. Skončila lhůta pro žádosti o voličské průkazy do senátních voleb. A zítra bude oblačno až zataženo, občasný déšť, teploty do 21 stupňů. Příjemný večer přeje u zpráv Andrea Samešová. Inspektoři dnes na dálnici D5 zkontrolovali dalších 25 cisteren nebo kamionů převážejících žíraviny, plyny nebo jiné nebezpečné látky a předměty. Vozidla zastavovaly poblíž Plzně mezinárodní týmy složené z inspektorů z 9 evropských zemí. U 5 aut odhalila dnešní kontrola nedostatky. Většinou se jednalo o nedostatečně zajištěný náklad anebo vady v dokumentaci. Podle informací České inspekce silniční dopravy prošlo během 2 dnů kontrolami 55 vozidel. Problémy měla bezmála třetina z nich. Historii Pušabalovy filtrace z plzeňské vodárny přiblíží nová venkovní výstava v lesoparku Homolka v Plzni na Slovanech. 100 let starou budovu navrhl architekt Hanuš Zápal a dodnes jsou zachované původní technologie, i když objekt funguje jako sádky. Město také letos zahájilo rekonstrukci budovy. Více už řekne publicista a spisovatel Ladislav Silovský.
5: Na 15 panelách bude vlastně celá historie Šabalu, celých těch 100 let, jak šel ten vývoj téhle úpravny vody. S velkou obrazovou přílohou a s veškerýma informacemi, které jsou potřebné k tomu, aby člověk nadýchal tu atmosféru toho Šabalu.
4: Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční zítra v 16 hodin v lesoparku Homolka. Nejvyšší povolená cena nafty zítra klesne. Litr mohou čerpací stanice nabízet maximálně za 47 korun a 23 haléřů. To je o 74 haléřů méně než dnes. Informovalo o to ministerstvo financí. Cenový strop u benzínu se zítra nezmění, zůstane na 640 korunách. Resort plánuje ceny regulovat zatím do konce října. Úřady přijaly poslední žádosti o volební průkazy do senátních voleb. Lidé s nimi mohou hlasovat mimo trvalé bydliště, ale pouze ve svém senátním obvodu. Skončila také lhůta, dokdy mohli kandidáti ze senátních a komunálních voleb odstoupit.
6: Změny na kandidátkách volební úřady oznámí písemně přímo ve volebních místnostech, aby případné hlasy pro kandidáty nepropadly. Hlasovací lístky totiž už byly všem voličům rozeslané v minulých dnech. Prezident Petr Pavel podle Pražského hradu dál trvá na tom, že letos kvůli soukromé cestě v komunálních volbách hlasovat nebude. Kritizují ho za to zástupci vlády i opozice. Prezidenta se zastala první dáma Eva Pavlová. Stát podle ní lidem neumožnil volit ze zahraničí ani z jiného místa v Česku, i když termín voleb do zastupitelstev tentokrát pevně stanovil zákonem. Komunální a senátní volby začnou v pátek ve 14 hodin. Jan Duchoslav, Český rozhlas. Sport.
4: Fotbalového reprezentanta Štěpána Chaloupka čeká nucená pauza. V Lize národů utrpěl obránce Slavie svalové zranění a přibližně měsíc zůstane mimo hru. Klub to uvedl na svém webu. Mužstvo opustil po třetím zápase, stejně jako plzeňský záložník Lukáš Červ. Celkem přišel španělský kouč Denia během první reprezentační akce kvůli zdravotním problémům o 10 hráčů, z toho 6 slávistů.
0: Počasí.
4: Večer a v noci bude skoro jasno až polojasno, postupně k ránu až oblačno, teploty 10 až 7, na horách 12 až 9 stupňů. Zítra oblačno až zataženo, zpočátku ojediněle, odpoledne na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, později večer ustávání srážek. Teploty zítra 17 až 21, na horách vystoupí na 14 až 17 stupňů. Povane slabý až mírný jihozápadní vítr, odpoledne zesílí a bio jednička mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Dopravní nehoda se stala v Rokycanech v Jiráskově ulici, kde auto srazilo cyklistu. Na místě zasahují policisté. A zdržení čeká řidiče na dálnici D5 před Prahou. Kolona v místě zúžení měří zhruba 4 kilometry. Buďte opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky.

Milé posluchačky a milí posluchači, je právě čas na dobrou dechovku. Od mikrofonu Českého rozhlasu vám krásný den a poslech přeje Jan Skládal. Podtitul dnešního dílu pořadu Muziky muziky zní Dechovka – nejlepší přítel člověka. Ať s tímto tvrzením souzníte nebo ne, tak pokud slovo dechovka vyměníme za slovo pes, dostaneme jedno z nejznámějších rčení o vztahu člověka a zvířete. A právě o zvířatech, chcete-li zvířátkách, bude dnešní díl. Dnes totiž budeme vzpomínat, ve kterých dechovkách ono zvíře najdeme. A nemusí jít přímo o název skladby, stačí, že se text o nějaké němé tváři zmiňuje. A které zvíře si vybavíte jako první? U mě jednoznačně vítězí koně. Pojďme si tedy pustit dvě skladby, v jejichž názvu nebo textu právě koničky najdeme. Jako první zazní chodská lidová Spadla mě šablička, v úpravě Milana Hranaje v podání Horalky z Domažlic zpívají Dana Maříková, Dana Pospíšilová, Jiří Fajl a Josef Šimák.

Dozněly čtyři páry bílejch koní Karla Vacka v podání Moravanky. Zpívali Milan Černohous a Jitka Slabáková. Důvod, proč je kůň jedno z těch nejčastějších zvířat v písničkách, které máme tak rádi, je prostý. V minulosti byly koně často využívány jako skvělí a především silní pomocníci při práci. A také v době, kdy výroba automobilů byla ještě v plenkách, byl kůň hlavním dopravním prostředkem. Ten, kdo, milí posluchači, již někdy zažil, jaké to je v koňském sedle, jistě dokáže potvrdit, zda je pravda, co se říká, že nejhezčí pohled na svět je právě z koňského hřbetu. Nyní mám pro vás malou soutěž. Následující dvojice skladeb ukrývá další zvířata. Schválně, jestli je odhalíte.

Ladíte vlny Českého rozhlasu, právě běží pořad věnovaný dobré dechovce, pořad Muziky muziky. Dnešní díl je věnovaný zvířatům. Před pár okamžiky dohrála dvojice skladeb a já se ptám, která zvířata jste mohli v textu nebo přímo v názvu skladeb nalézt? Pokud je vaše odpověď sova a holubinka, tak máte pravdu. Protože první skladba v podání orchestru Karla Vacka mladšího byla notoricky známá polka Hů a hů. Druhá skladba Jiřího Zmoška v podání mistřiňanky byla Holuběnka. Jak všichni víme, text našich milovaných dechovek nejčastěji odráží každodenní starosti a radosti života a hojně využívá symboliku. Takže pokud máme v písničce holubičku, nebo chcete-li holuběnku, tak je téměř jisté, že tím autor měl na mysli krásnou panenku. A nebo můžete mezi řádky číst, že ve skladbě jde o lásku a stejně jako v životě, někdy naplněnou a opětovanou a někdy bohužel nešťastnou. Ale chmury stranou, teď tu pro vás mám polku v aranži Williama Béreše od Keramičky. Zpívají Ivana Tereková, Josef Dušek, Pavel Hanták a Drahomíra Vrána.

A jak to máte vy, milí posluchači? Co vy a zvířectvo? Jste z gruntu, kde vždycky bylo zvířat nespočet? Umíte stáhnout králíka, podojit kozu, obstarat králíky, na noc zavřít slepice? A nebo jste spíš z paneláku, kde prim hrají křečci, morčata, papoušci, případně pes? Ať tak či tak, mít jakékoliv zvíře je sice starost, ale jistě vykompenzovaná násobně větší radostí. A ta radost může být třeba z domácích vajíček, mléka, anebo z té bezpodmínečné lásky, to když se kouknete vašemu Maxovi, Žirikovi nebo Ťapině přímo do očí.

Dohrál valčík, mysliveček vyšel z lesa, který přednesla kapela Muzikanti z Jižních Čech. Zpívali Josef Dušek, Drahomíra Dušková, Iva Haveldová, ve které jsme mohli slyšet i zmínku o koroptvičce. A jestli pak vy, kdo máte rádi nebo přímo vlastníte nějaké zvíře, slavíte 4. října. 4. října totiž neslaví jen František své jmeniny, ale právě tento den je světovým dnem zvířat. A provázanost s Františkem jistě není náhodná. Svatý František z Assisi je totiž patronem zvířat a symbolem úcty ke zvířatům a přírodě. Takto významných dnů spojených se zvířaty existuje mnohem víc. Třeba 11. duben je dnem domácích mazlíčků a v srpnu mají každý svůj mezinárodní den, jak kočky, tak psi. Dámy a pánové, pomalu se blíží konec našeho pořadu. Dnes s podtitulem Dechovka – nejlepší přítel člověka. Pokud k tomuto rčení vrátím jeho původní tvar, dostaneme se ke zvířatům. Zvířata provází člověka již od nepaměti. Pomáhají mu při obživě, zachraňují životy, usnadňují život, zkrátka jsou nedílnou součástí života mnoha z nás. Přeji vám, abyste vždy měli na blízku někoho nebo něco, co vám váš život udělá příjemnějším. Vždyť někdy stačí hezká písnička. Od mikrofonu rádia vašeho kraje se s vámi pro dnešek loučí a brzy se opět naslyšenou těší Jan Skládal.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň.

Vítejte u poslechu Špalíčku lidových písní. Dnes se v něm podíváme na lidové pověry našich předků na Plzeňsku, ve kterých se vyskytují čarodějnice. Komu a jak nejvíc škodili a jak bylo možné se jejich vlivu bránit. O tom všem už za chvilku. Hezký poslech přeje Michaela Vondráčková.

tedy na lidové pověry, ve kterých se vyskytují čarodějnice, se zaměříme v následujících minutách. V českém lidu v roce 1932 je sepsal Ota Dubský a právě z jeho zápisků také dnes budeme vycházet. Uvádí, že v lidových pověrách na Plzeňsku bývá čarodějnicemi uděláno, tedy uškozeno, zvláště kravám. Čarodějnice jim prý dokázaly vzít mléko. Třeba z Bolevce se dochoval zápis následující představy. Žena, čarodějnice, seděla u kamen a měla zástěru pověšenou na bydle. Za kolonky tahala a tím nadojila mlíko. Nejlepší prý bylo vyprovodit ji hned ze dvora ven, a to tak, aby nemohla smeť ani kousek hnoje odnést. Konec citace. Čarodějnice prý totiž mohly nabít moc nad mlékem sousedových krav buď tím, že vytáhly několik stébel ze střechy jeho domu, a nebo si odnesly za svítání právě část hnoje ze sousedova dvora.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte folklorní půlhodinku Šparíček lidových písní. Dnes si povídáme o lidových pověrách na Plzeňsku spojených s čarodějnicemi. Pokud se stalo, že čarodějnice očarovala krávy a jejich mléko, to pak podle lidové víry našich předků nemělo valnou kvalitu. Ze smetany pak třeba nešlo stlouct máslo. Mezi lidem tak kolovaly různé rady, jak si pomoci. Tak třeba se měl řádně vypařit kbelík a nebo hodit dvě a nebo tři lžíce takové smetany do ohně.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní. Dnes si povídáme o lidových pověrách na Plzeňsku spojených s čarodějnicemi. A přidáme i několik konkrétních rad, jak proti jejich vlivu chránit dobytek, tak jak je v roce 1932 v českém lidu zveřejnil Ota Dubský. Tak například, cituji. Také proti uškození dobytka jest dobré potřebovat z hrušky mladé větve, udělej z nich věnec, ať v něm chodí pravá pana na den svatého Jakuba Velkého celý den. Potom dej ten věnec kravám snísti, nebude žádný škoditi moci. A nebo zkušená pomoc proti čarám. Vezmi tisové dřevo, udělej z něj kříž, vlož pod prach u vrat, též vezmi ježka živého, kancové sádlo, stluč to všecko v hromadu a s tím namaš všecky prahy, kudy dobytek chodívá. Také koňům žlaby namaš a budeš před čarami bezpečný.

hrála lidová muzika Střemošné a my jsme na konci dnešního špalíčku, ve kterém jsme si dnes připomněli některé z lidových pověr týkajících se čarodějnic na Plzeňsku. V minulosti prý, tedy podle lidové víry, čarodějnice bydlely všude po venkově a poznat jste je mohli třeba tak, že na 1. máje chodili ke kříži na rozcestí a řezali si z něj třísky, se kterými pak čarovali. Tolik zápisy od Dubského, jak je uveřejnil v časopisu Český lid v roce 1932. Pro dnešek se loučí a klidný večer přeje Michaela Vondráčková.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Hodiny na radnici v Domažlicích se už nebudou natahovat ručně. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. A zítra bude oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky, teploty do 21 stupňů. Pěkný večer, zprávy pro vás má Andrea Samešová. Domažlice čeká historická změna. Hodiny na radnici se už nebudou natahovat ručně. Město o tom informuje na svých webových stránkách. K úpravě hodin dojde v rámci probíhající rekonstrukce střechy radnice. Historie hodin přitom sahá až do 90. let 19. století. Specializovaná firma podle informací města odveze celý hodinový stroj, vyčistí ho, upraví a pak vrátí zpět na původní místo do věže radnice. Pohon poté nově zajistí elektrický proud a hodiny se už nebudou natahovat ručně. V klatovské nemocnici zavedli novou metodu na odstranění nosní mandle. Kromě klasické operace je možné využít i chirurgický zákrok pomocí plazmy a v celkové anestezii. Podle mluvčího nemocnice Jiřího Kokošky má nový způsob ošetření řadu předností.
4: Mezi hlavní přednosti patří šetrnější a přesnější odstranění tkáně, minimální krevní ztráta během toho výkonu a rychlejší hojení. Při odstranění tkáně se nepoužívají vlastně ostré chirurgické nástroje. Je také kratší doba hospitalizace a předpokládaná doba rekonvalescence už potom v domácím prostředí bývá přibližně 7 až 10 dnů.
3: Samotný zákrok je hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Pacient si ale musí uhradit jednorázovou sondu v hodnotě 10 000 korun. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. Dnes ho vyhlásila Krajská komise pro sucho. Umožnila tím snížit minimální odtok z vltavské kaskády u vodního díla Vrané z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření má zpomalit pokles hladiny ve Slapech a případně i v Orlíku. Podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly by první snížení odtoku z Vraného mohlo nastat už pozítří.
5: To opatření nemá žádný negativní dopad na to, že by omezovalo jakékoliv povolené odběry vody, jakékoliv nakládání vody, je dostatečné ještě pro nařeďování vypouštěných odpadních vod. Sport.
3: Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa bronz v kategorii do 63 kg. Dvojnásobná mistryně Evropy dnes na šampionátu v Baku udolala v prodloužení duelu o třetí místo Maďarku Kryzanovou a vybojovala svoji první světovou medaili. Titul obhájila Japonka Kadžuová.
2: Počasí.
3: V noci skoro jasno až polojasno, k ránu až oblačno, teploty 10 až 7, na horách 12 až 9 stupňů. Zítra oblačno až zataženo, zpočátku ojedinělé, odpoledne na většině území občasný déšť nebo přehánky, později večer ustávání srážek, teploty 17 až 21, na horách do 17 stupňů. Povane slabý až mírný jihozápadní vítr, odpoledne zesílí, aby jo jednička mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Aktuálně by vás už na cestách v regionu nemělo zdržet nic mimořádného, hlášené nemáme žádné dopravní nehody a platí to i pro dálnici D5. Přejeme řidičům i nadále šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: V Hezky česky opět pokračujeme s výpisky Dagmar Magincové, co kde pochytila, co kde bylo hezky česky, nehezky nečesky. Tak třeba jste našla, mám tu seznam, v přilehlých džínách. Přilehlá je ulice možná.
2: Přesně. To slovo přilehlý znamená sousední, ležící v těsné blízkosti. No, ty džíny jsou spíš přiléhavé, tedy těsně obepínající. No a to je malinký rozdíl, ovšem před 100 lety, kdy se zase džíny tady nenosily, bychom to tak říct mohli. Dneska už to je spíš otázka toho, že někdo tuší, že to slovo je blízko.
1: Teď nás čeká perla za zazděnou zdí. To je pěkný jazykolam.
2: Za zazděnou zdí starého domu. Bylo to nějaký hrozně napínavý článek, už si tedy nespomenu o čem. A někdo se do toho tak položil, že místo zazděného otvoru tam rovnou šoupnou tu zeď.
1: Hodně úsměvný je i umělý plast.
2: Tak, když si uvědomíme, že plast je umělá hmota, tak je tu řečeno umělá hmota.
1: Nemáme přírodní plast.
2: Ale pokud by někdo opravdu chtěl říct umělý plast, tak tenhle způsob vlastně představuje jistou stylistickou figuru, ale musela by to být nějaká hodně vysoká literatura, kde by šlo o to, že těmi synonymy nebo opakováním nějak poutáme pozornost na to, co chceme říct, dáváme na to důraz.
1: A ještě tu máte pár ukázek z vašich oblíbených kvízů, tak jsem s nimi.
2: Tam to není tak dramatické. Třeba znáte chemický vzorek kuchyňské soli. To je takový překlep, ale hezký.
1: Chemický vzorec.
2: Tak.
1: Je to tak. A trocha slovenštiny na závěr.
2: Ano, český kvíz o slovenštině, kde otázka zněla, jak se po slovensky řekne rampouch. Po slovensky, česky, slovensky, bez té předložky.
1: A jak se řekne rampouch?
2: Cencůl.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé mají žebro navíc? Biblický příběh o Adamovi a Evě vypráví, že Bůh stvořil ženu z žebra, které odebral Adamovi. První člověk tak strávil zbytek života ochuzen o část svého těla. Naproti tomu existuje docela velké množství lidí, v Turecku je to třeba 6% populace, kteří mají naopak jedno žebro navíc. Říká se mu krční žebro a vyrůstá ze 7. krčního obratle. Žebra jsou párové kosti, vycházející symetricky ve 12 párech z hrudních obratlů a směřující k hrudní kosti. Některá jsou s ní spojená malými klouby, jiná pouze vazivem, nejspodnější žebra pak končí volně. Dohromady tvoří hrudní koš, chránící důležité orgány jako srdce nebo plíce. Průměrně jeden člověk ze 200 má však ještě jedno nebo dvě žebra navíc. 13. pár se objevuje v oblasti krku a krátké kůstky jsou buď pevně nebo vazivově spojené s nejbližším žebrem. Lidé o této drobné anatomické anomálii často vůbec nevědí, protože je nijak neomezuje a přijde se na ni třeba při náhodném rentgenu. Někomu však může nadbytečné žebro utlačovat cévy nebo nervy v oblasti krku.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
1: Život je šatna v kabaretu.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Novou koncepci výstavby české armády příští týden projedná vláda. Nový most v Opavě Držkovicích postaví společně kraj a polská obec Branice. A počasí zítra postupně čekáme velkou oblačnost, později od západu na studené frontě s deštěm. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Vláda příští týden projedná novou koncepci výstavby armády České republiky. Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně to potvrdil náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Dokument má určit rozvoj schopností vojska v dalších několika letech. Armáda bude podle Hlaváče koncepci následně vysvětlovat zástupcům obranného průmyslu, který chce do procesu více zapojit.
3: Pokud budeme technologii 5 let specifikovat, soutěžit a pořizovat, budeme kupovat něco, co už je technologicky překonané, a to není adaptace. To je zpoždění, to jsou ztracené investice a demotivace. A právě proto se musí změnit i vztah mezi armádou a průmyslem.
2: Husinecká přehrada na Prachaticku kvůli dlouhodobému suchu téměř vyschla. Zůstává v ní už jen asi 1% běžné zásoby vody. Vyplývá to z grafů povodí Vltavy. Vodohospodáři už budou z této přehrady pouštět jen tolik vody, kolik do ní přiteče.
4: Přímo k vodě se tady dostat nedá, a to ani z hráze, ani z jiných míst, protože kolem přehrady platí ochranné pásmo. Také se to ozývají z amplionů pokyny, aby lidé nikam nevstupovali, jinak přijede policie. A z hráze to celé pozoruje penzista Zdeněk Sklatov.
5: No já jsem starý čundrák a chodím po Šumavě od malička, ale takovýhle stav tady na přehradě, to teda opravdu je ubohé.
4: Ředitel povodí Vltavy Jiří Balon Českému rozhlasu řekl, že v případě, že bude klasická zima a bude sněžit nebo aspoň pršet, přehrada se do jara naplní. Z Husinecké přehrady Lubomír Smatana, Český rozhlas.
2: Moravskoslezský kraj i polská obec Branice společně postaví nový most v opavské městské části Držkovice. Předtím bude nutné starou, povodněmi poničenou mostní konstrukci zbourat. Potvrdilo to moravskoslezské hejtmanství. Kompletní obnova bude stát kolem 80 milionů korun. Každá strana zaplatí polovinu.
6: Povodně v roce 2024 výrazně poškodily celou mostní konstrukci a do Branic se z Držkovic od té doby přes řeku nedá dostat. Nový most by měl být hotový do roku 2032. Česká a polská strana budou spolupracovat ve všech fázích stavby, včetně přípravy. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
2: Ester Ledecká vstoupí do nové lyžařské sezony pod vedením nových trenérů. Budou jimi Rakušané, Pichler a Grasser. S snowboardovým koučem zůstal Američan Reiter.
1: Počasí.
2: V noci čekáme ještě polojasno nebo skoro jasno, ojedinělé mlhy nebo nízkou oblačnost, během noci od západu pozvolné přibývání oblačnosti. Nejnižší teploty mezi 10 a 5 stupni ve východní polovině Moravy a také ve Slezsku mezi 14 a 10. Zítra bude postupně oblačno až zataženo, zpočátku ještě místy polojasno. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně budou vyskytovat na celém území a na východě a jihovýchodě ojedinělé i bouřky. Později večer od západu ubývání srážek. Maxima na severu republiky většinou mezi 16 a 20 stupni, jinak budou maxima mezi 19 a 25. Vítr zpočátku slabý, bude v průběhu odpoledne výrazněji zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony v omezení za Sackou. Zhruba na 33. kilometru stojí v omezení nepojízdná dodávka. Blokuje jeden pruh, zdržíte se do 10 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
7: Je potomkem jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů. Vyrůstal v Itálii, do Česka se naplno vrátil až v dospělosti. Dnes se stará o rodový majetek, mezi který patří hrad Kost či zámek Karlova Koruna. Francesco Kinský del Borgo je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Do Alex a host dnes zavítal Francesco Kinský dal Borgo, potomek slavného šlechtického rodu chlumecké větve Kinských Borgo. Když se řekne Kinský dal Borgo, tak většina lidí si vybaví pozemky, zámky, hrady, koně, staletou historii. Co si představíte vy osobně?
1: To samý, podstatně. Já oproti jiný členy našeho rodu mám tu čest sloučit i tu italskou část. Někteří z nás jsou kinský a my jsme kinský dal Borgo právě díky moje babička, která se narodila v Itálii. Ta byla poslední z rodu dal Borgo netolický, proto ta česká taky byla nějak čas česká. A je to fajn mít ten oboj pohled, jak z Itálie, jak tady v Čechách.
0: Ano, vy jste vyrůstal v Toskánsku, nedaleko Pizy na venkově.
1: Ano, mezi Pisa Luka.
0: Kdy jste poprvé uslyšel o Česku?
1: No, mě bylo asi, já nevím, 9 let nebo 10, protože moje dědeček, který se narodil v Čechách a pak v roce 48, jak přišel v Itálii se oženit, nemohl potom bohužel se vrátit, nebo bylo mu doporučeno, ať se nevrátí. Zůstal celou dobu v Itálii a moc nám nemluvil o co tam bylo, co tam nechal, což na jednu stranu dobrý, protože musím říct, že mu nekazilo život, respektive on to bral jako životní smůla, ale sice, že je to uzavřená kapitola a život jde dál, vzal se a našel si normální práce v uvozovka a lituji jenom to, že spousta věcí, které dneska bych chtěl vědět, on nám neřek a mě nenaučil česky. Já jsem přišel tady, já jsem si to musel naučit nějak horko těžko. A to byla výzva.
0: Tak k tomu se samozřejmě dostaneme. Nicméně, když zmiňujete svého dědečka, ano, on vlastně nástupem komunistické moci, tak byl sebrán veškerý majetek, který tady měl. Čili vy říkáte, on si nestěžoval, on o tom příliš nemluvil a dnes říkáte, že kdyby o tom býval mluvil, že vy byste se ho více ptal? Protože
1: určitě.
0: Byste měl na co? Věděl
1: určitě.
0: Byste na co?
1: Protože dneska je to v rámci moje profese, nejenom profese, jako já sice doprovázím na zámku, na hradě kost, ale osobně mě ta historie baví a zajímá a je spousta věcí, které bych chtěl se mu zeptat, jako proč to takhle je, nebo proč to takhle bylo, bylo to tak nebo nějak, ale už nemůžu.
0: Už nemůžete, já jsem se vás ptala, kdy jste poprvé slyšel o Česku, vy jste říkal, bylo mi tak 9 let, tak si říkám, to bylo ještě Československo. Vy jste 83. ročník, ano. Takže počítejme, to bylo už pomalu.
1: Už
0: se
1: pomalu
0: to blížilo.
1: Česko. Já jsem přišel poprvé v Chlumci nad Cidlinou, když už byla Česká republika.
0: Jak to na vás zapůsobilo tady v České republice?
1: No, víte, když jste dítě, vy máte ten svět trošku jinak. Já jsem v té době moc nestálo za historie nebo za architekturu Santini. Jsem spíš honil pávy kolem parku a lezel na stromy. Ale jedna věc si pamatuju čistě jasný. To bylo, my jsme přišli poprvé v zimě se rozkoukat a bylo všechno šedivý. Pamatuju si ten smrad z uhlí, prostě když jste normálně dýchal na uhlíci, prostě se cítil opravdu uhlí ve vzduchu. Všechno bylo šedivý, baráky nedodělaný, bez fasády a mě způsobilo trošku jako smutno. Jo. Pak znova jsem přišel po rok, myslím, ale v létě a najednou úplně jinak. Všechno, zelený, kytky. Pamatuju si taky, že jsem první vnímal, že něco se změní, jak lidi začali malovat vlastní domy, jako fasády. A tak, aha, tak říkám, už něco se mění, jako prostě už jsou barvy. Dřív každý dům měl bylo šedivý, bez omítky, že jo?
0: Tak, ale tam to ještě rozhodně nevznikla ta myšlenka, že byste se natrvalo přesídil do České republiky, to přišlo až mnohem později a o tom budeme mluvit také za malou chvíli. Naším hostem je Francesco Kinský dal Borgo.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Franceskem Kinským Dalborgo, který se před 14 lety navrátil do míst, kde má jeho rodina dlouholetou tradici. Tak vy jste Českou republiku navštívil už co by dítě, kdy ale přišla ta myšlenka, ten nápad, to rozhodnutí tu trvale žít?
1: Bylo po studium, když jsem maturoval v univerzitě v Holandsku, ve Wageningenu, a moje první představa byla, že budu pracovat v nějakou mezinárodnou firmu, ideálně na vývoj obnovitelné energie, ale bylo to rok 2010, tak plná krize, a já jsem v té době nebyl ani inženýr, ani ekonom MBA, takže prostě, jak se říká, ani ryba, ani maso, něco mezi, a takže to úplně nešlo, jak jsem si představil. A ve finále jsem našel práce, stáže v Bruselu pro Evropská organizace vlastníků půdy, a tam jsem pracoval 2 roky, až jsem měl příležitost pracovat na projekt tzv. Wildlife Estates, který byl taková značka, certifikát určený pro soukromní pozemky, který prokázali, že udělají opravdu něco ke prospěchu biodiverzitu a příroda v rámci těch hospodaření. A takže začal jsem cestovat do Čech jednou za pár měsíce, pak jednou za měsíc, a už mě začalo vrtat v hlavě, jako jestli by tady nezůstal, protože Brusel mě nikdy jako moc nelákalo.
0: Tak ale to si jako město. To si žádalo i naučit se česky, naučit se jazyk, kterým se tady domluvíte. Jste říkal, dědeček mě česky nenaučil, tak ani to, že se budete muset naučit relativně těžký jazyk, vás neodradilo od toho tu zůstat. Kdy jste začal s češtinou?
1: Já jsem začal nejdřív online, jsem měl takový soukromý lekce před Skype v té době, a potom prostě jsem si do toho ponořil, protože když jsem tady přišel, jsem musel prostě nějak komunikovat, a já jsem takový, že jako moc se nestydím, takže prostě já zkouším. Bylo to občas těžký, občas legrační, každopádně vždy zajímavý. Pamatuju si jasně, že většinou jsem měl 2 reakce od lidí. Buď lidi se snažili prostě mě pomoct, jako opravdu se snažili rozumět, protože se dívili, že nějaký cizinec se snaží prostě mluvit česky, a nebo prostě opakovali to sami jen nahlas. A to bylo trošku nepříjemné. No.
0: Učíte se stále česky?
1: Každý den.
0: Tak tím, že mluvíte, to určitě ano, ale máte třeba svoji lektorku nebo lektora nebo online, nebo ještě stále?
1: Doma. Manželka je Češka, děti mluví jak česky, jak anglicky, protože já s nima mluvím anglicky jenom, a občas i oni mě upravujou s těma chybama, který dělám, takže je to stále vývoj. Ale určitě je dobrý, nebo bych nikdy nemluvil takhle, kdybych nemusel mluvit každý den, tak.
0: Jak dlouho vám to vlastně trvalo, jak dlouho jste se učil, než jste opravdu třeba i udělal takovýto rozhovor?
1: Určitě mě trvalo, já bych řekl, asi 5 let, když jste schopný udělat vtipy ve cizím jazyku,
0: ano.
1: Pak víte, že zvládáte.
0: No a v jakém jazyce se vám zdají sny?
1: Už míchám. Jako někdy, jasně, protože i přemýšlím v češtině někdy. Je to podle situaci. Jestli třeba jsem v Itálii a začnu mluvit víc italsky, tak už připínám, nebo v angličtině, v češtině. Jediná věc, která mě opravdu obtěžuje, je ta francouzština. Dřív jsem měl dobrou francouzštinu, když jsem to více procvičil, a dneska je to bída. Mně to nejde, a jakmile začnu, prostě se snažím mluvit francouzsky, se to přepne s tou češtinou a z toho vznikne guláš.
0: Tak vidíte, ale čeština bída rozhodně není, takže ne. To je asi to podstatné teď, co potřebujete. Francesco Kinský Dalborgo je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Frančeskem Kinským Dalborgo, který od roku 2012 trvale žije v České republice a spravuje zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, hrad Kost, nebo třeba obory Kněžičky a Polesí Luhy. Když se na ty stavby podíváte, tak vidíte nádhernou historii nebo hlavně obrovské starosti, práci a tak dále.
1: Jeden bez druhý nejde. My se o tom staráme, jak se staráme, protože především je naše dědictví, je naše odpovědnost. Jinak věřím, že bychom měli to jednodušší jako všechno prodat už dávno, ale nemůžete přerušit ten příběh, který už před váma běží 300 let, že jo?
0: Je to zodpovědnost?
1: Velká.
0: Velká zodpovědnost. A v tomto duchu vychováváte i své děti, že jednou až tak zkrátka o to dědictví se budou také starat a také ho zachovávat pro další generace.
1: Tak je to, když to řeknu takhle, umělectví, jo? Protože já na ní nechci tlačit příliš, stejně jako moje rodiče netlačili příliš na mě, musíš to dělat, budeš jenom ty. Já doufám, že bude její přirozený rozhodnutý. Jediné, co se snažím dělat prozatím, je jim nechat prostor a dát jim příklad. Já ji vezmu sebou občas v práci, nebo jim ukážu, co všechno děláme, o co se staráme, a děti jsou zvědaví, děti sajou, takže já vidím určitý, jak jim to prostě zajímá, začnu se ptát a tohle, a je to občas vtipný, jak to berou, ale určitě za mě příklad, osobní příklad je nejlepší vodítko.
0: Tak matr seděl tou dceru, tak si třeba na zámku může připadat jako princezna, ne?
1: Jo, až moc, bych řekl, občas ji musím prostě držet na zem. Jo. A to je výhoda, já si myslím, že takhle, já jsem měl výhodu, že jsem vyrostl v Itálii, kde moje jméno bylo pouze divný. Neznamenalo nic, lidi prostě neměli žádný očekávání, nevěděli, a to má, a měl určitou výhodu, že prostě jsem neměl ani příležitost, jo, si nějak myslet hodně o sobě. A doufám, že tu pokoru, že moje děti budou mít taky tu pokoru a ta skromnost, protože je to velice důležitý.
0: Vy vlastně také hned, jak jste nedospěl, tak jste se nešel nebo nezačal věnovat tomu odkazu, tomu dědictví. Vy jste si budoval svoji kariéru, čili ani váš tatínek, vaše rodina vás do toho nenutili. Bylo to vaše přirozené rozhodnutí, kdy jste jednoho dne přišel a řekl jste, já se půjdu starat o to, co tady naši předci vybudovali, abych to uchoval pro další generace.
1: Ano, ne, že jako otec mě k tomu vedl, respektive on jediný, co chtěl, až jsem začal pracovat, je, aby jednou za čas se účastnil představenstvo. Třeba můj bratranec Karlo, ten žije o rok dřív tady, ten se stěhoval tady první, když jsem já ještě pracoval jinde. Víte co, je to takový, nevím, jestli jsem přišel příliš brzo, mohl jsem pracovat dále, mohl jsem sbírat jako ještě více zkušenosti. Možná, že vždy mě bude chybět ten pocit, že jsem něco opravdu provedl sám, ale už je to pase, že jo? Už jsem si vybral svoje cesta v životě, už je to tak, a myslím, že mám se soustředit, aby mohl nechat svoje vlastní otisk na to, co máme a co děláme. Nejsem na to sám, rozhodně, jako, jak jsem říkal, bratranec tady pracuje aktivně každý den, táta přijde každý měsíc na jednání, taky strýc. Je to prostě, je rodinná firma a rozhodujeme si o věci jako spolu.
0: Říká Francesco Kinský Dalborgo, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: si to sama.
1: Francesco Kinský Dal Borgo je naším hostem. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, co spravujete, o tom, jaké dědictví uchováváte pro další a další generace. Nicméně, co je z pohledu vlastně té správy nejnáročnější? Jsou to peníze, památkáři, zaměstnanci nebo právě ta odpovědnost vůči dalším generacím?
2: Bych řekl, že všechno, co se jmenovala, a kombinace. Protože, když jste mluvila o ty budovy, najít peníze k rekonstrukci je to jenom podstatně jedna věc. Další věc je sehnat povolení, abyste dělali, co chcete dělat. Uh-huh. A ještě důležitější za mě je najít ten záměr, co s tou budovou dělat. Protože ať je, jak je, většina budovy kulturní památky ztratily původní funkce, které měly. Dneska prostě nejde udělat, co se dřív dělalo. A tak musíte najít něco funkční, smysl úplně nový, a to je velká výzva. No.
1: No a jak se právě rozhoduje, co zachovávat, přesně třeba zachovat to, jak to přesně dělali vaši předci, a kdy už je potřeba udělat nějaký kompromis právě s tím, že je 21. století?
2: Jako není náš rozhodnutý úplně, je to vždycky konverzace s památkářema, se státními orgány. A kdybych bylo moje čistě rozhodnutý, bych řekl, že důležitý je mít vkus. Jo, v tom prostě vyrůstáte. Když vyrůstáte, žijete přímo v nějakým památkem, máte kolem sebe starožitnosti, je to přirozená věc skoro. Ale další věc je, že musíte se podívat z ohledu, že opravená budova, která nemá funkci, jenom bude chátrat za x let. Je potřeba jim vrátit tu funkci, vrátit tu život, a v tom případě bude prospívat. Bude prospívat právě proto, že má nějakou funkci.
1: Tak a vy jste zmínil, že majetek a ty nemovitosti spravujete samozřejmě společně se svým bratrancem, tatínkem, takže když právě přichází nějaké důležité rozhodnutí, kromě památkářů, tak se radíte právě i jako rodinám, je to rozhodnutí, se kterým jsou všichni, jste všichni jakoby stotožněni?

0: A i krásný s tím, že máte možnost opravdu se věnovat něco, který za mě dává smysl.
1: A je to i tak, že když vyrůstáte obklopen krásou, tak prostě i v dospělosti chcete mít kolem sebe. A pak třeba vidíte něco, co se úplně nestotožňuje s tím, v čem vy jste vyrůstal, a nechápete to, že třeba někdo jiný vyrůstá v něčem jiném než vy, neobklopen třeba tou krásou.
0: Ne, já si myslím, že jde, jako každý je individuálně a svůj. Jsou lidi, kteří rostou ve zámku a pak jsou rádi, že jsou v malém bytě v moderním nábytkem. Jo? Jako,
1: to se vám nestalo.
0: Já mluvím za sebou. Mm-hmm. Já mluvím za sebou. Mě opravdu zůstal ten vkus. Já mám rád prostě dřevo, kámen, mám rád starožitnosti a myslím si, že protože jsem vždycky kolem sebe to měl.
1: Francesco Kinský Dalborgo je stále naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si stále povídám s Františkem Kinským Dalborgo, potomkem jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů. Když jsme hovořili o různých rekonstrukcích a opravách toho nádherného majetku, který spravujete, ať už je to hrad Kost, ať už je to zámek a další, tak která rekonstrukce z vašeho pohledu byla nejnáročnější a skutečně dostála tomu, co jste zmiňovala, že je potřeba, aby ta nemovitost nebo ten objekt byl funkční?
1: Určitě bych řekl naše zámecká jízdárna, protože my jsme od začátku věděli, že nechceme vrátit tam ta funkce jakoby jezdecká, protože by to nedávalo ekonomický smysl. Sice ty koně na zámku jsou, ale ve stáji a ve výběhu ven, ale ta jízdárna se zrekonstruovala na multifunkční prostor. Respektive dneska v něm máme výstavu, samostatnou výstavu, kde lidi si můžou naučit o historie koně Kinský, historie parforsní honu i až ta velká pardubická, která je spojena z našeho rodu. Jo, ale pokud budeme mít příležitost, což máme příležitost, děláme tam firemní akce, konference, svatby, protože je to jeden z málo prostorů, kde se vejdou až 300 lidí třeba v našem okolí.
0: Takže ten příklad jízdárny vlastně dokládá tu situaci, kdy jste byli vlastně konfrontováni s tím 21. stoletím, že už zkrátka jízdárna jako taková, koně prostě už to nebylo něco, co by se hodilo do této doby?
1: Ano, dá se to takhle říct. My jsme si rozhodli jako prostě udělat tam systém topení a vzduchotechnika, čistě protože jsme chtěli tam mít lidi a ne koně.
0: Vy sám ale nebydlíte na zámku, je to tak?
1: Já jsem bydlel na zámku asi rok v apartmánu proti zámku, kde dneska jsou rodiče, když přijdou na návštěvu, a jsem z toho utek vysloveně, protože navíc mám dva jezevčici a ji vyvenčit v parku bylo vždycky jako zajímavý. No. Tak jsem, já oceňuji to, že prostě mám svoje zahradu, mám svůj prostor a nemám nikdo, který se ptá třeba, kde jsou záchody, anebo jestli mu podepíšu nějaký pohled.
0: Tak máte zkrátka soukromí.
1: Ano, ano, to je určitý bohatství.
0: Vaši rodiče tedy žijí v Itálii. Jak často vy se dostanete domů, nebo tak, co je vlastně vaše domů teď? Je to jedu domů do České republiky, jedu domů do Itálie?
1: Ano, já to říkám bez problému. Mám dvě domovy, jedna v Čechách a jedna v Itálii. A když jdu v Itálii, snažím se aspoň třikrát za rok, hlavně, aby tam vedl i děti, aby měli k tomu vztah. A když jsem v Itálii, se cítím jako ježíš, konečně jsem zpátky doma, všechno super, a po pár týdnů už se těším do Čech, a když jsem v Čechách, říkám, jak je to tady všechno fajn, a takhle to je.
0: Co vám chybí z Itálie, co jste si nemohl přivést sem?
1: Moře. Jídlo. A samozřejmě ty kamarádi, který mám od mlády. Jo. Je to zajímavé, sice, že ta tradice naše o aperitivo ještě nechytla, ani v Praze se nechytla.
0: A to je jaká tradice, aperitivo?
1: Že vůbec děláme aperitivo. V Itálii už v 7 hodin po práci jedete ven, si dáte nějaký drink v baru, potkáte se buď v kolegama nebo s kamarádama, mezi tím a máte zadarmo nějaké jídlo a pak se můžete rozhodit, jestli jdete doma na večeři, anebo jestli pokračujete do nějaké restaurace, anebo jenom k pití.
0: A vy jste chodívával domů, nebo jste pokračoval?
1: No, jakdy, ale pade na pade.
0: Francesco Kinský Dalborgo zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex, ahoj, si stále povídám s Franceskem Kinským Dal Borgo, který od roku 2012, tedy 14 let, už trvale žije v České republice, kde spravuje zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, také hrad Kost a další. Ale my se teď zastavme v Chlumci nad Cidlinou na zámku Karlova Koruna, protože tam proběhne zajímavá, krásná akce, která se bude týkat koní. Doslova se jmenuje Slavnosti koní a tradic. Vy sám máte svého koně?
1: Ještě nemám. A to je, protože jsem příliš odpovědný a přiznávám, že nemám moc času na ní zatím. A budu ho mít, až si udělám víc času. Nicméně je moje sestra Eleonora, která příliš jako pokračuje ta konská tradice v rodině. Ona od, když jim bylo 6 let, že jezdí a závodí na koně a dneska vede jezdecký centrum v Itálii, Toskánsko.
0: Ostatně máte to v krvi, to jezdectví no,
1: jasně,
0: a koně.
1: Jasně. Kinští ještě před 30letovou válku, představte si, byli známi, protože chovali koně ze zajímavé barvy, různý barvy. Jo. Až potom hrabě Oktavián Kinských vyšlechtli svoje vlastní plemeno, ten chlumecký plavák. Dneska se říká koně Kinských a je to a taky byl ten, který začal jezdit parforsní hony ale anglického stylu, právě kolem Chlumci a podílel se na vznik Velké Pardubicky, nějaký známe.
0: Tak. A když se přesuneme do současnosti, tak 10. října, už tuto sobotu, se bude konat tedy akce Slavnosti koní a tradic. Na co se mohou návštěvníci zámku Karlova Koruna těšit?
1: No, to bude program otevřený pro veřejnost a tam plánujeme mít představený kladrubský koně, představený kinský koně, budou tematické prohlídky na téma Oktavian a Oktavian Kinský, Lata Brandisová na zámku Karlova Koruna, bude okruh výzdární, konírny a kočárovny kopitencem, kopitentám, bude polo, akce polo na zámku a samozřejmě naše tradiční parforsní hon na počest Oktaviana Kinského, která startuje ze zámku, budeme mít nějaký 25 kilometrů trasu kolem Chlumci, Mlékosrby a pak se vrátíme na zámku se slavností fanfáry.
0: Tak a samozřejmě návštěvníci se předpokládám budou moci potkat a pozdravit i s vámi. Uvidí vás tam někde?
1: Já tam určitě budu.
0: Jedna věc je, že tam budete, ale kdy vás případně najdou?
1: Na koně. Protože já budu jezdit, tak jestli mě chtějí chytit, jediný v 10 hodin, když udělám uvítací slovo všem a potom, až se vrátíme kolem a teď půl styrží, tak budu na zámku a rád.
0: Budete pozdravit. Na koni, ale na vypůjčeném koni. Vlastně.
1: Ano, na půjčený koni.
0: Jezdíte na jakémkoliv koni, nebo k němu musíte mít nějaký vztah?
1: Je vždycky lepší mít ke koním vztah. Já jsem měl kůň, který stále jsem si půjčil od kamarádama, protože ta malá skupinka, s kým jezdím, tazvaný žebráky Hounds, pochází z Tachova a to je kamarád, který dědil tu tradice po tátovi. Je Holanďan, ale žije v Čechách už dlouho díl než já. Mají smečku psy, mají koně právě a s nima jezdím. A mimo jiné, nebo mezi náma z naše skupina patří i Vašek Vidra a ten taky bude na zámku, tak lidi se můžou těšit ne moc na mě, ale spíš na Vaška, který přijde taky.
0: A vaše jezevčice nebo jezevčíci budou také přítomni?
1: Nebudou, protože by ani nestíhali znamalý nožičky, ale ne. My ty psi, ta smečka psů, která je určená k takovým honu, jsou spíš harriery, to jsou vyšší psy. No. Musím zmínit, uklidnit možná posluchače, že my nelovíme na živou zvěř, ale jenom na falešní trasu.
0: No dobře, tak na to, tedy na slavnosti koní a tradic do zámku Karlova Koruna vás vlastně přišel i pozvat Francesco Kinský Dal Borgo, který byl naším hostem. Já vám za to moc děkuju, ať se sobota vydaří a ať se vám daří celkově.
1: Já taky a uvidíme se v sobotu na zámku. Děkuju moc, že jste poslouchali.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.
5: Hodina.
0: Český rozhlas, zprávy.
5: V kauze vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky dnes padly peněžité tresty. Vedení Třemešné na Bruntálsku připravuje velké opravy mostů a silnic. Basketbalisté Slávie na úvod Ligy mistrů prohráli a počasí zítra postupně velká oblačnost, později od západu na frontě s deštěm, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. V kauze vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky padly dnes peněžité tresty. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun. Bývalý šéf IT oddělení Petr Raška 80 tisíc. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Malý a Raška k jednání nepřišli. Vinu v minulosti už odmítli. Rozsudek není pravomocný, říká státní zástupce Jan Vychyta.
6: Soud se v části ztotožnil s návrhem obžaloby, tudíž s rozhodnutím mohu být částečně spokojen.
5: Vedení radnice v Třemešné na Bruntálsku nechá opravit své mosty a silnice. Obec získá finance z programu Živel 1 na obnovu po povodni. Na rekonstrukci infrastruktury Třemešná získala 60 milionů korun, což je více než celoroční rozpočet obce. Teď vybírá dodavatele stavebních prací.
7: Celkem jde o 14 mostů a 10 úseků silnic. Mezi nimi je například výjezd na Polsko v lokalitě Damašek, cesta kolem fotovoltaiky i cesta před požární zbrojnicí. Obec současně nahradí i část starého vodovodního řádu směrem do místní části Rudíkovy. Střemešné Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Včelaři z Valašského Meziříčí, kterým nákaza zničila chovy, získají od města 100 000 korun. Kvůli moru včelího plodu nařídili veterináři 6 včelařům zlikvidovat včelstva i vybavení. Peníze jim teď pomohou chovy obnovit, říká mluvčí města Jakub Mikuš.
8: Velkou část nákladů zaplatí včelařům ministerstvo zemědělství. Tyto náhrady ale nepokryjí vše. Dotace od města proto doplní rozdíl mezi částkou vyplacenou státem a skutečnými náklady včelařů. Částku jsme odhadli spolu s místním svazem včelařů a v případě potřeby jim město ještě navýší.
0: Sport.
5: Basketbalisté pražské Slávie era NBK prohráli první zápas v sezóně Ligy mistrů. Albě Berlín v Pardubicích podlehli 86-110. A basketbalisté Opavy prohráli úvodní zápas Evropského poháru Mezinárodní federace FIBA. Na chorvatský Split nestačili 68-74.
0: Počasí.
5: V noci čekáme ještě polojasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost, během noci přibývání oblačnosti od západu. Nejnižší teploty mezi 10 a 5 stupni, na východě Moravy a ve Slezsku většinou mezi 14 a 10. Zítra bude postupně oblačno až zataženo, zpočátku místy i polojasno. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně budou vyskytovat na celém území. Na východě a jihovýchodě republiky ojediněle i bouřky. Později večer od západu ubývání srážek. Maxima na severu mezi 16 a 20 stupni, jinak mezi 19 a 25. Vítr zpočátku pouze slabý, bude v průběhu odpoledne výrazněji zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na trojce z Prahy do Tábora za Benešovem bude do pátku brzdit provoz. Nové omezení je u odbočky na Neveklov. Aktuálně se v místě zdržíte do 5 až 10 minut. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Už za několik málo minut pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Sekuza. Severočeské tukové závody, na jejichž počátku bylo legendární mýdlo s jelenem.
1: Říká vám něco firma Setuza?
2: Setuza to mi nic neříká.
1: Když vám napovím mýdlo s jelenem.
2: Aha, tak to si pamatuju, v tom prala babička ještě moje. Občas i já.
1: Má mýdlo s jelenem nějakou vůni?
2: Myslím, že ne.
3: Myslím, že nemá vůně a používala se na ruční praní. Nebo používalo se na ruční praní.
2: Má vůni, trochu má a není moc příjemná.
1: Jak myslíte, že je mýdlo s jelenem staré?
3: Počítám někdy začátkem století, minulého.
2: Dost, asi 80 let. Já bych řekla aspoň 100.
0: Setuza, společnost se sídlem v Ústí nad Labem, se zabývala především zpracováním olejnin. Vyrostla na základech, které položil Johann Schicht, slavný výrobce mýdel, a nejen jich, jak se za chvíli dozvíme. Věhlas mu přinesla především bílá kostka mýdla, kterému naše babičky říkali šichťák, a nedali na ně dopustit, protože dobře věděli, že mýdlo s jelenem vypere úplně všechno. Kde se ve znaku vzal ten jelen? O tom už se dneska můžeme jenom dohadovat. Johann Schicht své řemeslo zdědil po tatínkovi. Ten byl řezníkem a mydlářem. Mýdlo se totiž původně vyrábělo ze zvířecích tuků a výroba toho, co máme dnes spojeno s libou vůní, ani trochu nevoněla. Ba naopak. Historie mýdla je velmi dlouhá. Nejstarší známý recept na jeho výrobu z doby 2800 let před Kristem nám zanechali Babyloňané. Mýdlo však nepoužívali na mytí, prý se jim po něm rychleji hojily rány. Hezkou legendu o vzniku mýdla mají staří Řekové. Ti k uctění bohů spopelňovali na hranicích obětní zvířata. Kolem jednoho chrámu na ostrově Lesbos se povalovala spousta zbytků tuků a popela. Když pršelo, stékala tato podivná hmota do řeky a místní pradlenky si prý dlouho lámaly hlavu, jak to, že jim to v té žlutozeleně zbarvené vodě tak dobře pere. Ve středověku se mytí mýdlem považovalo za škodlivé. Naštěstí už je tato doba za námi. A velký comeback začalo slavit až v 19. století. Za otce novodobého mýdla je považován francouzský chemik Michel Eugène Chevrel. Díky němu se mýdlo stalo dostupným prostředkem pro každého a za to právem patří mezi 72 významných mužů, jejichž jméno je zapsáno na Eiffelově věži. Další osobností, kterou stojí za to si připomenout v souvislosti s mýdlem, je newyorský podnikatel William Colgate. V roce 1806 si založil obchod se škrobem, mýdlem a svíčkami na Manhattanu. O pár let později si otevřel vlastní továrnu na její výrobu a ta mu vynesla královské jmění.
4: Kdo by neznal mýdlo s jelenem? Ale vyrábí se úplně stejně, jako když se narodilo?
5: Úplně stejně to určitě nebude, protože doba se změnila a jak zdroje surovin, tak vlastně i výrobní procesy jsou přizpůsobené současnosti.
6: S Jiřím Machačem, vedoucím výroby Schicht Olomouc, si povídala Světlana Lavičková.
4: To znamená, že jestliže bylo mýdlo s jelenem už oblíbené před 50 a více lety, tak teď je ještě lepší, tudíž ještě oblíbenější?
5: Řekněme, že jsme zachovali tradici, kvalitu i tu značku, takže můžeme říct, že minimálně tak účinné, tak jako bylo, i tak oblíbené.
4: Mýdlo s jelenem jsme většinou používali a v současné době také používáme i k přepírání v ruce, ale třeba i dětského prádla. To složení tomu odpovídá?
5: Ano, mýdlo s jelenem je vhodné i na přepírání dětského prádla.
0: Severočeskému podnikateli německé národnosti Johannu Schichtovi se občas říká druhý Baťa. Nejen proto, že jeho úspěch daleko přesáhl hranice vlasti, ale také proto, jak se choval ke svým zaměstnancům. Narodil se 8. března 1855 v Rynolticích u Liberce jako nejstarší ze čtyř synů. Jeho otec Georg si doma, takřka na koleně, otevřel malou varnu mýdla. Příslušné živnostenské oprávnění mu úřady udělili 6. července 1848 a tímto datem to všechno začalo. Podnikání se nerozjíždělo snadno. Zpočátku se celý provoz tísnil ve sklepě rodinného domku. Do práce se s vervou zakousla celá rodina. Co se jeden den vyrobilo, to se druhý den hezky pěšky rozneslo po okolí a prodalo pěkně z ručky do ručky. Georg to vzal za správný konec. Vyráběl kvalitní zboží za nízké ceny, o zákazníky proto neměl nouzy. Postupem času se mohl i s rodinou přesunout do většího stavení a skromná domácí dílna se postupně proměnila ve skutečnou továrnu. Když po 30 letech Georg svůj podnik předával svým synům Johanovi, Josefovi a Francovi, šlo sice o nevelkou, ale už slušně zavedenou firmu s 10 dělníky, 2 úředníky a zázemím 1000 zákazníků. Ze svých synů si Georg jako nejschopnějšího vybral Johana a poslal ho do Liberce vyučit se obchodníkem. Odtud Johan směřoval do Vídně. Uchytil se v účtárně velkoobchodníka s tuky a oleji a měl možnost poznat velkoobchod v skutku ve velkém stylu. Po návratu Johan předstoupil před rodinnou radu s radikálním řešením. Je čas najít nové sídlo firmy. Věděl, že je potřeba dostat podnik blíž k železnici a lodní dopravě, čímž se výrazně zlevní doprava výrobních surovin a uhlí a rozšíří se odbytiště. Nastalo tedy stěhování do Ústí nad Labem, přesněji řečeno na území mezi obcemi Kramoly a Novosedlice v katastru Střekova, kde se začala koncem léta 1882 stavět nová továrna. Zatím nic moc velkého, 2 budovy a 1 komín, to bude muset pro 10 dělníků a 2 úředníky stačit.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Šichtovy závody však nevyráběly jen mýdlo, jak by se mohlo zdát, ale také další rozličné produkty tukového průmyslu. Byl zbudován závod na zpracování olejů a palmového jádra. Šlo o jedinou továrnu tohoto druhu v celém Rakousku. Dál přibyla výroba vodního skla, po ní provoz na výrobu stearinu, další na výrobu kokosového oleje z kopry, přidali se svíčky, glycerín, fermeže a konečně roku 1891 přišlo na svět ono už zmiňované mýdlo s jelenem, které udělalo z firmy hotovou legendu. Ale nezůstalo čistě jen u výrobních hal. Kromě vlastní továrny majitelé vybudovali elektrárny, doly, vodárnu, železniční vlečku, pilu. Plynulou dopravu surovin i zboží na dlouhá léta zajišťovala paroplavební společnost. Na samém počátku 20. století byl celý závod plně elektrifikován a energie sloužila i pro veřejné osvětlení ve Střekově. Pobočky rostly jako houby po dešti. Johanovi plány zkrátka vyšly. Firmičku, kterou s bratry rovným dílem zdědil po otci, během několika let pozvedl mezi nejvýznamnější podniky v monarchii. Jeho zásluhy ocenil i císař František Josef I. a udělil mu titul císařského rady.
2: Je, tady to krásně voní čistotou. Kde jsme se ocitli? Tamhle, když vidím bílé pytle, někdo sype surovinu, to je mlýnice.
3: My tomu zařízení říkáme hnětač, ale ano, v podstatě můžete tomu říkat i mlýnice.
2: To znamená, že on tam sype co?
3: Sype tam hlavní surovinu při výrobě mýdla, mýdlové vločky. To je právě to, my je nakupujeme už jakoby od dodavatele, nevyrábí se u nás. Takže výroba mýdlových vloček probíhá u našeho dodavatele.
2: Takže tam do té násypky, která vypadá jako ta mlýnice, tam tedy se sypou ty mýdlové vločky a s nimi se děje co? Pojďme se podívat blíž.
3: Do toho hnětače se sypou mýdlové vločky a přidávají se tam všechny další suroviny, které potom dohromady tvoří mýdlo s jelenem. V podstatě v tom hnětači dochází k první homogenizaci té hmoty, teda důkladnému promíšení, tak, aby byly vlastnosti v každé části stejné. V podstatě ten samý proces probíhá i v té druhé části, v tom pilírovacím stroji, odkud vidíte, jak stoupá nahoru ten pás. A už ty kousky toho jakoby namíchaného mýdla znovu vchází do třetího hnětače.
2: Takže dobře, z pilírovacího stroje vycházejí takové zlomky a pak to jede kam?
3: Potom ta hmota padá do dvojitého hnětače, kde dochází už opravdu k té poslední jakoby homogenizaci promísení a z ní vypadávají tady ty kousíčky, vypadá to podobně, jako když máte mlýnek na maso.
2: A tadyhle z toho neudělám sekanou, ale z toho se teď budou tvarovat ty kostky mýdla s jelenem.
3: Ano, výstupem z tohoto stroje potom takzvaný mýdlový had, což je tady ten, když se podíváte, jakoby nekonečný kvádr vysouvajícího se bloku mýdla a ten najíždí na naši řezačku, kde už se potom ten had porcuje na části teda odpovídající velikosti, v tomto případě něco přes 200 gramů, protože vyražené hotové mýdlo má 200 gramů.
2: No jo, ale to teď běhají, vyjdou ven jenom ty kvádříky, ale kde se tam vezme ten jelen?
3: Ten jelen se tam vezme v našem lisu, kde vlastně ta hmota, která vchází do lisu, je na raznicích stlačená a vyrazí se tam z jedné strany teda logo s jelenem, tradiční, a z druhé strany hmotnost, obsah mýdla a zase logo s jelenem.
2: No ale když to mýdlo teď vezmu do ruky, ono je teplé. Možná bych ho i prohmátla.
3: A samozřejmě po té výrobě, protože ta hmota je mechanicky hodně namáhána, tak dochází k tomu, že se zahřívá. My v tom průběhu toho procesu chladíme, ale i tak při výstupu z toho lisu je mýdlo s jelenem teplé.
2: Mýdlo s jelenem, které teď tady leží jako už hotové, dává se také do různých kartonů, tak je, jak to říci, tak je nahé, není nějak obalené, zabalené.
3: Ano, mýdlo se nechává chvíli stát, jednak aby schládlo a jednak aby povrch trošku oschnul, protože může se stát, že je mírně navlhlý a potom se ručně vkládá do skládaček, do krabiček, ve kterých už potom, co je označeno datem výroby spotřeby, putuje ke konečnému zákazníkovi.
1: Důležitým mezníkem se stal rok 1904, kdy byla zahájena výroba jedlých tuků, margarínu a ovocných šťáv Ceres. Johann Schicht byl jako známý velkoprůmyslník členem řady hospodářských, národnostních, uměleckých i humanitárních spolků. Prosazoval názor nenutit své bližní, aby pro nás vyráběli zbytečné nebo dokonce škodlivé věci. Razil myšlenku, pokud možno co nejvíce vyrábět a co možná nejméně spotřebovat. Žít tak, abychom si mohli na konci říci, ty jsi měl podíl na pokroku lidstva. Byl odpůrcem alkoholu a kouření. Právě proto, aby přispěl k potírání alkoholismu, vybudoval v původní továrně v Rynolticích výrobu ovocných šťáv Ceres, podle řecké bohyně plodnosti a úrody. Počase ji přesunul do Ústeckého závodu, kde se udržela podlouhá léta a zrušena byla až počátkem 50. let. Johann Schicht zemřel v Ústí nad Labem 3. června 1907. Řízení firmy, která měla tou dobou bezmála 2000 zaměstnanců, převzala třetí generace. Johannovi synové, bratři Heinrich a Georg. Heinrich Schicht studoval chemii. Po otcově smrti se stal předsedou správní rady akciové společnosti a vedl továrnu až do roku 1945. Firma se zaměřila zejména na výrobu kvalitních pokrmových tuků. Dokázala snížit ceny, zvýšit obrat a rozšířit provoz. Jako první v pevninské Evropě a čtvrtá na světě uvedla do provozu stužovnu tuků. Firma Schicht se stala největším podnikem svého druhu v Evropě. V Německu byla sice větší olejna a v Holandsku margarínka, ale neexistoval větší komplex tukových podniků než továrny v Ústí nad Labem. Před první světovou válkou pracovalo v továrně kolem 3500 zaměstnanců, kteří měli k dispozici moderně vybavenou ordinaci závodního lékaře, spolehlivý systém nemocenského pojištění, sprchy, závodní jídelnu i mateřskou školku. Později přibyla také rozsáhlá bytová výstavba, lázně s bazénem, kadeřnictví. Firma si vychovávala vlastní dorost a různými kurzy zlepšovala znalosti a dovednosti dělníků. Vzhledem k nebezpečí požárů nebo výbuchu byly zavedeny zvláštní místnosti pro kuřáky a samozřejmě také vlastní hasičský sbor. Zaměstnanci měli k dispozici rozsáhlou knihovnu a také například zlevněné vstupenky do městského divadla, které firma sponzorovala. A považte, ze svých řad dokázali sestavit závodní kapelu, která měla 70 členů. Podle pamětníků neexistovaly rozdíly mezi Čechy a Němci v zařazení ani v platech. Důležité byly schopnosti a poctivá práce. Schichtové, ač se sami hlásili k německé národnosti, dbali na to, aby Němci i Češi měli stejné podmínky a němečtí úředníci museli mimo jiné prokazovat také znalost českého jazyka. V časech vypjatého šovinismu projevujícího se u obou národností to byl odvážný a nepopulární postoj.

0: První světová válka přinesla problémy. Z hlediska podnikání však ještě větší katastrofu znamenal rozpad monarchie, kdy společnost přišla o 3/4 odbytových možností. Ne, že by najednou lidé nekupovali její výrobky, ale každá z nástupnických zemí si vytvořila vlastní systém dovozních pravidel, včetně vysokých celních sazeb. Navíc firma měla náhle část závodů v jiných státech. Ale majitelé se uměli poprat i s touto nepříznivou situací. Veškeré síly upřeli do reklamy. Právě jí vděčí mýdlo s jelenem za svou nehynoucí popularitu. Šichtovi to prostě s marketingem uměli. Najali obchodního cestujícího, který brázdil cesty od obce k obci ve speciálním automobilu a srocenému davu hned na místě předváděl, co výrobky jeho firmy dokážou. Inzerovali v tisku, vylepovali plakáty, do obchodů dodávali plechové cedule, pro věrné zákazníky měli propagační brožury, šichtův kalendář či pohádky pro děti. Dokonce také financovali největší letecký závod v historii Rakouska-Uherska, takzvaný Šichtův let, s cenami v hodnotě 100 000 rakouských korun. Vzhledem k pozornosti, jakou události věnoval tisk, se takto drahá reklama jistě zúročila.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Chvála hospodyňky ulehčí práci, v ní se už před praním špína hned ztrácí. Šamponem Elida pěstěné vlasy, souchloubou ženy a korunou krásy. Dnes mídlo s jelenem znají už všude, v bohatých domech i v chaloupce chudé. Kalodon zachová zuby ti zdravé, krásné a bělounké jak perly pravé. Šťastnými dětmi se stanou i staří, když svíčky Apollo na stromku září.
2: Možná jste nevěděli, že šichtové se zapsali i do dějin filmu. V místním kině s kapacitou 200 diváků byla totiž v té době nevídaná věc – zvuková aparatura. A proto se zvukový film poprvé v Československu předvedl právě tam – rok a půl po celosvětové premiéře ve Spojených státech 26. dubna 1929. A byl to právě Heinrich Schicht, kdo jako první u nás promluvil na diváky z filmového plátna. Prozíravě vyzdvihl význam zvukového filmu jako reklamního média a pak přišly na řadu krátké zvukové filmy, mezi kterými nechyběla groteska, jazzová revue či opereta. Představení určená především majitelům kin, novinářům a zástupcům úřadů a různých korporací se opakovala zhruba 2 týdny. Ti všichni si díky nim mohli ověřit, co to ten zvukový film vlastně je. Pro vysoké vstupné 5 až 12 korun, ale nebyla nikdy zcela vyprodána.
3: Co způsobuje takovou oblibu, ale hlavně trvající oblibu toho mýdla s jelenem? Tady to krásně voní, ale ono to voní tak jakoby přírodně, to není na první počich parfumovaná vůně.
4: Ano, ta vůně byla právě vybírána tak, aby připomínala takovou tu tradiční vůni té čistoty těch peřin, když přijedete k babičce a zachumláte se do nich. Takže to je to, co vám asi tady ta vůně může připomínat.
3: Tak my jsme říkali, že všechno začíná u mýdlových vloček a tady máme vývojářku paní Martinkovou. Z čeho jsou ty vločky?
5: Mýdlové vločky jsou v podstatě samotné to mýdlo, které my takhle nakupujeme a přidáme do něho potom například ten parfém, o kterém mluvil pan Machač, aby získala tu konečnou podobu tak, jak my chceme.
3: Ty základní vločky, ty základní suroviny jsou podobné těm, které znávaly třeba už naše babičky?
5: Tak určitě technologie výroby i ty samotné suroviny se někam posunují. Nejde to vyrábět, si myslím, úplně stejně, jak před mnoha lety, ale ten princip výroby mýdla je pořád stejný. Je to prostě tuk nebo olej, který se zmídelní, v tomto případě hydroxidem sodným, a vznikne vám zmídelněné mastné kyseliny, což je v podstatě to mýdlo.
3: Vždycky babička, když měla na vaně mýdlo s jelenem, tak většinou ho jela na přepírání v ruce nebo na takové věci. Tohleto moderní mýdlo s jelenem je určeno také k takovémuto upotřebení?
5: Určitě je výborné na tu předpírku, na odstranění skvrn, kdy vezmete špinavé tričko například a normálně ručním praním pomocí mýdla to odstraníte. Nebo lidé si taky z mýdla vyrábějí takzvaný mýdlový sliz, což používají místo pracího prášku.
3: Ale vy teď máte dokonce i prací prášek s jelenem.
5: Ano, máme.
3: Co ještě, základem ještě jakých výrobků je právě to mýdlo s jelenem?
5: Konkrétně tady to

0: snažíme se být mít co nejméně odpadu. Pokud si všimnete, tak i z toho lisu v podstatě vždycky odpadne ten zbytek, jakoby ten ořez kolem té formy, a ten se okamžitě vrací zpětným pásem na zpracování. Jo? Takže ani žádná mýdlová hmota se nevyhazuje, všechna se znovu využije na výrobu dalšího mýdla.
1: Georg Schicht se před druhou světovou válkou odstěhoval z Ústí do Londýna a ujal se funkce prezidenta koncernu Unilever, Mezinárodní margarínové unie, který Schichtovi spolu zakládali. Dodnes je to jedna z největších světových firem, stojí například za značkami jako Rama, Fa nebo Hellmann's. Na počátku druhé světové války se hlavní závod v Ústí nad Labem a vůbec závody v celém odstoupeném pohraničí dostaly pod kontrolu Němců. Některé provozy musely být vyčleněny pro válečnou výrobu jiných zařízení. V komplexu Schichtových továren se tak sestavovala odposlouchávací zařízení, dělostřelecké granáty a dokonce součásti střel V1. Ačkoliv za války Georg Schicht finančně podporoval československou exilovou vládu v Londýně a jeho synové bojovali v britské armádě, Heinrichův syn padl v uniformě Wehrmachtu. Po skončení války byli všichni potomci Schichtovy rodiny odsunuti z Ústí, co by nepřátelé vlasti. A jejich majetky byly zkonfiskovány, včetně rodinné sbírky německých a holandských starých mistrů, která se z větší části dostala do Národní galerie v Praze. V roce 1946 byla společnost znárodněna a dostala nové jméno. Národní podnik Severočeské tukové závody. Ty se pak staly součástí koncernu Tukový průmysl. Zajímavostí je, že jméno Georga Schichta bylo v názvu nového národního podniku ponecháno až do roku 1951. Značka Schicht byla tak zavedená, že nebylo vhodné ihned přejít ke zcela nové. Roku 1990 se Severočeské tukové závody osamostatnily jako státní podnik. O dva roky později se z něj při velké privatizaci stala akciová společnost Setuza. Ačkoliv se komunisté snažili, jméno Schicht se jim z historické paměti Čechů vymazat nepodařilo. Lidé na Schichta a jeho mýdlo s jelenem nikdy nezapomněli. Legendární Schichtovo mýdlo s jelenem nakonec přece jen přežilo všechny moderní vymoženosti a s úspěchem se dočkalo třetího tisíciletí. Přestože přečkalo léta socialistického budování, sametovou revoluci i nápor pracích prášků, v roce 2005 málem podlehlo ekologickým požadavkům. Tehdy se Setuza rozhodla výrobu zrušit, protože likvidace odpadů začala být finančně příliš náročná. Zákazníci však projevili takovou nevoli, že už o rok později se legendární výrobek znovu objevil na trhu. K mýdlu brzy přibyl i prací prášek či gel a řada se postupně rozšiřuje. Naštěstí stále roste právě poptávka po prostředcích šetrných k životnímu prostředí, kam se mýdlo s jelenem hrdě řadí.

0: vím.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Cenový strop na naftu zítra v České republice klesne, u benzínu zůstane stejný jako dnes. Dálnici D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří je teď možné využívat bez dálniční známky. A zítřejší počasí postupně velká oblačnost, později od západu na frontě s deštěm, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Nejvyšší povolená prodejní cena nafty zítra v České republice klesne. 1 litr budou čerpací stanice moci nabízet maximálně za 47 korun a 23 haléřů. Je to o 74 haléřů méně než dnes, informovalo o tom odpoledne ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu se zítra nebude měnit, zůstane na 46 korunách a 7 haléřích. Ministerstvo má nejvyšší možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce letošního října. Řidiči, kteří jedou z Hradce Králové směrem na Jaroměř, mohou v těchto dnech využít dálnici D11 zdarma bez dálniční známky. Úsek mezi exity Plotiště a Jaroměř jih slouží jako bezplatná objížďka kvůli opravě mostu na silnici první třídy číslo 33 v Černožicích a výstavbě protihlukové stěny u Směřic.
2: Celý úsek dálnice D11 mezi exity Plotiště a Jaroměř jich bude bez poplatku do začátku listopadu. Poté se bezplatná trasa zkrátí už jen na úsek mezi Směřicemi a Jaroměří. Ten zůstane zdarma do konce roku kvůli dokončování oprav v Černožicích. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Olomoučtí policisté dopadli trojici cizinců podezřelou z podvodných internetových obchodů. Škoda je téměř 12 milionů korun, poškozených lidí a firem je více než 300. O peníze přišli při nákupu z falešných e-shopů s elektronikou a stavebním materiálem nebo při nákupu plastových výrobků, říká vedoucí oddělení kybernetické kriminality Jiří Prečan.
3: Pod smyšlenými identitami založili domény, na kterých následně vytvořili a zprovoznili internetový e-shop, prostřednictvím kterého nabízeli zboží za cenově výhodných podmínek než konkurence. Platba za zboží byla podmíněna předchozí úhradou na bankovní účet. Objednané zboží nikdy nebylo doručeno, nebo tím nikdy nedisponovali a stejně tak nebyly vráceny peněžní prostředky poškozených.
0: Nová rehabilitační zahrada je ode dneška otevřená ve Strakonické nemocnici. Má 7000 metrů čtverečních a je přímo v areálu nemocnice. Pacienti i návštěvníci tam najdou zeleň, vodu i cvičební pomůcky pro rehabilitaci. Upřesní Karel Matas, vedoucí technicko-provozního oddělení nemocnice Strakonice.
4: Celkově ten projekt nás vyšel na 9 milionů korun bez daně a dotace činí 70% způsobilých výdajů. Součástí projektu jsou terénní úpravy, zpevněné plochy, vodní prvek a vegetační úpravy. Sport.
0: Hokejisté pardubického B týmu prohráli v 11. kole Maxa ligy s Litoměřicemi 3-6, nevyužili tak šanci dotáhnout se na vedoucí Vsetín. Bod za Pardubicemi jsou v tabulce na třetí pozici Litoměřice a také Kolín, který vyhrál ve Zlíně 3-2 v prodloužení. Počasí. V noci na zítřek čekáme v České republice ještě polojasno nebo skoro jasno, ojedinělé mlhy nebo nízkou oblačnost, během noci od západu pozvolné přibývání oblačnosti, nejnižší teploty nad ránem mezi 10 a 5 stupni, na východě Moravy a ve Slezsku mezi 14 a 10. Zítra bude postupně oblačno až zataženo, zpočátku místy i polojasno, během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území, na východě a jihovýchodě republiky ojedinělé bouřky, později večer od západu ubývání srážek. Maxima na severu republiky mezi 16 a 20 stupni, jinak většinou mezi 19 a 25. Vítr zpočátku slabý, bude v průběhu odpoledne výrazněji zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na chodce rady překáží odstavené osobní vozidlo. Je to na kilometru 32,5 a blokuje pravý jízdní pruh. A pozor také v Praze. U jižní spojky ve Vídeňské ulici směr Kunratice se stala nehoda. Je to pod železničním mostem. Zatím je neprůjezdný pravý pruh. Počítejte tam se zdržením. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Tak jsem tu zas, abych vám připomněl něco málo z rozhlasového archivu. A společně se mnou... Nechť toho. Společně se mnou jsou tu dnes i naši asi... No tak, nejslavnější dřevění herci. No tak dobře. Dobrý den, pane Spejble. Dobrý den, Hurvínku. A aby jí to nebylo líto, přidá se k ním za chvíli občas i Hurvínkova Mánička.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak pěkně po pořádku. Ke Spejblovi s Hurvínkem, dřív než si vychoval v Miloši Kiršnerovi svého nástupce, patřil nejprve přece autor těch dřevěných loutek a taky první principál divadla, pan Josef Skupa. No a právě jeho scénkou o jednom věruže unikátním pečení bábovky dnes začneme. No a Miloš Kiršner se přidá hned v zápětí, protože Hurvínkovi něco napadlo.
2: Je, tatulo, co to máš na sobě za ubrus?
3: Ale žádný ubrus, ale brž kuchařský stejnokroj, že ano?
2: Ty hodláš kuchařiti?
3: Samozřejměž. Tetička má zítra svátek, upečují bábovku. A pomůžeš mi, Hurvajs. Vem si nějakou zástěru a dělej, co ti řeknu. Tak, jsi připraven?
2: Ano, tati, na všecko.
3: Tak dobrá. Nejdříve se podíváme do kuchařské knihy na recepty. Počkej, tady máme brzlík, beavstek,
2: Tati, nestraš.
3: Ale co bych strašil? Listuju, tady je to, tady bábovka. Tak, nejdříve si připravíme kvásek. Mléko tu mám tady, je tam pod tou pokličkou v tom hrnci, vidíš? No, dobře, cukr, kvasnice taky, vejce. Hele, přines 6 vajec, Hurvajs, a já zatím utřu čtvrtku másla.
2: Ono je špinavé.
3: Ale ne, to je takový kuchařský výraz. Máš ty vejce?
2: Ano.
3: Tak je zatím můžeš rozbít.
2: O, lodi, co to říkáš, to snad přece...
3: Už jsem řekl, tady je to napsané, tak neodmluvej a rozbij je.
2: Ano.
3: Ale kluku milionská, takhle ne, do mísy si je měl rozbít. Já bych tě přece...
2: Ale tati, tvé rozkazy postrádají jasnosti, z čehož vzniká galimatiáš.
3: Tak už mlč, utři to a přines nová vejce. Já se zatím podívám do recepisu, co je tam dál. Ačkej, přidáme sníh, to je ale hloupej předpis. Teďko v letě, kde mám vzít sníh? V červenci.
2: Ale ze 6 bílků, tati.
3: A dět, já vím. Nech si, prosím tebe, pořád to poučování. Dej to do mísy, přidej půlky na pšeničné mouky včetně. Ačkej, kde jsem to zůstal v té knize tady?
2: Tati, mísa už je skoro plná, podívej se. Tu pšeničnou mouku včetně už tam asi nedostanem.
3: Ale musí se to tam vejít, vakáš, trošku to zmaž, nerozbij mě to, hrec kluku, nešikovná. A zatím šlehej sníh. Co je dál v předpisu?
2: Aha, tati, tadyhle...
3: Nepleť mě do toho, neskákej, tadyhle máme... Počkej, taťko, člověka celý osplete. Přidáme 2 lžíce hořčice, 3 okurky, podle chuti zalijeme octem.
2: Co, tati, bábovku?
3: No co jinýho, tady to je. Tak do toho nemluv pořád, ty. Co ty víš, co je dobrýho? No prosím, tady, navrch dáme strouhanou mrkev. No podívej se, když mi nevěříš, nech toho už.
2: Je, tati, ty si ale dovol obrátil stránku, jsi u bramborového salátu.
3: Co?
2: No podívej se.
3: No tak vidíš, co děláš, kluku.
2: No já to dělám.
3: Ale ticho už buď. Pořád mě vyrušuješ a pleteš mě. Už máš dost toho sněhu?
2: Až po krk.
3: To víš, bez práce nejsou koláče.
2: Bábovka.
3: A to je stejné. Tak dej tam ten sníh, já to pořádně zamíchám, tak nalijeme to pěkně do formy, no vidíš. A dáme to péct. No. Teď si teprve můžeme oddychnout.
2: Správně. Konečně je to všecko v troubě. Tati, už bude ta bábovka snad.
3: Ale co tak pospícháš? Celou hodinu se musí péct. A schází ještě plná minuta. Přece to nebudu tahat z trouby syrové.
2: Já bych rád slyšel, drahý otecko, tvůj názor, jak si...
3: No?
2: Jestli totiž myslíš, že se ta bábovka povede.
3: Povede, proč by se nepovedla? Všecko jsme udělali přesně podle předpisu, tak jaký pak copak? To bude bábovka Hurvajs, jakou tetinka ještě v životě neviděla.
2: Věřím ti, oče, no. A teď už snad tu bábovku bude třeba vyndati. Hodina je v nenávratnu.
3: No tak dobrá, tak podej tedy hadr. Podržím troubu, tak opatrně, ať se nespáš, vidíš. Je, ta má barvu, no, tak vyklopíme jí sem hezky. No, počkej, vyklop to. No, zkus to ještě jednou, ona nejde ven nějak.
2: Tati, zkusme to ještě.
3: No, to se divím, nejde to. Počkej, no pořádně. Třeba to děláme špatně. Počkej, nech to, podíváme se do knihy, co tady píšou. Upečenou bábovku snadno vyklopíme. A já to se jim řekne, ale jak to tam nenapíšou?
2: Taťuldo, tuším strašný konec.
3: Proč?
2: Budeme muset zavolat klempíře, aby tu plechovou formu rozříz, jinak bábovku nedostaneme ven.
3: No, tá, prosím tebe, ani nápad. Podrž to tady za uši, pevně to drž, já do toho bacím válčkem do nudle. Sedíš na nudle, co? Už ten celýho čeka spleteš, poráty.
2: Nic neříkám.
3: Tak buď ticho. Tak pozor, jedna, dvě...
2: No a váleček je v půli.
3: Ale bábovka je venku, o to šlo. Opa, jej se, jaká je?
2: A je ale vypečená.
3: No, baleč by nebyla, jsem ji vytvořil já. No, tak si třeba na ní sáhni. No co fňukáš?
2: Tak já jsem zdevo tu bábovku říct do prstu.
3: Co to, jak je to možné?
2: No to zkus sám. To není bábovka, to je odlitek. Ona nám v té troubě skameněla.
3: No už opravdu je to hotový beton. Jak je to možné? Podej mi nůž, jestli to bude ukrojit.
2: To je zbytečné, tati. To si vem raději hned kladívko a majzlík.
3: No, jsou ale předpisy, prosím, tak podívej se na to. Tady ještě píšou, že bábovka je křehká a nadýchaná.
2: Jo, nadýchaná. S tou se dá řezat sklo.
3: A čím to je, že bych to byl to těsto dost neprohňácal?
2: Tati.
3: No?
2: My jsme tam zapomněli něco dát.
3: A co?
2: Podívej se tuhle, kvásek. Má být v bábovce, zatím je na městečce.
3: Dítě nešťastné, tak proč jsi mi to nepřipomenul? To je práce s tebou, já nevím, kluku.
2: Ale teď hodně, co to na mě svaluješ, nenaříkej. Buď rád, jedna předpověď se ti přece jenom dokonale splnila.
3: Jak to, která?
2: No přece, jak jsi říkal, že takovou bábovku tetička ještě v životě neviděla.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Tati, jestli pak víš, co napadlo?
5: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo? To opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
4: Tak to mi tedy, pane Spíble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
6: No, Tatildo, to jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
4: Jej, da Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
6: Vidíš, jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
5: Nehlejte se vy nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
6: Hejnovoz teď v zimě.
4: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
6: No, pane Spejble, vlastně taky... Co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
4: No,
5: co? Co napadne Hurvínkovi vlastně tobě, to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
4: Já mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
5: Jaké pak, promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
6: Dovolu si tě, tatínko můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
4: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
6: Tak počkej, Máni, já to s Taťoldou zkusím jinak. No. Milý tatínku.
5: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
6: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě Batole, učil písničku Zima, zima tu je.
5: No. No, to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
4: No, tak spáně, no.
5: Zima, zima tu je, snížek polituje, že?
4: No.
5: No a co má být? No. Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
6: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
5: Ale...
6: O to ale tati nejde.
5: Ne?
6: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec přiším asi. Ale v té písničce poletuje co?
4: No.
6: No, sní. No, sní.
5: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
4: Pane Spejble, když vy pořád jen myslíte na jídlo.
7: V té písničce se přece zpívá snížek poletuje.
5: No,
7: snížek. No,
5: no.
7: No a jsme u toho. No.
5: U čeho zase? Ale... Toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh.
7: No.
5: Počkat.
7: No?
5: Ha. Počkat, první sníh?
7: No,
6: tati.
5: Jo, napad sníh.
6: Je. Sláva, slávenečka, konečně to Taťuldu napadlo.
7: No.
5: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáhodlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano.
6: No ano, samo sebou naznačit.
5: No, to dá přece rozum. Je zima.
6: Je zima.
5: Tak napadne sníh.
6: Ano.
5: A když napadne sníh, tak se jde co?
7: Sánkovat.
6: A lyžovat.
5: A bruslit.
6: Teda, Taťolinku, to bych byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
5: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
4: Je, pane Spejble, vypravujte, jak byla zima a sníh vždycky vaše.
6: Vypravuj, tati.
5: No, když já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
6: Taťoldo, nebo tak skromný.
5: Nerad se chlubím.
6: Pochlub se, tati, v kterém z těch zimních sportů si vynikal.
5: Ale v kterém se nerad chlubím.
6: Tati.
5: Ve všech jsem vynikal, ve všech. Co? Jen krasobruslení mi zakázali.
4: A proč, pane Spejble?
5: No, proč, kvůli piruetám.
6: Jo.
5: No, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
6: Tati, vážně?
5: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize v Břinkoslavi a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
6: Do nemocnice? Jak to?
5: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťoun.
6: No, to je hezký jméno.
5: No, a jak jsem měl na bránu, jo,
6: aha,
5: tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No, a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
6: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tati?
5: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
4: To musí být krása,
5: no, no,
4: víte. Odrazit se.
5: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
6: No, ty ďáble.
5: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna. No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil, jinak bych byl doletěl těl málem až na letiště.
6: No jo. Tati.
5: No.
6: Nevytahuje se trochu?
5: Já?
6: Kde je Šárka, kde je letiště?
5: No vždyť já také říkám, málem až na letiště.
7: Jestli jste, pane Spejble, také slalom?
5: No samozřejmě, děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
6: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
5: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
7: Ano, proč?
5: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mývali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té dyce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
6: Jak tě tak poslouchám, tatí, tak si to dovedu představit.
5: A to kdybys to viděl, to bys teprv koukal.
7: To jste, pane Spejble, jezdil také obří sjezd.
5: Šárce si milá zlatá, jiné sjezdy nejezdili, ale já jsem se jednou vyznamenal. To když jsem měl 12.
6: Jak to 12. To si jezdil na jelenu?
5: Ale čočku na jelenu, to je styl, kterým jsem ohromil celou šáreckou sportovní veřejnost.
7: Co to je za styl? Já jsem o tom nikdy neslyšela.
5: No, co je to za styl? To si, Mančko, stoupneš na nejvyšší kopec a čekáš.
6: Aha, asi na znamení ke startu, ne?
5: Ale kde pak? Tam si prostě stál tak dlouho, dokud do tebe někdo zezadu nešťouch. A kdo udělal cestou víc kotrmelců, ten to vyhrál. No a já jich udělal 12. To bylo slávy. 12 jsem jich udělal, 2 měsíce mě tenkrát vozili.
7: Jak to vozili?
5: No, vozili museli. Já měl totiž obě nohy v sádře, tak jsem jezdil na vozíčku.
6: Jo, takhle.
5: Jo, děti, já býval divok. Však také si Šárce na mojí počest říká divoká.
6: Hele, tati, když jsi byl takový borec, nešel by jsi s námi zítra zaližovat?
5: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
7: Jo. To je prima. Já už běžím domů, Horvínku, ale cestou se ještě stavím u paní Plachetkové.
5: Co pak, ona půjde také?
6: To ne, ale Mánička se jde zeptat, jestli má ještě ten vozíček. Co kdyby se ti zítra povedl třeba ten, no...
7: No, kdyby se vám povedl 13. Tak dobrou noc.
6: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Miloš Kiršner měl mezi herci v klasických kamenných divadlech hodně přátel a Miloš Kopecký patřil mezi ty nejlepší nebo nejvěrnější. Není proto divu, že se všichni čtyři, Spejbl, Hurvínek, Miloš Kopecký a Miloš Kiršner, potkali několikrát i v rozhlase. Ale tam si povídali převážně jen ve trojici. Miloš Kiršner se ke slovu moc nedostal. Spejbl s Hurvínkem jsou totiž velmi zvědaví a Miloš Kopecký zase rád vzpomíná a vypráví.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my, již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci!
2: Dobrý den, vážený kolego, dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko Spejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji. U každé význačné návštěvy má být přítomen reportér. Jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být, ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
3: Taťulda, klade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl, mistře, být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: A velmi, velmi máte postřeh a bystrost.
2: Ano, opravdu. Rád.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový, tři touhy jsem měl. Úplně, jako úplně malý kruk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo, ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klánil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: No, tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přímo, jsi na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: No tak na některé vzpomínám rád. Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě a vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla událost, to bylo něco hodomního.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda, jo, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotryční a vlky z lesů, že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
4: A tak, a, no, no.
2: No, no, vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si dělá telegraci, že si dělá telegraci.
4: No, tak trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno, zasloužilý, nezasloužilý, 20 na holou.
3: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej, pořád, to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale Taťuldo,
2: moment. Moment, jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, no, to je moc hezká otázka, tak tu kladu.
4: To je moc hezká otázka, nějakou lehčí otázku byste neměli? No,
2: ne,
4: jak
2: ne,
4: jsem
2: ne.
4: se učil ve škole, no, no. tak s čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
3: No, Ježiš, školy... tak
2: no, no, no, no, no dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že jo. A pak já jsem tenhle jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo nač já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, tak se mi, a bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. A nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím.
2: Aha, ty...
4: Já vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když dítko, jo, když už rozum bralo na matku, se ptalo. U mě to je tak, když už rozum bralo na Dardanely, se ptalo. Já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Pardon, teď poslouchej, Hurvínku.
3: No já poslouchám.
2: No prosím,
4: ano, ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborně.
4: Protože tady ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, abych jako, no prostě nevydařený vtip, že jo.
2: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
4: Tak rozplyne.
2: Rozplyne.
4: Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, jaksi festovního. Do Dardanela. Výborně.
3: Už jsem se zakousal.
4: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
2: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla, kdy pak to bylo?
4: No, mám-li být upřímný, a to chci být, protože jinak by to nemělo smysl, já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Totiž to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov, nikdy
3: ano,
4: si nemůže
3: říct... Ano, člověk není prostě nikdy pořádně zakousnutý.
4: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout, to už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec, do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy se nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí. Dokud se neučí, musí se učit pořád rada.
2: To je opravdu, bych řekl, odpověď vyznání.
4: Ano, to je konfese. Skoro.
3: To je odpověď vyzrálého umělce.
2: Ano, bylo to lichotivé, mistře.
4: A přehnané
2: ale říká mistře,
4: to
2: že?
4: To vyzrálé bylo tak, trošku přehnané.
2: Takže jste se stal hercem, dejme tomu, že už jste jako trošku zakousnutej,

0: Smím ještě otázečku?
1: Ano, prosím.
2: Hrajete rád v pohádkách? Počkej, já jsem se chtěl ptát, tak se snad můžu zeptat. Tak se zeptej. Hrajete rád v pohádkách?
1: Strašně.
2: A když tak koho?
1: No tak v pohádkách hraju, no tak prince ne. Prince jsem ještě nehrál. Já vám nevím, čím té prince mi nedali, ale já ani o to nestojím. Já hraju většinou krále, jo? Na krále já jsem dělaný. A jednou jsem hrál taky dokonce Babu Jagu.
2: Ale?
1: Ano, Babu Jagu, kostěnou nohu. Ale s vámi dvěma bych si rád zahrál v nějaké krásné pohádce. Já vůbec miluju pohádky.
0: Já bych taky, když byste mistře dovolil, že bychom samo sebou velice
1: někdy rád dali něco dohromady. No já už jsem se nahrál v životě tolik králů, že bych místo klobouku měl vlastně právo nosit na ulici korunu.
0: To zní velice hezky.
1: A žezlem si ve volné chvíli roztloukám vlašské ořechy.
0: To snad ani není pravda.
2: Je, jak slyšíš.
0: A teď ještě takovou otázku čistě mezi námi odborníky. Jak se má na divadle hrát?
1: Jak se má na divadle hrát?
0: Ano.
1: No, dobře se má hrát.
0: Jo, jistě to chápu.
1: To je šalamounská odpověď.
0: To je správná odpověď dokonce, ale já jsem to myslel asi tak, aby vám třeba bylo rozumět.
1: Aha, tak já vám propovím.
0: Aby pochopili tu postavu, kterou
1: vám
0: právě vytváříte. A mohl bych pokračovat, ale radši ne.
1: Ne.
0: No, jistě.
1: Ne, nepokračujte, já budu pokračovat. Na divadle se má hrát prostě asi takhle. Dám vám rady. Mluvte tu řeč, prosím vás, mrštně od jazyka, ale budete-li to v ústech obracet, jako mnozí z herců tak činívají, raději bych, aby verše přednášel městský vyvolávač.
0: Slyšíš, Hurvinku? Zapiš si to za uši.
1: Nešermujte příliš rukama do vzduchu, ale konejte vše s mírou. O, to mě uráží do duše, když slyším hřmotného parukatého vlasáče trhatí vášně na cucky a třaskatí do uší floutků v přízemí.
0: Co prosím?
2: Slyšíš, ta Duldo, zapij si to taky někam.
1: Ale také příliš krotcí, nebuďte. Však vaše vlastní rozvaha budíš vám učitelkou.
0: Bravo, učitelka, to je důležitá osoba.
1: Posunek přizpůsobte slovu a slovo posunku s tím zvláštním zřetelem, abyste nepřekročili míru přírody.
2: Taťulo!
0: Posunu se, pardon.
1: No, neboť vše, co přehráno, vymkne se účelu hry. Jakožto cíl od počátku i nyní byl, jest a bude držeti zrcadlo před přírodou. Ukázati ctnosti její vlastní rysy. Jděte a připravte se.
0: No? Ano, prosím. A kam máme, prosím, pane kolego, jít? A nač se připravit?
1: Já nikam, to je konec monologu. To nebylo z mé hlavy přece. Tohle to všechno, co jsem říkal, to napsal jistý pan Shakespeare. No, Shakespeare, Hamlet.
0: Aha! A to nebyl Našinec?
1: Ne, Našinec ani Vašinec, ne, to byl Angličan.
0: Já jsem si to hned myslel, taková hlava otevřená a on to Angličan. Vy se s ním znáte osobně?
1: Ne. Tak star zase nejsem.
2: Mohl bych nějak rychle zamluvit Taťuldovu nevědomost?
0: Vidíte ho? Ani před otcovými plešatými šedinami nemá úctu.
2: Tak já zamlouvám. Na závěr z jiného soudku.
0: Já ti dám soudek. Dáte si ještě malinový džus?
1: Velmi, velmi rád.
2: Mistře, máte potomka?
1: Ano, mám potomici.
2: A jak se jmenuje?
1: Moje potomice, tedy můj potomek vlastně se jmenuje Barbora. A jak už teď jméno naznačuje, je to holka.
0: Poslouchá vás?
1: Tak moc ne, zrovna.
2: Moc ne, jo. Jedině, když mluvíte asi z rozhlasu, ne?
1: No ano, tak to z toho poslouchá.
0: No vidíte, takže...
1: No, prosím, poslouchám.
0: Můžete něco vzkázat, když vás poslouchá? Prosím, pane kolego, a hezky zřetelně.
1: No tak já bych rád Barboře vzkázal, aby se učila. Aby alespoň v tomhle tom nebyla úplně po tátovi. A aby hodně četla v tom, aby byla po tátovi.
0: To jste řekl moc hezky. Já se ve vás přímo vidím.
2: To je zrcadlo, Taťuldo. Mistr stojí tady, vedle.
0: Aha, promiňte. Už jsem nějaký roztěkaný. Schází mi můj pravidelný dopolední-odpolední spánek.
2: To by chtělo závěr. Mohl bych, kolego Kopecký, kolego mého Taťuldy, vznést poslední prosbu?
1: Ano, jsem s ním. Pst. Taťulda už

0: A ještě poslední otázku.
1: Ano, prosím, jakou?
0: Mohl byste mi říct, co je největší umění?
1: Ano, řeknu. Největší umění je včas odejít.
0: Děkuju. Tak já jdu a natáhněte se vedle Taťuldy. Na shledanou, mistře!

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: No a na závěr ještě Hurvínek a Spejbl, tak trochu, jak se říká, v nedbalkách. Ne tedy, že bychom je oba zastihli doma jako neohlášená návštěva, to ne, ale jsou to dvě takové zkrácené vzpomínky na dobu, kdy i dřevěný Hurvínek a Mánička chystali mávátka a museli chodit do průvodu, anebo se s taťuldou Hurvínek zase okem kritickým díval na to, jak neupravené jsou chodníky v Praze. Ale to všechno už je dneska pouze a jen archivní zvukový dokument, spíš tak k pousmání. Tak všechno dobré a zůstávejte ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Spejble!
3: Co je? No, pojďte, no. Tak pojďte, děti, pojďte.
2: Pane Spejble, no? Chcete vidět, jaká jsme udělali mávátka?
3: No, samozřejmě, že chci.
2: No?
4: Ty ještě nemáš vžehlené ty kalhoty, tatí?
3: No, zrovna je žehlím, jak vidíš, a já sám, vždycky sám, své kalhotky si vyžehlím.
4: Dej radši tu žehličku na kamna, ať ji zase nepoložíš na ty svý kalhotky, jako loni.
3: Ale neměj strach, a já sám, vždycky sám.
4: Si žehlíš dvojité puky, tatí?
3: Nech si ty rozumí.
4: Vždyť se to tak nežehlí.
2: To není.
3: Neraďte, děti, neraďte, co pak žehlím nohavice poprvně?
4: Jestli nohavice, to nevím, ale kalhoty asi ano, jak ti tak pozoruju.
3: Ale Hurvajs, nech si to pořád.
4: Přežehli ještě jednou?
3: Neraď.
4: Tomhle nemůžeš jít do průvodu, taťulo.
3: Ale co bych nemohl?
4: Teď budeš mít řachu.
3: Hele, Hurvajs, o mě strach mít nemusíš.
4: No, dobře.
3: Ne, a vůbec, ukaž, Máničko, to tvoje mávátko, no?
2: No, líbí se vám, pane Spejble.
3: To je ono?
2: No, to je krása.
3: No jo, no, krása, no, líbí se mi, ale...
2: No.
3: Holčičko, to je to nějaký roztřepaný.
4: No, to... No, mávátko, to je přeci vlastně takový střapec,
2: tatí. To je
4: střapec.
3: No jo, dobře, střapec.
2: No.
3: Ale střapec musí mít zarovnané třásně. Co pak je tohle nějaký střapec?
4: Je to střapec.
2: Je to tak hezký, tatí.
4: Je to hezký.
3: Ale hele, Hurvajs, každé mávátko má být pokud možno ještě hezčí, než je. Rozumíš?
4: Ne.
3: Tak mi podej ten nůžky. Já to srovnám.
2: Ale neustřihněte to moc.
3: Ale ne, neboj se pořád, Máničko, přece vím, co a jak, ne?
4: Ať to nemusíme dělat znova, tatí.
2: No, jenom kapánek to ustřihněte.
3: Nemějte starosti, děti. Polož mi ten střapec tadyhle na žehlicí prknu, ať k tomu můžu.
2: Vždyť to není místo, pane.
3: No, semhle na kalhoty ho polož. No, tak já to střihnu asi tuhle, ne?
4: To je moc, tatí.
3: Tadyhle?
4: To ještě moc.
2: Ještě
3: no, tak dobře, ať je po vašem. Tak pozor. No a hele, šmik. Šmik, šmik, no jí, hele, a hned to vypadá jinak, no. No, že je to hezčí?
2: Je, pane Spejble.
3: No, tak vidíte, kde pak do průvodu s mávátkem, které má zuby.
2: Pane Spejble.
3: Co seš tak?
2: Je.
3: Co je ti?
2: Pane Spejble.
4: Ty si ústřih. Jednu nohavici od kalhot.
2: Jste si ustřih.
3: Cože? Šmanku,
4: Jsi si ustřih jednu nohu, tatí.
3: No mě snad vezme čert. To je každou chvíli něco tohleto.
2: Je, umíte si přišít, pane Spejle.
3: Že já jsem se s těma vašima mávátkama... Ale to nejde přišít, Máničko. To by byla stejně jedna kratší, že ano?
4: No, to je taky fakt. Hele, tatí, tak si vezmeš ty druhé kalhoty, no.
3: A kde je vezmu?
4: No, kde je vezmeš? No přeci, ty už
2: vy
4: nemáš.
2: Vy nemáte?
3: Jo, tak počkej. Mám, ale mám na nich to propálené koleno od loňska.
4: Tak si ustředni tu druhou návici, ať jako v krátkých kalhotech, tatí.
2: No.
3: Ale prosím vás, co pak to jde?
4: No. Budeš v minišortkách, tatí. Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Ale nech si už ty svoje rady. Seberte si mávátka a běžte už.
4: No fakticky, tatí, Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Běžte už.
4: Ale pojď, Máni, taťule je v poslední době kvůli každé maličkosti hned našňupnutej a nebudem si kazit 1. máj.
2: Naschledanou, pane Spejble.
3: Naschledanou.
4: Ahoj, tati, a nebo žena Krupičková.
3: Už!
2: Ale nezapomeňte na ten průvod, pane Spejble. My vás tam budem vyhlížet.
4: S Boženou Krupičkovou!

0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
3: Buďte pozdraveni.
2: Ano,
1: od koho?
3: No, od těch dřevěných herců.
1: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říct něco, co my nevíme?
3: No tak, že hrajeme nejraději doma pro naše diváky, to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
2: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Hurvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
3: Mám.
1: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
2: No.
3: Mám.
2: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
3: Mám.
1: No to víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
3: Udělejte.
4: Hele, taťuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
3: Do mlýna říkáš?
4: Simano.
3: S troškou?
4: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
3: No vidíš, a právě v tom a tak je ten háček.
4: Jaký háček?
3: No, lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí,
4: jen aby.
3: V pořádku. Ale my budeme nahraný.
4: Jak nahraný?
3: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
4: No to vidím.
3: No tak. To si, chlapče, pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano?
4: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
3: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
4: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Jest, prosím, tomu pravdou?
3: Jo, jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
4: loveckém chodníčku.
3: Ano, nebo metat kostkami.
4: K tomu účelu volně položenými.
3: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
4: skokanský můstek.
3: Ano, a z jara jako
4: ráj horolezců.
3: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
4: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si o tebe nezasloužíme.
3: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte, jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
4: starý muž.
3: Starý muž, jo.
4: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
3: No vzpomínám, jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. tak mlel.
4: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Řídě.
3: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Copak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
4: Můžu, taťuldo, můžu. Můžu vyprávět o tom, jak se umějí děti smát.
3: Jo, takhle.
4: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
3: Jo, takhle.
4: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
3: Jo, takhle.
4: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
3: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
4: Na brzkou shledanou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je středa 7. října. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barbuříková. Vítejte u Noční linky. Dnes se společně vrátíme do školních lavic, ale nebudeme vzpomínat jenom na první aktovku, tabuly, známky nebo učitele. Budeme mluvit hlavně o chvílích, kdy se člověk rozhodne začít znovu studovat třeba po 10, 20 nebo 30 letech. Možná jste si dodělávali maturitu, přihlásili se na vysokou školu, pustili se do kurzu nebo jste si konečně splnili sen, na který dřív nebyl čas. A možná jste přitom měli obavy, jestli to ještě zvládnete, jestli si budete pamatovat, co se naučíte, jak zapadnete mezi mladší spolužáky nebo jak to skloubíte s prací a rodinou. Právě o tom si dnes budeme povídat. Co vás přivedlo zpátky do školních lavic? Co bylo nejtěžší a co vám naopak udělalo největší radost? A přišla chvíle, kdy jste si řekli ano, toto rozhodnutí stálo za to, nebo jste to studium nedokončili? Telefon do zlínského studia je 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Budu ráda za vaše příběhy, zkušenosti i povzbuzení pro ty, kteří možná právě teď přemýšlejí, jestli není na studium už pozdě. Je s vámi Jarka Barbuříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Máme 4 minuty po 23. hodině. Možná jste si kdysi mysleli, že školní lavice už máte někde za sebou. A pak vás život překvapil a posadil vás do nich znovu. Dnes v noční lince Českého rozhlasu budeme mluvit o odvaze začít studovat v pozdějším věku a o tom, co všechno takový návrat může člověku přinést. Pan Hinek z Vysočiny je s námi. Krásnou noc přejeme.
2: Hezký večer i vám. A všem posluchačům, když jsem slyšel, že se bude jednat i o to, jak začít studovat znovu, tak mě posedla myšlenka podělit se o můj příběh. Já jsem kdysi dávno se vyučil a stal se ze mě číšník, protože jsem si myslel, že nemůžu být zavřen do nějaké místnosti, kde bych byl sám nebo případně s pár spolupracovníkama, tak jsem chtěl prostě pořád kolektiv. No ale šel život a najednou jsem se ocitl v normálním pracovním procesu, ne tady v tom mým zvoleným povolání, a stál se ze mě pracovník na elektrárně Dukovany, kde jsem se zařadil do pracovního procesu, co by normální dělník. A najednou byli 3 roky pryč a chlapi se stěhovali do Temelína a já jsem říkal, tak co teď? Mám tady postavený baráček, tak chci ho užívat a ne někde jezdit po stavbách. Tak jsem začal hledat, co bych mohl dělat. Předpokládal jsem správně, že budu muset asi z gruntu změnit moje povolání, a taky ano. Náhoda tomu chtěla, že jsem se dostal do kolektivu hasičů. A to byl úplně jiný obor. A taky bylo potřeba změnit zaměření a nějaký ty vědomosti. Takže jsem byl vyslán na nějakou, ne na stáž, ale na kurz hasičiny. A tam jsem prostě začal dělat něco úplně jiného, než jsem zatím dělal. No a taky jsem začal sledovat, co bych v té hasičině chtěl dělat. Takže když jsem to tak nějak trochu okouknul, tak jsem si vybral, že bych byl rád, kdybych se dostal do spojení. No a podařilo se mi to. Věnoval jsem tomu trochu úsilí a stal se ze mě prostě dispečer. A to byla radikální změna a změnil jsem se natolik, že jsem tady u té profese vydržel až do důchodového věku, co znamená do důchodu. Takže takhle bylo to moje, ta změna, to je potom studování.
1: Takže vy jste se dělal kurz dispečera, šel jste k hasičům.
2: No, byl jsem u hasičů a tam jsem vlastně absolvoval tady to školení na různé spojení a získal jsem oprávnění pro řízení radiostanic vlastně mimo lodních a letadlových tak celé republice.
1: Jak takže náročné to bylo a kolik vám asi bylo let?
2: Kolem 30.
1: Mm-hmm.
2: Takže to bylo, no náročné to bylo, ale zase úplně, že by se to nedalo zvládnout, se to dalo zvládnout. Takže když jsem tomu věnoval trochu víc péče a píle, tak se mě to podařilo.
1: No a dokážete se vzpomenout, co pro vás tehdy bylo nejtěžší? Jestli je to samotné učení, nervozita ze zkoušek, protože jenom to bylo přece jenom už pár let po škole, nebo skloubit tu přípravu s běžným životem?
2: Tak ty zkoušky, ty mě nedělali problém. Říkám, já jsem to jako nastudoval si a nebyl to problém to zvládnout. To horší, co bylo, až jsem se dostal přímo na elektrárnu, tak tam potom v tom provozu, tam už to bylo podstatně náročnější, ale zase nějakým způsobem se to dalo zvládnout. No.
1: Ano, tak ta odpovědnost je velká. Zvládl jste to dobře, možná i právě kvůli tomu, že jste do toho šel s tou pokorou, že jste o tom věděl. No, tak to je krásné vědět, že člověk opravdu může studovat, vyučit se něčím jiným, než pak vlastně dál bude dělat úplně něco jiného a může se dovzdělat. Vy jste toho živým příkladem. Umíte si představit, že byste si ještě teď sedl do lavice, Hinku?
2: Tak dneska je mě 72, takže určitě ne.
1: Určitě ne. Tak si o tom budeme alespoň povídat a uvidíme, kdo nás překvapí, jakého nejstaršího studenta dnes ve vysílání Noční linky uslyšíme. Děkuju, že jste se k nám dnes přidal.
2: Zvlášť nějakou tu univerzitu třetího věku, na to opravdu nemám.
1: No, jestli se nepodceňujete. Tak krásnou noc, opatrujte se a zase někdy příště.
2: Já děkuji za rozhovor a mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Člověk může změnit práci, bydliště, životní návyky a někdy se rozhodne změnit i své vzdělání. Dnes nás zajímá, co vám takové rozhodnutí vzalo a hlavně co vám dalo, když jste se rozhodli studovat v pozdějším věku.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se lidé těší, až školu dokončí, jiní se po letech těší, až se do ní opět vrátí. Patříte mezi ty, kteří objevili chuť studovat až v pozdějším věku? Na to se dnes ptá noční linka Českého rozhlasu, teď přesně pana Zdeňka, který volá od Mladé Boleslavy. Vítejte.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače. Začal jsem studovat v pozdějším věku, protože když jsem nastoupil do pracovního procesu, tak byl pro mě šok stávat 5 hodin ráno do práce, tak jsem hledal, co bych jako nějaký to. A učitelé ty chodí od 8 vlastně nebo v 7 hodin, takže jsem začal studovat pedagogickou fakultu.
0: Aha, halo? Tak to je teda velký oříšek.
1: No je, ale ta motivace byla velká, takže jako...
0: No, to je neskutečné, takže vám vadilo vstávat ráno do práce v 5, tak jste si řekl, no tak půjdu na učitele, ten má na 8.
1: Jo.
0: Má volné víkendy, prázdniny.
1: Jo, taky no, jo.
0: Svátky.
1: Ale úplně mě to vyvařilo, prostě už jsem pak nemohl, tak, a už jsem zase byl starší, tak už zase jsem nemohl spát, takže jako jsem se vrátil do výrobního procesu. Ale s tím studiem prostě on se nakonec zanevřel a uvažuju se přihlásit, jako až budu říkat v důchodu do univerzity.
0: Počkejte, pochopila jsem to dobře, že jste to potom vzdal?
1: Ano, už jsem prostě byl vyšťavený.
0: A udělal jste přijímačky?
1: Jo, všechno.
0: Takže
1: všechno
0: vy jste teda tam ale nastoupil, ale nedodělal, abychom si to ujasnili.
1: Jo, udělal jsem.
0: Vy jste to dodělal, tu školu. No vy jste řekl, že jste se vrátil zpátky, jestli jsem to dobře pochopila do toho. A teď jste mi vypadl. No, Zdeňku, zkuste zavolat znovu. Nevím, jestli se nám to podaří propojit právě vás do vysílání, protože máme 6 linek a jsou obsazené, takže mě to mrzí. Teď si to nedopovídáme. Nasadil jste mi brouka do hlavy, jak jste to myslel. Zkusíme zvednout někoho a uvidíme, jestli to bude pan Zdeněk. Halo?
2: Dobrý večer. Tady je pan Robert Solomouc.
0: Tak, Roberte, vítejte, můžete povídat.
2: Takže v první řadě poděkuji, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teď k tématu, já jsem se teda vyučil jako zámečník a to už jsem žádnou další školu nedělal, ale pořád se něco učím, no, protože řeknu to takhle, třeba jsou v práci nový stroje, takže já třeba teďka jako už další dobu obsluhuju VAPku, jenomže pak koupili novou mašinu, takže prostudovat si návod a takový a jde to, jo, no ale musí to člověk hodně přemýšlet, no a nevím, si to taky zdáte, že třeba, jestli máte dílnu, tak něco spravujete, teď si třeba koupíte novou brusku, rtačku, cokoliv, tak vždycky si musíte prostudovat návod, to je zásadní.
0: Mm-hmm. Ano, tak zámečnická práce se pořád vyvíjí, přicházejí nové postupy, materiály, technika, takže se vlastně musíte učit průběžně celý ten váš profesní život.
2: No, tak to je jasný, no.
0: A máte pocit, že je to těžší a těžší, čím jste starší a starší?
2: No, spíš mám pocit, že třeba jak spravujeme třeba v práci podvozky a podobně, takže těch tramvají, tak ty moderní věci jsou strašně složitý, jo, že třeba vždycky něco jednodušší rozdělat, než to složit a asi je dobrý buď to nafotit, anebo si to označit, jo, protože opravdu ty moderní věci jsou složitý, že abyste třeba změnila jeden díl, tak musíte vydělat 3 další, jo, že prostě nevím, proč dělají věci tak složitý, jako, že byste mu rozuměl, to jako se říct nedá, no, tak. No.
0: Lákalo by vás dnes ještě něco vystudovat, kde byste měl tu možnost třeba úplně změnit profesi a dělat něco úplně jiného, jak třeba posluchač před vámi se rozhodl, tak budu učitelem, má dobrou pracovní dobu.
2: No, tak je takový dilema, protože jako mě třeba nejde těžký, no. Ona je strašně složitá, to bylo taky zajímavý téma. Takže já jsem si pořídil pravidla českého pravopisu a když si nesu jisté, tak se tam radši podívám, jo, protože to je strašně takový záludný.
0: Tak to jste šikovný, Roberte. Takže se vlastně opravdu učíte pořád. Tak děkuji vám za zavolání i za váš příběh, ať vás práce dál baví a ať máte pořád chuť učit se nové věci. Mějte se hezky a dobrou noc.
2: To mějte moc hezky, Jaruško. Moc vám děkuji, že jste mě to.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Co říct, zaspívá Jitka Zelenková v noční lince Českého rozhlasu 20 minut po 11. hodině. A pak se budeme opět povídat o tom, co říkáte na studium v pozdějším věku.

0: Zkoušky, sešity, učení do noci. Pro někoho dávná minulost, pro jiného překvapivě nová současnost. Dnes nás zajímá v noční lince Českého rozhlasu, kdo z vás se rozhodl znovu usednout do školní lavice v pozdějším věku a proč. Paní Nora je s námi. Krásnou noc.
1: Všechny zdravím a posílám pozdrav také panu Vladimírovi do Kanady. No, já nevím, paní Jarmilko, jestli vás nesklamu, protože já asi tady o žádných univerzitách třetího věku nebudu mluvit a podobně, ale já to beru asi z takového pohledu. Do školy jsem začala chodit v roce 1948. Bohužel, musíme se smířit s tím, když jsme se v nějakém roce narodili, tak jsme vpadli do společnosti, jaká tehdy byla. Takže byla tehdy základní obecná škola, to bylo jako prvních pět tříd a to jsme tehdy ještě byli rozděleni. Chlapci měli chlapeckou školu a my jsme chodili na dívčí školu. Potom zřídili, já už nevím, protože ty reformy, já nevím, co ministr, co nová vláda, tak to se pořád měnilo. Nevím, jestli ty reformy vždycky vedly k dobrému. Většinou si někdo něco vymyslel, aniž přemýšlel o tom, jestli to bude navždy. To vidíme konec konců do dneška. Pořád se to mění, ale že by to vždycky vedlo k nějakému úspěchu, to se nedá říct. No holc potom zřídili osmiletku. Takže já jsem tu základní školu končila tou osmou třídou, a to ještě nám tehdy jako na zkoušku udělali závěrečnou zkoušku. Nevím, k čemu to vedlo, jaký byl výsledek, nevím. No ale protože v tom období už zrušili gymnázia. Do dneška můžeme litovat toho, že tehdy se dopustilo to, že ta gymnázia se zrušila, protože mimo jiné naučili se tam všechno, co bylo zapotřebí, hlavně pro ty, kteří chtěli dál studovat, ale měli tam také latinu a někde byla i řečtina. A kdyby si uvědomili pánové, kteří to organizovali nebo pořád organizují, co člověk do budoucího života potřebuje. Latina tak nutná pro všechny přírodovědné obory, pro medicínu, pro právnické obory a podobně. Není všechno postaveno jenom na technickém, jsou i ty další obory. No, horko těžko toho můžeme litovat. Nám, co jsme šli na medicínu, to chybělo. Holt, odmaturovala jsem v roce 59 a protože jsem měla o to zájem, tak jsem už tehdy měla přihlášku na lékařskou fakultu do Olomouce, všeobecné lékařství. To ještě naštěstí, že jsme měli, myslím, v 11. třídě na té 11. letce asi půl roku latiny, to už nevím, jestli to bylo, no asi to bylo nepovinné. A potom jsme měli takové základy latiny, terminologie lékařské i v prvním ročníku na lékařské fakultě. No, odpromovala jsem v roce 1966, no a potom mě čekala atestace. Přihlásila jsem se na interní lékařství, tak jsme museli čekat na termín. 3 roky jsem pracovala v nemocnici, pochopitelně člověk se musel stále učit, protože jenom ty základy i z toho vysokoškolského studia nestačily. Byly nové léky, se kterými jsme se na fakultě ještě nesetkávali. Začaly taky nové postupy. Všechno se stále vyvíjí. Měli jsme odborné semináře, na které jsem velice ráda jezdila do Ostravy nebo do Nového Jičína. Myslím, 2x jsem byla i v Praze na nějakém odborném semináři. Ale během té doby, protože atestaci, to nám potom určili termín, tak jako tak se člověk musel stále učit, protože přišly nové metody, byly nové léky, nové léčebné postupy. Takže a člověk chtěl nebo nechtěl, když chtěl dobře pracovat a když se chtěl o ty své svěřené pacienty starat, tak se musel do toho pustit. Potom někdy v 80. letech si ještě vymysleli, já nevím, jestli to bylo v celé republice, ale tady na severní Moravě, nevím, co teďka je to Moravsko-Slezský, Ježišmarja, mě už se to plete, to byl severomoravský kraj, to taky pořád mění, ještě jsem ráda, že si můžu pamatovat, že žiju v České republice, i když já stále vycházím z toho, že žiju že jsem se narodila, žila a žiju v Československu. Tak to ať mě někdo opraví, ale to mě stejně nepřidělá.
0: Byl to Semeromoravský a potom
1: no,
0: teda Moravskoslezský a Olomoucký.
1: Takový, já nevím, co to byla za zkouška, oni to nazvali jako odborně politický pohovor. Kvůli tomu jsme jezdili vždycky po týdnu čtyřikrát do Ostravy, kde jsme měli přednášky z různých oborů medicínských, hlavně to bylo soustředěné na internu a na chirurgii a potom nám určili termín a dělali jsme zkoušku z té interny a z chirurgie a slavnostně to zakončili politicko odborným pohovorem, no to byla katastrofa. To byla ostuda, to byla katastrofa a ještě navíc to tam zkoušel člověk, který se chtěl bavit, byl to nějaký zasloužilý lékař z Bruntálska, zřejmě velký soudruh, no co ten měl za otázky, to nebylo vůbec možné, ten dokonce, to už jsem kolik roků pracovala v terénu jako obvodní lékařka a ten mě tam začal přesvědčovat, že nemusím dělat takovou práci, co dělám, že to všecko ve směrnicích není, že o to bych měla upustit a podobně. Mě vám to tak tehdy dopálilo, že jsem se říkala, no snad kvůli nějakému pitomému politicko-odbornému pohovoru tady nepůjdu s ostudou nebo mě nepustí dál, tak jsem řekla, a co si myslíte, kdo se o ty pacienty bude starat, kdo to bude s nimi dělat. Já jsem tam od toho, na mě se vším obracejí, ve mně mají důvěru a mně je to jedno, jestli jsem závodní nebo obvodní lékař, já jsem prostě jejich lékař, k tomu jsem byla vychovaná, vyučena a budu to dělat takhle celý život. Takže on ten soudruh asi taky skoprněl a řekl si, že asi nemá smysl se mnou bavit. No ale když to vezmu potom dál, tak já teďka, je to 7 roků, co jsem přestala pracovat, teď mám 85, takže mě už nikam do školy dostávat nebudete, ale je pravda, když z toho běžného života se člověk poučuje pořád. Hodně čtu. Mimo beletrii si půjčují i různé dokumenty. V televizi si vybírám takové pořady, které pojednávají z historie, o historickém vývoji, ať u nás nebo někde ve světě. Za tu dobu, co jsem těch 7 letečka doma, jsem měla možnost to tak krásně dohánět. Takže zrovna taky přírodovědné různé materiály nebo z ekologie. To jsem se za těch posledních 10 let tolik poučila, že bohužel tehdy při své odborné práci jsem na to tolik času neměla. Takže já si myslím, že člověk, ať chce nebo nechce, se stejně vzdělává pořád, protože každý den mu život přináší určité situace, ve kterých se musí orientovat, musí se naučit je řešit a to si myslím, že je to nejlepší studium a to je taky to, co člověka udržuje ještě v takové určité duševní svěžesti a proto jsem ráda, že se o takových problémech mohu dozvídat a mohu se s nimi o nich také s jinými lidmi bavit a proto se snažím také někdy dovolat do noční linky, abych mohla tyto své názory ventilovat.
0: A teď se vám to podařilo, ano. Tak paní Noro, medicína to je obor, kde vlastně učení nikdy nekončí a je hezké slyšet, že má člověk i po letech pocit, že se vybral dobře a že jeho práce měla smysl, aspoň mě to tak znělo, že o tom i teď po tolika letech o tom studiu mluvíte s takovou energií a zápalem. Děkuju, že jste se dovolala, bohužel čas jsme přesáhli, takže se musíme rozloučit, ale věřím, že jsme řekli všechno od A do Z, jak jste si to naplánovala. Děkuju vám, děkuju moc. Ať se vám daří. Už se nám to přerušilo. Toto je skupina Shalom, Bonsoir, Mademoiselle Paris. Ať se vám to hezky poslouchá a těším se na další telefonát k dnešnímu tématu studium v pozdějších letech. Věk v občance totiž ještě nemusí rozhodovat o tom, kdy je ten správný čas se něco naučit. Co říkáte?

0: Dat, ja, een trommels, neem maar meteen een meisje, dat is heel aanheer. Wat moet je pret goed kennen. Alleen man, Promislav Kukteros en tera, moesel ugerat. Die stem gekeur sloogit voor armadie, pretje. Kremto. No, prostě už jsem sloužil na letišti v Brně 4 roky, když přišel rozkaz, jako, že musíme mít všichni v důstojnici maturitu. No, já jsem měl letecké technické učiliště v Litovském Mikuláši, kde jsem se vyučil tedy jako leteckým mechanikem. A co se týče mé profese, tak za celý život jsem celkem musel se stále učit profesi, protože přicházely stále nové a nové letouny, takže jsme obyčejně jezdili do Prahy na 3, na 4 neděle naučit se novou leteckou techniku, takže dohromady, když jsem to spočítal, jsem pracoval nebo obsluhoval 35 typů letadel a z toho bylo 42 typů motorů, protože se v některých těch letadlech lišili podle série. No a tak, že jsem se musel učit celý život, vlastně dokud jsem sloužil na letišti. No a potom s manželkou ještě v důchodě, no tak jsem se učil obsluhovat počítač. No teď mám teda tady akorát notebook, mám tady telefon v ruce, ten je teda bez, mohl akorát poslat SMSky nebo hovořit a to jako... Co jsem dělal tu maturitu, tak to bylo v 64. roce jsme se dodělali, pak zvrchlili jako 3. stíhací letecký pluk, udělali jako vrtulníky, tak na tom jsem ještě sloužil něco lítal a od prvního roce 70, tak jsem nastoupil k aerolíním a tam jsem se musel zase učit, protože každý rok aerolínka koupila jako nový typ, tak na to jsme chodili na školení a museli udělat zkoušky. No a vzhledem k tomu, že jsem na tu techniku tak po přednášce nebo to školení, tak bylo vždycky přeskoušení, tak jsem si přihlásil jako první, nechal jsem se odzkoušet, no a pak jsem šel na pivo nebo někam na oběd. Takže tak jsem sloužil. No
1: Josefe, ale to zní jako neskutečně zajímavá práce. Co to obnáší? Co je na tom to nejtěžší? Já přemýšlím, jako co to chce člověka, aby měl opravdu jakoby dobrou hlavu a aby zvládl ty třeba stresové krizové situace?
0: Prosím vás, já pokud jsem chodil do školy, no tak jsem jako matematiku, technické předměty, fyziku a tady to, co jsem měl vždycky na jedničku a jazyky jsem tak akorát prolízal na trojku, tím moc nešli. Takže to, ale říkám, já od mládí jsem byl jako v Ostravě a když jsem chodil do průmyslu, teda do Měšťanky, protože tam jsme se přestěhovali po válce, otec musel nechat obnovit, tak co opravit, no tak dědeček ještě žil a no, do 80 let prostě do 54. momentu. No, penzi nedostal, protože řekli, no máte 3 děti, ať vás živějí v tenkrát za bolševika, tak asi takhle. No a já jsem tam říkali, zase bajsluješ, no něco jsem učil, piloval, co jsem jako no, technický předměty nebo vyrábět něco pilníkem, takže

0: ale těžší, no tak jestli to by mě dostali za úkol, já jsem vedl jako zámečnickou dílnu a samoobsluhné vozíky, jako to tenkrát na letišti nebylo, no tak jsem zkonstruoval a nakonec jsem jich pro celou republiku svařil 500, protože někdo nikomu to tak nešlo, když to dostal svářeč, který přišel, to, tak tomu nedávej do ruky, my to potom musíme pilovat a tak dále.
1: Tak Jozefa, to jste měl opravdu zajímavou práci. Rozumím tomu, že se tam člověk musí stále něco učit. Letiště, to je totiž svět sám pro sebe, pořád se něco děje. Člověk se setká s nejrůznějšími situacemi i lidmi a musí reagovat. Děkuji za to, že jste zavolal. Přeju vám krásnou noc, hodně zdraví a krásný nový den. Čeká nás čtvrtek. Ať se vám daří.
0: Zatím dobrou noc.
1: Krásná.
0: Já vás poslouchám každý večer a když mám, tak se snažím dovolat.
1: To jsme rádi.
2: 31 800 900.
1: Ano, od toho jsme tady 731 800 900.

0: Škola v dospělosti už není jen o známkách a vysvědčení. Často je to taková zkouška trpělivosti, odvahy a víry v sebe sama. Noční linka Českého rozhlasu vítá pana Radka. Odkud voláte?
1: Takže dobrou půlnoc, volám tady ze Znemska, což konkrétně z Jevišovic, ale já nejsem ani tak jakoby letitě starší, jak důchodci tamhle, ty starší pán nebo ta paní, je 47 roku, ale proč to zkouším volat? Protože já jsem chodil do školy nějakých, já to řeknu na rovinu, ten průměr nebyl zázračný, čeština, matika, němčina, tamhle 3-4 vždycky na vysvědčení, takže jsem se vyučil opravářem zemědělských strojů. S tím teda jako ten obor dobrý, mě to i bavilo, dal jsem nějaký drsty, dostal jsem se k nákladním autům a potažmo k autobusům. Jednak k zájezdovým, jednak k linkovým, ale přišly okolnosti, života takhle přinesly a musel jsem to celé překlonovat, protože v rodině nastaly potíže a já vlastně žena měla takový psychický problém, já už se neviděl starý doktory, už to vypadalo jako, že půjde na léčení kam si na psychiatrii, že tam bývaly psychické a taky tyhle věci. A já jsem měl vlastně, někdo tomu říká dědičný, někdo tomu říká naučený, možnost, jak se používají virgule, jak se používají léčitelství, tyhle věci, ale to bylo všechno málo. Takže jsem se dostal na polopsychologický kurz, řekněme tomu odbor, je to kinesiologie, nechci tomu dělat reklamu, ale jde o to, že jsem vlastně z toho oprava zemských strojů překlonoval se úplně, jak kdyby k té psychologii. Pak jsem to tak nechal nějak jako spat, pomohl jsem si, co bylo potřeba v té rodině, takže není to nic smyšleného, nejsou to pohádky, opravdu ta žena se z toho jakoby dostala, že jo, vyhla se tady nějakým léčebným procesům, což obnášely antidepresiva, hospitalizace a podobné jiné věci, ale říkal jsem si, vnesu to mezi ty lidi. V tuto chvíli je mi 47 roku, kde teda od toho roku 16 ten kurz nebo tady ten celý tu stádiu ty kinezlogie mám jakoby za sebou a vlastně dostávám to víc mezi ty lidi, to znamená, že se dějou i situace, že k vám přijde třeba člověk na ten obloh, vyžádají pomoc takový někde, kde třeba ti doktoři zavřou tu knihu, už jako si nevíjou rady, ale pochopitelně nejlepší je to, když je to ze spolupráci s lékařem. Takže tím, jak jsem otál v tom autobuse, to, jak to mám tady to opravárenství nebo rádoby opravování různých věcí, tak se to tak nějak přeneslo mezi ty lidi. Ale proč to taky celé od samého začátku říkám? Protože fakt není na škodu se kdykoliv během života překlonout, přemotat, pokud ten člověk chce, má tu možnost, je dobré toho využít, protože každý obor obnáší něco svého a když vlastně vezmu tady tuhle tu psychologii, tu empatii, nebo to, co se tam vlastně jako v největší míře používá, není na škodu, i v tom autobuse je to použitelný, kolikrát vám přijdou děti jako cestující, zhrzení, zklamaní s tou psychikou, potom i dospěláci jsou v tom kolikrát namontovaní, takže ty lidi můžete probrat, někdo za váma dojde, někdo ne, víceméně je to takový, nechci to říkat hanobně tady do toho rádia, může to někdo napadnout, jo, vy nejste doktor, nejste tohle, ale pro mě znamená pravidlo, není ten, kdo ví, umí, ale ten, kdo vyřeší ten problém. A jestli je to opravárenství, jestli je to, jak říkal ten pár, pilotní motory, protože na letišti v náměstí na Doslavovu na vojně jsem byl taky, takže vím, o čem to je řeč, ale tam jsem nebyl jako technik, tam jsem byl jako voják. Každý ten obor má svoje a zase zastávám pravidlo, a to už tamhle od těch 30 roků, kdy se to přišel, opravdu, pravdu má ten, kdo vyřeší, ne, bohužel ten, kdo ví, ale bez těch vědomostí to nejde, takže
0: Radku,
1: opravdu, pokud to někdo poslouchá, posouvat se, když to jenom trošičku jde, pokud možno neusnout na těch vavřínech, ale to je na každým vlastně jednotlivci.
0: To je opravdu velká životní změna, od oprav zemědělských strojů ke kineziologii, psychologii, a vlastně zatím nebyla kariéra, ale snaha pomoci člověku, který je vám nejbližší. To je samozřejmě chvályhodné, smetkám, a samozřejmě to byl obrovský hnací motor, který vám pomohl dokončit to studium, ale jak vlastně těžké to je úplně změnit svoje myšlení, začít se věnovat něčemu úplně novému. Co je na tomto ze všech nejtěžší?
1: Víte, co nejtěžší je fakt ta vůle, to znamená, člověk chce domoct. Mě teda v tom mým životě hodně, měl jsem, co jsem měl. Byla žena, která měla těžké potíže, byly dvě malé děti a teď tu rodinu ukočírovat, ukaučovat to. Co teď, nebylo pomoci, to znamená jediná možnost, ta hospitalizace, tyhle ty věci. Já říkám, to přece moji vrstevníci normálně fungovali, nikdo ty potíže neměl. Já jsem otvíral knihu furt do neznáma, já jsem furt nevěděl, co bude, až pak jsem jednou řekl nic, nechám to, ať ona si vybere, jakoukoliv pomoc najde, kdokoliv jí co poradí, a já jsem jenom následoval. Jenomže ty kroky se propletly, takže vlastně, jak jsem na začátku řekl, s těma virgulema se to propojilo s tou psychikou, teď ono tady do toho rád, já to nevysvětlím, tak mi řekla, takže ty spojitosti tam nastaly a já jsem se jenom ocitl tak jakoby z jedné strany na druhé, hold, tak se nebudou spravovat auta, motory a tyhle ty věci, ale dají se spravovat tady s lidima, jo? To znamená, každá práce má svý, jedno bez druhého se neobejde. A vždycky čas od času, že jo, tak taky si někdy mocnu k tomu autu, zavrtám se tomu, ale jdu od toho pryč, důležitější jsou fakt ty lidi, ty děti, opravdu ty psychické potíže těch lidí, když pak vidíte, že někdo v vozovkách, která v dobrém padá na hubu, nemá pomoci, hledá tu pomoc, mnohdykrát lidi hledají, ani o tom nemají kde, neví o kde, jo. Takže někdy je nasměřujete, někdo opravdu potřebuje ten hospital, jo, nebo různý ty lékaře, ale bez těch to nejde, jo, bacha na to. Ti doktoři opravdu, pokud je ta spolupráce s lékařema a oni jsou nakloní těmto alternativám, tak tam je ten úspěch až nejlepší.
0: Dobře. Radku, tak moc děkuji i za ten vzkaz, který jste řekl zhruba v polovině našeho vyprávění, kdy jste posluchače nabádal k tomu, aby se nebáli pustit se do studia, změnit svůj obor, i když už má člověk kus života za sebou. Děkuji za ten příběh, bylo to pozitivní, tak jsem ráda za tu energii, kterou jste nám přenesl. A teď se pojďme společně poslechnout Pavla Bobka, protože náš čas našeho povídání se chýlí ke konci.
1: Takže všem posluchačům je rozhlasu pěknou dobrou noc, děkuji za prostor a ať se daří do budoucna.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Minuta po půlnoci. Je před námi druhá hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu a pořád zůstáváme u tématu návratu ke studiu. Z našich příběhů je krásně slyšet, že člověk může k učení přivést práce, životní změna, rodinná situace, ale také obyčejná chuť posunout se dál a zkusit něco, na co dřív nebyl čas. A možná právě teď poslouchá někdo, kdo si už dlouho říká, že by si chtěl dodělat školu, přihlásit se na kurz nebo se pustit do úplně nového oboru. Jestli jste to někde udělali vy, zavolejte nám, co vás k tomu přimělo, čeho jste se nejvíc báli a co vám nakonec studium přineslo. Já se jdu podívat na web Noční linky, tam píše Radka. Zdravíme všechny posluchače po gymnáziu, kdysi hrozně dávno jsem chtěla studovat na Přírodovědecké fakultě v Olomouci obor ekologie a biologie. Bohužel mě nevzali ani na druhý pokus. Tenkrát se mohla podat přihláška jen na jednu školu. Tak jsem nastoupila do administrativy. Svůj sen mít vysokou školu jsem si splnila v 50. na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Moc jsem toužila po studiu. V ročníku jsem byla nejstarší studentka, ale vůbec mi to nevadilo. S mladšími jsem si dobře rozuměla a omládla jsem. První ročník jsem zvládla skvěle, všechny zkoušky na poprvé. Pak to bylo těžší, kolikrát jsem chtěla studium vzdát, ale zapla jsem síly, letos odstátnicovala a diplom mám. Splnila jsem si sen a zvedla sebevědomí. Jen je mi líto, že jsem nezačala studovat dříve. Moc krásné bylo, že jsem na promocích měla i oba rodiče. Jsem na sebe pyšná, našla jsem při studiu i skvělou kamarádku. Paní Radko, tak moc děkuji za milý vzkaz. Další vzkazy si můžete přečíst na našem webu rozhlas.cz/linka anebo zavolejte 731 800 900. Je s vámi Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Některé životní kapitoly se dají otevřít znovu, i když jsme si mysleli, že už jsou dávno uzavřené. Dnes budeme mluvit v noční lince Českého rozhlasu i v této hodině o té školní kapitole. Haló, kdo tam? Tady je Jarka. Haló? Paní Irenko, slyšíme se? Je mi líto, tak telefonní linka nás tentokrát zklamala, věřím, že ne, paní Irenka, že si to nerozmyslela. Tak zkuste znovu vytočit 731 800 900, abyste se dostala do vysílání. Já se podívám teď na web, vzkaz paní Lídy z Moravy. Dobrý večer, jsem z generace, která se ještě neučila pracovat s počítačem, ale abych v 55 letech našla odpovídající práci mému vzdělání, musela jsem to umět. Tak jsem se dostala do kurzu na počítače, který byl zakončen státní zkouškou. Ta platila i ve světě. Byla jsem tam jedna z nejstarších. Vesměs tam byli mladí jen proto, aby dostali certifikát a vrátili se zpět, konkrétně do Anglie, kde už měli zajištěnou práci s počítačem. Samozřejmě s ním už uměli. Učení bylo náročné, hlavně kvůli věku, kdy už hlava toho moc nepobere. Myslela jsem, že mi brzo praskne. Tak jsem říkala našemu kantorovi, ať se na mě vykašle, že už to nedám. A on na to, že mě i přes můj odpor všechno naučí. A naučil. Dodnes z toho čerpám a to je mi 75 let. A když se vyhlašovala anketa Jana Amose Komenského pro nejlepšího učitele, už přesně nevím, jak se to jmenovalo, tak tento pan učitel byl oceněn a to právem. Dodnes na něho vzpomínám, moc mu děkuju, že měl se mnou trpělivost Lída z Moravy. Tak a teď se pojďme podívat na naši telefonní linku. Kdo volá?
1: Krásný večer. Tady je Anna z Miroslavy, já vás moc zdravím, Jaruško.
0: My vás také
1: zdravím,
0: už jsme
1: posluchače. A já bych chtěla říct si můj příběh. Když mi bylo 56 roků, to bylo v roce 2005, tak během 3 měsíců jsem ztratila zrak. Byla to cesta delší, ale během 3 měsíců jsem se octla ve tmě, absolutní tmě. Bylo mi 56 roku tehdy, psal se rok 2005. Takže jsem se nějaký rok zmítala, pak jsem se asi po roce a půl jsem se naučila pracovat s telefonem pro nevidomé. No a když mě mělo být 60 roků, protože jsem celý život něco četla, něco studovala, pokud jsem potřebovala něco vědět, tak jsem sáhla po knize, tam jsem se to dozvěděla. Ovšem, když člověk se objevil, ocitl ve tmě, tak nebyla možnost. A to rádio už mi nestačilo jenom ty vědomosti čerpat z rádia. Tak když mi bylo 60 roku, tak jsem si, mělo mě být, tak jsem se rozhodla, že si udělám počítačový kurz pro nevidomé.
0: Aha.
1: A tak jsem na tom začala pracovat. A půl roku jsem se, tam byla podmínka a v životě, protože jsem pracovala manuálně a manuálně jsem byla zdatná, ale s nějakou takovou technikou jsem nikdy nepracovala a byla podmínka naučit se všemi 10 psát. Takže mi Tiflo Centrum půjčilo starý počítač, hlavně od té klávesnici to šlo a já se půl roku učila psát všemi 10. Byl to středoškolský kurz a měla jsem ten počítač doma a vždycky přijela lektorka, zadala mi práci, tak jsem se naučila od písmena k písmenu všemi 10. Ano. No a pak jsem absolvovala půlroční kurz na ten počítač. Jezdila jsem do Brna v doprovodu manžela a jednou týdně na 2 hodiny. Takže musím vám říct, že když jsem byla poprvé a ten technik mi vysvětloval, jak to funguje, ten počítačový proces, ty nuly, jak se na sebe navazují, už to dneska taky všechno je pryč. No a tak jsem ho absolvovala. No a v 60 letech teda jsem úspěšně absolvovala kurz pro nevidomé na počítači.
0: Ano.
1: A musím vám říct, to není jednoduchá věc, že si někdo myslí, že vám ten počítač všechno řekne. Tam myš je vám k ničemu a to, co vám přečte ten počítač nebo ten odečítač z té obrazovky, tak se na tu obrazovku musíte v prvé řadě dostat. A to musíte všechno přes tu klávesnici, přes různé zkratky, které musíte ovládat. Není to jednoduché, ale zdárně jsem to zvládla. No a měla jsem počítač teda ten starý 15 roků a loni jsem si pořídila nový a všechno bylo zase úplně jinak. Úplně jinak. Takže jsem se musela zase učit nové zkratky, nově všechno. No ale je mi 77 a to, co potřebuji, dostat se na Wikipedii, napsat e-mail, odeslat i přijmout e-mail, poslechnout si ledas, co na ty různé servery, abych si poslechla zprávy nebo nějaké dokumenty si poslechnout nebo nějaké podcasty. Prostě zvládám to. A to právě je pro mě veliké plus, protože zvídavá a cílevědomá jsem byla vždycky. A kdyby člověk zůstal takhle ustrnutý jenom u toho rádia, protože televize vám nedává žádný impuls k nějakému vzdělávání pro nevídavého člověka. Musela byste mít nějakou zvláštní televizi, která vám to... No takže jsem spokojená, že ledas co si dokážu tam najít, ledas co se dozvědět, protože kniha na to do mých rukou už nemůže přijít. A takže ten počítač je pro mě velkou pomocí.
0: Určitě, Aničko, no to vás obdivuju, že jste se po tak zásadní životní změně rozhodla nevzdat a pustit se do něčeho úplně nového. Už jenom to rozhodnutí naučit se pracovat s počítačem muselo chtít odvahu, trpělivost, pak si tím projít, ale ono je to opravdu dneska hrozně fajn, když to umíte a ten život vám to usnadní. Je to tak?
1: No určitě, určitě. Protože kdyby to člověk neovládal, tak vlastně já nevím, jak bych to vyjádřila, že z něho stane, skoro bych řekla, analfabet. Jo, protože na tom si osvěžujete stále ten český jazyk, když píšete ty e-maily nebo něco takového, že jo, nebo i svoji nějakou úvahu si dáte do těch dokumentů svých a takže tu češtinu si, a takhle by člověk úplně zapomněl, já už tady 21 roku, více jak 21 roku nevidím vůbec, takže mozek zapomíná, že jo?
0: Tak ho tím trénujete. Aničko, tak děkuju za zavolání. Myslím, že jste krásným důkazem toho, že člověk může začít něco nového i ve chvíli, kdy mu život připraví velmi těžkou zkoušku. A to je velmi inspirativní pro nás všechny. Tak vám přejeme hodně sil a radosti. Ať vám všechno, co jste se naučila, dál dobře slouží.
1: Jo, dobře, děkuju. Mějte dobrou noc všem, mějte se hezky. Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Sednout si po letech znovu nad učebnici může být zvláštní pocit. Člověk má víc zkušeností, ale možná i víc pochybností. Přesto právě tehdy může studium dostat úplně jiný smysl. Právě o tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Tak ještě jednou krásný večer posílám Marcela z Moška.

0: Marcel Zmožek dospíval v noční lince Českého rozhlasu. My pokračujeme v povídání o studiu v pozdějším věku. Je s námi paní Mirka. Krásnou noc přejeme do Brna.
1: Dobrý večer, Javuško, ještě jednou do hezkého Zlína a zdravím taky všechny posluchače. No, nedá mě to, aby se nevrátila k tomu svému příběhu, i když mám pocit, že už něco možná z toho posluchači slyšeli, ale prostě tak začnu taky nějak. Když jsem odmaturovala na průmyslové škole oděvní v Prostějově, byla to krásná škola, perfektní, hodně nám dala. Odcházeli jsme jako technici nebo návrháři pro všechny oděvní podniky ve republice. Pragoděv, Praha, já nevím, Severka, Cvikov, dole to byla na Slovensku Makita Půchov, dole potom Otavan Třeboň, no a tak, anebo v Brně Kras Brno, oděvnictví města Brna, pak Kus Brno, že? Takže my jsme prostě nastoupili potom na umístěnky tady do těchto podniků. A já jsem nastoupila do národního podniku Kras, tenkrát to byl národní podnik Kras, a po krátké praxi mě náš pan šéf, ředitel podniku, dál, že to ty půjdeš na učňovskou dílnu. Takže po té praxi i odpolední směny, to byly na dílně v Horku, no to bylo něco. Ale tak jsem to všechno zvládla, takže jsem potom učila děcka na dílně a pořád jsem toužila ale jít do školy, poněvadž učni měli, jak víme všichni, měli týden dílny u nás a týden ve škole jako teoretickou výuku, bylo to na Charbulové v Brně. No a já jsem pořád potom šilhala, až jsem se teda tam dostala. Tak jsem začala učit oděvní předměty, technologii, kreslení, střihu, materiály i ekonomiku. No a uplynul krátký čas a ono to prostě nestačilo pro maturita, tak jsme si museli dodělat, to byly necelé 2 roky, říkalo se tomu takové pedagogické minimum pro učitele odborných předmětů. Bylo to v Brně na Poříči, na pedagogické fakultě a bylo to něco úžasného. To se mně moc líbilo. Tam byla pedagogika, metodika výuky odborných předmětů, ale taky třeba biologie, psychologie. Moc jsem to chtěla ještě potom dělat dál, ale už to nějak prostě nešlo. Takže ukončili jsme závěrečnou zkouškou a já jsem vesele mohla učit jako učitelka odborných předmětů. Tak a pokračuju ale dál. Uplynulo, já nevím co, 4-5 let, měli jsme praxi, no ale ministerstvo školství tenkrát prostě dalo nějakou směrnici, že to nestačí a že bychom měli mít plnou vysokou školu. No ale to už nám bylo tak asi 55 let, ale nedalo se nic dělat, byli jsme 4 takhle učitelky, takže to prostě zkusíme. Jenomže oděvní obor žádnou takovou vyloženě vysokou školu neměl, tak jsme jezdili do, to byla, to se nějak jmenovalo Vysoká škola strojně technická v Liberci. Teď si, Jaruško, představte, že teda z Brna do Liberce. No. Vdané ženské, které mají děcka. No, tak nic. Tak sranda, byla to trochu i sranda potom. Věra, moje kamarádka, kolegyně, měla nového trabanta. To už jsme tam byli asi 5krát. A tak Věra říká, tentokrát pojedeme trabantem, holky, já ho projedu. Jenomže byla špatná řidička, ještě to tak neuměla. A my jsme vyjeli za Brno. Za Brnem byla taková přestěvnice, rozdvojovala uprostřed sloupek s nějakou značkou a Věra. Ježišmarja, kam mám jet a hrk do té značky. Tak si to představte, tak prolomila tu kapotu vpředu. Ale tak to jako prkalo,
0: paní hrkalo. Mirko, já se vám omlouvám, ale ten čas nám běží velmi rychle, tak kdybychom šli k té...
1: Honem budu. Jaruško, no tak my jsme tam nějak do toho Liberce dojeli, protože jsme se stavili někde v nějaké opravně a ti nás na to podívali chlapi a řekli, můžete jet dál, ale až se vrátíte, tak do opravny. No, tak dobře, tak jsme přijeli do toho Liberce a už jsme měli teda po náladě. Už to prostě nešlo, protože bylo to těžké pro nás. Byla tam fyzika, byla tam chemie, byla tam matematika a my jsme dávno už po maturitě toto všechno zapomněli. No a tak jsme prostě, to jsme pořád počítali, co si pamatuju, jeden vlak vyjel z té stanice, druhý z opačné, v kolik hodin, jakou rychlostí, no ale to bylo. Tak prostě, jak na mě měla přijít řada, tak srdce mě bouchalo. No, Jaruško, bo už to se snažím zkrátit. Takže my jsme si řekli, tak toto je znamení, opravdu to my jako dělat nemůžeme. No, tak jsme to ukončili, no a protože jsme měli už delší dobu praxi, tak nám to bylo prominuto a jelo se dál. Samozřejmě, že bez zvýšení platu. Ale to nám nevadilo, učili jsme dál, jezdili jsme tam, kde jsme to nejvíc potřebovali, uplatnili a to byl třeba oděvní průmysl Prostějov, speciální stroje, tam se poprvé začaly kreslit střihy počítačem a různé speciální stroje tam měli. Tak toto my jsme právě potřebovali.
0: Paní Mirko, vy byste to asi dovysílala až do jedné hodiny, jak vás tak poslouchám.
1: Ne, Jaruško, ale... už končím. Takže ano, to byl můj příběh, když jsem 55 začala teda studovat na vysoké škole, ale prostě to nešlo. Ale na počítači jsme se ale naučili. A
0: dívejte, to je,
1: na
0: to je jedno, že to nešlo, jste skvělá, ta odvaha...
1: Zkrátka
0: úžasné, nebylo. Můžete si říct, udělala jsem pro to maximum a že to nevyšlo, už je na druhém místě.
1: No a potom samozřejmě počítače, tak to jsme měli ve škole kurzy, ale nejvíc jsem se naučila až v pozdějším věku, chodila jsem dokonce na tu počítačí techniku, počítací techniku do knihovny Mahenové, která téměř zadarmo pro důchodce měla tady tyto kurzy, chodila jsem tam rok, bylo to za babku, téměř zadarmo, naučila jsem se perfektně na počítači. Mám všechno možné i v telefonu, přetaženo teda z internetu do televize, tady do mého milovaného mobilku chytrého a tam já mám všechno.
0: Dobře. Tak paní Mirko, děkujeme. To je báječné, že jste neskončila u jedné školy, u jednoho kurzu, u jedné zkoušky, když nevyšlo jedno, pustila jste se do něčeho dalšího. Tak já doufám, že vám ta práce s počítačem pomáhá v životě. Jsem ráda, že jste se s námi teď sdílela, že jste nám o tom popovídala. Mějte se dobře, zdravíme ze Zlína do Brna, paní Mirko.
1: Slovácké, že jo? Máme tam dopravu, je tam všechno.
0: Musím, paní Mirko, omlouvám se, teď mi asi neslyšíte nejlépe, jo, ale už
1: dobře.
0: Se loučíme.
1: Ano, aby ještě měli jiní možnost. Tak děkuju moc a prostě žije se dál, no. Tak. Děkuji, mějte se hezky všichni a někdy naslyšenou. Příběhy.
0: To je nádherná písnička od Jana Kalouska, dlouho jsme ji nehráli, je to písnička, která nestárne a proto si ji pojďme teď oživit. Za 2 minuty bude 1:30, já se vás opět za chviličku zeptám na studium v pozdějším věku.

0: Paní Dana je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítejte, moc vás zdravíme do vysílání.
1: Ano, už jsme ve vysílání.
0: Ano, právě teď. Tak jaký je rozdíl mezi učením v 18 a třeba ve 40, v 50? Máte zkušenost?
1: Ano, mám zkušenost takovou celoživotní. Tak v těch 15 to bylo tak, že jsem chtěla dělat školu umělecko-průmyslovou, nedostala jsem se, šla jsem do zaměstnání proti vůli rodičů a tam jsem si řekla, že to zkusím příští rok zase to nešlo. Tak jsem pobyla na radu kolegů v zaměstnání, v ateliéru projektantském dělala jsem kresličku, dělala jsem si kurzy zeměměřičský a já nevím, všechny, co byly příslušné k tomu, k té práci, kterou jsem chtěla dělat. A chtěla jsem to zkusit, znovu zase to nešlo. Tak plynul čas a nastoupila jsem v 18 na průmyslovku stavební, udělala jsem si stavební průmyslovku. Ale stále jsem to toužila po nějakém tom tvořivém studiu a chtěla jsem na architekturu, jenomže mezi tím se tam už namotal ten 68. rok a 69. a já jsem byla takový průšvihář, všude jsem se ušela taky namotala, tak jsem měla napsaný vždycky v tom posudku, že nejsem kádrová rezerva. Tak to šlo až do těch 90. let a pak teda, když už to zase bylo možné, tak jsem si řekla, no děvče, 1045 pryč, ale zkus to. Tak jsem to zkusila a na radu, protože jsem nevěděla, co chtěla jsem studovat psychologii, ale na radu mého pana faráře jsem se teda dala na studium teologie, protože jsem už předtím vypomáhala jako laický kazatel. Vůbec v našem sboru jsem takhle působila jako taková kontaktní osoba, nebo já nevím, co mezi různě, mezi věřícími. A tak jsem studovala teologii nakonec a úspěšně jsem ji dokončila v 50 letech. No a tak šel život, tak jsem měla ještě vlastně druhé zaměstnání, kromě toho svého v té stavařině jsem byla celkem celý život. Ale stále, i když jsem už v důchodě, byla jsem po úraze, teďka skoro nechodím, mám vozík, ale jako trošičku se pohybuji po svých dvou berlích. Ale pořád mě to ke studiu láká, takže tím chci říct jenom to, že studovat je takové velké dobrodružství, které, když si to člověk dopřeje, mu může vyplnit jaksi život. A vychovala jsem při tom studiu 3 děti, úspěšně všechno jako vypadalo tak slibně, zaměstnání se mě líbilo, všecko, co jsem dělala a kromě toho technického, co bylo to základní, jsem měla ještě to další, tedy potom tu duchovenskou činnost, takže to bylo takové příjemné, vyvážené, bych řekla.
0: Tak ano, u vás je to jasné, vy jste příklad toho, že na studium opravdu není nikdy pozdě, ale opravdu jste mě pobavila tím, že pán farář rozhodl o tom, co budete studovat. Teologii.
1: Ano, protože
0: neskutečné.
1: Moje babička říkávala maminka a pan farář se musí poslouchat.
0: No a co vám poradí dál, abyste studovala?
1: Co jsem teďka si studuju, tak co mě zajímá hodně ta psychologie a filozofie a tak, no, tak taky mě to posunulo v těch oborech, že jsem si začala vybírat literaturu, no a teďka co louskám, teda, ale opravdu louskám, a je to strašně těžké a strašně náročný Komenského Náprava věcí, to je tak úžasná kniha, a tak, ale tak náročná a složitá, že musím otevírat další a další, abych porozuměla, teď se teda ptám i umělé inteligence, ale ona někdy se s tou mou inteligencí tady špatně mluví o takových věcech, hodně duchovních, a je to pořád na jedno brdo, tak tam už se moc neradím.
0: No v každém případě vám to studium určitě pomáhá i v běžném životě, nejenom to studium teologie, ale právě to, jak čtete, jak se zamýšlíte, naučilo vás to určitě to studium práce s počítačem, pracujete teda s umělou inteligencí, takže vás to posunuje. Dovolíte mi osobní otázku, kolik je vás

0: náročného studia.
1: Áno, je to jedno z najnáročnejších i kvôli tým jazykom, čo človek musí vlastne udelať ze tří jazyků, takže není to...
0: Přeju, ať vám teologie dál přináší radost, klid a nové pohledy na život, ať z toho čerpáte.
1: Se prolíná do všech oborů, takže já teď studuju kde co, kvůli tomu, abych se prokousala nějakými úvahami našeho Komenského, kterýho teda opravdu to byl taky člověk, který náš národ posunul, myslím si, hodně.
0: Ano. Škola bez kázně je jako mlýn bez vody, tak tím jeho citátem můžeme zakončit dnešní povídání. Ať se vám daří.
1: Mějte se pěkně a dobrou noc všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marcela Holanová, za minutu bude 3/4 na 1, posloucháte Český rozhlas Noční linku a teď také příběh pana Ládi, který volá až ze zahraničí. Je to tak?
1: Ano, ano.
0: Tak nám to přibližte, odkud.
1: Takže se slyšíme. Především děkuji vám všem, vám, paní moderátorko, vás znám po hlase, já jsem nový účastník, posluchač jako Noční linky asi v tento rok, nějak tak, takže jste úžasná, určitě pěkná žena. A chtěl bych poděkovat dnešní, slyšel jsem poslední paní Zdana, já myslím, vykládá nádhera. Především paní doktorka Nora, děkuji za pozdrav, paní doktorko. Já bych, jestli na Facebooku, já jsem přesvědčený, že bychom se mohli takhle nějak kontaktovat. No já jsem novic v tady elektrotechnice, já jsem neměl na to čas, až teď, když jsem po úraze, takže jsem jako celkem moc nechodící, jenom s tím vodítkem, takže jsem opravdu rád, že můžu slyšet nádherné lidi, paní Jana nevidomá, proto jsem nejvíce sorry, protože to je něco, to musí být něco hrozného. Jo, takže paní Jano, jste statečná. Děkuju, děkuju.
0: Dobře, Láďo, ale pojďme k vám.
1: Ano, no tak to je, já jsem se vyučil automechanikem v Ústí na Rolicí, jo, jestli to víte, kde je, to jistě, že víte, kde je Ústí na Rolicí, Šestka Třebová, z Novohojčína se jezdilo rychlíkem na odvězdovky každý
0: ano,
1: dva měsíce.
0: Takže jste se vyučil čím?
1: Automechanik, no. A to byla chyba, jsem měl dražší začišníka nebo tak, něco takového, ale to je jedno. A nejlepší by bylo v mojem životě, kdybych, jak jdu zpátky, protože mám 81 roku, kdybych mohl jít zpátky, kdyby se to mohlo vrátit všechno, tak já bych šel studovat hudbu, zpěv a tanec. Tanec byla moje parketa s moje ženou, jsme tančili všude na světě, na světě, no, Karabie, no, Kuba, Dominikána, Bahamas, a to jsme prostě všude tančili. A takže to jsem určitě jsem to promeškal, měl jsem to i studovat. Ale nic se nedá vrátit, takže, jak říkám, nechci to protahovat, aby mohli se dovolat ještě ostatní. Takže ještě, jestli byste chtěla něco vědět, tak prosím.
0: No Láďu, zatím teda víme, že jste se vyučil automechanikem a teď chcete studovat zpěv a hudbu, ale tak co bylo mezi tím, to jste dělal celý život, opravdu toho automechanika jako práci, nebo nebyla příležitost k tomu, abyste dělal něco třeba právě s tou hudbou?
1: Ale byla, ne, to bylo teď momentálně nepochopení. Já jsem řekl minutu před tím, že jsem udělal chybu, že jsem se šel učit automechanikem, ano. I když to bylo perfekt, jo.
0: To jsem pochopila, ano.
1: Ano, no ale já jsem si myslel, kdyby se to všechno nám mohlo vrátit, aby jsme se mohli rozhodnout studovat něco jiného.
0: No, tehdy, já jsem řekl... Já jsem si říkala, jestli vás to třeba teď ještě neláká, protože dneska se může začít studovat i v pozdějším věku.
1: Ale ano, ano, že já jsem ve svém mozkovou příhodu taky v loni a takže já jsem teď na tom nějak tak nějak jinak. No, tak, ale to, jako bych, to byl můj takový sen. Vlastně teď je to, jo. Kdybych se to dalo změnit, tak bych šel jako na se něco jinému věnovat. Jenomže byla 19. na vojnu, potom jsme se ženili, jo, rodili se děti, většina nám, jo, a takže už potom to všechno bylo jiné. Jakmile se dva lidi dají dohromady, tím pádem, když se vezmou, tak už se to všechno mění. Ne u všech, to je samozřejmě. Jo, to záleží na zájmech obou, čemu je třeba se věnovat. Studium. Jo. Naši kluci tady vyrostli, chodili do školy ty první, potom se nám tady narodí ten čtvrtý, ale to je jedno. Ale oni dělali si různé kurzy a studovali taky, ale většinou dělají, nechtěli studovat na nějaké ty vyšší jako na doktory nebo takhle, ale takže jsou všichni kolem té techniky, no. Takže asi tolik, no já opravdu nevím, jak bych
0: zakončil. Já myslím, že vy jste se vlastně musel naučit i s počítačem, protože předpokládám, že právě teď voláte přes počítač, je to tak? Takže vlastně se učíte
1: ne,
0: i v pozdějším věku.
1: Přes chytrý telefon.
0: No a dobře, tak není to počítač, ale i tak to chce
1: no je to,
0: umět.
1: To je vlastně počítač, to je vlastně počítač, to je ano, taky.
0: Někdy chytřejší než my, vidíte.
1: Ano, možná, no. A to se mi taky nelíbí, ta umělá inteligence, prosím vás, to je soubor úžasných počítačů, když lidi tam volají a ty odpovědi tam samozřejmě jsou, jenomže to je něco jako encyklopedie v těch knihách, dneska to není v knihách, je to právě tady v té technice, takže je to pohodlné, lidi vlastně nemusí už ani studovat, jenom se můžou ptát, no ale to je špatně, to je velice špatně. Takže asi tak lidi nečtou, málo ti mladí depák, to jenom se tak, všecko tak easy, jako easy, snadně, jo? Takže tak asi.
0: No, je to opravdu pravda, že umělá inteligence možná lidi odvádí od bádání, protože, jak jste řekl, oni se zeptají, oni nepátrají, nehledají, nestudují a my se pak necháme někde rychle strhnout, ale já myslím, že ještě dost z nás má doma knihy a o to víc, že si uvědomujeme tu hrozbu, tak na to myslíme a věřím, že to nebude tak špatné právě tím uvědoměním si toho, jaká hrozba by to mohla být a že ty knihy opravdu budeme dávat jako dárky lidem, kteří je budou otevírat těm, myslím, mladším generacím a pochopí tu hodnotu těch knih.
1: Mohu něco říct ještě?
0: Ano.
1: Mohu říct. Já přemýšlím tyto dny, nebo že na otázku, kterou chci položit tady té umělé inteligenci, ale nevím přesně, co ještě se zeptám. Takže na tom strašně pracuju. A tak to je taky určité studium ve mně, že dobře, studuju.
0: Tak nám potom dejte hlavně vědět výsledek, dobře?
1: Dám. Určitě paní, paní Jaruško. Taky vás. Všech vás mám rád a rád vás poslouchám, tak se opatrujte. A světu mír, fašismus pryč, prosím vás, děkuju.
0: Dnešní noční linka je u konce. Z vašich příběhů bylo krásně slyšet, že učit se můžeme opravdu celý život. Někdy nás k tomu přivede práce, jindy okolnosti a někde prostě jenom chuť posunout se dál a splnit si něco, co jsme dlouho odkládali. Děkuju za všechna dnešní zavolání, otevřenost i povzbuzení pro ty, kteří možná právě teď váhají, jestli ještě není pozdě začít. Není. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková. Přeji klidnou noc a dobré ráno do dalšího dne.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Co takhle sklenka vína na stolek před vámi? Mohu nabídnout? Ne, nebojte se. Zůstaňte tam, kde právě jste. Ale zároveň prosím přijměte moje pozvání do pražské Violy. Bratři Ivan a Jan Krauzovi sem přišli, aby vám nabídli pár povídek a společného rodinného vzpomínání. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Posaďte se v bývalé poetické vinárně, dnes tedy v divadle Viola sice není moc míst, nejvíc tak 80, ale zase je tu po každé taková milá komorní atmosféra. Přesně tak na setkání s knížkou a povídkami. A když jsou jejich interprety, navíc bratři Ivan a Jan Krauzovi, o dobrý, laskavý humor není nikdy nouze. No a ještě téma dnešního večera, fantom televize. Mimochodem, nenávidím televizi zrovna tak jako oříšky, ale nejsem schopen oříšky přestat jíst, pravil kdysi herec Orson Welles. A bratři Krauzové se pokusí tento nesnadný oříšek rozlousknout.
2: My jsme vám přišli něco přečíst. Já se mám vždycky trošku divný pocit, protože ten první pocit je, že se člověk vytahuje, že umí číst. Ale není to tak a myslím si, že zase teda aspoň pro mě dneska je zajímavý to, my většinou nebo velmi často tady čteme o rodině, ale dneska je hodně té tematiky z oblasti, kterou důvěrně znám, no. O což větší potěšení to pro mě chvílema je, ale to budete moct posoudit sami. Chceš něco říct jako autor taky?
3: Já měl takových nápadů a všechny se vykouzlo. Ale to je jedno. Teď přemýšlím nad tím, na něčím úplně jiným, co s tím nesouvisí. Tady mám takový pastilky a já jsem to přinesl, kdyby některý z nás chraptěl, ale ono se to nedá, pač nemůžeš cucat.
2: Nepočkej, ty budeš číst první, takže já zatím můžu cucat.
3: Ty můžeš cucat. A já to objevil a tam bylo vykašlávání a pam, to je bezvadný. Lékárnici, to si koupím a na všechno se můžu vykašlat.
2: No. Já bych ti jenom chtěl říct, že jsem nedávno četl, že všechny vitamíny, co jsou ve všech lécích, jsou úplně bez účinku.
3: Přesto tady položím, cucat může ten, kdo nečte.
2: Ano, tak to já bych začal.
3: Ale nevím, jestli dokáže odhadnout tu dobu, co ten druhý čte.
2: Nebudem. Ne, tam jde o to nemlaskat během toho čtení.
3: No, tak.
2: Ale já umím cucat velmi potichu.
3: Ale zase by to bylo takový poličtění. To třeba
2: už teď ti můžu říct, že žádná pecka to není. No.
3: Mám tam to říct, co to řeknu. No, ale to poznáte sami, o čem to je.
2: No řekni, co chceš, užij si to.
3: Já jsem chtěl říct, že to o televizi, přišlo mi to blbý.
2: Ano, ano, to se mi na tom líbí.
3: No, ty jsi to neřekl, to bylo chytřejší, no, tak taky mladší.
2: To ne, tak já jsem tak. Pro mnoho lidí symbol televize, takže není dobrý, abych to říkal. Ale ty dojmy, který Ivan popisuje, tak máme chvíle má zcela identický. Pro mě je to o to pestřejší, že jsem někdy součástí toho dojmu. Ale to uvidíte, nebo uslyšíte.
3: Fantom obrazovky. Jednoho dne se na naší televizní obrazovce objevil hlasatel celý rudý. Mysleli jsme si, že se dal napití kvůli zprávám, které musí denně číst, a že ho časem vystřídá některý kolega, který je abstinent. Když se však ve večerních zprávách dostavil do studia ministr telekomunikací celý žlutý, pojali jsme podezření, že vadný je náš přístroj. Zatelefonovali jsme firmě, která nám poslala odborníka. Už přišel, zapnul televizi, chvilku se díval na skupinu fialových novinářů, kteří diskutovali o škodlivosti nadměrného sledování televizních programů, a pak nám řekl, že bude třeba vyměnit několik součástek, aby se na obrazovce objevili opět běloši. Otevřel brašnu, připravil si nářadí, ale pak se podíval na hodinky a omluvil se. Nemůže začít s opravou, protože za okamžik poběží seriál Dallas. Když si všiml našich udivených obličejů, vysvětlil nám, že tenhle díl je velmi důležitý, protože hlavní hrdina zřejmě podvede jiného petroliáře o několik milionů dolarů. Zajímá mě vokolik, dodal, když si sedal na gauč. Žena mu nabídla kávu, přinesla mu popelník. Protože jsme ho nechtěli rušit, šli jsme po svých. Po hodině nás zavolal do pokoje, aby nám poskytl přehled o posledním vývoji událostí v Dallasu. Petrolejář nejen vzal konkurenta o 20 milionů, ale dokonce podplatil jeho právníka. Takže jeho konkurent nemá v příštím díle u soudu šanci. Protože se začal opět přehrabovat ve své brašně, nechali jsme ho opět o samotě, aby se na opravu mohl lépe soustředit. Když jsme zaslechli z pokoje hlasitou hádku, šli jsme se podívat, co se děje. Opravář sledoval jiný seriál o miliardářích Kolorádu. Fialový boháč hrozil právě zelené blondýně, že ji vydědí, jestliže nepřestane chodit s namodralým Jackem. Opustili jsme místnost po špičkách. Když jsme zaslechli hlasitou hudbu, pochopili jsme, že pořad skončil a šli jsme se podívat do pokoje. Náš muž měl v ruce šroubovák a díval se na nějaký měřící přístroj. Pak se však podíval na hodinky a musel práce opět nechat. Já jsem si vůbec neuvědomil, že už je 17:30. To už bych nestihl seriál Na dvojce, vysvětloval. O chvíli později jsme zaslechli z pokoje sténání. Běželi jsme se podívat, co se stalo. Obávali jsme se však zbytečně. Opravář seděl pohodlně na gauči a díval se, jak umírá nějaký lupič, kterého zastřelil šerif. Protože zrovna vysílali reklamu na nové televizory, využili jsme toho k malé přestávce. Než žena přinesla čaj, stačil si opravář zatelefonovat domů a ověřil si, že jeho žena nezapomněla, že už za 10 minut začíná science fiction. Marťani dovedou být svou dochvilností dost bezohlední. Když program skončil, sdělil nám technik, že Marťané dostali od našich zase na frak. Pak telefonoval do podniku, aby si ověřil svůj pracovní program na druhý den. Zítra ve 4? To je vyloučeno. Ne, ve 2 to nejde, to se mu toho doktora má rozbitou anténu. Snad u něj stihnu tu detektivku. V 11 jsem u té vdovy, co jí zlobí zvuk. To musím rychle opravit, protože se spolu chcem dívat na kreslené grotesky s Tomem a Jerrym. Když dotelefonoval, usedli jsme všichni 3 k večeři. Chtěl jsem se podívat na zprávy, ale muž potřeboval na jiném kanálu zjistit, kdo je vrah. Měl radost, protože od začátku tušil, že je to Hans. Po večeři se chtěl hned pustit do práce, ale zapískali mu hodinky. A to byl signál, který mu připomněl, že začíná jeho oblíbený nemocniční seriál Pohotovost. Hilde mají dnes brát slepé střevo, vysvětloval nám při kávě. Dozvěděli jsme se, že Hildinu operaci provede za chvíli profesor Hagenbutten. Přestal v předminulém díle pít dík skvělé přítelkyni sestře Sigrid. S tou má malého Horsta už od 26. dílu. Omluvili jsme se, že se nemůžeme dívat, protože máme ještě práci. Slíbil, že nám řekne, jak to dopadlo. Když 9:30 seriál skončil, nalezli jsme ho v pokoji se svěšenou hlavou. Co se stalo? Zeptali jsme se. Hilda, povzdychl si. Bohužel nepřežila v operaci. Snažili jsme se ho nějak utěšit, ale nebylo to moc platné. Měl Hildu rád už od prvního dílu. Když se jí pokusil na ambulanci znásilnit jugoslávský zřízenec Goran Župančič. Teď si neumí představit, co si teď počne Sigrid, když bude od příštího úterý zcela sama s malým Horstem, který má vadu řeči. Pochopili jsme, že je v takovém stavu, že v práci nemůže pokračovat. Doprovodili jsme ho k autu. Když nasedal do vozu, vyslovil podezření, že vinen je zřejmě doktor Hans, který dal Hildě příliš silnou anestezii, aby se profesorovi pomstil za to, že se mu při noční službě vyspal s manželkou. Televizi odvezli druhého dne opravářovi kolegové. Také spěchali, protože právě běžel fotbal. Když nám vedoucí firmy zatelefonoval, lekli jsme se, že se technikovi něco stalo. Vedoucí nás uklidnil. Je v pořádku. Jen si musel vzít po pohřbu Hildy krátkou dovolenou. Má pro nás ale i jednu špatnou zprávu. Televize, podobně jako Hilda, nepřežila složitou operaci. Ačkoliv jsme to nedali najevo, byla to jediná dobrá zpráva, která nás v poslední době potěšila.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: To dnešní divadlo pro vaše uši věnujeme setkání s bratry Ivanem a Janem Krauzovými, kteří už po léta natáčejí pravidelné čtení z Ivanových povídek v pražské Viole. Pokaždé si přirozeně vyberou jiné, ale všem literárním textům společné téma. A tentokrát to bude odkaz na citát z Alberta Einsteina, který jednou řekl, že vzdělání je to, co člověku v životě zůstane po tom, čemu se naučil ve škole. No a snahou obou bratrů Krauzových je doložit tohle veskrze velmi moudré rčení několika osobními důkazy.
2: Tady na bratrovi, z jehož knížek budeme číst, bych nechal, aby uvedl téma, vysvětlil, proč vybral tohle téma.
3: No tak je v tom učit se, no o čem to tak může být, že jo? Je to naše mládí, to vypadá na první pohled nepravděpodobně, ale měli jsme taky mládí. A to je tak všecko, mě nic jiného nenapadá, akorát jsme našli, no v archivech nemůžu říct, nějaký žákovský knížky taky, tak mě docela bavilo se do nich kouknout, Honzo taky kouk, do ty svý.
2: No mě do tý mý koukla Naděja, já se do nich nedívám vůbec, já to nesnáším.
3: No Naděja koukne do všeho a pak mě řekla, že by bylo dobře mít žákovskou knížku, že jo. Tak jsem tím listoval, zažloutlý, koukal jsem, ze kdy to je. Tady je to rok 52-3, tady píše Klement Gottwald, republika potřebuje lidi, kteří něco umějí a tak dále, být dobrým pracovníkem, tedy dobrým žákem, no, tak to byla taková doba, no, škola, tak...
2: Pro mě škola synonymem věznice v podstatě, já jsem to nesnášel a upřímně nenáviděl a vlastně nikdy jsem nevěřil, že těch 9 let vydržím. Považoval jsem to za vrchol svýho vděku vůči rodičům, že jsem to odchodil a když jsem skončil, tak jsem jim to říkal, byl jsem sám dojatý, že jsem to dokázal. Všiml jsem si, že otec byl celkem takový klidný, ale maminka byla znervózněla. Ptala se, jako, jestli mám nějaký pocit definitivního konce a já jsem jí opakoval, že naprostýho. A měl jsem vyhlídnutou profesi podkoního na jízdárně. My jsme tam měli velmi dobrýho chlapa podkoního a on mi byl dobrým vzorem. Tak jsem řekl, že teďko už zbytek života budu u koní. A maminka začala velmi znervózněle škemrat, že by ráda střední školu. A otec se k tomu nakonec přiklonil a já si pamatuju, že po několika dnech velmi napínavého jednání jsem řekl, že jsem ochotnej jaksi za péči a servis, který mi poskytují, jim tu střední školu dát, pokud si to někde zařídějí. Že musí vycházet z toho, že já o to nestojím, čili abych se někde účastnil nějakého zkoušení a snažení bezvýsledně, že za to mě to nestojí a maminka si to opravdu zařídila na takové škole, kde měli divadelní kroužek a že prý budu posila toho kroužku a že přihlídnou při zkouškách z matematiky, kdyby to nevyšlo, tak že mě vezmou a skutečně mě vzali.
3: A to byla, promiň, slavná škola. Tak.
2: Ano, ta byla slavná tím divadlem a to mě opakovalo. Ale mě tady Naďa našla v té žákovský, který jsem od té doby nevzal do ruky, hnusný předměty, nepotřebuju se k ním vracet. Ale teďko jsem za to vděčný, protože všechny tyhle řeči svým způsobem nahradí to, co se mi vybavilo. Já měl jeden jediný požitek s žákovskou, že když skončil školní rok, tak ona přestala platit a novej rok byla nová, že jo. A já jsem teda toho využil a tady mám z října a z května, myslím, že to 64, to mě bylo 11, ty svoje dopisky, které jsem si tam dělal, když skončil školní rok. Aha. Tak tady máte z říjnu. Honzíkovi byla udělena třídní důtka za nevhodné chování při vyučování. Je nepořádný. Při větší píli mohl by se značně zlepšit jeho prospěch. Honzík by to dovedl. A už tam je Honzík by to dovedl. To už jakový, jako, že bych mohl mít i trojku možná, nebo dvojku, takový umenšování pochvalou. To je jaksi místní specialita.
3: Lákadlo.
2: No a tady je konec školního roku, červen, a já jsem napsal úplně na závěrečnou stránku pod všechny ty známky, Je to mým písmem, čili já simuluju tu učitelku. Krasný. Honzík se nejen stal nejlepším žákem třídy, což mě velmi těší. Má nyní velké předpoklady pro další život v prdeli.
3: Já to objevil a měl jsem z toho hezkou hodinku. No, tak... Já jsem si říkal, jestli jsi to udělal po skončení školy.
2: Ne po skončení, no, a to tak vyjadřuje ten můj vztah. Tak to jenom jo. Pro vysvětlení.
3: No, já jsem našel, tak samozřejmě tady řada věcí, co mě jako zaujalo, ono to souvisí s tou naší matičkou, matkou. Tady najednou bylo, přiší si obal žákovské knížky s vykřičníkem, no. To byl povel paní učitelky, že si mám přišít obal. A tadyhle, to je autentický, aspoň je vidět, že jsem si mnohé příběhy úplně nevymýšlel. Paní učitelko, celou žákovskou knížku jsem sama sešila sešívacím strojkem. Hned na vaši první výzvu, ale obal se utrhl. Na druhou výzvu jsem tak učinila s jehlou a nití, ale obal se znovu utrhl a proto jsem jej sama přilepila lep páskou Božena Krouzeva. Maminka. O, pak tady někde jsem měl, to nebudu hledat, tvrdou poznámku, vytrhl stránku žákovské knížky se známkou. Jsem se pokusil o cenzuru, jako jo. To byla asi špatná známka. Ale co mě trošku ještě fascinuje, je toto. Na konci jedny žákajdy, jak jsme tomu říkali, je sběr. A teď tady napravo, hele, vidíš, tady mám K. K je kov. Prosím vás, si to zapamatujte, já to nenechám kolovat. K je kov. T je textil. P je papír. KS jsou kosti. Asi zvířecí, předpokládám. A teď, co je PE?
2: PE?
3: No. To jsou, přátelé a rodáci, to jsou pecky. To je, jak by se v dnešní češtině řeklo, to je pecka, když socialismus stojí na peckách. To mě zaujalo. No, tak to je jako...
2: No ten sběr byl povinný, to se museli nosit ty papírky. No. A některý to kupovali, se pamatuju.
3: Ano.
2: S tím se šmelilo.
3: Ano.
2: Ale tak je pravda, já měl taky to trauma, že já přišel do školy, kde už chodili všichni přede mnou, tři sourozenci, nebo minimálně dva, my se dobře učili, ty přede mnou.
3: No, ne všichni.
2: No, ale tak třeba Myška, Eliška, že jo.
3: Ty byli takže, takový, no, jo, takový, já byl takový.
2: A u mě ty učitelé vždycky chvíli váhali, co se stalo, že jsem z té rodiny těch docela dobře se učících, než se ukázalo, že já jsem jaksi jiná kategorie. A po mně pak přišla Kateřina, která se zase už docela dobře učila, ale vlastně drzá byla stejně jako já. Ale je pravda, že já na tom vydělal, protože tím, že maminka vstoupila do Sdružení rodičů a přátel školy už za Ivana,
3: ano.
2: Tak za mě už byla předsedkyní.
3: A kariéra.
2: Já věděl, když volala s ředitelem, tak já slyšel, jak si tykaj. Ona mu říkala Rudolfe. A já jsem cítil to bezpečí té funkce, takže jsem si užíval jistý privilegium a ani jsem to jaksi nezastíral, dokonce i před spolužákama jsem říkal, to já nechám na matce tohle, ať vyřeší a tak. A pamatuju se, že jednou spanikařila chemikářka, maminka nesnášela trojky, já neměl trojky, protože ona je nesnášela, a chemikářka zešílela v 8. třídě nebo kdy a řekla, že má 100 chutí mě dát trojku. A já jsem jí řekl, když myslíte. Jsem si říkal, poděláš si kariéru. Půjdeš ze školy kvůli jedný blbý trojce.
3: Jako,
2: hraješ si s ohněm, holka, no. Ale ona pak dostala rozum a dala mě dvojku. No, čili tohle privilegium jsem měl a ztratil jsem ho hned, tak jsem přešel na gymnázium, kde maminka neměla nikoho a otec měl tendenci přidat se někdy dokonce na stranu učitelů.
3: Ano, jo.
2: Že říkal, jen mu dejte a takový, takže pak jsme s tím doma měli problém, jestli jako otec má plnit takovouhle roli, že ponouká učitele k trestům vlastního dítěte a tak dále. Ale otec se o to nikdy tak moc nezajímal, měl velmi důležitou větu pro mě, kterou mě několikrát zopakoval, protože kolem mě ta sestra Kateřina, ta si od 10 let četla Zolu, recitovala francouzsky a já vedle jezdil s autíčkem. Byl jsem o 4 roky starší. A ona četla znovu a teď jí to rušilo, to moje hraní. A recitovala francouzsky, Eliška francouzsky a už španělsky. A byli jsme tak jako s tím otcem v určitý tísni intelektuální a on vždycky takovým polohlasem mě řekl, pro mě ty vysoké školy nejsou zas tak vysoký. A to byla pro mě často důležitá věta a důležitý bylo někdy i to jeho pochopení proto, že já ty známky nikdy nepřijal jako objektivní hodnocení toho, co dělám. No. Já jsem propadl maturity, že jo? Já taky myslel, že maturita je setkání společenský.
3: Večírek.
2: Tam byly 4 roky, tak se naposled uvidíme, mělo by to mít nějakou úroveň, tak jsem přišel ve velmi dobrý náladě, s určitým dojetím. Byli velmi komisní, no a propadl jsem z podnebí Československa. Protože na otázku, jaký máme podnebí, jsem začal velmi zdvořile. Říkám, znáte to, někdy je pěkně, někdy leje. A ona dělá takový krauzy, jsme u maturity. A říkám, no tak, ale je to tak, ne?
3: No, a kukovitá oblbovačnost.
2: A pak byla ta bolest, jak to sdělit mamince, že jsem, já jsem byl jediný, kdo propadl ze 4 ročníků, a bylo vždycky těžké najít tu formu, protože pro maminku to bylo velmi bolestné, tak se pamatuju, že jsem jí volal a našel jsem takovou optimistickou variantu, kdy jsem jí říkal, mami, víc jak polovinu mám hotovou. Ona rovnou řekla, co to meleš. A já říkám, no 3 předměty mám z krku a na zeměpise se vrátím v září. No a to pochopila, že jsem propadl, tak se z toho trošku zhroutila, ale já jsem v září přijel, slavnostně jsem odmaturoval a pak už jsem studoval vždycky jenom sám. A maminka to moc těžce nesla, já jsem jí řekl, že pokud si najde jinou školu, že jsem ochotnej nepolevit v tom úsilí, dát jí to gymnázium. A ona si vyjednala večerní a mě to skutečně vyhovovalo, to bylo jenom 3x týdně. Já jsem si vybral pondělí, úterý, středa, hned jsem zavedl systém, že jeden týden jsem chodil v pondělí, druhý v úterý, třetí ve středu. A bylo to od 3:45 do 8:30. Spolužáci byli zhruba starý jako já dneska. Já byl nejmladší student školy. Oni chodili po práci, takže většinu přestávek buď spali, a nebo se bavili, jaký mají důchod. A já tam samozřejmě hýřil energii a byl jsem ve vynikající kondici. Měli jsme tam kuřárnu, fungovalo to výborně. Já měl jednoho učitele, který mě měl docela rád a ten mě jednou řekl z ničeho nic, že mě dá sdílen, což byly ty ruční práce, že mě dá 3. A že jestli ji nechci, tak ať přinesu výrobek.
3: Aha.
2: A já byl úplně zoufalý, protože já jaký výrobek a to dělali nějaký studenti někdy. No ale on řekl, že když přinesu výrobek, že mám šanci, no tak já jsem doma našel v Kumbále po Michalovi takový prkínko, v tom byly 3 věšáčky. A bylo tam napsáno Míša Kraus 3B, tak jsem to vygumoval a napsal jsem Jan Kraus 7A. No a přišel jsem do školy a byly to takový ty 3 samošroubovací háčky na věšák. A přišel jsem do školy a dávám mu to jako výrobek a on říkal, no to si děláš srandu, to je tak na 3. třídu, to budu hrát přesně. A já říkám, já vím, no tak jako já nejsem zas tak schopný. A druhý, komu se to stalo, byl můj kamarád Josef, ten do toho šel ještě ostřejš, ten koupil svícen za 150 Kč. A dal ho jako svůj výrobek, ten byl ve stejný šlamastice, ale zapomněli s maminkou, když to koupili, z toho strhnout dole cenov. A ten učitel to vzal a tam bylo napsáno dole kovodílo 130. A on mu říká, ten se ti povedl, Josefe, udělej mi ještě jeden.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: No a ještě do třetice dnes jednou s bratry Ivanem a Janem Krauzovými. Z celé řady nahrávek společných vyprávění a čtení v pražské poetické viole jsem vybral na závěr kousek z toho večera, kde oba vzpomínali na Vánoce. Na Vánoce, kdy si ještě lidé nebrali půjčky na dárky a kdy upřání mír na zemi a pokoj lidem dobré vůle, ještě chyběla ta poznámka o tom, že baterie nejsou součástí balení. Tak zůstávejte ve zdraví, všechno dobré a brzy naslyšenou, přátelé.
2: Tak ty jako autor dneska bys nám to měl Ivouši uvést trošku, že máme Vánoce.
3: No tak to ty jako bratr.
2: Ne, já můžu říct.
3: Ty jsi prožil ty též Vánoce?
2: Ano, já jich prožil asi víc dokonce.
3: No. Chceš mě udělat mimrák, ale to nevadí.
2: Ne, nechci. A pro mě jsou Vánoce nejtraumatičtější období roku vůbec. Dneska trošku míň, než byly. Jednak z části z toho, co Ivan popisuje, protože už ten úklid byl odporný a já od 5 let jsem nebyl schopný pochopit, proč na úplně oprejskaných a zničených dveřích leštíme kliky. Ty dveře byly na vyhození a my jsme na tom leštili kliku.
3: A bylo cítit. Co to byl?
2: Sidol a petrolej. Petrolej.
3: Vánoce byly vůně petroleje.
2: No jako na pumpě, když máte Vánoce. A já to nebyl schopný pochopit. Pak jsem si říkal, že možná rodiče si nevšimli, že ty dveře jsou zničený. Takže leštěj kliky, nebo chtějí, aby jsme je leštili, to jsme dělali my, v iluzi, že jsou ty dveře v pořádku a budou ještě krásnější. Do toho se ustavičně luxovalo a dělalo všechno možné, ale ten byt byl relativně v dezolátním stavu stejně. Nás bylo moc a my jsme ho ničili systematicky denně, takže mu nebylo pomoci, ale já jsem z toho už mírnou depresi, že možná si rodiče myslí, že ten byt teď dáme do pořádku. Jako. Ale viděl jsem po minulých Vánocích, že on se moc nezlepší.
3: Rozhodně to nebyly ty Vánoce, když člověk viděl ty biblické obrázky, jak oni jdou tam hají a Ježíšek a Josef se tam sklání a tohle. A u nás do toho byl zápach toho petroleje.
2: Za prvé a za druhý, já byl ohromně zvědavý, co dostanu, já to nemohl vydržet. Jednak jsem měl vždycky podezření, že nic nedostanu a chtěl jsem si ověřit, že snad něco dostanu. Takže já šmejdil po celém bytě a většinu dárků jsem našel, většinou se smutkem, protože to nebylo nic z toho, co bych chtěl. A jednou se mi stalo, že jsem si strašně přál velmi drahou věc, to byla kamera. Věděl jsem, že to je beznadějný, ale snažil jsem se to rodičům opakovat, aby jako na to nezapomněli, že bych chtěl kameru. A při tomhle šmejdění předvánočním jsem našel účet od kamery v otcově aktovce. Já ho ani nemohl přečíst, jak mě tekly slzy dojetím, že oni takhle drahou věc mě koupějí. Ale hned jsem si řekl, že jsem vlastně celý leta nedostal nic než ponožky, takže na to oprávněně došlo. No a teď byla ta nadílka, kde byly zase ponožky, trenky, takový ty věci, které jiný děti dostávali běžně v roce. A u nás to vypadalo, že jinak bychom byli bosí. Ale mě to nezajímalo, tak já přehraboval všechny ty dárky a hledal tu kameru, od který jsem našel ten účet. No a když jsem všechno přehrabal, tak nikde nebyla, tak jsem se zeptal, jestli máme skutečně všechny dárky.
3: Jste si jistí.
2: No a jestli všichni přinesli všechno, co jaksi mělo být pod stromečkem, že se někdy v rodinách stává, že se zapomene.
3: Z nervozity.
2: No, nejvíce smál otec, v jeho šaktovce jsem ten účet našel. Tak jsem si ještě myslel, že možná počká, až jako znuděně zahodím tam ty dárky a přinese jako bonus tu kameru. Na kameru vůbec nedošlo. Šel jsem si lehnout zhnusenější než kdy předtím. A druhý den jsem šel za maminkou a řekl jsem jí, že mám tenhle dotaz, že jsem našel účet od kamery, o který jsem toužil, o který jsem říkal, že bych si ji přál a že nechápu, jak to, že otec měl účet od ní a kamera nikde není. A ona řekla, že se ho teda zeptá. No a pak přišla a řekla, že jí to otec vysvětlil, že to byla kamera, kterou kupoval Český svaz protifašistických bojovníků Polskému svazu protifašistických bojovníků. a ten účest zůstal našemu otci, který byl pokladník Českého svazu proti fašistických bojovníků. Takže to byla další vrcholná deziluze.
3: A to jsem neznal. To se dozvídám teď, já tohle neznal.
2: No, ale to ještě šlo. Nejhorší Vánoce začaly, když jste tu nebyli.
3: Jo, aha.
2: Ty byly no. velmi tristní a jo. byly tristní v tom, že samozřejmě nám chyběli všichni z té rodiny a všichni jsme na sebe dělali jako, že ne, aby jsme se jaksi ještě neoslabovali a k tomu byly ty slavné telefonáty
3: no jo.
2: v komunismu, kdy jsme věděli jenom jedno, že to je hrozně drahý ten telefon, ale že si nemůžeme nic říct.
3: Ano, počasí, hlavně počasí.
2: Bylo to jako držet telefon a házet peníze z okna, takže a bylo to traumatizující, protože tam byl ten bratr nebo sestra a my jsme říkali tradiční otcovo všecko dobrý.
3: Všecko dobrý.
2: A otec předal ten telefon mně a hned na mě dělal, že je to drahý. Takže já řekl všecko dobrý a dával jsem to sestře a to bylo vlastně celý rodinu.

0: No a začal jsem žít s Ivankou, tak první rok jsme se shodli jako intelektuální, kultivovaní lidé, že uděláme Vánoce tak, jak to bude vyhovovat dětem. Děti byly dvě, David a Adam, moje, a souhlasila s tím Ivana, Jana, Karel, já, všichni zúčastnění. A já jsem zajel za klukama. Já zajel za klukama jim říct, že budou Vánoce první, co jaksi jsem byl s Ivankou a že jim chci navrhnout, ať si rozmysle, jak by to chtěli a že podle toho my se všichni zařídíme. Říkal jsem jim to někdy v půlce listopadu a oni seděli oba na gauči, klimbali těma nožkama, si pamatuju, a říkali, my už to máme rozmyšlený. Já říkám, tak mě chlapci řekněte, jak byste to chtěli, a oni řekli, všichni dohromady. A já jsem se odpotácel, řekl jsem samozřejmě, vyšel jsem před dům, zavolal jsem Ivance a řekl jsem, chlapci to chtějí všichni dohromady, já jdu schánět dárky pro Karla a teď jdi schánět pro Janu.
1: Dobrý.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Vánoce. Já bych jenom vlastně k tomu chtěl doříct jednu větu, že je to vlastně z období historického, kdy ještě zásilky, které dnes dostáváme, neměly oznámení, že baterie nejsou součástí dodávky. Doba se změnila. Tak, Vánoce. Nebývaly zdaleka tak veselé, jak nám mnozí lidé na vánočních kartách a pohledech přáli. Patrně v tom sehrálo rozhodující roli matčino přesvědčení o tom, že se na Štědrý den musíme postit. Tímto podivným starobylým obyčejem trpěl vždycky nejvíc otec, který, když měl hlad, ztrácel brzo dobrou náladu. Vánoce u nás probíhaly jaksi živelně. Ještě na Štědrý den dopoledne jsme všichni horečně leštili kliky u dveří, drhli parkety a všude bylo cítit petrolej, který, vyskytuje-li se ve větším množství, mívá omamné účinky. Pár let jsme kupovali živého kapra a nechávali ho plout ve vaně, dokud mohl. Ale stalo se také, že na něj matka zapomněla. Našli jsme ho pak, jak se prodírá rukávem otcovi košile, ostatním prádlem až k podkolenkám, kde uvízl a nemohl dál. Otec, který se kapra pokoušel zabít, se občas poranil pádem na dlaždičky a tak jsme později kupovali kapra už zabitého, abychom si uchovali otce živého. Také strojení stromečku, které řídil obvykle otec, nebývalo jednoduché. Nebyla to činnost, kterou bychom se mohli chlubit. Matka vždy vydala otci ozdoby, divné na potvrzení s podpisem. Ty velké, ty skleněné, které při pádu na zem tak hezky bouchají a tříští se na 100 kusů, i ty čokoládové, které nesměly nikdy chybět. Pomáhali jsme otci stromeček zdobit a posilovali jsme se čokoládou, která obsahuje cenné živiny, a po níž naše organismy vysílené půstem přímo prahly. Někdy vpadla náhle matka do pokoje a my všichni jsme se jeden po druhém otáčeli k oknu. Není těch čokoládových nějak málo, ptala se. Henny, odpověděl otec, který skryt za větví polikal právě jednoho velkého čokoládového zajíce. Co je ti, divila se matka. Hic, řekl otec, který se trochu dusil čokoládovýma ušima. Později jsme zachovávali jakési pravidlo. Spočívalo v tom, že jsme velké kusy jako třeba krále, princeznu, vlak nebo slona nejedli a konzumovali jsme jen malá, nenápadná zvířátka, která se vyskytovala ve větším množství a o jejichž počtu neměla matka přehled. Jednou však snědl bratr Jan tajně dvě sněhůrky a kompletní sadu trpaslíčků a prožil zbytek svátku pobledlý a skrčený. Matka považovala vždy za důležité, aby hvězda posazená až na špičce stromku byla naprosto rovná a sebemenší odchylky směru této ozdoby těžce nesla. Otci

se to zdálo malicherné a odmítal používat olovnici. Jednou jsme ustrojili stromeček v hale a otec ho pak nesl do pokoje. Překvapilo nás, že opouštěl halu s bohatě ověnčeným a ozdobeným stromečkem, kdežto do pokoje pak vešel s holou jedlí a řetězem kolem krku. Stromeček prošel, ozdobí nikoli. Ten stromek je ale pružný, divil se otec. Pokoušeje se nenápadně odlepit ze dveří čokoládové městečko, které uvízlo mezi panty. Jednou přinesl otec domů elektrické svíčky značky Philips. Toto zařízení na nás udělalo neobyčejný dojem, posílený otcovým ujištěním, že svíčky nemohou způsobit požár. Byla to pravda. Ale ukázalo se, že vynález není zcela bez nedostatků. Nebylo snadné svíčky, navzájem spojené šňůrami elektrického vedení, rozmotat a upevnit na stromeček. Otec, který vždy miloval improvizaci, se do toho hned pustil, ale matka, která měla vždy sklon věřit jen odborníkům, začala hlasitě předčítat návod. Elektrické svíčky Philips jsou kvalitním výrobkem známé firmy, začala, zatímco jsme s otcem lezli po stole a podávali si vedení. Když se nám to nakonec podařilo, byl stromeček poněkud sešněrovaný. Vypadal, jako by ho někdo chtěl uchránit před králíky drátem. Když jsme svíčky rozsvítili, stáli jsme před stromečkem v němém úžasu nad tím kouzlem. Pouze matka byla neklidná a obcházela stromeček kolem dokola. Co uděláte s těmi šňůrami, zeptala se. S jakými, divil se otec. Matka ukázala na šňůry, které spojovaly svíčky vzájemně a byly napájeny elektřinou ze zásuvky. Bez nich by to nefungovalo, konstatoval otec. Matka měla dojem, že otec nečetl návod a že šňůry na stromeček nepatří a působí ohyzdně. Přečetla znovu nahlas celý návod a po krátké úvaze prohlásila, že má pravdu, protože na reklamním obrázku nejsou šňůry vidět. Byla to pravda. Žádná firma nebude zákazníkovi ukazovat nedostatky svého výrobku. Naopak zdůrazní pouze jeho přednosti. Otec se to matce pokusil vysvětlit, ale neuspěl. Matka se šla poradit k inženýrovi, který bydlel o patro výš a dokonale rozuměl vodním stavbám. Inženýr se přišel podívat na stromeček. Když však také zjistil, že dráty jsou nutné, musela matka ustoupit. Přesto neměla ke svíčkám dobrý vztah. Tvrdila, že to určitě nějak jde, jen kdybychom se tím trochu zabývali a prostudovali si pečlivě návod. To už bylo k večeru. A my měli všichni hrozný hlad. Chodili jsme sem a tam, z místnosti do místnosti, a matka říkala, že ona to rozhodně nestihne a jdeme leštit dveře. Tak jsme poslechli a leštili jsme dveře, abychom se mohli už najíst. A otec otevřel psací stůl a začal prohlížet všechna rozbitá plnicí pera, kterých měl spoustu, a všechny rozbité zapalovače, kterých měl ještě víc. A občas, když matka odešla z kuchyně, vběhl rychle dovnitř a hledal rychle něco k jídlu. Až přišel konečně večer a my se dali do jídla. Jedli jsme hltavě, daleko hltavěji než jindy, protože jsme měli za sebou půst. A tu docházelo k všelijakým komplikacím, protože člověk může jíst rychle cokoliv, ale rybu ne. A tak často někdo z nás najednou zmodral a byl takový celý zaražený, a ti druzí si toho nejdřív nevšimli, protože si všímali svého. A když si toho konečně povšimli, byl už takový člověk jako křída a všelijak sýpal. Kostička! Vykřikl náhle někdo a hned ho začal bušit dozad. A jednou se stalo, že jsme bratru Michálovi vyrazili nejen kostičku, ale i dech. A on se proto dost urazil. Po večeři jsme se uklidnili
a každý dopravil do pokoje pod stromeček nějaké dárky. Načež jsme se schromáždili u dveří a vrhli jsme se dovnitř. Jednou dostal malý Jan holicí strojek a otec natahovací autíčko a oba se divně usmívali, protože z dárku měli radost, ale nebylo to zrovna to, co čekali. A tak matka přiskočila, dárky jim honem vyměnila a oni měli radost větší, protože se jim to lépe hodilo. Tou dobou se už obvykle ozval telefon, protože volal strýc a otec tedy šel a chvíli s ním hovořil. A každý rok to byl docela stejný rozhovor. Vypadalo to asi takhle. Jo, tak buďte zdraví, ano, jo, jo, děkujeme, nápodobně. Jo, my vám taky, i do nového roku. No jo, jako loni, tak, taky tak, tak, taky tak. Užijte si to, buďte zdraví, nápodobně. Načež si otec vzpomněl, že něco zapomněl a honem běžel do ložnice a vrátil se s luxem nebo žehličkou a dal to matce a řekl, no to je taky Ježíšek. A jednou si vzpomněl až po Vánocích, že na nějaký dárek zapomněl, ale bylo to skoro už na podzim, a tak to nechal do příštích Vánoc a byl docela rád, že má už o dárek postarán. Kolem půlnoci se náhle zvedl a řekl, tak, papíry nalevo a provázky napravo. Načež jsme kladli papíry nalevo a provázky napravo a otec kontroloval, zda to děláme správně a bylo na něm vidět, že je rád, že má štědrý den za sebou.